0: Další CDčko, které je teď tady na stole a doznělo v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Smetanovy Litomyšle, teď byl Antonín Dvořák. Slyšeli jsme dvě opravdu etericky nádherné a čisté části Stabat Mater. Vojto, s kým si vybral? Protože ono vybírat z těch nepřeberných množství této nahrávky, která se opravdu stala světovou ikonou a chopilo se jí mnoho ansámblů, mnoho interpretů, solistů, dirigentů, těles, to je v podstatě vlastně strašně těžký oříšek.
1: Je. Já bych samozřejmě mohl nabídnout nahrávky českých interpretů, ale já jsem úplně úmyslně, když jsme hovořili o tom, že je to celosvětové univerzum, toto dílo, toto téma, tak

0: neřekl bych, že jsou přímo katakomby, ale je hrobka Jacoponeho, který je autorem textu ke Stabat Mater, tak vím, že se mu tam zapaloval svíčku, protože dal světu nádherné přebásnění utrpení Kristovy matky a musím říct, že Umbrii, teď tady nedělám reklamu nějakým cestovním kancelářím, ale vypravit se do Umbrie je úžasný zážitek, stačí si o tom přečíst Karla Čapka a pak se tam vypravit, mají tam báječné víno, skvělou kuchyni a jedno krásnější město než druhé.
1: Když jsme u toho hudebního cestování, což je také velká část tvého života, alespoň v těch mezičasech, které nemusíš úplně aktivně věnovat, Smetanovi Litomyšli, stíháš třeba navštívit všechna místa, nebo jinak, vybíráš si cíle svých cest a dovolených v nějaké spojitosti s hudbou, anebo když už se ti poštěstí, že máš nějaký týden, dva, tři volno, tak spíš už tu hudbu třeba úplně nespojuješ s tím svým časem toho volna.
0: Kdepak, já se toho festivalu a produkce a dramaturgování ani na cestách nezbavuju. Když jsem byl na Kypru, tak jsem samozřejmě šel v Pafosu do amfiteátru, jak to tam pořádají, když jsem byl v Tunisu. Zase amfiteátr římský, nádherný, jako je Koloseum, tak prostě v Avignonu, v Papežském paláci, kde je také významný festival, vždycky se dívám, jaký je vztah památky, obyčejně světového významu, k tomu hudebnímu festivalu, jaká tam používají lešení, tribuny, jeviště, co se staví, jak mají zapuštěná světla, kde jsou reproduktory, to prostě k tomu patří a vždycky to ještě fotím a pak se vracím a ukazuju to šéfovi techniky Karlovi Kalouskovi a samozřejmě kolegovi Honzovi Piknovi, podívej, co jsem viděl tamhle a Honza je na tom úplně stejně. Při tom cestování tuhle profesi nemůžete odpárat, protože to, co nás posouvá dál, jsou nejen, ale hodně zkušenosti, které čerpáme zvenčí.
1: Když si vezmeme další část, kterou si vybral pro tu dramaturgii návštěvy, tak je to velké symfonické dílo Ludwiga van Beethovena, jeho pátá osudová. Jak uvažuješ o tom, aby se měla dostat velká symfonická díla právě do programu Smetanových Litomyšlí?
0: Je pravda, že ke každému uvedení se snažím mít příběh. Někdy je ten příběh sám od sebe daný, někdy je potřeba jej trošku domyslet. Když jsme osudovou symfonii hráli naposledy, bylo to v loni, v roce 2018, kdy jsme ji zařadili do koncertu Osudová léta 1918 a 1968. Ostatně tahle symfonie měla premiéru v roce 1808, ale kvůli tomu jsme ji tam nezařadili. Beethovenová pátá vypovídá nad jiné skvěle o tom, jak člověk překoná bolesti, strázně, protože Beethoven už někdy kolem roku 1800 začínal mít velké, mu bylo 30, velké zdravotní problémy a bohužel se ohlašovala i choroba pro muzikanta nejfatálnější, stejně jako u Smetany, u některých dalších hluchota, která jej nakonec také pohltila. Já, když si vezmu jenom ten úvodní, ten slavný triolový motiv, tak k němu Beethoven napsal tak tluče osud na bránu. On mimochodem teda není autorem toho podtitulu Osudová, nevím, zda to byl Schindler nebo někdo jiný, ale v každém případě je to symfonie, která mne dostává už od mých mladých let. Já jsem jako kluk neměl moc peněz a naši mi teda nic nezakazovali, na druhou stranu si mysleli, že investice do muziky asi není tou nejlepší, ale byl tady takový hezký obchod, u něm byla strašně příjemná paní prodavačka, která mě už znala. A stala se nějaká věc, že ve skladech potřebovali vyskladnit všechna mono LPčka. A dávali je za jednotnou cenu 16 korun. To si pamatuju dodnes, protože já jsem každý den odnes aspoň 3-4. Prostě jsem se v těch krabicích přehraboval a jedno z těch LPček byla moje první osudová s dirigentem Paulem Kleckým a Českou filharmonií. Musím říct, že to LPčko dodnes mám a je strašně poškrábané, protože já jsem se do té symfonie naprosto zamiloval a považuji za ne nejkrásnější, to se říci nedá, ale za jednu z těch nejlepších vůbec. A jestli si budeme moct dokonce tuto nahrávku pustit, protože já ji na CDčku nemám, tak to bych měl velikánskou radost.

0: osudová, tak to byla další skladba, která teď dozněla v rámci celé dramaturgie naší návštěvy. My jsme přijeli do Litomyšle na Zámecké nádvoří za Vojtěchem Stříteským, uměleckým ředitelem Smetanovy Litomyšle a dramaturgem. Vojto, ty si tu dramaturgii sestavil pro nás teď na D-dur velmi pestře a velmi hezky, v podstatě ze svých vzpomínek, zážitků z interpretů a děl, která si zařadil do dramaturgie Smetanových Litomyšlí určitým průřezem. Byla to i osudová. My jsme slyšeli teď v podání České filharmonie a s dirigentem Paulem Kleckým. A teď je před námi další skladba, která má jaké místo v té dramaturgii, kterou si pro nás připravil?
1: Ta ještě svoje místo nemá. To místo je v budoucnu. To, co za chvíli posluchači uslyší, plánuju už hodně dlouho. Taková Mahlerova 8. symfonie tisíců se poprvé objevila v tištěné verzi v roce 97, že bude součástí ročníku 98, což je před 20 lety. A zahráli jsme ji až v roce 2016. Nicméně to druhé nádvoří velké projekty snese. Já jsem takhle třeba programoval Berlioce Requiem, letos Faustovo Prokletí a podobně. A existuje jedna ještě fakt velká skladba, kterou bych rád za mého dramaturgování na festivalu provedl, a to je velkolepá kantáta, asi by se dalo říci, Arnolda Schönberga, písně z Gure, neboli Gure Lieder. A já ku podivu nepustím tu obrovskou zvukovou masu, kterou vydává 50 dechových nástrojů, patřičný les smyčců, to je skutečně nějaký 120-130 členný orchestrální aparát. Já teď pustím komorní verzi, nebo respektive část Gure Lieder, protože to tady mám s interpretkou, která patří neodmyslitelně k Smetanově Litomyšli. Je to rodačka z nedaleké Chrudimi, Dagmar Pecková, která Mahlera, tohoto Schönberga, ale i některé další, jak si německé autory dělá velmi dobře, už proto, jak skvěle německy mluví, vždyť tam žije a tak dál. A také protože tuto nahrávku diriguje Jiří Bělohlávek, jehož jsem měl tu čest zvát svým přítelem. On byl také čestný občan Litomyšle, ostatně jako také Eduard Haken, kterého jsme slyšeli v biblických písních. Já jsem vybral píseň Holubice z Gure Lieder. To je ta komornější varianta, jinak je to opravdu monumentální zvuk obrovského aparátu. Třeba při premiéře to bylo v 1913, zpívalo 600 zpěváků. To je tak megalomanské jako Mahlerova 8., ale to megalomanské myslím velmi mile, přívětivě, nikoli pejorativně špatně. Ano. A na tom nádvoří jsme předběžně dohodnuti s jedním dirigentem světového jména, je to Čech ovšem, že by nám stačilo asi 140 zpěváků a asi ten 120 členný ansámbl. A tak já doufám, že během 2-3 let Gure Lieder budou na Smetanově Litomyšli.
0: Když se vezmeme vůbec limity zdejšího nádvoří, zmínil si Symfonii tisíců Mahlerovu a i třeba konec konců tohoto Schönberga, jaký limit třeba ten prostor má, aby skutečně ještě to dílo nestratilo na své monumentalitě, ale zároveň zase vyznělo dobře, nestratilo na tom provedení.
1: Myslím, že jsme si to vyzkoušeli. Ten opravdu úplný limit já považuji 300 účinkujících. Kdyby totiž více, tak už toho zvuku bude až moc. Třeba když zazněly první tóny Mahlerovy 8., tak se některým zdálo, že už je to naddimenzované tedy v tom volume, ale myslím si, že některé skladby prostě forte fortissimo zaznít musí. Když si vzpomenu třeba na to Berliozovo Requiem, tak s tím mám opravdu velké vzpomínky, protože jsme umístili tak, jak je předepsáno, 4 orchestry do 4 světových stran, když je soudný den, že budou polnice, trubky, dout a troubit ze všech stran a svolávat mrtvé k poslednímu soudu, tak jsme měli centrální orchestr a 4 bandy na zámeckých arkádách a navíc jsme na arkády umístili dětský sbor, který tam má takovou andělskou pasáž a opravdu to bylo nepředstavitelně krásné, ta vzpomínka, ale více účinkujících by nedávalo smysl nejen akusticky, i z hlediska logistiky, ubytování, šaten a další věcí. To je úplný strop a také, aby se nám tam vešli diváci, že to je přece pro ně to děláme. Ale já bych nechtěl, aby to vyznělo, že se vyžívám v těchto nadnormativně obsazených skladbách. To je výjimka jednou za rok, za dva. Prostě pojďme udělat takhle velkou věc.

0: My se dostáváme skoro do závěru dnešní návštěvy tady na Zámeckém nádvoří v kanceláři Vojtěcha Stříteského, který dělá nejenom dramaturga Smetanovy Litomyšly a uměleckého ředitele, ale také tomu dnešnímu pořadu. Dozněla možná tvoje vysněná skladba, kterou tady v příštích letech doufejme uslyšíme, ale teď zazní to, co se snad vůbec neodmyslitelně váže ke Smetanovu jménu, to je jeho soubor symfonických básní Má vlast. Ovšem, jak je to vlastně s Mou vlastí, když nejste Pražské jaro? Nevzalo vám tak trochu Pražské jaro vlastně jedno z ikonických děl, nebo jak je to s uváděním Mé vlasti právě na Smetanově Litomyšly?
1: Je to poněkud citlivé téma, protože vím, že jednou organizátoři Pražského jara neměli radost z jisté kombinace, kterou jsme tady uvedli na Smetanově Litomyšly, ale já v tomto případě si dovolím odmítat jakoukoliv konkurenci. Je-li někde prováděna Má vlast právem, pak je to samozřejmě historicky Pražské jaro a pak je to podle mého soudu Smetanovo rodiště Litomyšl. Jestli na to má někdo větší či menší právo, to bych nechal úplně stranou. Je to geniální skladba, která nechce hraje co nejvíce, nechci lidé co nejvíce užívají té nádhery. Samozřejmě, že na sebe všichni tak trochu žárlíme, kdo přijde s lepším obsazením a podobně, ale to je asi v branži normální.
0: Co ty považuješ vlastně za... Tady se nedá říct nejhezčí nahrávku, ona každá má něco toho svého, nějaký dobový otisk, ale když by si třeba si měl říct, které provedení Mé vlasti anebo nahrávka na tebe za ta léta nějakým způsobem zapůsobily a samozřejmě si musíme pak vyvrcholit tím, kterou si vybral pro to následující uvedení, i když si pustíme jenom ty druhé tři části, tak jak je to s těmi jmény, interprety, provedeními, dobou?
1: Já nejsem hudební teoretik ani kritik. Abych si dovolil napsat recenzi zasvěcenou, jestli špatně nebo dobře nebo lépe nebo rytmicky nastoupila ta či ona nástrojová skupina. Mně se z těch posledních nahrávek velmi zamlouvá nahrávka Jakuba Hruši s Bamberskými symfoniky. A ostatně Jakub Hruša nás v roce 2016 Mou vlast dirigoval. Vím, že je to prostě skladba, která jako kdyby mu byla šita na míru, ale na druhou stranu můžete namítnout, která skladba mu není šita na míru, že slyšel jsem nahrávky starší, samozřejmě Talichovské a podobně. Pro mne je nahrávka, ale i živé slyšení v jistém provedení úplně alfou a omegou. Mým největším hudebním zážitkem v životě byla právě Má vlast. Sice tedy nikoli na Smetanově Litomyšly, ale v předvečer Pražského jara, respektive dopoledne Pražského jara v roce 1990 jsem se dostal na veřejnou generální zkoušku Rafaela Kubelíka s Českou filharmonií. On tenkrát, bylo po listopadu, byl pozván, aby zahajoval z filharmoniky Pražské jaro a my z hudební mládeže a učitelé z hudebních škol a naši žáci jsme dostali pozvání, že do té Smetanky můžeme přijet a mistra Kubelíka zažít na vlastní uši, oči. Bylo to něco tak úplně jiného. A já jsem slyšel jeho nahrávky s Bostonem, s symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a s tou Českou filharmonií, to prostě bylo jinak. Samozřejmě, že nešlo jenom o muziku. Najednou jsme to slyšeli v úplně novém kontextu. To je prostě, jak když se po druhé světové válce hrála Prodaná nevěsta. Já na to dodnes vzpomínám, mám muziku, že tam jsem poprvé měl pocit absolutního blaha. Mistru Kubelíkovi bylo 76 let a asi po čtvrt hodině, kdy on neustále chodil a děkoval se, přišel, myslím, že to byl jeho tajemník, který nás utěšil a řekl, že mistr by chodil dál, ale že ho bolí ruka a večer diriguje, tak se velmi omlouvá. Já jsem měl

0: jezeru, kde žil, ale to už začínal být nemocný, vždyť on, myslím, zemřel v 96. Zkrátka dobře, jestli si můžu přát a vybrat, tak z Českých lvů a hájů Tábor a Blaník s Rafaelem Kubelíkem a Českou filharmonií.
1: Je to tečka za dnešní návštěvou tady u tebe na zámku a v kanceláři, v tvém pracovišti, ale určitě v místě, které máš i velmi rád. Moc děkujeme za to krásné vyprávění a já myslím, že skončit to dnešní vysílání právě těmito třemi částmi ze Smetanovy Mé vlasti tady v místě Smetanova rodiště a v sousedství bytu, kde se narodil, je opravdu důstojná a krásná tečka.
0: Děkuju, je to fakt velká symbolika a mám radost, že tu nahrávku máme.

V návštěvě Českého rozhlasu D-dur právě dozněla část legendární nahrávky v podání České filharmonie a pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Dozněly druhé tři části symfonické básně Má vlast. A tím se uzavřela dnešní návštěva s Vojtěchem Stříteským, uměleckým ředitelem a dramaturgem Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Výběr z našeho povídání si můžete přečíst také na hudebním portálu Klasika Plus v rubrice Seriály. No a dnešní návštěva na D-dur tím končí. Příjemné další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Prolková.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludwigovi, tedy výběr skladeb zkomponovaných od časů, kdy tvořil Claudio Monteverdi, k době přerodu klasicismu do romantismu za života Ludwiga van Beethovena. Specialita relace spočívá ve výběru interpretů, hrajících na dobové nástroje nebo jejich novodobé repliky a pěveckých souborů pěstujících vokální umění s přihlédnutím k dobové praxi. Vaším průvodcem je Rafael Brom. Úvodní skladbou bude 7. sonáta pro klavír a housle C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají fortepianista Andreas Steyer na nástroj z dílny vídeňského nástrojaře Konráda Gráfa z roku 1824 a Daniel Sepec na unikátní staré housle, které pocházejí z majetku samotného Beethovena. Podle kurátora Beethovenova domu v Bonnu byly vyrobeny v Salzburku koncem roku 1700 a vlastnil je kníže Lichnovský, který je skladateli daroval. Po jeho smrti se spolu s několika dalšími nástroji dostali do dražby a nakonec skončili v muzeu. Tady je sonáta číslo 7 C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Andreas Steyer a Daniel Sepec.

Daniel Sepec, housle, a András Štajer, fortepiano, hráli sonátu číslo 7 c-moll, opus 30, číslo 2, Ludwiga van Beethovena. Sepec hrál na housle z majetku Beethovena, postavené údajně kolem roku 1700 v Salzburku. A Štajer hrál na nástroj od vídeňského nástrojaře Konráda Grafa z roku 1824. Další skladbou ve vysílání speciálu staré hudby bude semidramatický balet se solovými hlasy a instrumentálním doprovodem s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Skladatel ho komponoval na libretto Ottavia Rinucciniho pro svatební oslavy Francesca Gonzaghi a Margaret Savoyské. A poprvé se tančil 4. června roku 1608. Obsah baletu se zdá být veden tradičními milostnými výzvami doprovázejícími svatební veselí. Libretto vypráví o akci Venuše a Kupida, kteří chtějí zaženout plameny lásky u žen z Mantovy. Děj se odehrává u bran podsvětí. Oba strůjci lásky přemlouvají vládce podsvětí Pluta, aby vyvolal duchy žen, nevděčnic, které odmítali lásku, aby mantovanky viděli, co je čeká v posmrtném životě. Balet vyšel tiskem v 8. knize madrigalů, válečných a milostných, 30 let po premiéře. Zpívají Lydian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové souboru Ambrosiánští pěvci. Hrají Robert Spencer, loutna, Raymond Lepet, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídí Raymond Lepet. Tady je tanec nevděčnic, Il ballo delle ingrate, od Claudia Monteverdiho.

0: Tak to bylo dramatické alegorické dílo pro sólové a komorní hlasy a instrumentální doprovod s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic od Claudia Monteverdiho. Zpívali Lillian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové sboru Ambrosiánští pěvci. Hráli Robert Spencer, loutna, Raymond Leppert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídil Raymond Leppert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pianista Ronald Breutigam, který dále vystoupí na pomyslném pódiu pořadu od Claudia Kludvigovi, je specialista na hudbu klasicismu. Na historickém kladívkovém klavíru fortepianu nahrál kompletní hudbu pro piano od Mozarta, Haydna a Beethovena. V jeho provedení uslyšíte v následující půlhodině sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna, v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19.

Pianista Ronald Breutigam hrál sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19. A následuje hudba od Leopolda Mozarta, otce génia božského Amadea. Mozart otec působil jako houslista a skladatel v kapele salzburského knížete arcibiskupa a pro tento orchestr komponoval. Komponoval samozřejmě také na objednávky a nemohl odmítnout žádosti sdružení Collegium Musicum ze svého rodného Augsburgu, pro které napsal mnoha divertimenta a symfonie. Členové Collegia Musicum byli milovníci hudby i profesionální hudebníci. Byl mezi nimi textilní výrobce Anton Christoph Ginu, který hrál na kontrabas, dále stavitel klavíru a varhan Johann Andreas Stein nebo vydavatel skladeb Leopolda Mozarta Johann Jakob Lothar. Z korespondence mezi Lotharem a Mozartem vysvítá, že autor zaslal i přesné pokyny, jak se má která symfonie provozovat. Z řady těchto skladeb je dnes na programu Sinfonia di Caccia, lovecká. Autor, aby vytvořil správnou náladu této skladby, rozšířil orchestr o dva lesní rohy podle vídeňské praxe zvané Wiener Stimmsatz a během hraní se podle Leopolda mělo chrastit brašnou na náboje anebo rovnou několikrát vystřelit z brokovnice. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Mickey Geig.

To byla Sinfonia di Caccia lovecká od Leopolda Mozarta, komponovaná pro spřátelené Collegium Musicum v jeho rodném městě Augsburgu. Barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajik bude hrát další skladbu, tentokráte od France Schuberta. Ten se narodil 10 let po Leopoldu Mozartovi a 6 let po skonu jeho syna Wolfganga Amadea a svou tvorbou vstupoval už do slohu romantického. Barokní orchestr Orfeo z Lince vystupuje na světových pódiích už 30 let. Zabývá se kromě symfonické hudby také operou a překračuje slohové hranice. V roce 2021, když slavil soubor 25 let činnosti, vyšly jeho nahrávky kompletních symfonií a symfonických fragmentů France Schuberta, což je aktuální vrchol mnohostranného repertoáru ansámblu Orfeo, který sahá od francouzského, německého a rakouského baroka až po symfonie Mannheimské školy, první vídeňské školy a rané romantiky. Dnes je tedy na programu speciálu staré hudby nahrávka Schubertovy první symfonie D-dur.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

Hezké nedělní ráno na přelomu léta a podzimu. Vítr se ohlíží po vlnícím se vánku. Lehce nostalgický název dvouhodinových partitur předznamenává hudbu končícího léta v nahrávkách světových ansámblů a solistů, kteří se orientují na hudbu renesance a baroka. Od mikrofonu ze závětří studia vás zdraví Renáta Spisarová s mistrem zvuku Alešem Huberem a brzký ranní koncert otevíráme taneční hudbou Claudia Monteverdiho. Zefiro Torna ze začátku 30. let 17. století. Účinkuje soubor Capella della Torre se svou uměleckou vedoucí, hoboistkou Katarinou Boilm.

Slavná Monteverdiho Chacona, Zefiro Torna, v provedení souboru, který se orientuje na hudbu 14. až 17. století. Základnu má od svého vzniku zhruba před 20 lety v Německu a od počátku jej vede Katarina Boilm. Říká si Capella della Torre. Ansámbl staré hudby je známý také díky 4 desítkám alb, ať už studiových či z koncertů. A za ta dostal prestižní ocenění. Z jednoho z nich s názvem Chacona, vydaného v roce 2015, teď ještě hudba neznámého autora. Za to plná života. Passacaglia della vita.

Vítr se ohlíží po vlnícím se vánku. Claudio Monteverdi, Orazio Vecchi, Johann Hermann Schein, Michael Pretorius, Heinrich Schütz, Jean-Philippe Rameau, Georg Philipp Telemann, Adrian Villard nebo Antonio Vivaldi. Ale rovněž skladatel, jehož hudbu označuje kapela Della Torre jako anonym. Název skladby známý ale je. Passacaglia della vita právě dozněla. Hudbu končícího léta v nahrávkách světových ansámblů doby renesance a baroka vybírá pro vltavské partitury dnes Renáta Spisarová. Pozornost teď obrátím na rustikální prostředí, ve kterém se slavilo, tancovalo, hodovalo a aspoň na čas se zapomnělo na každodenní realitu jako dnes. Čerpat budeme ze slavné opery Dardanus, jež autorem je Jean-Philippe Rameau. Přesně ze specifického žánru francouzské barokní opery, který se nazývá tragédie lyrique. Rameau v tomto případě čerpá z řecké mytologie, i když se všechno nakonec v dobré obrátí a láska dvou milenců Dardana a Ifis díky Venuši dojde naplnění, přesto procházíme příběhem, ve kterém jsme svědky zakázané lásky, hrdinství, války, magie, beznadějného pláče, zásahu bohů a před námi profilují sbory a všemu dodávají věrohodnost velké scénické efekty. Opera Dardanus měla 3 premiéry. Vrcholná se odehrála až 20 let poté první, v roce 1760, a Rameauovi přinesla velkou slávu. Nahrávali také francouzský soubor Le Concert d'Astre, který proslavila čembalistka Emmanuelle Aym, tedy asi 20-minutový výběr z opery Dardanus, hudba cirka z poloviny 18. století, stále aktuální.

Soubor Le Concert d'Astre s uměleckou vedoucí a čembalistkou Emmanuel Aim a v jejich provedení aspoň 5 částí z opery Dardanos Jeana Philippa Rameaua. Vítr se ohlíží po vlnícím se vánku. Stále máte naladěn Český rozhlas Vltava a s ním dnes aktuálně hudbu končícího léta v nahrávkách světových ansámblů doby renesance a baroka. Ráda bych teď obrátila pozornost ke Georgu Filipu Telemannovi, nejdříve skrz jeho pionýrskou vydavatelskou činnost. Telemann v roce 1728 v Hamburku zahájil vydávání časopisu, který je obecně považován za první hudební periodikum. Jedná se o sbírku Der Getreue Musikmeister. Vycházel v 25 číslech, neboli lekcích, jak je Telemann nazýval, a vydával je každé 2 týdny od listopadu 1728 do listopadu 1729. Jeho součástí je také krásná hopojová sonáta A-mol. Poslechněme si, na barokní hoboj hraje Giuseppe Nalin a na varhany Aldo Fiorentin.

Georg Philipp Telemann. Ze sbírky Der Getreue Musikmeister jsme slyšeli jeho bojovou sonátu A-moll. Natočili hráč na barokní hoboj Giuseppe Nalin a varhaník Aldo Fiorentin. U hudby evokující odcházející léto, které střídá raný podzim, ještě zůstaneme. A rovněž u Georga Philippa Telemanna. A nabídnu vám jednu z jeho uvertýr, Svit. Je v tónině D-dur TVV-55 a uslyšíte v ní naprosto virtuózní hru na violu da gamba. Hraje Jaap ter Linden. Skvěle mu to jde dohromady se souborem Muzika Antiqua Köln a všechny vede Reinhard Goebel. Svita má asi 24 minut. Nerušený poslech.

partiturách na Vltavě právě dozněla uvertýra Svita D-dur TVV 555 Georga Filipa Telemana. Nahrávka, za kterou stála muzika Antiqua Köln a Reinhard Goebel a na violu da gamba hrál skvostně Jaap ter Linden. A další hudební hostina, a to doslova, Banquetto Musicale z roku 1617, slavnostní stůl, vybraná společnost a zralá renesanční hojnost. Johann Hermann Schein a jeho svita číslo 8 hraje Academia del Ricercare, kterou vede Pietro Busca.

S hudební hostinou přelomu léta a podzimu svitou číslo 8 skladatele Johanna Hermana Scheina hrála Academia delle Ricercare, kterou vedl Pietro Busca, jsme se přesunuli do doby renesance a ještě v ní chvíli zůstaneme. A to díky taneční hudbě. Autorem je Michael Pretorius. Z jeho sbírky, která čítá na 300 skladeb s názvem Terpsichore a vydaná byla roku 1612, vybírám 4 balety, a to doslova.

Švédský soubor Vestra a Rospipers a umělecký vedoucí Bertil Fernlöf a čtyři tance, balety ze sbírky Terpsichore. Vítr se ohlíží po vlnícím se vánku. Hudba v atmosféře přelomu léta a podzimu. Český rozhlas Vltava a ranní koncert partitury, v němž teď zazní svižný tanec So ben mi chia bon tempo. Velmi živá italská madrigalová atmosféra. Sklizně, tance, společenského veselí. Autorem je slavný Orazio Vecchi. Posloucháme hudbu pozdní renesance.

Skladatel, duchovní pedagog, výrazná osobnost pozdní renesance Orazio Vecchi a jeho píseň Soben Micchia Bon Tempo zpíval francouzský ansámbl Vocal Resonance v partiturách. S hudbou Heinricha Schütze teď budeme následovat už plně 17. století. Z jeho díla jsem vybrala 4-minutové moteto z hudebnění textu ze žalmu 126, verš 5. V českém překladu zní ti, kdo sejí v slzách, budou sklízet s radostí. Za nahrávkou stojí berlínský, no spíše mezinárodní soubor, ansámbl Polyharmonik.

Ansámbl Polyharmonik a jeho meditativní podání moteta Heinricha Schütze Die mit Tränen sehen, ti, kdo sejí v slzách. S celým veršem ti, kdo sejí v slzách, budou sklízet s radostí. A teď přijde na řadu italská renesance a nahrávky italského souboru, který si říká Ring Around Quartet and Consort. Píseň autora, jehož jméno neznáme, píseň Adriana Villarta a Michaela Pezentiho.

populární písně italské renesance Anonymní i ty od Adriana Villarta a Michaela Pezzentiho v podání italského souboru Ring Around Quartet and Consort. A pokud jsme se v dnešních partiturách na téma Vítr se ohlíží po vlnícím se vánku do zvuku léta a blížícího se podzimu dotkli jen letmo abstraktně, prostě změna vůní, nálad a teploty visela jen ve vzduchu, tak teď už tedy naplno, polopaticky. Koncert číslo 3, F-dur, podzim Antonia Vivaldiho. Ve velmi speciální nahrávce souboru, který si říká La Serenissima a vede jej houslista Adrian Chandler. Za mě jedno z velmi originálních pojetí přeslavného koncertu.

0: Soubor La Serenissima pod vedením houslisty Adriana Chandlera a velmi speciální nahrávka koncertu číslo 3 F-dur Podzim Antonia Vivaldiho. Tedy podzim se vší svou krásou odcházení, kdy vítr se ohlíží po vlnícím se vánku léta. Téma dnešních partitur se završilo. Klidné sváteční ráno přeje z bezčasí rozhlasového studia Renáta Spisarová a mistr zvuku Aleš Huber.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
3: Astronomický podzim začne ve středu 23. září v 6 hodin ráno. Teď máme krátce po 8. je neděle 20. září. Ze stanice Vltava vás zdraví od mikrofonu Jana Kozubková a z technického zázemí Nataša Vodvářková. Před námi je duchovní pouť po Íránu s profesorem Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou. Za půl hodiny se pak zeptáme biblisty Jiřího Beneše na skryté významy desatera a v 9 hodin zahájíme přímý přenos bohoslužby ze sboru v České Třebové.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: Dnes s tebou pojedeme do Iránu. Nebo do Perzie? V kterém roce jsi tam byl a s jakým předporozuměním jsi do té země jel?
2: V Iránu jsem byl už léta páni 2017, takže to už je dávno. Teď samozřejmě ta stará cesta se stává aktuální, protože se o Iránu všude mluví. A samozřejmě my nevíme v době, kdy točíme, co bude za ty dva týdny, v jakém stavu, jestli bude ještě války, jak to bude vypadat. Nicméně ten Irán neboli Persie, čímž odpovídám na tvoji otázku, už je tam několik tisíc let. A proto je užitečné se o něm, o ní něco dozvědět. Čili odpověď na tu otázku. Irán je starý název pro tu zemi, potom se ve středověku nazývá Persií, i když to slovo Persie se také vlastně mezi tím objevovalo občas a ta moderní se asi nazývá Irán, ale záměrně ta moderní země si vlastně vzala to starověké jméno s tím, že se právě hlásí k tomu prastarému impériu, které tam bylo a které známe samozřejmě i z dějin našich evropských, protože neustále bojoval s Řeky.
1: A Perzie byla původně jen část Iránu, nebo?
2: Ano, vlastně Perzie ve vlastním slova smyslu je jihozápadní provincie kolem města Persepolis, proto Persepolis, perské město, a ne všichni Iránci jsou Peršané. Peršané je označení národnosti a jazyka, ale Irán, tak jak je dnes, natož to staré impérium, bylo mnohonárodnostní, takže ne všichni Iránci jsou Peršané, ale ti, co jsou Peršané, tak velmi rádi zdůrazňují, já jsem Peršan, právě s tím, ach, to sahá tam ta tisíciletí dozadu.
1: Ale to není celé předporozumění.
2: Ne, to samozřejmě ne. Pochopitelně, než jsme vyrazili, tak jako ve všech případech jsem se snažil nastudovat si všechno možné, co se dalo, co bylo česky nebo anglicky nebo v jiných jazycích dostupné. A tam se mísilo to dvojí, to znamená ten zájem o tu prastarou antickou zemi a zájem o to, co se děje teď, protože před těmi 9 lety Irán byl ve stavu reform. Tam byl jakýsi mírně reformní prezident, řečeno s haškem strana mírných reform v rámci zákona. A ten Irán se tehdy trošku jako pootevíral turistům. Tak jsme si spřáteli s těmi dobrodružnějšími, řekli, teď je ten pravý čas tam vyrazit, uvidíme, co bude dál. No, tak to vidíme, co jde. Mm-hmm. Ale tehdy to vypadalo strašně nadějně.
1: Mm-hmm. Aktuálně ti, co hovoří o Iránu, tak mluví o tom, že pokud někdo nevěří na klimatickou krizi, tak ať jede tam, protože tam ty pastevci z původně zelené země, kde pásly ovce, ty ovce rozprodávají a nemají obživu. Když jsi tam byl ty, jak to vypadalo?
2: Ano, zhruba tak. Většina Iránu, nebo my jsme neviděli se zdaleka celý, my jsme zhruba přejeli v té západní části severojižním směrem mezi městy Teherán, Isfahán, potom odbočka do Jazd, do úplné pouště a dolů na Šíráz. A samozřejmě Irán má svoje velehorská pásma, má svoje pobřeží, jedno ropné, jedno pak to rekreační, je tam všechno možné, ale většinu Iránu tvoří step. A bylo vidět, že samozřejmě ta step je suchá, že poušť vypadá ještě jinak, ale například ve městě Isfahán je řeka a to je vyschlá. Takže to byl prostě starý historický most, ke kterému zase váže spousta legend a ten stál nad takovým tím rozpraskaným bahnem. A Teherán samotný ten na tom ještě hůř, protože Teherán, nerozumím to úplně přesně proč, ale ocitá se pozvolna bez vody, takže ten režim začal vyhlašovat, no asi bude nutné Teherán opustit. Čili klimatická změna, ano, tam skutečně v Teheránu se projevuje velmi silně, přestože v některých zemích bylo zakázáno o klimatické změně mluvit.
1: A to všechno můžeme slyšet i od jiných. Pojďme do starověké Persepolis.
2: Tak, to znamená, my vlastně začneme úplně na jihu. Čili říkal jsem, ta cesta vedla ze severu na jih, ale vlastně proti času. Teherán je město moderní a pak jsme jeli dolů na jih, až té Persepoli, což je to opuštěné sídelní a rituální město těch starých králů z rodu Achajmenovců. Možná to ještě upřesním, vlastně spíš rituální, ceremoniální, než sídelní. To nechal zbudovat Darius I. kolem roku 500 před naším letopočtem a běžně se tam nebydlelo, ale to bylo místo na konání velkých ceremonií, holdování králi. A to nejen tak nějakému králi, ale králi králů. Čili mimo jiné, když se potom v biblickém světě hovoří o králi králů, že Ježíš je ten král králů. No tak to je samozřejmě i ohlas na tuhletu perskou titulaturu. Shahnashah, jakoby král králů nad král a podobně. A to jsou obrovské ne ruiny, ale to město v podstatě dost dobře dochované. Jsou obrovská schodiště a potom schodišti představitelé jednotlivých provincií přinášeli svoje dary k parádnímu sálu tomu nad králi. A ti králové králů si velmi zakládali na mnohosti provincií. Když čteme perskou Bibli a Vestu, Bibli v úzovkách, jaksi ten soubor posvátných textů starého Iránu, ze kterého máme ten výbor oběti ohňů, tak tam jsou mnohokrát přítomné ty výčty všech národů a provincií, kterým se vládne. A ty texty v té Avestě často skutečně korespondují s těmi nápisy a s těmi zobrazeními těch provincií, těch národů. Ten člověk samozřejmě hledá řeky prvotně, ty tam najde pod jménem jónů, kteří nesou látky. A my jsme si dělali legraci, že ty svinuté látky, že to jim vlastně nenesou látky, ale Platonovy sebrané spisy. A pak člověk samozřejmě hledá židy, protože jaksi z našeho pohledu je na tom jedna z těch nejzajímavějších věcí ta interakce židů a peršanů. To, že vlastně židé se ocitli v zajetí v babylonské říši, ale když potom tu babylonskou říši dobil Kýros, čili král perský, tak ty židy pustil zpátky domů, do Judeje. Takže jsme hledali ty židy, ale oni tam nejsou, že to nebyla samostatná provincie. Oni jsou zahrnuti mezi peršany. A teoreticky bychom mohli říct, že jsou tam Ukrajinci, protože je tam provincie Skýtie, to znamená ty oblasti vlastně na sever od Černého moře. A vzhledem k tomu, že Ukrajinci tvrdí, že vlastně Skytové jsou oni, ten starověký národ, mohli bychom jakoby říkat, že vlastně jsou tam i Ukrajinci.
1: Mm-hmm. A jak se to odráží ve vnímání té národní identity? Potkal ses na cestě i s lidmi, kteří toto řeší a je rozdíl mezi tím být Peršanem, Iráncem a Židem?
2: Samozřejmě Židé už tam skoro žádní nejsou, možná asi jako nějací dva, tři poslední, ale jednou jsem v Jeruzalém mě potkal muže z Isfahánu, protože v Izraeli vždycky lidé začnou povídat si, odkud jste, odkud je vaše rodina? A on říkal, no, my jsme byli z Isfahánu, takže Židé už tam rozhodně nejsou, nebo několik posledních, kteří chtějí dožít doma. Ale kromě Peršanů jsou tam všechny možné jiné národy. Jsou tam Azerové, jsou tam Arabové při hranicích s Irákem, jsou tam Balúčové a tak dále. Takže ta naše cesta byla limitovaná, protože člověk neměl jaksi neomezené množství času. Takže jsme se pohybovali víceméně v oblasti, kde žijí ti Peršané. Ale co je podstatné na tom rozlišování nebo spojování Peršan, Iránec, jak si vztahují k té minulosti? Poměrně často se stane, že člověk vidí někoho, obvykle mladší lidi, kteří mají na krku přívěsek s Fravaharem. Fravahár, to je taková polopostava muže, který vypadá, že má křídla, on vlastně nemá křídla, on prostě sedí na orlu, v ruce má takový kruh, na hlavě jakousi korunu a tomu se říká Fravahár a to je symbol Zaratuštry. To je symbol Zaratuštry a zoroastrismu, to znamená toho starého iránského náboženství, předislámského. To znamená, ten, kdo nosí na krku takovýhle přívěsek, to neznamená, že je zoroastrovec, ale že v jeho identitě, v jeho vnímání toho, kdo jsem, kam patřím, hraje podstatnou roli tohleto předislámské. Já se tímto hlásím, ačkoliv naprosto většinu bude patrně formálně muslim, ale hlásí se k tomuhle tomu starému.
1: Já jsem myslela, že nejvíc vyznavačů zoroastrismu dneska žije mimo Irán.
2: Ano, ano, to je pravda, to je pravda. Potkal jsem nebo potkal jsem, domluvili jsme se s jedním zoroastrovcem v Iránu, který nám ukazoval, který se vlastně živí tím, že ty nepočetné turisty nebo poutníky, kteří mají zájem opravdu, tak vlastně vodí a vozí po zoroastrovských místech. Takže to byl jediný živý zoroastrovec, kterého jsme tam potkali. A potom jsem potkal několik zoroastrovců v Indii, kde ta druhá vlastně velká komunita, takhle, velká stará komunita stále existující je ve městě Mumbai, neboli po staru Bombaj, ale tenhle ten pan Lorian ve městě Yazd, což bývalo centrum zoroastrovců, a to už je opravdu pouští a tam už je opravdu strašné horko, strašné, tak nás mimo jiné prováděl po bývalé zoroastrovské čtvrti a říkal, a tady už je to všechno prázdné. Zoroastrovský dům se pozná podle toho, že součást těch rituálů, protože k zoroastrismu velmi důrazně patří očišťování, neustále prostě očišťování sebe sama, očišťování živlu. Se jim zjednodušeně říká uctívači ohně, to je nepřesné, ale ten motiv úcty k živlu je tam velmi silně, takže hospodyňka zoroastrovská ráno má vyjít na zápraží a pokropit vodou tu zemi jako rituální úkon. A on říkal, vidíte, tady je sucho, tady je sucho, tady je sucho, ty domy už jsou všechny prázdné, takže město jeho vyprávění zůstává kromě mnoha příhod to empty, empty, empty, prázdné, prázdné, prázdné, už jsou skoro všichni v Kanadě.
1: A důvod jejich odchodu?
2: No co by tam dělali? Co by tam dělali? Protože takhle, oni samozřejmě se stali menšinou už v tom raném středověku, kdy Arabové dobývají starý Irán a činí ho součástí té velké arabské muslimské říše. A ti zoroastrovci jsou nicméně formálně tolerováni. Se zoroastrismem je to podobně v islámu jako s židovstvím a křesťanstvím. To znamená, říká se, no je to nižší náboženství, ale buďte tolerováni, nebuďtež nuceni a doufáme, že to jednou pochopíte a konvertujete k islámu. Takže samozřejmě většina jich časem konvertovala, tak jako v bývalých křesťanských zemích na severu Afriky většina lidí se řeknou tak jako kašlem na to, proč máme platit větší daně. Takže stávali se stále méně početnou menšinou, až potom v režimu ajatoláhovském většina z nich, pokud měli tu možnost, tak odešli nebo odcházejí většinou, které říkal pan Lorian, do Kanady nebo do Spojených států.
1: A jak jsi mluvil o té úctě k vodě, tak ta už je k Avestě, poslouchej. Vodní prameny ctíme a vodní brody ctíme, rozdvojení cest ctíme, křižovatky cest ctíme, hory, na nich jsou vodní toky ctíme, jezera, která tvoří vodní nádrže, ctíme, obilná pole přinášející úrodu ctíme, strážce i tvůrce ctíme, Mazdu a Zaratruštu ctíme, zemi a nebe ctíme, smělý Mazdou stvořený vítr ctíme, vrchol hory Harajtý ctíme, zemi a vše dobré ctíme, dobrou mysl a duše, právo věrných ctíme a tak dále.
2: Ano, ano. To si tady citovala z jednoho z těch jaštů, z těch hymnů nebo žalmů, bychom to mohli nazvat, které jsou většinou připisovány Zaratuštrovi a někdy potom i jeho následovníkům. A my možná někdy si tady uděláme ještě speciální pořad o Zaratuštrovi, ale jenom připomeneme, že my už jsme vlastně o Zaratuštrovi mluvili, ale ne o Zaratuštrovi jako takovém, tak jak opravdu byl, protože je to skutečně pravděpodobně historická postava v jádru, ale o jeho ohlasu na západě.
1: Tak pravil.
2: Ano, samozřejmě Nietzscheho tak pravil Zaratuštra, ale taky Sarastro v kouzelné flétně. A ta představa, tato postava jakéhosi univerzálního mudrce, jakéhosi, já tomu říkám, Merlina Gandalfa z Perzie, prochází evropskými dějinami. Ta představa, že v Persii byla jakási specifická moudrost. A když potom ta Avesta byla přeložená nakonec orientalistou francouzským Anquetilem de Peronem, tak bylo velké zklamání, že to není nějaká tajemná hermetická moudrost, jak se tehdy očekávalo, strašně podobá by

0: entity, která jde skutečně tak hluboko, toho propojení s evropskými dějinami, i těmi antickými, i těmi biblickými, tam, kde to vlastně nečekáš, že to bude takhle silné, krásou toho středověku, ke kterému se ještě dostaneme, ne-li dnes, tak příště, ta perská poezie a ta architektura, ale to je potom spíš v jiných městech. Já bych ještě setrval teď chviličku s dovolením na tom jihu, kolem Persepole, protože tam je dobré připomenout ještě nějaké ty iránsko-evropské duchovní souvislosti. Tam vedle Persepole, nebo vedle prostě nějakých asi 50 kilometrů, čili vlastně na poměry Iránu skoro nic, jsou dvě důležitá místa. Jedno se jmenuje Pasargadé a jedno Nakš-e-Rostam. V Pasargadé je pohřben Kýros, respektive Kýros tam měl svůj palác, jsou tam zbytečky toho paláce a zbytečky historicky vůbec první perské zahrady, k tomu se ještě dostaneme, že vlastně celý ten princip ohrazené zahrady, tak jak ji známe z písně písní a ze středověkých klášterů, tak to je vlastně také perské dědictví, ale zbyla tam reálně jenom ta hrobka. Paradoxně o ní se dlouho myslelo, že to je hrobka Šalamounovy matky. Tak jako Persie je vlastně plná biblických hrobek. Se tam říká, že je ve městě Hamadán hrobka Ester, to znamená té židovské hrdinky knihy Ester, nebo že tam někde je hrobka proroka Daniele, který zase figuruje v těch příbězích knihy Daniel, ale pro chápání něčeho jako perské dědictví je nejpodstatnější ta hrobka Kýrova. Kýros o jehož vychování napsal řecký spisovatel Xenofon, žák to Sokratův, takový ten první výchovní román, jak má být vychováván ideální vládce. Ten týž Kýros je přítomen v Biblii, to je ten Kýros, který pustil židy domů, let my people go, a v tomto případě Kýros skutečně prostě pustil židy domů, takže je oslavován ve prorockých textech jako ten spravedlivý vládce. A u té hrobky je takový malý obchod se suvenýry a tam se prodávají kopie Kýrova válečku. Originál Kýrova válečku je v Londýně.
1: Na tom válečku je, co to nebyl váleček na válení nudlí,
0: ne, předpokládá. To je váleček s textem o propuštění národu a svobodě vyznání. To je Kýrův edikt a říká se tomu první charta lidských práv.
1: A je to tak?
0: Svým způsobem ano. Jsou to lidská práva pod tím suverénním vládcem, to tam samozřejmě je, že to není vyhlášení demokracie, že ten král králů se vzdává své vlády, to ne, ale že pokud jsou lojální, mohou vyznávat, jaká náboženství chtějí a mohou mít jazyky a kulturu, jakou chtějí. Čili ta idea vlastně multikulturní říše je vlastně poprvé přítomná u Kýra.
1: Takže on se musel cítit hodně bezpečně jako vládce.
0: Ano, ano, ano. Taky když se podíváš na mapu a vidíš, jak vypadalo to perské impérium, které zahrnovalo území od dnešního Turecka až po dnešní Pakistán a na kraj Indie a Egypt a ještě na sever Černého moře. A proto byla potom tak velká hamba, že jim Řekové to naklepali u maratonu a potom uplatají. Ale to z hlediska toho gigantického impéria byla v podstatě drobnost. My to známe z toho řeckého podání, že to je to hrdinství, ta malá hrska Aténianů porazila perskou armádu. No, pro ty Peršany to tak podstatné nebylo, takže Kýros a mnozí další se cítí právě velmi, velmi jistě a byl potom velmi šokováni, když Alexander Makedonský přišel a za pár let tu říši celou porazil. Ale to je potom ještě jiné vyprávění, k tomu se někdy dostaneme. Podstatný je ten archetyp Kýra, jakožto spravedlivého vládce, ke kterému se potom hlásí různí jiní vládci a někdy židé i křesťané měli tendenci pokládat za nového Kýra různé více či méně osvícené vládce a nebudeme tě zabředávat do dnešní politiky, ale nedá se nic dělat. Musíme to říci. Vzhledem k tomu, že ta aktualizace vznikla z toho, že Trumpova Amerika napadla Irán, a teď nebudeme hodnotit právem, neprávem, co všechno jako celé dopadne, ale právě Trump je americkými evangelikály pokládán za nového Kýra, za vtělení toho spravedlivého krále, který přinese světu mír a křesťanům vítězství a ten pravý křesťanský stát. Nedělám si legraci.
1: Já jsem na Wikipedii, ale myslím, viděla, že to jméno Kýros nosí i syn Páhlavýho.
0: Ano, a to je ta komplikovanost, že samozřejmě ta nejnovější dynastie se k tomu taky hlásí. Když se ti stane, že jsi vládcem Iránu, no samozřejmě, že se budeš hlásit ke všem těm Arsakovcům a Achajmenovcům, pochopitelně. A to je ta složitost. Stalo se mi několikrát po Evropě nebo po Americe, že člověk narazil na íránskou diasporu, na ty lidi, kteří uprchli z ajatoláhovského Iránu, kteří se hlásí k tomu šáhovu dědictví a mávají těmi vlajky starého Iránu, který byl vlastně sekulární, rovnostářský, prozápadní. No, ale on ten režim byl taky pěkně krutý, jo, to je ten problém. Takže tady v tom případě se velmi špatně hovoří o tom, kdo jsou takzvaně dobří chlapci a špatní chlapci. A ajatolahové nejsou dobří chlapci, to je jasné. Ale jaká je ta alternativa? Čili ano, k těm starým králům se hlásí kdekdo, ajatolahové ne. Ajatolahové ne. Oni mají tendenci hlásit se k tomu impériu. Takže když se podíváme na mapu, říkám, no, tak oni mají vlastně jednu provincii v Libanonu, protože kde je Hizbaláhovo, tam je ajatoláhu. A v Gaze, tam, kde je Hamás, no tam je taky ajatoláhu, protože oni to celé platí, oni to celé organizují. Sýrie byla vlastně klientský režim, to znamená, tam i u těch ajatoláhu bylo vidět, jak oni taky by vlastně měli ten pocit, že oni se vracejí tam, kde přece naše impérium bylo. Ale ne, že se hlásí k tomu starému Zaratuštrovskému, k té ideji krále králů, no pak zdůrazňují, že ten jejich režim není monarchistický. Proto teď v době, kdo ví, co bude za pár dní, ale v době, kdy natáčíme, má ajatoláhovský Irán nového nejvyššího duchovního vůdce, což je syn toho předchozího, což je vlastně proti těm pravidlům, protože jim říkali, ale my nemáme dynastie, my jsme si vlastně jako rovni. Ale to víš, jak to známe z Orwella, jsou rovní a pak jsou ti rovnější. No a to uvažování o starých a nových dynastiích nás dovede ještě jednou naposledy do blízkosti té staré Persepole, do města Nakš-e-Rostam. Rostam, tam slyšíme to Rustam, což je hrdina eposu Šáhnáme od Firdausího, čili velkého středověkého perského básníka. A ono se myslelo, že tohleto pohřebiště a reliefy, které jsou tam ve skalách vytesány, že ukazují veliké skutky právě tady toho Rostama z Šáhnáme. Ono to ukazuje skutky jiných králů, ne toho slavného Rostama. Zajímavé je, že tam před tou skalní stěnou stojí hranolová budova, které se romanticky říká Zaratuštrova kába, podle podobnosti s tou kábou, která je v Mece. Ale to je jenom romantické, nic takového to není a vůbec vlastně nevíme, co to přesně bylo. Podstatné je, že na těch reliéfech jsou zobrazeny ty skutky králů a speciálně jejich boje s Římany. Protože Římské impérium a to Novoperské impérium, zase po nějakých meziperiodách, co tam vládli Partové, spolu vedli války, byli to vlastně největší konkurenti a těm Peršanům se podařilo některé římské císaře zabít, jednoho dokonce zajmout. A to si samozřejmě na ty hrobky nechali zobrazit, takové to, my jsme dokázali porazit ty Římany, které nikdo jiný neporazil. A jako jedna z bočních postaviček je na jednom tom reliéfu zobrazen velekněz Kartýr. Vypadá to jako dáma, má to náhrdelník, ale je to prostě jejich papež. A to byl zoroastrovský velekněz, který vstoupil do dějin mimo jiné proto, že dal popravit Mánýho. Mání, to je zase úplně jiný příběh, byl zakladatel toho, čemu říkáme manicheismus, čili pokus vlastně reformovat to zoroastrovské náboženství, respektive přetvořit to zase v něco trošku jiného, a byl odsouzen a popraven jakožto heretik. Čili teď pozor, já se zdvižený prst. Pokud my říkáme, že současný ajatolahovský islám je strašlivý, fanatický, mordýřský režim, je to pravda a trváme na tom, ale ono to zoroastrovství v době, kdy vládlo, kdy bylo státní náboženství, taky dokázalo být velmi netolerantní A konkrétně tenhle ten kartýr, tenhle ten velký inkvizitor, byl představitelem toho, řekněme, státně pronásledujícího zoroastrismu. Takže na jednu stranu tam byl stíhán Máni a jeho stoupenci, ale taky tam vlastně byli stíháni ranní křesťané, kteří se tam v téže době objevují. Takže i ten zoroastrismus, abychom si ho neidealizovali, jakmile je spojen s mocí, chová se jako jakékoliv jiné náboženství, když je spojené s mocí. Což na druhou stranu zase neznamená, že bychom se o ní neměli zajímat a mimo jiné, teď vyšel před pár týdny nový výbor ze Zaratuštrových gátů, takže kdo se chce začít o zoroastrovské Bible, tak její žaltář má teď nově v češtině k dispozici. A my se v pravý čas vydáme do Iránu středověkého.
2: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nedělní spirituálu s datem 20. září věnovali Martince Putna a Nina Rutová pouti po duchovním Íránu. Příští sobotu 26. září uplyne rovných 10 let od úmrtí Karla Růžičky staršího, legendárního jazzového pianisty, skladatele, aranžéra, kapelníka a pedagoga. A my si dnes v koncertu duchovní hudby poslechneme jeho jazzovou mši Celebration Jazz Mass. A to tak, jak zazněla při své premiéře v říjnu roku 1991 v rámci Pražského mezinárodního jazzového festivalu ve Vinohradském kostele Nejsvětějšího srdce Páně. To bude dnes v 10 hodin na Vltavě. Čas hodiny předešlé strávíme ve sboru adventistů 7. dne v České Třebové, odkud vysíláme přímý přenos jejich bohoslužby, to bude v 9. A teď si připomeneme význam desatera božích přikázání. Dobré ráno, je 8:30.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Většina křesťanů ho zná ještě dříve, než poprvé otevře Bibli. Židé jej často umisťují na průčelí svých synagog a v obou těchto náboženských tradicích je ceněno pro své mravní důrazy. Desatero přikázání je významným a důvěrně známým textem náboženského světa. Ale víme, o čem skutečně vypovídá, rozumíme jeho slovům a umíme si je vztáhnout na náš život ve 21. století? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi s mým dnešním hostem. Ve studiu už vítám Jiřího Beneše, starozákonního biblistu a vedoucího katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, Jiří.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Jiří, desatero přikázání často chápeme jako soubor příkazů a nařízení, popřípadě zákazů. Ale ve skutečnosti tak vlastně vůbec není formulováno. Je to spíše konstatování faktů. Tak jak tomu v důsledku rozumět, s jakým božím slovem tu přicházíme do kontaktu?
2: Tam je na začátku, si myslím, špatně to, že se to nazývá přikázání, protože v původním textu se ten oddíl nazývá 10 slov jenom. Takže slovo přikázání tam není uvedeno, ale i tak podstatné jméno přikázání neznamená označování řeči, ve které jsou rozkazovací způsoby, ale řeči, která je naléhavá nebo významná. Je to 10 slov, jedno z těch slov je v rozkazovacím způsobu skutečně na to, teda by se patřilo, aby se vztahovalo to přikázání, jinak všechna slovesa, která se tam použita, jsou v oznamovacím způsobu. To znamená, že ten text konstatuje nějaké jednání, které nastává po jiném jednání Hospodinově. Tohle to je jednání lidí a jinak je to text, který je zařazen ve druhé knize Mojžíšově do oddílu, který se jmenuje Kniha smlouvy.
1: A zároveň máme ještě jeho druhou verzi v páté knize Mojžíšově, kde to znění toho samotného desatera, těch 10 slov, je trochu jiné. Tak jak došlo k tomuhle zdvojení a navíc k dvěma odlišným verzím, které se nachází obě v Tanachu?
2: Dokonce se nachází obě v Pentateuchu, že jo? Jedno je ve druhé v páté Mojžíšově. Jedno je jakoby časově řazeno do doby vyvedení z Egypta, to znamená do života první generace Izraelců, a druhé je časově řazeno do doby před vstupem do zaslíbené země, to znamená po putování pouští, to jest do života druhé generace Izraelců. To první je Hospodinův výrok, to znamená tam mluví Bůh a Mojžíš to vlastně jenom předkládá, kdežto to druhé je Mojžíšova řeč. Jsou od sebe časově vzdálená asi 40 let zhruba a to první je sdělení, které je vázáno na to vyvedení z Egypta, a ta druhá verze toho desatera v páté Mojžíšově, to je vlastně program pro tu druhou generaci předtím, než vstoupí do zaslíbené země. Jo, takže jsou tam jisté rozdíly ve formulacích, není to totálně odlišný text, jsou tam některé doplňky v té páté knize Mojžíšově a hlavně je tam rozdíl v té koncepci toho. Jo, jedno je reflexe zkušenosti, to první desatero je reflexe zkušenosti, kterou ta komunita nabyla, to druhé desatero je vize do budoucnosti, takový program, podle kterého je třeba žít.
1: Nicméně i to první desatero, o kterém tu dnes budeme mluvit, to z druhé knihy Mojžíšovy, je formulováno v budoucím čase, jako by to bylo teprve něco, co by se mělo stát. Navíc tedy tou formulací nám to připomíná ty příkazy, ale vy sám uvádíte, že to můžeme číst i v čase přítomném, jako něco, co se děje. Tak jaký nový pohled nám tohle čtení nabídne k pochopení toho celého desatera, těch 10 slov?
2: To, že čteme desatero v našich českých překladech v budoucím čase, to je záležitost překladatelů, že jo? Ti se rozhodli tam použít budoucí čas z nějakého důvodu. Hebrejské sloveso stojí vlastně mimo časový systém, nemá nějaké znaky, podle kterých bychom ho jednoduše mohli zařadit do nějakého času. A dokonce v tom desateru i v překladech, že jo? Tam máte slovesa, která jsou v minulém čase, překladatelé zvolili minulý čas, který jsem tě vyvedl ze země egyptské a potom to vlastní desatero je v budoucím čase, ale my, když víme, že v té hebrejštině ty časy jsou takové, jak bych to řekl, obtížně realizovatelné, tak můžeme to číst v přítomném čase všechno, protože ten přítomný čas ten text aktualizuje, budoucí čas z něho činí program, pro ten se rozhodli ti překladatelé, protože uvažovali, že to je něco, co člověk není schopen realizovat, tak proto použili budoucí čas, že se to stane někdy, až se ten člověk nějak promění. Můžeme to číst i v minulém čase jako zkušenost minulé generace, výpověď o lidech, kteří tohle prožili a takoví byli. Takže pokaždý, když zvolíme nějaký ten čas, tak tím něco vyjadřujeme. Já jsem ve svých překladech vždycky volil přítomný čas, protože mi šlo o tu aktualizaci do konkrétního času toho čtenáře. Protože přece jenom nečteme v Biblii nějakou informaci o minulosti, ale čteme informaci pro aktuálního posluchače. A ten aktuální posluchač si musí uvědomit, že se mu dostává něčeho, co se má nějak odehrávat, stávat v jeho přítomnosti. Tak ten přítomný čas si myslím tady je asi na místě používat.
1: Já to ještě trochu zkomplikuji, protože nejenže je těžko uchopitelný ten čas, ale i to, co je těch 10 přikázání, protože to se liší v různých náboženských tradicích. Jinak je to v protestantském, případně pravoslavném prostředí, jinak v římské církvi a jinak to má židovské společenství. Tak v čem jsou ty zásadní rozdíly pochopení toho, co je těch 10 božích slov?
2: Ty rozdíly jsou dány způsobem dělení toho desatera, že tam se musíme něčím řídit, nějakou strukturou, kdybychom se řídili čistě jenom tím hebrejským textem, tak tam ani těch 10 není, tak jich je tam víc, možná 15 v některých verzích. Nejblíže tomu konceptu toho desatera je to židovské čtení, protože to se drží toho původního textu, kdežto všechna ta křesťanská čtení vycházejí z nějaké tradice, která je tam dominantní. To římskokatolické čtení navíc ještě se snaží to desatero zjednodušit, takže ho uvádí v takové katechismové podobě, ale hlavně to křesťanské čtení to vnímá jako etický text, protože si s tím zřejmě neví rady. Ale on to není etický text, protože nechce formulovat etiku, ono popisuje důsledky vztahu s Bohem. Takže ne etiku člověka, to znamená, není to pokyn k nějakému jednání, ale jsou to důsledky vztahu s Bohem. No a vy jste se ptal na to, čím se to liší. Nejvýrazněji se liší to židovské a katolické číslováním toho desatera. To ale teď nebudu vysvětlovat. Blíže tomu židovskému potom je to protestantsko-pravoslavné, tam se to liší hlavně v pojetí prvního přikázání. Jo? To, co v samotném hebrejském textu má povahu prvního přikázání a co tedy jako první přikázání zdůrazňují Židé při svém čtení, tak to protestantsko-pravoslavná tradice považuje za úvod nebo prolog desatera. Ale to je jenom názor, který vzniká na základě nějaké tradice, které ta komunita podléhá. Nevychází to nutně z toho původního textu, takže mně se zdá, že to židovské čtení, ve kterém ta věta o Hospodinu, který vyvádí Izraelce ze země egyptské, je považována za první, to znamená klíčové přikázání desatera, že to je jediné možné a správné čtení, pokud chceme nějak vstoupit do toho smyslu, toho sdělení.
1: Zároveň ale všechny ty tradice se shodnou na číslovce 10, která je napříč starým zákonem velmi důležitá. Máme 10 egyptských ran, 10 generací od Abraháma po Noéma a tak bychom mohli pokračovat. Tak je zatím ještě něco skrytého, kromě toho, že prostě všichni to známe jako desatero, dobře se to pamatuje, je zatím nějaká důležitost zrovna této číslovky pro židovskou tradici?
2: To si nejsem přesně jist. Těch textů, které jsou uspořádány podle deseti, je v Tanachu víc. Ne všechny jsou natolik výrazné, aby si jich ten čtenář hned na poprvé všiml. Možná to uspořádání podle té desítky souvisí nějak se způsobem zapamatování, protože máme 10 prstů na rukou, pomocí těch prstů počítáme, tak to možná souvisí s tím způsobem užívání té desítky. Nevím, jestli oni užívali desítkovou soustavu jako my, to nevím, ale je to už prostě takový zvyk. Ale chci ještě jednou připomenout, že skutečně jde o zvyk, protože to desatero může být děleno na víc částí než jenom na 10.
1: My se nicméně těch 10 budeme pro srozumitelnost a v návaznosti na tradici držet. Budeme mluvit o jednotlivých přikázání, tak jak zaznívají ve druhé knize Mojžíšově, a dělit je tedy budeme podle té židovské tradice. A začneme hned tím prvním přikázáním, které samo začíná slovy Já Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Proč Židé tohle nepovažují za prolog, ale za první boží slovo?
2: No, protože to je Hospodinův výrok. Já Hospodin, že on mluví v ich formě. Hospodinův výrok je vždycky nadřazen a Hospodinův výrok je třeba respektovat jako Hospodinův výrok a nejenom jako nějaký libovolný literární text, který lze někam literárně zařadit. A to, co následuje, jsou zase Hospodinovy výroky, takže to k sobě patří. Předtím je uvozovací věta, která není Hospodinovým výrokem. Takže z logiky toho textu to musí patřit do toho desatera, musí to být tím prvním přikázáním. To je z hlediska formálního uspořádání. No a pak z hlediska obsahu, to sdělení, které je v tom prvním přikázání, je dominantní, klíčové, podle toho, že v těch hebrejských textech většinou ty úvodní věty jsou klíčové pro ten další text, to znamená, je to prisma, kterým se do toho textu vstupuje. Je to vlastně takový nadpis, který ukazuje, o co tam půjde. A to první přikázání je nadpis, ve kterém se konstatuje zásadní sdělení, aby se potom v těch dalších textech mohly popisovat jenom důsledky toho zásadního sdělení. A ty důsledky nejsou důležitější než ten nadpis. Ten nadpis je důležitější než ty důsledky. Proto když ten nadpis my označíme za prolog, tak ho zeslabíme. To znamená, že posuneme to vyznění toho desatera do úplně jiného kontextu. Tam to musí zůstat v té silné podobě, že ten Hospodin tady sděluje něco o svém jednání a pak bude konstatovat, jaký to bude mít dopad na tu komunitu, které se to jednání týká.
1: Ostatně vy k tomu i v jednom ze svých textů uvádíte, že tato úvodní věta zdůrazňuje to, že není závislé na člověku, zda bude desatero naplňovat nebo ne, ale ukazuje to, co se s ním děje po tom, co do jeho života vstoupí Hospodin.
2: Přesně tak. To, že ten člověk takhle žije, že se konstatuje, že takhle žije, to není výpověď o vůli toho člověka, o nějakých jeho morálních kvalitách, o jeho zbožnosti a tak dále, o jeho perfektnosti, o jeho dokonalosti. To je výpověď o moci slova, anebo o moci Hospodinova činu, který se ho dotkl, anebo slova, které ho poznamenalo. Takže vlastně to všechno přeneseně vypovídá o Hospodinově působení.
1: A jak toho docílit, aby Hospodin na člověka takto působil, i s ohledem na to, že v následujících přikázáních jsou i hrozby trestů za to, že člověk nebude činit to, co mu Bůh předkládá?
2: Jo, to myslíte na druhé přikázání, nebo třetí, že jo, nenechá bez trestu toho, kdo by
1: zneužíval jeho
2: jméno nadarmo, no. Jak toho docílit, to není v našich silách a dokonce se to ani po nás nechce, jo, neočekává. Po nás se očekává něco jiného. Já se teď zabývám Hospodinovými výroky v Jeremiášově proroctví a tam se unizono opakuje jediný princip v těch výrocích, který jim buď Hospodin vyčítá, nebo to po nich požaduje, a ten je vyjádřen slovesem šama a naslouchá. To znamená, že do toho dění se vstupuje přes sluch. To znamená, člověk tomu naslouchá a to slovo s ním něco dělá tak, jak je to psáno v tom nejdůležitějším textu celého Tanachu nebo celé té tradice. Šema Izrael. Slyš Izraeli. To znamená, naslouchej, ono to do tebe vstoupí, něco to s tebou udělá, vstoupí ti to do srdce, poznamená to tvou řeč, tvoje chování. Takže to slovo má obrovský potenciál. Jakmile se posluchač tomu potenciálu vystaví, to znamená, jakmile to na sebe nechá působit a jakmile umožní, aby se to do něj vsáklo, tak ono ho to začne proměňovat, něco to s ním začne dělat. Když se to posune z textu do ucha, z ucha do srdce. Ostatně v Jeremiášově textu se mluví o nové smlouvě, která je založena na tom, že Hospodin to všechno, co chce, aby ten člověk znal, tak tomu napíše do srdce. Zatím je to teda ale v té podobě, v té druhé Mojžíšově je to v té podobě, že to je Hospodinem řečeno nebo někde napsáno, lidi tomu mají naslouchat, to znamená nechat to na sebe působit a pak to nechat působit v sobě, nechat se tím proměňovat. Takhle jednoduché to je. Takže ten člověk, který to zaslechne, tak s tím to něco dělá. V nějakém čase, který tady není uveden a nějakým způsobem, který taky tady není uveden. Ale je to něco, jako když se dostáváte do silového pole něčeho, tak se taky v tom vašem těle něco děje, když se dostáváte do nějakého radiačního pole nebo do magnetického nebo elektromagnetického pole, tak se něco prostě v tom těle děje. My to nezjišťujeme, nejsme schopni to registrovat, ale podobně působí ten Hospodinův výrok.
1: Což v tuhle chvíli pak dává smysl ten váš preferovaný překlad do přítomného času jako něco, co se s člověkem kontinuálně děje.
2: Ano, ano. A my nemáme asi být závislí na tom, abychom věděli, co konkrétně se mnou děje, ale jenom vědět, že v tom silovém poli toho slova to dění nastalo.
1: No a tohle to ale komplikuje to páté přikázání, jak jste už naznačil, kde na rozdíl od těch ostatních je ten příkaz, je vyloženě nějaký požadavek na člověka, stojí tam cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Tak jak tomu v kontextu vlastně celého toho výkladu rozumět?
2: Moje kolegyně Marie Rubalová ve svých učebnicích hebrejštiny dokonce uvádí, že i infinitiv má povahu imperativu v hebrejštině. V nevokalizovaném textu se to nedá rozpoznat. Potom by to znamenalo, že i čtvrté přikázání má povahu nároku, i když je tam ten infinitiv. Ale evidentní je to u toho pátého přikázání, kde je použit rozkazovací způsob slovesa, které znamená vážit si, takže to znamená važ si otce svého nebo způsobuj tíhu otci svému své matce. Jak je možný, že se v tom textu, kde jsou slovesa v oznamovacím způsobu, objevuje jedno nebo dvě, které jsou v rozkazovacím? Zřejmě to vyplývá z toho, že jsou určité věci, které jsou v kompetenci člověka a u kterých člověk asi nesmí předpokládat, že to někdo jiný za něj udělá, anebo že se to samo stane. Jo? Takže ten imperativ jakoby vtahuje toho posluchače do dění a říká mu, teď nespolehej na to, že bude působit jenom to slovo. Teď jde o to, aby ty si vůči té předchozí generaci něco udělal, co by té předchozí generaci zajistilo vážnost. Zejména tohleto má sílu v době, kdy ta předchozí generace odchází jakoby ze scény. To znamená, ty moji rodiče stárnou, slábnou a ta agresivní společnost samozřejmě ty slabé odstraňuje, každá ta agresivní společnost ty slabé odstraňuje a ten syn je tady od toho, aby zajistil, že ty rodiče tu váhu mít budou. To za toho syna nikdo neudělá. A od té společnosti to nelze očekávat, žádné sociální chování a ty rodiče na to zase nemají žádnou sílu. Že jo? Takže tady ten syn, u těch imperativů si ten syn musí uvědomit, že do toho musí vstoupit, že musí něco udělat, že to záleží na něm a že to je důležitý. Takže ten člověk není úplně vyřazen, ale je mu konkrétními slovesnými tvary naznačováno, jaký je jeho úkol. To znamená, aby se nehrnul tam, co dělat nemá, nebo k tomu, co dělat nemá, ale aby dělal to, co dělat má. My to děláme většinou naopak, že jo? Že tam, kde to dělat nemáme, neumíme a nemůžeme, tam se snažíme a tam, kde bychom měli, tak tam chybíme.
1: A to tedy platí i pro dodržování šabatu v židovské tradici nebo v jiných tradicích, zkrátka neodpočinku.
2: Ano. Tam to klidně můžeme přeložit, pamatuj na den šabat, protože je svatý pro svatost jeho. Jo, to znamená, tam je potřeba, aby člověk to myšlenkové úsilí, v jedné verzi je pamatuj, druhé verzi je střež nebo soustřed se. V obou verzích je to myšlenkové úsilí. To znamená, aby to z té jeho paměti nevypadlo, aby na to myslel, aby se na to soustředil, že ten jeho život je uspořádaný do nějakého rytmu, aby ten rytmus registroval a hlídal. Protože ten rytmus, kterým probíhá ten jeho život, je velice podobný rytmu, teď použiju antropomorfismus, kterým je uspořádán život Hospodinův. Protože tam se přímo v tom čtvrtém přikázání argumentuje v té druhé Možíšově. Tvůj život to jsou 6 dní služby, 7. den je šabat, protože Hospodin 6 dní činí tuhle zemi, 7. den přestane. Jo? Takže tam soulad. Rytmus je stejný, řád je stejný. Můj život má být uspořádaný, to znamená, má mít řád, který mu vtiskává Hospodin, a to je stejný řád, kterým se ten Hospodin prezentuje. Ten řád je strašně důležitý a v té židovské tradici je na ten řád kladen mimořádný důraz. V křesťanské tradici je naopak silným způsobem zpochybňován. Tam je spojován s nějakými zákoníky, s nedůvěrou v zákon a tak dále. Proto to křesťanství působí jako taková cochcárna.
1: Zároveň tedy ten řád je i v tom jazyce, jak jste zmínil, to nejdůležitější stojí často na počátku. Má ale zároveň i význam to, čím je desatero zakončeno, konstatováním, že člověk nedychtí po ničem, co mu nepatří?
2: Tady je otázka, jestli ta jednotlivá přikázání to jsou tam seřazena nahodile, anebo nejsou. Mně se zdá, že nejsou. Že to má nějaký systém, že to vede od někud někam. To je logika i ostatních textů Tanachu. A pokud to takhle je, tak to desáté přikázání je cíl, ke kterému to má dojít. Jo, to je takový společný jmenovatel toho, co bylo předchozím textu řečeno. A tam je dvakrát, to je vlastně to desáté přikázání dvojité. Pro toho v té katolické církvi vlastně je tam rozdělený na dvě části, na dvě přikázání. Takže ta první část zní nedychtíš po domě svého běžního. A ta druhá část, nedychtíš po ženě svého bližního, jeho služebníkovi, jeho služebnici, jeho volu, jeho oslu a všem, co je tvého bližního. Dvakrát nedychtíš. Jsou to paralelní výroky a to sloveso dychtit znamená, že seš osvobozen vnitřně, ne že se musíš snažit, ale ty seš osvobozen na něčem lpět, na něčem, co by tě svazovalo, nebo seš osvobozen od potřeby mít totéž, co vidíš okolo sebe. Od závislosti na předmětech, na lidech. Od toho všeho seš osvobozen. Tohle desatero, ne že dodržováním desatera ty se jakoby propracuješ k tomu osvobození. Ne. Když tě Hospodin vyvede z Egypta, to znamená, když do toho tvého života vstoupí, tak jedním z důsledků toho jeho vstupu, toho jeho činu je, že seš najednou svobodný od těch potřeb, který obvykle člověka zbezmocňují, paralyzují a nutí ho dělat něco, co by dělat neměl a nechtěl.
1: Tohle řazení, o kterém jsme mluvili, které může mít nějaký význam a důležitost, tak možná může souviset i s tím, že bylo desatero vytesáno do kamenných desek, tak, aby lidé ho dodržovali tak, jak ho Bůh řekl. Lze to tak chápat? Aby nezměnili jeho podobu, aby nezměnili i to pořadí, které může mít tedy nějakou posloupnost.
2: Jo, to je výborná myšlenka. Takhle na to je položen velký důraz. Dokonce v 5. knize Mojžíšově je to dvakrát výslovně uvedeno, že k tomu ten posluchač nesmí nikdy nic přidat. Nic z toho nesmí odebrat, to znamená, nesmí do toho nějak vstupovat, aby to nějak upravoval. Takový odstrašující příklad, jak to dopadne, Když do toho ten vykladač vstupuje, přináší bajka o mluvícím hadovi ve třetí kapitole první knihy Mojžíšovi. To je bajka, že jo? Takže mluvící had se tam zmocní Hospodinova výroku. Teď ho celý otočí vzhůru nohama, předloží ho těm posluchačům. Ti posluchači mu uvěří a jim to úplně zničí život. Jo? Takže když ten člověk tohle nerespektuje, tak se tím sám poškozuje. A to, že bylo vytesáno teda do kamene, znamená, že musí se to k tomu posluchači dostat v té podobě, v jaké to ten Hospodin řekl. I když to ten Mojžíš rozflákal, když se vracel ze zhora, z té hory, na které to zaslechl nebo vytesal, tak potom stejně to na ten kámen bylo vytesáno. Vytesal to tam Hospodin přímo. Tam je napsáno, že to bylo prstem Božím. Takže to je jeho dílo, on to takhle chce. Ale ukazuje se, že i to je málo. Jo, protože pořád je to na kamenu. Je to tam sice pořád, ale není to vevnitř. Takže ten člověk, tam je potřeba, aby se to dostalo přes ten sluch dovnitř. A jelikož to je takový slabý bod v tom životě člověka, ten sluch, tak ten Hospodin se rozhodne, že to obejde. Že obejde ten sluch a že to do toho srdce člověka napíše sám. A to bude ta nová smlouva podle toho Jeremiáše. Musí to být prostě ne na tom kamenu, musí to být v tom srdci, do toho srdce to nenapíše ten člověk, tam se to nedostane samo sebou, ale tam to píše ten Hospodin podobně jako na ten kámen. Takže to tam bude v té podobě, jak to má být a od toho autora, který má právo to tam psát.
1: A činí tak Hospodin i dnes? Jde mi o to, jak může desatero dnes k člověku promlouvat, jaký má význam pro dnešní svět.
2: Ty Hospodinovy výroky byly zaznamenány právě proto, že ta komunita rozpoznala, že mají potenciál pro kohokoliv, kdo jim naslouchá, nejenom pro toho aktuálního posluchače. Kdyby to mělo potenciál jenom pro toho aktuálního posluchače, nemá smysl to sepisovat, protože ta druhá generace tomu už nebude rozumět. Naopak, ten Hospodin tam řekne, v 5. Mojžíšově je to napsáno, řekne té druhé generaci, která se narodila na poušti. Hospodin s váma uzavřel smlouvu na Sinaji. Aby to pochopili, tak jim tam ještě řekne, ne s vašimi otci, ale s vámi. Jenže logicky to s nima neuzavřel, protože oni na té Sinaji vůbec nebyli, protože ještě nebyli na světě. To uzavřel s těmi otci. Ale tady řekne, ne, to, co bylo řečeno otcům, platí pro vás. No a v Hagadě, Pesachové Hagadě židovské, tam když se vypráví ten příběh o vyvedení z Egypta, tak je tam instrukce, že ten, kdo to vypráví, to musí vyprávět tak, jako by to sám prožil. A to už je příslušník NT generace. Takže je to pořád aktuální a pořád je třeba to aktualizovat. A fakt, že to máme ve Starém zákoně, je doklad toho, že ty texty jsou aktuální, jsou srozumitelné, jsou pochopitelné, že na ně můžeme reagovat, že s námi něco dělají, že to můžeme zažít i my. Ale jinak nevím, jak by se to dalo vysvětlit.
1: No já myslím, že i dnes jste nám je přiblížil a aktualizoval zde ve studiu. Já děkuji, že jste si opět po čase udělal na krédo čas a snad zase brzy naslyšenou.
2: Moc děkuji za pozvání, děkuji i posluchačům za naslouchání a nashledanou, naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Starozákonní biblista Jiří Beneš byl dnes hostem Matěje Senfta v krédu na stanici Vltava. Pro adventisty 7. dne je zvlášť důležité 4. přikázání o dni odpočinku. Na rozdíl od většiny křesťanských církví zachovávají jako biblický den odpočinku sobotu. Ovšem dnes mimořádně mají v České Třebové bohoslužbu v neděli a vy si ji můžete poslechnout v rámci našeho pravidelného přímého přenosu už za chvíli. Gospel a tradiční mešní text se staly inspiračními zdroji pro jazzovou mši Karla Růžičky. Základ orchestru, který je nahrál, tvořila nezvykle výrazná pětičlenná trombónová sekce. K ní se přidal saxofon, flétna, vibrafon a rytmická skupina, smyčcové kvarteto a smíšený sbor. Při premiéře roku 1991 v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad zpívala solový part americká operní a muzikálová zpěvačka Diane Bolden Taylor. Účinkoval smíšený sbor Pavla Keena a Pavel Keen také celé provedení dirigoval. Záznam jazzové mše Karla Růžičky zazní v koncertu duchovní hudby na Vltavě dnes v 10 hodin dopoledne. V 11 pak zahájíme dvoudílný radioseriál natočený podle francouzského románu o lásce, penězích a pravidlech společenské hry Otec Goriot. Dobré ráno, je 9 hodin.
0: Bohoslužba.
3: Na stanici Vltava právě začíná, vážení a milí, přímý přenos bohoslužby církve adventistů 7. dne. Kázání pronese ve sboru v České Třebové Jan Matoušek.

Vážené shromáždění, bratři a sestry v Pánu Ježíši, milé děti, mládeži a přátelé. Srdečně vás vítáme na bohoslužbě Církve adventistů 7. dne v České Třebové. Jsme velmi potěšeni, že můžeme přivítat posluchače Českého rozhlasu stanice Vltava, kteří mohou být alespoň takto na dálku součástí naší dnešní pobožnosti. I když se k bohoslužbám scházíme vždy v sobotu, jsme rádi, že můžeme společně s vámi být i dnes. Pro většinu lidí Česká Třebová představuje především významný železniční uzel. Ano, je to tak, ale vězte, Česká Třebová je daleko více než to. Pokud byste měli možnost sem zavítat, tak mi dovolte vás pozvat do naší modlitebny, která se nachází hned vedle Nového náměstí ve Smetanově ulici. Scházíme se zde k pravidelným sobotním bohoslužbám, a to již od roku 1947, kdy adventisté v tomto městě zakořenili. Jsme vděční Pánu Bohu za bohatý mix lidí napříč generacemi, který v našem společenství máme. Náš sborový dům žije i v ostatních dnech, kdy organizujeme setkání pro děti a mládež, pořádáme různé akce, cestopisy, přednášky pro veřejnost a společně studujeme Bibli a modlíme se. Naše prostory využívá i spolek, který pomáhá lidem s různým typem závislostí. K sobotním bohoslužbám se zde schází i ukrajinský sbor Církve adventistů. Při míjení naší modlitebny můžete někdy zaslechnout možná trochu netradiční hudební styl, který byste od křesťanského společenství třeba ani nečekali. Ono totiž někteří z nás, naši přátelé, ze stejnomenné hudební skupiny Přátelé mají rádi bluegrassovou hudbu a dnes můžeme chválit Pána Boha jednou z jejich písní. Jsme společenství, které spojuje láska k Pánu Bohu a vzájemné přátelství. Rádi spolu trávíme čas i mimo bohoslužbu, například posezením u ohně, společnými dovolenými nebo na dětských táborech. Nechceme žít pouze za zdmi naší modlitebny, rádi posloužíme třeba hudbou a písněmi naší skupiny Worship na různých církevních i mimocírkevních místech v našem regionu. Velkou radost máme z rozvíjející se tradice benefičních koncertů. Letos 12. prosince pořádáme ve spolupráci s městem a humanitární organizací ADRA již 4. ročník. Výtěžek z koncertu opět pomůže konkrétnímu člověku přímo z České Třebové, který čelí zdravotním komplikacím. Tolik krátké představení našeho společenství. A nyní mi již dovolte vám všem popřát požehnaný čas a duchovní prožitek z dnešní bohoslužby. Rád bych vás pozval ke společné písni Ty Bože náš a k úvodním modlitbám.

0: náš laskavý a milující Otče. Jako tvé děti přicházíme k tobě a ty sám víš, jak v bouřlivém a vykolejeném světě musíme prožívat své dny a přesto věříme, že ti žádná naše starost ani myšlenka není lhostejná. Bože Otče, ty jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby za naše hříchy zaplatil svým životem na kříži Golgoty. Jako tvůj lid tě chceme prosit, aby tato tvá láska budovala naše vztahy, kdekoliv jsme, především pak v rodinách. Chci tě proto prosit v této chvíli za naše děti, studenty a mladé lidi na počátku svých cest, za jejich rozhodování, komu a čemu v životě budou důvěřovat, čím naplní svůj čas. Prosíme tě, aby se neminuli s tebou a tvou láskou. Prosíme, aby naše sborové společenství bylo věrné tvým radám a doporučením pro život a věrně plnilo úkol, který jsme jako křesťané od tebe dostali. Náš dobrý Pane, děkujeme za Písmo svaté, které nás ujišťuje, že jsi s námi ve všem, co prožíváme. Děkujeme za tvé ujištění, že ve tvé režii budou i poslední události této země. A tak tě prosíme, odpust nám naše provinění a vrať se brzy, jak jsi slíbil. Amen.
1: Amen.
2: Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nás probudil do dalšího krásného dne. Chceme ti taktéž poděkovat za včerejší svatý sobotní den, kdy jsme si mohli připomenout, že ty jediný jsi stvořitelem všeho a že jsi naším jediným spasitelem. Kdy jsme si mohli odpočinout od naší práce, povinností a starostí. Kdy jsme se mohli občerstvit tvou láskou a sílou pro další týden. Děkujeme ti také moc za dnešní misijní příležitost, kterou jsi nám přichystal, kdy může z našeho sboru zaznít radostná zpráva o tobě, tvé evangelium, pro povzbuzení všech posluchačů. Zpráva o tom, že ty Bůh si se ponížil a zemřel v těle zástupnou smrtí za nás, všechny, aby byl naplněn tvůj neměnný boží zákon a my tak mohli přijmout tvou milost, dar věčného života, který nabízíš každému. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé boží slovo, které jsi nám dal. Díky němuž víme, že se přiblížil čas tvého druhého příchodu, že přijdeš, až zazní pravé nafalšované evangelium celému světu, což, jak věříme, již probíhá a bude nadále sílit. Prosím, ochraňu nás, abychom nebyli svedeni falešnými naukami, jak nás v písmu varuješ. Děkujeme ti také za to, že z písma víme, že je potřeba se na tvůj brzký příchod připravit, pokud toužíme po věčném životě s tebou. Děkujeme ti také za to, že víme, jak se máme připravit, že jediné, co po nás požaduješ, je, abychom se pro tebe rozhodli, abychom ti plně důvěřovali, abychom ti každé ráno odezdali naše srdce, aby si mohl naplnit tvé zaslíbení, tvou novou smlouvu, že jako si psal svůj boží zákon lásky na kamenné desky, že nyní ho napíšeš přímo do našich srdcí, že ty sám osobně naše srdce očistíš a budeš v našich srdcích přebývat. Víme také, že těsně předtím, než přijdeš, ukončíš soud nad všemi lidmi. A tak již bude rozhodnuto o každém z nás, že po soudu již bude každý zapečetěn, buď pro život věčný s tebou, nebo pro věčnou smrt. Prosím tě, Pane Ježíši, za nás, za všechny, aby nám všem Duch svatý každé ráno připomněl, že tě máme s pokorou zvát do našeho srdce, aby ve chvíli zapečetění si byl v našem srdci ty, dárce věčného života, a ne naše pí.

0: dáš a tvá nároč je otevřená. Když jsme zlomení v lítosti a výčitkách, když je náš život rozbitý, třeba i kvůli našim špatným rozhodnutím, ty nabízíš nový začátek a každé zkroušené duši navracíš nevinnost. Když máme pocit, že nikam nepatříme, ty nás učíš, že máme místo uprostřed tvého milujícího srdce. Vzdáváme ti dnes chválu za to, že jsi zdrojem naší naděje a radosti. Amen.
1: Dovolte, abych mezi námi přivítal ještě jednou naše děti. Já bych je pozval dopředu, protože teď je právě vyhrazen čas pro ně a zároveň předávám slovo Romanovi, který má pro ně příběh.
2: Přeji vám dobré ráno, děti. Jak se vám dneska stávalo, šlo to? Pokud že ano, výborně, to jsem rád. Já mám pro vás ještě dvě otázky. Zkuste se přihlásit, kdo z vás byl alespoň jednou na táboře? Tak, skoro všichni, výborně, děkuji. A teď mám ještě jednu záludnou otázku. Přiznejte se, kdo z vás měl dostatek odvahy na to, abyste se vypravili na stezku odvahy? Aha, tak to už není tolik, dobře, děkuji. A ještě vlastně jedna otázka. Měla jsi strach, když jsi šla stezku odvahy? Trochu ano. No, tak to má být, to je správné. Já bych ale dneska vám chtěl vyprávět jeden skutečný příběh, který se nám stal. A představte si, že to byla taková zvláštní stezka odvahy, protože tam se nebáli jenom děti, ale dokonce se báli i vedoucí. I my vedoucí jsme měli velký strach. A za chvilku se dozvíte, proč. Byl teplý letní den, myslím, že to bylo někdy v srpnu už, a my jsme připravovali noční stezku odvahy. Prošli jsme si celý les samozřejmě dopředu, krok za krokem, a pečlivě jsme naplánovali, že dětem to trošku ulehčíme a že jim tam dáme svíčky po cestě, aby nezabloudili. Každá svíčka byla tak daleko, aby z jedné svíčky bylo pěkně vidět na tu další. Zkrátka, aby se nikdo nemohl ztratit. Věděli jsme, že když děti půjdou od světla ke světlu, nemohou zabloudit. Byla to taková trošku jednodušší varianta, protože největší tvrďáci samozřejmě chodí úplně po tmě a žádné svíčky nepotřebují. Večer se setmělo, les najednou stichl, to si určitě vybavujete z tábora. Sem tam někde zapraskala větvička, občas možná i nějaká sova zahoukala. A tak jsme se rozhodli, že už je čas a že můžeme děti pustit na trasu. Pouštěli jsme je asi tak po 3 minutách a říkali jsme jim, nebojte se, nikdo vás nebude strašit. Stačí jít jenom od svíčky ke svíčce a ve chvíli, až dojdete na konec, tak za hřbitovem se přihlásíte ke svému vedoucímu a řeknete, že jste to celé prošli. Jedno dítě za druhým přicházelo do cíle, usmívali se, někteří se teda ještě trošku třásli, ale byli šťastné, že to všechno zvládli. A pak jsme začali počítat. 1, 2, 3. Ajajaj, něco nesedělo. Znovu jsme počítali. 1, 2, 3. Ale zjistili jsme, že 2 starší kluci nám nějako chybí. A v tu chvíli nám zatrnulo. Řekli jsme si, to snad přeci není možné. Trasa byla dobře naplánovaná, všechno jsme si předem prošli, ta cesta byla naprosto jasná, věděli, kam mají dojít. A tak nám nezbylo, než vyrazit do lesa za nimi. Šli jsme pěkně po těch svíčkách, všechny svítily, jak měli, jenže on ten les v tu noc vypadá pak trošku jinak. Stíny se prodlouží, jsou tmavé, les je nějako najednou hustší, větve jsou úplně všude, každé šustnutí vás vyruší a bojíte se, co se to děje. A tak jsme volali, Pavle, Pavle, Petře, kde jste? Nikde se neozývali. Zastavili jsme se, poslouchali jsme, ale nikdo neodpovídal. A tak jsme začali cítit tady takovéto chvění v žaludku. Běželo nám v hlavě spousta myšlenek, co se asi mohlo stát.

Probírali jsme, jestli tam není někde nějaký sráz, jestli tam někde nebyla nějaká hluboká řeka, jestli si nemohli někde ublížit. A tak jsme běhali po lese, křičeli, volali. Myslím, že to trvalo možná 20, možná 30 minut, až najednou kus vedle cesty, oba chlapci byli spolu, což tedy samozřejmě neměli být, ale v tu chvíli nám to nevadilo, a jen tak tam prostě stáli mezi stromy. A tak samozřejmě jsme se jich ptali, kluci, jak se vám to jako mohlo stát, že jste takhle zabloudili někde v lese, když tam byly svíčky? Jak to, že vám nebylo divné, když jste minuli tu poslední, že dlouho žádná další není? Proč jste se třeba nevrátili? A oni zkrátka řekli, že ta cesta pokračovala dál, svíčky skončily a tak šli dál. A tak jsme je našli asi někde 1,5 kilometru, úplně mimo tu trasu, kterou jsme tak pečlivě naplánovali. Víte, děti, někdy je to podobné i v našem životě. Pán Bůh nám dává takové pomyslné svíčky do naší životní cesty, které nám potom pomáhají poznat, jestli ještě stále jdeme po té stezce, nebo jestli už jsme někde úplně zabloudili. Někdy ty svíčky nejsou moc velké, jsou jenom takové nevýrazné, jemné, ale přesto, když je chceme vidět a vidíme je, když si jich všímáme, tak se většinou neztratíme. Dokonce Pán Ježíš o sobě jednou řekl, já jsem světlo světa. To znamená, že on je tím největším světlem, které nám může ukázat správnou cestu. Jenže někdy jsme tak zabraní do svých věcí, že si ani nevšimneme, že ta poslední svíčka skončila a my vlastně někde bloudíme. Napadne vás, čím můžeme být zabraní úplně, že zapomeneme, co se děje kolem nás? Máte něco takového? Telefon, jasně, tak to se netýká jenom dětí, to i my dospělí někdy. Možná do nějakých her, možná do starostí o živobytí, nebo do práce, nebo o to, jak se postarat o svůj dům. A tak si začneme žít pro sebe a najednou zjistíme, že jsme z té dobré cesty, která dává smysl, někam sešli a že jsme se ztratili. Co potom? Ten nejlepší krok je vrátit se zpátky, vrátit se k té poslední svíčce, přiznat si, že jsme udělali chybu a zkusit najít tu správnou cestu. A tak vám chci popřát, abyste i vy v životě nacházeli správnou cestu a když se ztratíte, abyste se nebáli to přiznat, vrátit se zpátky k té poslední svíčce a potom našli znova tu další svíčku, protože tam začíná ta cesta domů. A mám ještě jednu informaci pro rodiče. Rodiče, nebojte, toto není příběh z letošního tábora. To už se stalo hodně, hodně dávno. Tak děti, můžete se vrátit ke svým rodičům.

0: Prosím nyní zhromáždění, aby povstalo ke čtení z Božího slova a k modlitbě. Vyprosíme v ní požehnání pro následující chvíle, kdy k nám promluví kazatel Jan Matoušek.
1: Budu číst ze Zjevení ze 3. kapitoly verše 15. až 21. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k protření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn.
2: Pane Bože, chci ti poděkovat, že jsme se zde dnes mohli sejít. Chci ti poděkovat za mimořádnou příležitost setkat se u tvých nohou s bratřími a sestrami, chválit tě a naslouchat tvému slovu. Děkujeme ti, že tu dnes s námi může být i bratr Honza Matoušek, kterého chceš opět použít jako svého služebníka, aby nám sdělil, co nám skrze něho chceš říct. Chceme prosit, aby si ho vedl, dal mu ta správná slova a dal mu svého Ducha Svatého. Prosím také za nás, kdo budeme tvému slovu naslouchat, abychom dokázali odložit naše starosti a trápení všedních dnů, které zaměstnávají naši mysl, a prosíme, aby si otevřel naše uši i srdce, aby do nás tvé slovo pronikalo a zůstávalo v nás. Prosíme o tvou přítomnost a tvé požehnání pro následující chvíle. Děkujeme a prosíme ve jménu tvého syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
3: Příjemné a požehnané dopoledne z modlitevny Církve adventistů 7. dne v České Třebové. Milost vám a pokoj. Kdybychom dnes vedli letmý rozhovor na ulici nebo v kavárně, s velkou pravděpodobností bychom na otázku, jak se máš, odpověděli dobře nebo stěžovat si nemůžu. Je to taková zvláštní společenská dohoda. Pomáhá nám fungovat a chrání naše soukromí. Ukazujeme světu tu uspořádanou, zvládnutou verzi svého života. Jakobychom některé dveře sebe sama nechávali pečlivě zavřené před druhými lidmi a někdy možná i sami před sebou. Vzpomínám na letní dovolenou, kterou mám ještě čerstvě v paměti. Každé ráno jsme se v hotelu, kde jsme s manželkou byli, potkávali s jednou sympatickou Londýňankou. A vždycky zaznělo, good morning, how are you? A já automaticky s úsměvem na tváři odpovídal, fine, thank you. Jenže ve skutečnosti mě celý týden trápily neuvěřitelné bolesti zad. Zatímco moje ústa pronášela zdvořilostní frázy, moje tělo vyprávělo úplně jiný příběh. A přesně to samé se může někdy odehrávat v našem nitru. Hrajeme reprezentativní, všechno je v pořádku, i když uvnitř chladneme, anebo nás něco hluboce bolí. Ten rozdíl mezi tím, jak působíme navenek, a tím, co se skutečně odehrává uvnitř, je mnohem starší než naše společenské konvence. V knize Zjevení se nachází dopis adresovaný křesťanům ve městě Laodikej. Bylo to bohaté a prosperující město. Mělo banky, kvalitní textilní výrobu a známou lékařskou školu. Když město v roce 60 po Kristu postihlo ničivé zemětřesení, odmítlo dokonce finanční pomoc z Říma a obnovilo se z vlastních zdrojů. Byli bohatí, úspěšní, soběstační. Ale přesto měli jeden problém. neměli vlastní zdroj vody. Zatímco sousední Hierapolis měla horké prameny a nedaleké Kolosy studenou osvěžující vodu, Laodikea neměla ani jedno z toho. Voda do ní musela téct dlouhým akvaduktem. Než dorazila do města, byla vlažná a zvětralá. A vlažná voda je nepoužitelná. Nenapijete se jí a ani vás neosvěží. Stejně jako vlažná káva, zvětralé pivo a nebo vlažný vztah. A právě tento obraz používá Kristus. Říká, znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. A dodává, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý. Nejtvrdší na tom všem není seznam nedostatků. Nejtěžší je to, co tom potom zazní z Božích úst. A nevíš to. Laodikejští nebyli odsouzeni proto, že by byli neúspěšní. Jejich problém byl v tom, že si mysleli, že už nic nepotřebují. Že už mají zkrátka všechno. A právě v této chvíli se dostává ke slovu evangelium. Kristus vidí to, co oni nevidí. Vidí jejich slepotu, vidí jejich chudobu, vidí jejich iluzi soběstačnosti. Láska je něco, co promlouvá k laodikejským. Ale když toto vše Ježíš vidí, tak to není proto, aby je ponížil. Pravda totiž není opakem lásky. Pravda je jednou z podob lásky. A láska nemlčí právě tam, kde hrozí ztráta života. Kristus říká nepříjemnou pravdu právě proto, že mu na těch laodikejských záleží. A o několik veršů dál zaznívá, ty, které miluji, usvědčuji a kárám. Slyšíte to? Ne ty, které odsuzuji, ale ty, které miluji. Právě proto Ježíš nemlčí. V textu čteme, říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. Není těžké pochopit, proč si to mysleli. Měli zkušenost, že věci fungují. A přesto Kristus jejich život vidí jinak. A to je alespoň pro mě na tom textu velmi fascinující. Nejde totiž o konflikt mezi dobrem a zlem. Jde o rozdíl mezi tím, jak se vidím já sám a jak se na mě dívá Kristus. A psychologie nám v tom může dokonce pomoci. Učí nás rozumět vlastnímu nitru a motivacím. Učí nás větší poctivosti vůči sobě samým. A to je cenné. Jenže dnešní biblický text pokládá ještě jednu otázku. Nejen, kdo jsem já, ale také, jak mě vidí Bůh. Existuje totiž někdo, kdo nás zná hlouběji, než se možná známe my sami. A to může být bolestivé, protože existují věci, které sami o sobě nevíme. A právě proto se jako refrén celým dopisem nese a nevíš to. Co je na tomto dopise překvapivé, je skutečnost, že Kristus nekončí u kritiky. Přichází s nabídkou a říká, radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni přečištěné, bílé roucho a mast k pomazání očí. Místo materiálního bohatství nabízí ryzí hodnotu. Místo společenské masky čistou identitu. A místo slepoty nový pravdivý pohled na svět. Ježíš nepopírá hodnotu toho, co laodikejští mají. Jen ukazuje, že existuje něco mnohem, mnohem víc. Jakoby říkal, vybudovali jste spoustu skvělých věcí, ale život je něco víc, než jenom to všechno vlastnit. Dosáhli jste úspěchu, ale hodnota člověka je mnohem hlubší než jeho úspěch. A právě zde se podle mne nachází srdce celého textu. Kristus totiž nepřichází člověku něco vzít, ale naopak přichází mu něco nabídnout. Nabízí vztah, který není založen na výkonu ani na úspěchu. A přiznám se, že i já někdy až zpětně zjišťuji, jak je snadné zaměnit víru za pocit, že máme všechno pod kontrolou. Ale tahle ta nabídka vyžaduje určitou odvahu. Odvahu připustit, že ještě nejsme u cíle. Že všechno pod tou kontrolou mít nemusíme. Že v našem životě mohou existovat dveře, které jsme dosud neotevřeli. A tomuto obratu Bible říká pokání. Možná méně jako pocit viny a více jako změnu směru pohledu. Jako chvíli, kdy člověk přestane trvat na tom, že už všechno pochopil. Kdy připustí, že život může být větší, hlubší a bohatší, než dosud znal. Že za dveřmi, které měl dlouho zavřené, na něj nečeká odsouzení, ale setkání. A tato výzva nevychází z odmítnutí. A sám Kristus říká, ty, které miluji, usvědčuji a kárám. Pokání tedy není poslední šance před zavřenými dveřmi. Je odpovědí na dveře, které jsou stále otevřené. Otevřenost ale není pasivita. Proto Kristus také mluví o horlivosti. A přiznám se, že slovo horlivost mi dnes zní tak trochu podezřele. Může evokovat fanatismus nebo náboženskou přepjatost. Jenže v tom biblickém kontextu jde o něco úplně jiného. Je to totiž opak té vlažnosti. Opak života, který už jen setrvačně běží na volnoběh. Možná to známe. Na první pohled je všechno v pořádku. Ale někde po cestě se vytratila radost, zvědavost, touha růst, a slovy dětského příběhu možná se vytratily i některé svíčky, podle kterých bychom mohli jít. Ale hlavně zaznívá ono a nevíš to. A právě sem volá ta Kristova výzva. Nevolá člověka k většímu výkonu. Neříká snaž se víc, ale spíš probuď se k životu. Protože skutečná horlivost nevzniká ze zatuhnutých zubů ani z pocitů viny. Možná vzniká ve chvíli, kdy přestaneme energii spotřebovávat na předstírání. Když už nemusíme být někým jiným. Když nemusíme nikomu dokazovat vlastní hodnotu. Tehdy se člověku uvolňuje prostor pro nový život. A právě k takovému životu Kristus Laodikejské zve. A v té chvíli zaznívá nádherný verš. A pro mě je to jeden z nejhezčích obrazů celé Bible. Hle, stojím u dveří a tluču. Tento verš my křesťané často spojujeme s lidmi, kteří ještě nevěří. Jenže ten verš je původně adresován církvi. Lidem, kteří se považují za boží lid. A právě v tom spočívá jeho síla. Kristus stojí venku. Uvnitř je náboženský život, ale Ježíš stojí za dveřmi. Stojí za dveřmi a přesto neodchází. Nevykopává dveře nebo si nevynucuje vstup. Jen stojí a trpělivě klepe. Možná nejdojemnější na tom celém obrazu není samotné klepání, ale mě na tom dojímá, že ještě neodešel. Po všech našich útěcích, po všech chvílích, kdy jsme si vystačili sami, on stále stojí před dveřmi a stále klepe. Jak to klepání dnes vypadá? Možná jako otázka, která nám nedá pokoj. Možná jako zvláštní neklid, možná jako touha po hlubším smyslu. Možná jako okamžik ticha, ve kterém si uvědomíme, že všechno, na co jsme doposud jen spoléhali, nás nemůže nést navždy. A tyto věci sami o sobě nejsou Božím hlasem. Mohou však být místem, kde jeho hlas zaslechneme. A pak už přichází naprosto jednoduchá výzva. slyšet a otevřít. Slyšet znamená nepřehlušit ten hlas dalším schonem. Otevřít znamená pustit Krista do skutečného života. Ne do života, který ukazujeme druhým, ale do života, který opravdu žijeme. A Bůh jde ještě dál. Zaznívá nádherné zaslíbení, budu s ním večeřet a on se mnou. V biblickém světě byla společná hostina znamením přijetí, přátelství a důvěry. Kristus tedy nepřichází jako auditor našeho výkonu, ale přichází jako host, jako přítel. Přichází jako ten, kdo chce být s námi. Milí posluchači, nevím, s čím dnes prožíváte tento den. Možná, že je váš život klidný a uspořádaný. Možná nesete starost, o které nikdo jiný neví. A možná právě procházíte obdobím plným otázek. A možná si nejste vůbec jisti, zda v Boha vlastně ještě věříte. A právě vám je určeno dnešní biblické slovo. Protože vztah s Bohem, protože láska, protože smysl nezačíná lidskou vírou, ale začíná Boží iniciativou. Nezačíná naším hledáním spirituality a víry, ale začíná tím, že někdo jiný hledá nás. Člověk celý život něco hledá. Štěstí, lásku, bezpečí, smysl, domov a někteří z nás i brýle a klíče. Až do svých 18 let jsem byl spokojeným ateistou a o Boha jsem se zvlášť nijak nezajímal. Proto mě tolik dodnes fascinuje, že zatímco já jsem ho nehledal, on nepřestal hledat mě. A právě tady ten dnešní text obrací perspektivu. Možná, že příběh víry nezačíná naším hledáním Boha, ale začíná tím, že Bůh hledá nás. Začíná klepáním. Na začátku toho dopisu, který jsme dnes četli, zazněla znepokojivá diagnóza. A nevíš to. Možná dnes nemusíme mít odpověď na všechny otázky. Nemusíme mít dokonale uspořádaný život. Možná nemusíme ani vědět, co přesně s Bohem. Stačí jen připustit, že ten, který nás zná pravdivěji, než známe sami sebe, nepřichází proto, aby nás ponížil. Ale přichází proto, že mu na každém z nás záleží. Přichází proto, že nás miluje. Slyšíte to klepání? Možná, že to klepání, ať už jste zde v České Třebové, anebo posloucháte bohoslužbu u svých radiových přijímačů, možná, že už ho slyšíte. Pravda, klepal jsem na kazatelnu, ale právě to Boží klepání je možné slyšet. A možná, že tou nejdůležitější otázkou není, jestli hledáte Boha zrovna vy. Možná je nejdůležitější připustit tu možnost, že Bůh hledá vás. Amen.

Jsme vděční Pánu Bohu za slyšené slovo. Pokud byste měli touhu na něj reagovat, nebo máte dotaz na kazatele Jana Matouška, můžete ho v následující hodině kontaktovat na telefonu 732 580 330. Ještě zopakuji, 732 580 330. Předtím, než zazní závěrečná píseň a modlitba s požehnáním, chtěli bychom se s vámi rozloučit, popřát vše dobré, Boží požehnání a milost našeho Pána Ježíše Krista, ať vás provází. Mějte se hezky.

Budeme se modlit. Pane Bože, děkujeme ti, že u našich dveří nestojíš jako soudce ani jako auditor našich životních výkonů, ale jako ten, kdo přichází s přátelstvím, odpuštěním a nadějí. Děkujeme, že znáš naše příběhy pravdivěji než my sami. Znáš naše radosti, ale i to, co skrýváme za zdvořilostními frázemi, naše bolesti, únavu nebo nejistotu. Děkujeme, že nás nepřicházíš ponížit, ale probudit k opravdovému životu. Prosíme za každého, kdo dnes naslouchá tvému hlasu. Za ty, kteří mají v srdci klid, i za ty, kteří prožívají těžké období. Prosíme za ty, kteří tě známým způsobem hledají, ale i za každého, kdo si vůbec není jistý, zda existuješ. Dej nám odvahu nepřehlušit to tiché klepání naší každodenní rutinou. Dej nám sílu sundat masky, přestat předstírat a otevřít ti prostor tam, kde opravdu žijeme. Svěřujeme ti nadcházející dny a do našich životů vyprošujeme Boží požehnání. Ať vám Bůh žehná a chrání vás, ať k vám obrací svou tvář s laskavostí a přijetím, ať naplňuje vaše domovy, vaše vztahy i vaše srdce oporou a skutečným pokojem. A kéž vás na všech vašich cestách provází milost a přátelství Ježíše Krista, Boží láska a živá přítomnost jeho ducha. Amen. Amen.

0: Na stanici Vltava skončil přímý přenos bohoslužby církve adventistů 7. dne ze sboru v České Třebové. Kazatelem byl Jan Matoušek. A teď, chcete-li, můžete se připojit k veřejné sbírce nadace Divoké husy a podpořit domov svatého Josefa v Červeném Kostelci. Ten potřebuje pořídit závěsné jednotky a ramena, která lidem s roztroušenou sklerózou usnadní bezpečný přesun a každodenní péči. Nemoc postupně omezuje jejich pohyblivost a soběstačnost a vy jim můžete pomoci zachovat pohodlí a důstojnost. Příspěvky posílejte na číslo účtu 27 60 /0100. Variabilní symbol je 727. Můžete ale také poslat dárcovskou SMS zprávu v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490. Pište ji ve tvaru DMS, husy a výši částky na telefonní číslo 87 37. Pokud chcete pomáhat pravidelně každý měsíc, pište zprávu ve tvaru DMS TRV husy a výše částky na totéž číslo 87 37. Děkujeme. Organizaci Stud Brno jste přispěli 19 290 korun na sdílený laptop pro vzdělávání. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
4: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
3: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
5: 666.
6: Úžasné, pane doktore.
4: Neuvěřitelné.
3: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Duchovní hudba.
1: Dobré nedělní dopoledne, milí přátelé. U poslechu vltavské duchovní hudby vás vítá Zdeněk Havlíček. Dnešní pořad bude poměrně netradiční. A to v tom smyslu, že v něm nebude znít klasická, nebo chcete-li vážná hudba starších či novějších epoch evropské historie. Naplní její hudba převážně jazzového ražení. Konkrétně Celebration Jazz Mass, neboli slavnostní jazzová mše z pera legendárního českého pianisty a skladatele Karla Růžičky. Růžička, jehož život ve zdejší ohraničili roky 1940 a 2016, byl osobností ryzích uměleckých i lidských kvalit, na čemž se shodují všichni pamětníci, přátelé, kolegové, spoluhráči nebo i studenti, mezi něž jsem měl to štěstí na konzervatoři Jaroslava Ježka také patřit. Byl člověkem, jemuž byla v osobní i umělecké rovině vzdálena jakákoliv umělá spekulace, záludnost, sázka na vyhrocený intelektualismus. Byl umělec bystrého ucha, přesného rytmu a timingu, ale také neutuchající zvídavosti, jež se rozhodně neomezovala jen na jazzový okruh. Umělec neomylného hudebního instinktu a vzácné empatie. Byl člověkem vytříbeného humoru a až nakažlivé radosti ze života a také hluboké víry v Boha. Vzhledem k tomu, že byl praktikujícím katolíkem, vlastně ani tak moc nepřekvapí, že také on vstoupil do nepočetné řady těch skladatelů, kteří jazzovým hudebním jazykem nebo s jeho výraznou příměsí pojednali prastaré posvátné texty mešního ordinária. Z dalších můžeme zmínit třeba Lalo Schifrina, Joea Masterse, Davea Brubecka nebo našeho Jaromíra Hniličku. Sám Karel Růžička nicméně za svůj hlavní vzor pro toto své opus magnum jmenoval Duka Ellingtona a jeho Sacred Concerts. Celebration Jazz Mass, dílo protchnuté svěžím optimismem a radostí z nedávno nabité svobody po sametové revoluci, mělo premiéru v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, a to 27. října roku 1991 v rámci bohoslužby. Byly u toho tehdy také rozhlasové mikrofony, a tak tento vzácný živý snímek můžeme a také budeme poslouchat v dnešní duchovní hudbě. Na úvod zazní části Kyrie, Gloria a Credo. Zpívá americká sopranistka Diane Bolden Taylor a Keenův smíšený sbor. Hraje orchestr Karla Růžičky s autorem u klavíru. Provedení řídí Pavel Keen.

Doznělo krédo ze Celebration Jazz Mass Karla Růžičky. Ještě předtím jsme slyšeli části Kyrie a Gloria. Zpívala Diane Bolden Taylor a Keenův smíšený sbor. Hrál orchestr sestavený ze smyčcového kvarteta, pěti trombónů, saxofonů, flétny, vibrafonu a pochopitelně jazzové rytmiky. Provedení řídil Pavel Kühn. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte duchovní hudbu, ve které se společně vracíme do 27. října roku 1991. Právě tehdy měla při bohoslužbě v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Praze svou premiéru Celebration Jazz Mass Karla Růžičky. Pokračujeme instrumentální vsuvkou Contemplation, kterou následují části Sanctus a Otčenáš. Modlitbu Páně se Růžička rozhodl zhudebnit v rodném jazyce solistky Diane Bolden a ostatně také v rodném jazyce jazzu, tedy v angličtině. Tak tedy Contemplation, Sanctus, Our Father.

To bylo jímavé zhudebnění modlitby Páně, Our Father neboli Otčenáš, z pera Karla Růžičky. Tak to zaznělo při premiéře jeho Celebration Jazz Mass v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Vinohradech 27. října roku 1991. A tamtéž zaznělo také o čtvrt století později, při události méně radostné. Při smuteční mši za Karla Růžičku, který z tohoto světa odešel do hudebního nebe 26. září 2016. Na tomto místě ještě drobná poznámka k pořadí jednotlivých čísel Růžičkovy mše. Uvádí-li se dílo koncertně, pak je modlitba Our Father, jediná část v jazyce anglickém, předepsána jako jakási pokojná tečka za celým mešním cyklem. Tak je tomu ostatně i na ceněné suprafonské nahrávce, která byla realizována roku 1994. My ovšem v dnešní vltavské duchovní hudbě, jak již několikrát zmíněno, posloucháme snímek z premiéry, která se konala v rámci bohoslužby Mše svaté, kde má modlitba Páně své pevné místo po eucharistické modlitbě a před Agnus Dei. Na závěr dnešního koncertu duchovní hudby tedy zazní Agnus Dei, instrumentální Celebration Blues, které mimochodem vzniklo z celé mše úplně jako první, a slavnostní Hosana, jakési gospelové srdce celé mše, jehož hudba se již dvakrát objevila v části Sanctus. Zpívá Diane Bolden Taylor, soprán, a Keenův smíšený sbor. Hraje orchestr Karla Růžičky, provedení řídí Pavel Keen. Od vltavského mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Zdeněk Havlíček.

0: Koncert duchovní hudby Zdeňka Havlíčka přinesl dnes na Vltavu slavnostní jazzovou mši Karla Růžičky staršího. Dozněly její závěrečné části Agnus Dei, Celebration Blues a Hosanna. Zpívala Diana Bolden a Keenův smíšený sbor. Na klavír hrál v záznamu z roku 1991 sám autor Karel Růžička starší. Orchestr solistů vedl jako všechny ostatní Pavel Keen. Příští sobotu, 26. září, uplyne od úmrtí Karla Růžičky 10 let. O den dříve, v pátek 25. září, tomu bude 120 let od narození jiného skvělého českého hudebníka Jaroslava Ješka. Jeho hudba z filmů Pudr a benzín, Peníze nebo život, Hej rup a Všude bylo o dobrodružství zazní dnes na Vltavě v Klapce v 16 hodin a 30 minut. Teď je 11.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Radioseriál.
0: Proti Dantově božské komedii postavil Honoré de Balzac komedii lidskou, kterou se snažil zmapovat celou společnost. Chtěl vytvořit něco jako inventář francouzské společnosti své doby, tedy první poloviny 19. století. V předmluvě k lidské komedii z roku 1842 přirovnává společnost k přírodě. Stejně jako existují různé živočišné druhy, podle něj existují různé společenské druhy. Voják, dělník, úředník, advokát, obchodník, básník, kněz, chudák či bankéř. Zajímalo ho, jak člověka formuje prostředí, společenská vrstva, povolání, peníze a ambice. Součástí cyklu Lidská komedie je román Otec Goriot, na kterém autor ukazuje, jak peníze a společenské postavení mohou pronikat i do rodinných vztahů. Toto je první ze dvou částí jeho rozhlasové dramatizace z roku 1974.

0: Krištofe! Krištofe!
1: Ano?
0: Podívejte!
2: No co pak?
0: Oběd už zase suším na kamnech a vídelně ani noha.
2: Milá Silvie, za tu dobu, co pracujete u paní Walkerové, už byste si měla zvyknout na to, že hosty... ta vůně...
3: Jejího penzionu jsou krajně nepřesní. Když jednotka šla se projít s tím špinavcem poáretem.
0: Jakoby už málem byli svoji. Takové dvě staré sušinky. Až o sebe zavadí.
2: Posteli.
0: Vyšlehnou z nich jiskry jako z křesadla.
2: Paní Kutýrová šla se slečnou Viktorinou jako každoročně tenhle den za slečníným otcem.
0: Zase ji vyhodí, uvidíte, Krištofe. Co tu sloužím?
2: Otec Gorio je ve svém podkroví.
0: Záletník jeden stará.
4: Pan Votrin.
2: Je venku. Zase u něho dnes v noci byla nějaká tajemná návštěva, Silvinko.
0: Mužský?
2: Ovšem mužský. Ale kdyby se vás ptala naše paní Silvie, něco o tom nevíme.
0: Dal vám něco?
2: Jako jindy za celý měsíc. Sto sů.
0: Ne.
2: Ano. Jakoby říkal, mlč.
0: Kromě něho a paní Kutýrové, ti na Grejcar nekoukají, by nám všichni naši slavní strávníci nejradši vytahli z levé kapsy, co nám dali do pravé na nový rok.
2: Otec Gorio si celou loňskou zimu nedal zatopit. Ten špína poáré šetří i na leštile na boty. A náš studentík, pan Rastyňák, mi dá z rovinka...
0: Kolik?
2: 40 sů. Za ty nekoupím ani nový kartáč. Penzion. Madame Walkerové. Pěkná bouda.
0: A co, Krištofe? Naše služba je nejlepší ve čtvrti, dá se tu žít.
2: Dá se tu žít.
0: Co pak vám neschovávám nejlepší soustička?
2: Ole, ole, ole, ole. Na vás já si nestěžuju, Silvinko.
0: Ale Krištofe. Já taky něco vím.
2: A co pak, Silvinko?
0: Nějaký pán na ulici se mne nedávno ptal na pana Votrena. A víte na co? Jestli prý jsem ho viděla bez košile.
2: A co vy na to?
0: No, Krištofe, přece bez košile.
5: Silvie! Krištofe! Kšt, zatracená kočka!
2: Už jdu!
0: Už běžíme, naše drahá paní!
5: Drndáte si v kuchyni a tady v jídelně nedohlídnete.
0: A co kočka?
5: Vidíte, zase upila ze sklenice.
2: No, vždyť se to nepozná.
0: To je mléko otce Goriota. Doleju ho trochu vodou, stejně neví, co pije.
5: Zdřímla jsem si trochu před obědem.
0: Za to je paní zase svěží, jako ručička.
5: Ale Silvie, v mém věku. Kdo?
0: Hned, madam. Pan Votren.
4: Pan Votren.
5: Pan Votren. Hyněte sebou.
0: Dobrý den, pane.
4: Silvin.
5: Pan Votren.
4: Paní Walkerová.
5: Co vy dva tady? Do kuchyně, do kuchyně. Tak co je nového, pane Votren?
4: Zajímavá věc.
5: Povídejte, povídejte.
4: Náš chudáček otec Gorio prodal dneska ráno svoje pozlacené domácí náčiní.
5: Aby měl na ty svoje ženské.
4: Mamičko.
5: Mýval zlatou tabatěrku, pane Votren. A půl druhého tuctu košil. Viděla jsem jeho účetní knihu, když se sem do mého penzionu nastěhoval. Před 6 lety.
4: Já vím, proč se na něho zlobíte.
5: Říkala jsem si, ten se ti více nežli vyrovná. A co jsem vám utratila za parádu? A hned potom za ním začaly chodit ty jeho dvě fifleny. A co je z něho? Treska.
6: Pojď, Viktorino, a neplač.
7: Aj, je. Dobrý den, paní Walkerová.
5: Dobrý den.
7: A pan Votren.
0: Dobrý den.
4: Slečně Viktorině to dneska sluší, paní Kutýrová.
5: Tak jak to dopadlo? Přijal vás tatínek, slečno?
4: Paní Walkerová, přece vidíte.
5: Ano, ale já jenom...
4: Posaďte se. Slečno.
0: Děkuji, pane Votrene.
6: Přijal nás tatínek, přijal. Ale jak? Že prý si u něho Viktorína, jakže to řekl?
0: Zadává.
6: Zadává, když ho obtěžuje. Jednou do roka, na úmrtní den jeho ženy, její matky, darebák.
0: Tytinko.
6: Viktorie mluvila o nejkrásnějších citech. Ani nevím, kde k tomu přišla. A on ten pracháč. Protože prý Viktorína matka neměla věno, když si ho brala. Nesmí ani Viktorie žádné očekávat. Všechno po něm zdědí jeho syn, takový floutek.
5: Co pak Viktorie není jeho dítě?
6: Nechápu, jak ji může zapírat. Vždyť je mu podobná jako vejce vejci.
5: Oba, Viktorino.
6: Jak pak dlouho budu na světě, abych ji živila ze svého důchodu?
0: Probá, tetičko.
4: O, ženy nevinné, nešťastné
0: tak.
4: A pronásledované.
6: Tak.
4: Nenaříkejte si, paní Kutýrová. Krásná Viktorino, za několik dní se tedy pustím do vašich záležitostí já.
6: No víte.
0: Vy, pane Votrene.
4: A všechno se spraví.
0: A kdybyste nějak mohl, pane Votrene, vysvětlete prosím vás mému otci, že je pro mě jeho láska a čest mé matky dražší, nežli všechno bohatství.
4: Ovšem, ovšem, slečno.
5: Třesky, plesky.
6: Ona je anděl. Dovolíte, paní Walkerová, půjdeme hned nahoru do svého bytu. Nemáme na oběd ani pomýšlení.
5: O, prosím, prosím.
4: Naschledanou, Viktorino.
6: Děkujeme vám, pane Votrene.
4: Dost času. Dost času.
5: Nikdo si chudinky nevšimne. A přece vypadá docela k světu.
4: Všichni jsme někde propili svou dávku soucitu.
5: A opravdu jim můžete pomoct?
1: Dobré poledne.
6: Pro pána, studenti už jsou tady. Sylvie!
4: Jak studujete lidské lebky, pane Bianchone?
8: Zdají se mě čím dál tím zajímavější, pane Votrene, zvenčí i uvnitř.
4: A vy, pane Rastyňaku, jste byl dneska v noci na plese, jestli se nemýlím.
9: Člověk nesmí spát, když chce poznat Paříž.
4: Labyrint Paříž.
9: Labyrint Paříž. Když se chci pustit do práce, co k tomu v Paříži potřebuji? Známe.
4: Výborně, Rastyňaku.
8: Takže se svrhl do velkého světa.
9: A nemám proto všechny předpoklady? Jsem mladý. No, pane Votrene.
4: Duchaplný, drahý Rastyňaku.
9: A ohnivý muž.
4: Já už duchaplnost a temperament.
9: Jsou zvýšeny elegantními způsoby, Bianchone.
8: A jistým druhem mužné krásy, již se ženy rády dají upoutat. Dost, tečka, vzdávám se.
4: A našel jste to, co v Paříži potřebujete?
9: Drahý Votrene, jedna naše stará tetička napsala naší vzdálené příbuzné vévodkyni z Beauséantu.
4: Jedné z módních královen Paříže.
9: A tak jsem se dostal na včerejší ples.
4: Jste zkrátka dítě štěstěny, Rastyňaku.
9: Jsem? Bianchone?
4: Popletou ti hlavu.
6: Dobré poledne, pánové.
8: A slečna Michonová s panem Poiretem přicházejí z procházky. Netopíří páreček.
9: A vylétá i za dne.
8: Vždycky mne zamrazí, když spatřím starého netopíra.
4: A myslíte tím i samičku?
8: Zvláště tu na její šlepce je možno nalézt hrbolky Jidášovi, pane Votrene.
4: Zajímavé.
6: O kom to mluvíte, pánové?
8: O netopírech, madam.
6: K obědu, panstvo, polévka. Silvie, dej pozor, ať to nevyleješ.
10: Už se to nese, už to tu bude.
9: Vy jste nějak vyhládl, pane Poiret.
6: O kom jste to mluvili?
8: O netopírech, madam.
10: Dobrý den.
5: Fuj, až jsem se vás lekla.
9: Dobré poledne, otče Goriote.
5: Vy umíte chodit po schodech? Ani pod vámi nezavržou. Takhle chodívají lidé se špatným svědomím. Vemte si polívku, otče Goriote, a tady je chleba.
10: Děkuji.
8: Všimli jste si, jaká byla ráno mlha?
4: Mlha truchlivá, melancholická, zelená, pane Bianchone.
11: Mlha hustá, pane Vautréne.
4: Mlha goriotovská, protože do ní člověk neviděl.
12: No tak, pane Poirete.
11: On, otec Goriot, ani neví, že se teď mluví o něm.
5: Slyšíte, oče Goriote, co pak vám ten chleba nechutná?
10: Je upečený z nejlepší etamské mouky první jakosti, paní Vokérová.
9: A podle čeho to poznáte?
10: Podle bělosti a chuti, pane Rastyňaku.
5: Asi podle čichu, když k němu čicháte.
12: Pan Goriot nás chce asi přesvědčit, že byl opravdu výrobcem nudlí.
11: Výborně, slečno Michonová. Co pak je váš nos, otče Goriote? Nějaká násoska?
9: Násoska, Rastyňaku?
13: Násadka, pane Vautréne?
10: Nástraha, Bianchone?
9: Násobilka, Rastyňaku?
13: Nástavba, pane Vautréne?
10: Násada, Bianchone?
9: Nástrčka, Evžene?
13: Nástěna, pane Vautréne?
10: Nástup práma.
13: Nástup
4: práma. Oče Goriote? Oče Goriote, no.
13: Nechme otce Goriota, pane Vautréne.
4: Tak tedy. Měl jste úspěch včera na plese?
5: Vypravujte, vy jste byli na plese.
13: Ano, včera. Na plese u své příbuzné vévodkyně z Boseantu.
5: Vévodkyně z Bose?
13: Tančím s jednou okouzlující hraběnkou. S nejpůvabnějším stvořením, jaké jsem kdy viděl.
5: A co?
13: A dnes ráno jsem ji potkal kolem 9:00 nedaleko odtud. Šla pěšky. Srdce se mi rozbušilo. Myslel jsem, že...
4: Že jde za vámi. Určitě šla k lichváři, k papá Gobsekovi, tady za rohem. Vaše hraběnka se jmenuje... Anastázie z Restoudu.
10: Přece tam šla...
13: Který čert vám našeptal její jméno, pane Vautréne?
4: Když to jméno zná otec Goriot, proč bych ho nemohl znát já?
10: Byla tedy velmi krásná včera. Velmi krásná, pane Rastyňaku.
13: Kdo otče Goriot?
10: Nastička. Anastázie. Hraběnka z Restoudu.
5: Jak mu svítí oči, dětkovi?
13: K zbláznění krásná, otče Goriote.
10: Ano, krásná, ano. Děkuji vám, pane Rastyňaku.
12: Včera na nejvyšším stupínku u vévodkyně a dnes na nejnižším u lichváře.
4: Jako všechny vznešené pařížanky, slečno Michonová.
10: Půjdu teď radši nahoru do svého pokojíku na shledanou. Panstvo, dobrou chuť.
5: Tak jste ho viděli. Je to jasné? Dostal se na mizinu kvůli těm ležeckým.
13: Nikdy mě nikdo nepřesvědčí, že se krásná hraběnka z Restoudu dává vydržovat nějakým Goriotem.
4: Což my sami jsme také kdysi neměli své drobné vášně, že, slečno Michonová?
12: Mne nechte na pokoji, pane Vautréne. Mne nechte na pokoji!
4: Není těžké ty záhady rozluštit. Dneska ráno prodal otec Goriot pozlacené stolní náčiní a pak jsem ho viděl jít ke Kopsekovi. Bylo asi hodně naspěch, když šla k lichváři i hraběnka. A zbytečně, otec Goriot už za ní zaplatil.
13: Co pak je? Paříž. Nějaké bahniště, pane Vautréne?
4: A dokonce prapodivné bahniště, můj milý Evžene z Rastyňaku. Kdo se v něm pocáká, když jede vozem, je počestný člověk. A když jde pěšky, je drvá. Platíte 30 milionů na četníky a soudy, aby vám tuto morálku hájili.
5: Tak Co bude s tím skopovým?
14: Si

0: zkušenosti a ohromnou úctu u jistých lidí.
1: Úctu?
0: Samozřejmě lidí určitého druhu, slečno Mišonová. Vzal na sebe zločin kohosi jiného, jednoho mladého Itala, který padělal směnku.
1: Ale když to všechno víte, na co mne potřebujete?
2: Ano, na co nás potřebujete?
0: My musíme mít jistotu, slečno Mišonová. Jakub Kolén, zvaný Smrtifouk, je totiž bankéřem kriminálníků. Ukládá jejich majetek do výhodných podniků, vyplácí na jejich příkaz peníze jejich milenkám a rodinám.
3: No, chtěl jste říci manželkám, pane policejní úředníku.
0: Galejník se nežení, pane Poirete.
3: Žijí tedy všichni v souložnictví?
0: Všichni.
3: No tím dávají špatný příklad, pane.
0: Snad je vláda nezavírá do kriminálů, protože jsou vzorem cnosti, pane.
3: Já myslel, že...
1: Drahoušku Poirete, nechte raději mluvit pana policejního úředníka.
0: Prosil bych. Odhalení Kolén Smrtifouka je přímo zájem státu a některých politických kruhů.
1: Ale tím jste měl začít, pane policejní úředníku. Pokračujte, prosím.
0: Tak například vy, pane Poirete.
3: Prosím.
0: Vy byste třeba mohl znovu nastoupit do státní služby a přitom brát dál svoji penzi, co?
3: Ano.
1: A já?
0: Výši odměny znáte, slečno Mišonová. Tak platí?
1: Svědomí je svědomí, pane. Poradím se ještě se svým zpovědníkem.

0: Evžene? Mhm. Co děláš tady v jídelně?
1: Čekám. Ha? Na listonoše. Vypátral si něco?
0: A co pan z Rastyňaku?
1: Já, podívíš se. Hmm? Ale první jsi na řadě ty.
0: Tak tedy.
1: Tak tedy?
0: Tak tedy. Našel jsem Mirata, který převzal pekařství po otci Goriotovi.
1: A co ti řekl?
0: Před revolucí měl otec Goriot docela malý krám.
1: Tak.
0: Ale pak se stal předsedou svého okresu a tak si mohl dovolit pořádně podnikat. Pak začala cena obilí strašlivě stoupat.
1: Náš tatínek Goriot měl obilí dost?
0: Správně, pane Rastyňaku. A tak nashromáždil ohromný kapitál. Mm-hmm. A teď ty.
1: Já jsem si o něm vyprávěl se samotnou vévodkyní z Boseantu.
0: Pust na chvíli z hlavy své vévodkyně. Pane Rastyňaku, otec Goriot má dvě krásné dcery. Vaši známou Anastází, která měla odjakživa šlechtické choutky a kterou táta provdal s obrovskými penězi za hraběte Restoda.
1: A mladší Delfínu, tu ještě neznám, paní z Boseantu ji nepřijímá.
2: Takže ty víš všechno.
1: Promiň, povídej.
0: Delfínu pověsil tatínek Goriot na krk Nissenjeanovi, jednomu z nejbohatších bankéřů v Paříži, který teď ze sebe dělá royalistu. A Delfínčinově, no?
1: Kolik?
0: 500 nebo 600 tisíc franků. Hmm. Kdo ví, jestli právě otec Goriot nepoložil základ slavné banky pana Nissenjeana?
1: No určitě, Biancho, ne.
0: Jenže chudák tatínek začal dcerám vadit. Co pak on, kramář, může do jejich salonu? Ale proč ho vysávají dál, to nechápu.
1: Anastázie má milence Maxima de Trailles. Jednou z těch nepřekonatelných šviháků. A on prý denně prohrává její peníze.
0: Ale ten chudá Gorio žije tady v tomhle špinavém penzionu Vokerové za 40 franků měsíčně.
1: Tak.
0: Sedá tuhle na konci stolu. Všichni se mu smějí. A jeho jediný kabát je starý 10 let. Můžeš to pochopit, Rastyňaku?
3: Listonoš! Yeah. Rastyňaku!
1: Ano?
3: Připluli koráby s penězi.
1: Připluli koráby s penězi!
3: Tak honem Silvie poneslo sem, pak baron z Rastyňaku se už nemůže dočkat.
4: Dva nabucané sáčky plné žluťásku, pane Rastyňaku.
5: Tady je máte, pane Evžene.
1: Mám.
0: Ty jsi sehnal mecenáše, Evžene?
1: Požádal jsem o peníze maminku. A prateta prodala své staré krajky.
3: Rodinka si pustila žilou.
4: Máte hodnou matku, pane Rastyňaku. Co pak?
5: Pán má hodnou matku, jenže listonoš čeká na spropitné.
1: Já nemám drobné, Silvie.
3: Tady.
1: Ne, děkuji, pane Votrene.
3: Ne?
1: Ne.
0: Tu máš, Silvie, a utíkej.
1: Díky, Biancione.
0: No tak.
5: Už běžím, pane Biancione.
3: Počkat.
5: Prosím.
3: To vypadá, pane Rastyňaku, jako byste se bál mi něco být dlužen.
1: Skoro, pane Votren.
3: Vy?
1: Ano.
3: Víte vy, markýzi z Rastyňako Ráma, že teď nejste příliš zdvořilí?
1: Vím.
5: Kriste, pane, budou se být. Klidičky,
4: Silvie, kam běžíš? Rozhodně si nepřej, pane Votrene, aby se v mém penzionu střílelo z pistolí.
0: Jenže Rastyňak je tentokrát v právu, jsem přesvědčen, že vás nechtěl urazit, pane Votrene.
1: Biancho, nemlč.
3: Rastyňaku?
1: Ano?
5: Pane Votrene, proč chcete pana Evžena zabít?
3: Ale to je novinka.
4: Vstaňte, Viktorino, kdyby vás takhle viděla tetínka.
1: Prosím vás, Viktorino.
3: Nejdříve se takhle pěkně postavíme na nožky, tak... Dámy před Votrenem neklikají, to jim nikdy nedovolím, krásná Viktorino. Žádný strach o pana Rastyňaka. Taky se mi zdá roztomilý.
1: Pane Votrene!
3: Přivedla jste mě na skvělý nápad, Viktorino. Ale teď nás tady všichni nechte s Rastyňakem o samotě.
5: Ne.
3: Ano?
5: Ne.
4: Pojďte, Viktorino. Jestli se tu něco stane...
0: Pane Votrene!
4: Bože, tohle v mém penzionu, jako dva kohouti!
3: Doprovodil byste dámy, Biancione?
0: Že ne!
1: Počkej venku! Prosím.
3: Teď vás nic nezbaví odvahy. Co, Rastyňaku? Připadáte mi jako střeštěnec. Dal byste se zabít jako hlupo.
1: Couváte? Botrene.
3: Nedrážděte mě, mám vás rád. Čestné slovo, mám vás rád. A dokážu vám to.
1: Rád bych věděl...
3: Rád byste věděl, kdo jsem a co dělám, nebo co jsem dělal. Jste moc zvědavý, chlapečku.
1: Pane...
3: Jen klidně seďte. Kdo jsem? Votren. Co dělám? Jak se mi líbí. A teď vám objasním vaší situaci, milý Evžene. Víte, co potřebujete na cestu, na kterou se chystáte? Milion. A já vám ho dám.
1: Pane Votren.
3: Už se díváte líp na papínka Votrena? No, vydá. A je po souboji. Jak to vypadá u vás doma na venkově, známe. Bída snouzí. Ovšem, že se zachovává dekorum. Tatínek je baron, tak to bývá. Vy jste si vybral něco jiného, Paříž. Šel jste k paní vévodkyni z Beauséantu. Když jste se vrátil, měl jste na čele napsáno heslo prorazit. Prorazit, stůj, co stůj. Výborně, řekl jsem si. Ten chlapík se mi líbí. Potřeboval jste peníze. Kde je vzít? Oškubal jste tetičky a matku. Ale po vašich Francích se zapráší a co? Kde je vzít? Pracovat? Práce, tak jak vy chápete, vynese na stará kolena, byt u matky Vokérové. Poctivost není v Paříži k ničemu. Mnoho jsem uvažoval o složení tohoto společenského zmatku. Zkrátka, když vám opatřím nevěstu a s ní milion věna, dáte mi 200 tisíc franků? 20% provize. Je vám to moc? Až budete ženatý, oznámíte své ženě, že máte dluhy a řeknete jí drahoušku. Takový vodvil se hrají každodenně i nejváženější mužové. Myslíte, že tím o něco přijdete? Nepřijdete. Však vy už najdete způsob, jak svých 200 tisíc dostat zpátky nějakým šikovným obchodem. Ergo, za půl roku založíte štěstí své vlastní, štěstí své ženy a štěstí svého papínka Votréna, když nepočítáme štěstí vaší rodiny, která se pro nedostatek dříví musí zahřívat vlastním dechem.
1: A co bych měl udělat?
3: Skoro nic. Srdce ubohé, nešťastné, chudobné dívky je jako vyschlá houba, která ihned nabubří, jakmile do ní skane kapička citu. Dvorice mladé bytosti, která nemá ponětí o svém budoucím jmění, Rome, to je jako mít všechny trumfy v ruce. Až této dívce spadnou miliony do klína, složí vám je k nohám, jako by to byly kamínky. Vezmi, můj nejmilejší, řekne. Jestli měl nejmilejší dobrou vůli například prodat staré šaty, aby se mohlo jít na Lenížovou paštiku a pak do divadla.
1: Ale... Kde bych našel takovou dívku?
3: Je vaše, stála před vámi.
1: Slečna Viktorína?
3: Už vás miluje vaše budoucí malá baronka z Rastyňaku. A její otec, Taifér, je starý ničema, který založil své jmění za revoluce tím, že zavraždil jednoho ze svých přátel. Já takové nespravedlnosti nemám rád. Kdyby bylo po vůli boží odejmout mu syna, Taifér by přijal zpátky Viktorínu. Potřebuje dědice, to už je taková vlastnost peněz. Viktorína si tatínka brzy osedlá a bude příliš citlivá, aby zapomněla na vaši lásku a vezme si vás. Já si vezmu zase na starost prozřetelnost a obstarám vůli Boží. Stačí jediné slovo a jeden můj přítel vyvolá hádku s tím šibalem, který chce schrábnout Viktorinino dědictví. Souboj, pif paf a Viktorinin bratříček je z cesty.
1: To nemyslíte vážně, pane Voutréne?
3: Za velkým jměním je vždycky zločin, Evžéne. Promlčený, protože byl čistě proveden.
1: Ne. Ne, ne, nechci o tom slyšet, pane Voutréne.
3: Jak je libosličné, děťátko. Myslel jsem si, že snesete víc.
1: Nechci!
3: Počkat. Ještě slovo. Znáte mé tajemství, Rastyňaku.
1: Mladý muž, který vás odmítá, dovede tajemství brzy zapomenout.
3: To jste řekl hezky, to mě těší. 14 dní máte na rozmyšlenou. Buď a nebo. Mimochodem, vaší vznešenou záštitu paní vévodkyni z Beauséantu právě opouští markýz Ajuda Pinto. Celá Paříž ji zahrne tajným, krutým posměchem. Vydrží to křehké zdraví paní z Beauséantu? Nespoléhal bych se na ní tolik, Rastyňaku.

0: Líbí se vám tady, Evžena?
1: Líbí. Ovšem dům paní maršálkové nelze srovnávat s vaším domem paní vévodkyně.
0: Přisedněte.
1: Děkuji.
0: Bratránku.
1: Oh, děkuji vám za to oslovení, paní z Bosantu. Přijala jste mě jako děcko, které tolik touží držet se vás za sukni, že by pro vás dovedlo umřít.
0: Svět je hanebný a zlý, Rastyňaku. A vy jste ještě tak plný soucitu. Posledně jste vyprávěl o tom vašem otci Goriotovi. 20 let dával dcerám svou lásku, pak ho zapřeli. To, co se stalo tomuto prostému člověku s jeho dcerami, může se stát nejkrásnější, nejvznešenější ženě s mužem, kterého nade všechno miluje.
1: Vám nikdy ne, sestřenko. Kdo by opustil vás, neměl by duši.
0: Och, řekla jsem, může se stát, milý Rastyňaku. Podívejte se. Tamhle pod balkonem jedna z dcer tatínka Goriota, Anastázie.
1: Hraběnka z Restódu.
0: Ano, ano. A dneska dokonce s manželem. Jdou k nám.
1: Dokážete přivolat svým úsměvem i perského šacha, paní vévodkyně.
0: A vy jste si brzy osvojil naši škálu lichocení, Rastyňaku. Ale oči máte ještě pořád příliš zvědavé.
1: Hodně to vadí.
0: No.
2: Dovolíte, vévodkyně, abychom vás pozdravili?
0: Znáte mého bratrance barona z Rastyňaku?
2: Dosud ne.
0: To je hrabě z Restódu, Evžene.
3: Ale my jsme se již poznali, že, barone?
0: Tak.
3: Na vašem posledním plese, paní vévodkyně, pan Rastyňak velmi půvabně tančí.
2: Těší mě, pane, že vás poznávám. Slyšel jsem, že pocházíte z větve Marsiaků.
1: Ano, pane hrabě.
2: Myslel jsem, že Marsiakové vymřeli.
1: Ano, pane, můj prastrýc rytíř z Rastyňaku se oženil s dědičkou rodiny Marsiaků. Přišel o všechno ve službách králových.
2: Nevelel váš strýc před revolucí na lodi mstitel?
1: Ovšem, pane z Restódu.
2: To tedy znal i mého dědečka, který velel na lodi Vorvy.
1: Oh.
0: Pan Rastyňak studuje práva.
2: Aha, tedy budoucí politik. Ano, francouzská šlechta potřebuje mladé a svědomité talenty.
0: Slyšíte, Evžene?
2: Naše rodiny tak poničené revolucí a rozdělením statku dbají jen o sebe místo o velký rod šlechtický. Měli bychom upevnit svou moc. Ale prodáváme pozemky a paláce měšťákům, bankéřům, zbohatlíkům a se zbytkem hrajeme na burze. Ztratili jsme svoji hrdou odvahu.
1: Pane hrabě...
2: Ano, vy, snad vy, Rastyňaku. Konečně, naše venkovská šlechta je často mnohem čistší krve než dvorská.
0: Nedodají vaše názory mému bratránkovi až příliš odvahy, pane z Restódu?
2: Ne víc, nežli vaše příbuzenství, drahá paní z Bosantu. Vy jste jedno z posledních sladkých světel, které nám tu září ze starých vznešených dob.
3: Jste dnes opravdu neobyčejně krásná, paní vévodkyně.
0: Děkuji vám, hraběnko.
3: Postrádáme po vašem boku pana z Ajuda Pento.
0: Pan z Ajuda Pento se jistě dostaví.
3: Myslím, že můžeme oba pány opustit. Mohou se i bez nás klidně plavit na svém Warwicku a mstiteli.
1: Máme dokonce i jiné společné známé než své dědečky paní z Restódu.
3: Ale koho pak?
1: Jsem dosud jenom chudý student z venkova. Bydlím v tomtež penzionu jako otec Gorio, paní hraběnko.
2: Barone, mohl jste aspoň říci pan Gorio.
1: Promiňte, pane z Restódu.
3: No, je nemožné znát někoho, koho bychom měli raději.
2: Souhlasím. Omluvíte nás, paní vévodkyně?
0: Jistě, milý hrabě. A hezky si zatančete, Anastázie.
3: Děkuji vám.
0: Slyšel jste, Rastyňaku? Všechny tyto ženy budou brzo tleskat při mé popravě. Svět je hanebný a zlý, milý bratránku. A proto s ním nakládejte, jak si zaslouží.
1: Sestřenko, jsem jen...
0: Pomohu vám. Pro ten váš dnešní soucit. Ale vzdejte se ho. Čím chladněji budete počítat, tím rychleji půjdete dopředu.
1: Paní vévodkyně...
0: Ano. Ano. V Paříži nedokážete nic bez mladé, elegantní, bohaté ženy, která by vás dovedla podpořit. Ale pozor, milý Rastyňaku. Kdybyste se do ní zamiloval, skrýte to i před ní. Nebyl byste katem, ale obětí. Naučte se nedůvěřovat.
1: Nedůvěřovat?
0: Poslouchejte mě. Vy budete mít úspěch. V Paříži je úspěch klíčem k moci. Pak se dozvíte, co je svět, společnost hlupáků a darebáků. Doufám, že se nepřidáte ani k jedním, ani k druhým Rastyňaku.
1: Paní z Bosantu.
0: Je něco horšího, než to, že dcery vašeho pekaře Goriota zapírají otce, že si přejí jeho smrt. Je to soupeření těchto dvou dcer.
1: Dcer otce Goriota?
3: A o kom pak mluvíme? Anastázie si vzala šlechtice hraběte z Restódu. Byla tedy přijata ve společnosti, uvedena ke dvoru. Ale Delfína...
1: Delfína Goriotová?
3: Ano, bohatá, krásná Delfína, žena peněžního velmože Nissenžena, zůstává za starší sestrou pozadu. Proto by vypila všechno bláto, které je mezi jejím domem a mým, jen kdyby se dostala do mého salonu. Když ji představíte unde, dávám všechno, co má. Setkám se s ní jednou nebo dvakrát při nějaké slavnosti, kde bude hodně lidí. Ovšem, nikdy ji nepřijmu samotnou.
1: Rozumím, sestřenko.
0: Rozhrňte portiéru, Evžene. Chci vidět...

0: tolik elegantních mužů, tolik krásných žen.
1: Musíte si věřit, Evžene. Podívejte, malá Anastázie už víří v náručí svého pana Dotrlaj.
0: A Delfína jde právě kolem nich.
1: Vidíte? A sestry se nepozdraví.
0: A Delfína je rozkošná.
1: Ale má světlé řasy.
0: Ano, ale jak pěknou postavu.
1: Má velké ruce.
0: Ale krásné oči.
1: Protáhlý obličej.
0: Ale i tak vypadá vznešeně.
1: To je její štěstí, Rastyňaku. Ale podívejte, co dělá s Lorňonem. V pohybech nezapře výrobce nudlí.
0: Je úžasná.
1: Výborně. Jenomže když ji budete hledat pohledem, způsobíte jenom pohoršení.
0: Zamiloval jsem se.
1: Už? Znamenitě. Řeknu někomu, ať vás představím.

0: Jen pojď dál, Bianchone. Od kdy klepáš?
1: Promiňte.
0: To jste vy, otče Goriote?
1: Tiše. Smím k vám?
0: Teď v noci.
1: Promiňte.
0: Prosím.
1: Čekal jsem na vás, pane Rastyňaku. Viděl jste dnes moje dcery?
0: Ano, viděl jsem paní z Restodu a s paní Delfínou jsem tančil celý večer.
1: Bavila se dobře? Vyprávějte, která se vám líbí víc? Paní z Nissanženu nebo paní z Restodu?
0: Paní Delfína. Protože vás má radši.
1: Ano. Ano, ano. Velmi mne miluje. Ale co říká o Anastázii? Ne, prosím, tomu nevěřte. Obě na sebe žárlí.
0: Žárlí.
1: Ale kvůli mně. Paní z Restodu mě také miluje, vím to.
0: Ano. Ale jak můžete, pane Goriote, bydlet v takové díře tady nahoře, když máte dcery tak bohatě provdané?
1: Pane Rastyňaku, nač já bych potřeboval pěkně bydlet. Můj život jsou moje dcery. Když se baví, když jsou šťastný, pěkně oblečený, když chodí po kobercích, co na tom sejde, jak jsem já oblečena, kde já spím? Když jim je teplo, mně není zima. Když se smějí, já nebudu smutný. Žiju ve svých dcerách. Kdybych měl hodné zetě, byl bych býval velmi šťasten. Muži, který by učinil mou Delfínku šťastnou, bych čistil boty. Kam je dala oči, že se tak vdala?
0: Zamiloval jsem se do ní, oče Goriote.
1: Vy? Do mé Delfínky?
0: Mluvili jsme o lásce celou hodinu, potřebovala mnoho peněz, půjčila mi 100 a já jsem vyhrál 7 000 franků.
1: Pro ní?
0: Pro ní.
1: Ona si myslí, že jsem na mizině. Proč jste se nepřišel svěřit s její tísní, ubohý sousede? Jak jste mohl riskovat jejich 100 franků? To může zrovna srdce utrhnout. Teď vidíte, co jsou to zeťové. Podle smlouvy má právo užívat své mění. Hned zítra půjdu k právnímu zástupci. Budu vyžadovat řádné uložení jejího věna. Znám zákony. Jsem starý vlk. Vycením znovu svoje tesáky. Božinku, plakala. Že plakala.
0: S hlavou opřenou o moji vestu.
1: Dejte mi tu vestu. Koupím vám jinou. Jsou na ní slzy mé drahé Delfínky, která od malička nezaplakala. Nenoste ji už. Koupím vám jinou.
0: Tady je otče Goriote 1 000 franků, které mi chtěla dát z našeho zisku. Schovejte jí je do té vesty.
1: Ano. Ano. Vy budete mít v životě úspěch. Já vím, pane Rastyňaku, co je to poctivost. Chcete být také mým drahým dítětem? Jděte spát, Evžene. Vy můžete spát. Vy ještě nejste otcem. Ona plakala a já klidně jedl. Já, který bych prodal otce, syna i ducha svatého, jen abych ji ušetřil slzy. Co mi po vás vzkázala?
0: Delfína? Pěkné dceřino políbení.
1: S Bohem. Pane Rastyňaku, s Bohem, Evžene, a dobře zpěte. Byl jste dnes pro mne jako dobrý anděl, který mi křídly přivál představu dcery. Dobrou noc. Dobrou noc, Evžene.
0: Dobrou noc. Čerta na něho myslela jeho dcera. Ubožák. Chci zůstat poctivý.

0: Richard, o králi můj, svět opouští tě už.
1: Po jakém trávníčku jste dnes celý den skákal, pane Votréne? Jste veselý jako pěnkavka. Nebo vám tak chutná večeře?
0: Jsem vždycky veselý, když se mi povede dobrý obchod. Mamičko Vokérová.
2: Obchod?
0: Co se divíte?
2: Neměl jsem tušení, že obchodujete.
0: Sjednal jsem zakázku a dostanu slušnou provizi, milý Biancione.
3: Je vám to přáno, pane Votréne. Že, Viktorino?
4: Jistě, tetičko.
0: Děkuji vám, paní Kutýrová. Slečno Mišonová, je na mém obličeji něco, co se vám nelíbí, že se na mě tak spytavě díváte? Změním obličej, jen abych se vám zalíbil.
3: Není třeba.
0: Ne. Takhle je to lepší.
5: Dobrý večer, Vespolek.
6: Dobrý večer, slečno Viktorino.
4: Dobrý večer, pane Rastyňaku.
1: Ale my už jsme dávno po jídle.
3: Nečekali jsme, že se pan Rastyňak ještě někdy objeví k večeři. To už vám ty vaše hraběnky a krásné vévodkyně nechtějí dát najíst.
7: Výborně řečeno.
6: Nemám hlad, slečno Mišonová.
0: O Richarde, o králi můj. Vypadáte v tomhle novém kabátě jako mladý bůh, Evžéne. Nemám pravdu, paní Kutýrová?
3: Ano, ano, sluší mu to, sluší.
0: Nemám pravdu, slečno Viktorino?
1: Červená se. Červená.
4: No,
6: dlouho jsme se neviděli, Biancione.
2: Krásná paní Delfína ti zabírá moc času, co?
6: Celá Paříž mi přisuzuje a já nejsem o nic dál než na začátku.
2: Máš hodně dluhu?
0: Pane Rastyňaku.
6: Prosím.
0: Netočte se k nám zahády.
1: Vezměte si s námi aspoň zákusek.
6: Děkuji, paní Vokérová, rád.
4: Máte starosti, pane Evžene?
6: Kdo by neměl starosti, slečno Viktorino?
0: Správně.
6: Kdyby si tak každý mladý muž mohl být jist, že je někým milován.
0: Správně.
6: Oddaně milován.
4: Proč byste nebyl, pane?
3: Ale Viktorino.
0: Výborně, Viktorino. Krasavec, jako je náš Rastyňak. Ten si přece nemá co stýskat. S touhle postavou a v tomhle oblečení nemusí mít ani ponožky.
6: Zase mě chcete mučit, Votréne.
3: Fuj, fuj.
8: Ale co pak se horšíte, slečno Mišonová?
7: O těch ponožkách, to jste neměl říkat.
3: Pan Votrén má aspoň dobrou náladu.
6: Vy jste si sama sebou jista, slečno Viktorino. Ale představte si, že byste zbohatla.
0: Zajímavé téma.
6: Stále byste milovala chudáka, který se vám líbil v dobách vaší bídy?
4: Já... Jistě, pane Evžene.
0: Jste nádherná duše, Viktorino.
3: Ona je andílek.
7: Co si to tu vykládáte za nesmysly?
6: Jenom nás nech, Biancione, my si s Viktorinou rozumíme, že?
1: Tak nám přece nalejte své bordoské, pane Votréne. To nás udrží při náladě. A krom toho je to zdravé pro žaludek.
0: Pánové, paní předsedkyně Vokérová nás vybízí k neřestem. Krištofe, dones víno.
7: Pomohu vám se sklenicemi, Krištofe.
0: Ještě, Biancione. Paní Kutýrová, slečna Viktorína se neurazí našimi rozdováděnými řečmi, ale mějme v úctě nevinnost slečny Mišonové a pana Poireta.
7: Dovolte.
0: Mimochodem, Rastyňaku, dobře, že jste přišel. Víte, co je nového? Včera večer se jeden náš známý, jediný syn bohatého otce, o kterém jsme spolu přednedávnem mluvili, srazil v klubu s jedním mým přítelem. Výměna názoru, urážka, sraz zítra ráno v lesíku. Co tomu říkáte?
6: Pane...
0: Souboj, to se stává.
6: Pane...
0: Ukažte mi ruku, krásná Viktorino, vyznám se v chiromantii.
6: Jste šílený, Votréne.
0: Čeho vy se bojíte? co to vidím z vaší dlaně, drahá Viktorie?
9: Já nevidím nic.
4: Já taky ne.
0: Ale já ano. Brzo zdědíte ohromné bohatství. Váš otec vás povolá k sobě, provdáte se za urozeného krásného mladíka.
10: Víno pana Votréna poručil pro všechny.
0: Výborně.
5: Ne, ne.
0: Kam pak, milý Rastyňaku?
5: Musím ještě něco zařídit.
0: Chcete odejít?
5: Ano.
0: Ale ne teď, Eugene.
5: Nezdržujte mě, prosím.
1: Ale to nám přece neuděláte, pane Rastyňaku.
3: Pán najednou pospíchá.
0: Ne teď. Už je nalito. Na zdraví slečny Viktoríny. Tady, Evžene, pro vás.
5: Vy.
0: Se mnou si musíte připít.
5: Na zdraví.
0: Na úspěch. Ex.
5: Vy nepijete.
0: To víno páchne zátkou. Nezdálo se vám divné, Evžene?
5: Možná trochu.
0: Krištofe, dones jiné. A tenhle zbytek vylej. Přines šest láví.
1: Já nabídu rybízový likér.
7: Který projímá jako mana.
5: Piančone.
7: Copak? Nesmíš pít tak rychle, Evžene.
5: Já zaplatím šampaňské.
1: A vezměte si suchary a malé koláčky.
0: Bože, malé koláčky už odrostly, matko Vokérová, narostly jim plesnivé vousy.
7: Víno, likér.
0: No, žebrousy.
7: Tačí zlato.
3: Nechte toho, Poirete. My půjdeme nahoru.
0: Ale vy nás opouštíte, slečno Mišónová.
7: Klepačky na šaty, na koberce. Co ti je, že ne? Snad tu nechceš spát?
5: Madry kosti kůže.
3: Pan Rastyňák se opil. Do němoty se opil. Vaše vina. S Bohem.
0: Dobrou noc, slečno Mišónová.
10: Další víno, milost, pane Votréne.
0: Konečně, nalejvej, Krištofe, dej to na stůl, Silvie.
4: Perníčky.
3: Preclíčky.
0: Parraplata.
3: I pro pána taky parraplata.
0: Na vaše zdraví, dámy.
1: Na zdraví. Jsou to blázni, dokud jsou mladí. Ty taky, Silvie, ty taky, Krištofe.
4: V takových taškařcích se vyzná jen pan Votren.
1: A všichni.
3: Rampadadadida, rampadampadampabudba, rampadadadida, rampadampadampabudba.
4: Probuďte se, pane Evžene, to jsem já, Viktorína.
0: Měli bychom mu dát pod hlavu polštář.
4: Ano, přinesu nějaký.
0: Tak co? Rastyňáčku, chtěli jsme jít varovat starého Tajfera, že mu do rána padne syn v souboji. Tak si trochu zdřímneme. Ráno dostaneme Viktorínu i s dědictvím rovnou k snídani. Nemůžeme odpovídat. Spíme.

0: Ne.
1: Nemějte strach, slečno Mišonová. Ale... Počítám, že shodou okolností bude zabit při zatýkání.
0: Ano?
1: Tím odpadne proces, drahé hlídání, strava, soudní řízení, obesílání svědků.
0: No právě, takže...
2: A znamená to předcházeti zlu?
0: Vy mlčte, Poiret, takže...
1: Pan Poiret teď mluví rozumně.
0: Takže bude-li zabit při zatýkání, stát ušetří značné výdaje, že ano, prosím, abyste na to bral zřetel.
1: Obsah této lahvičky
0: mám ráno nalít panu Votrénovi do kávy.
1: Ano, výborně. Tak tady ještě jednou od začátku, až omdlí. Přenesete ho na postel.
0: Přenesu ho na postel.
1: Svléknete ho.
0: Svléknu ho.
1: Plácnete dozad.
0: A plácnu dozad.
1: A uvidíte?
0: Uvidím, jestli se mu na lopatce objeví vypálené znamení kriminálníku. A když ta dvě písmenka nevyskočí, dostanu taky své 2000 franků?
1: Ne.
0: Kolik?
1: 500.
0: Cože, tak málo? Svědomí je svědomí.
2: A slyšno má svědomí moc citlivé, pane.
1: Časně ráno čeká policie u vás na zahradě. Poroučím se.
0: Okamžik. Dáte 3000, když to bude smrti fouk? A nedáte nic, když nebude platí?
1: Dobře, platí.

0: Na stanici Vltava jste poslouchali první část dramatizace slavného románu Honoré de Balzaca Otec Goriot. Druhou už závěrečnou část nabídneme zase příští neděli v 11 hodin dopoledne. Překlad Božena Zimová, dramatizace Zuzana Kočová, dramaturgie Jaroslava Strejčková, režie v roce 1974 Jiří Horčička. Účinkovali Martin Růžek, Alena Vránová, Marie Vášová, Miloš Nedbal, Viktor Preis, Miloš Hlavica, Jaroslava Pokorná, Nelly Gajerová, Pavla Maršálková, Eduard Dubský, Jana Andresíková, Ladislav Boháč, Jana Drbohlavová, Ladislav Kazda a Oldřich Janovský. Vážení a milí, je tu poledne, slovo má Radek Rejšek.
1: Kostel svaté Markéty Antiochijské v Podlažicích na Chrudimsku bude dnes podruhé naším cílem. Seznámíme se s novým zvonem, který k památnému zvonu jehož hlas zněl minulou neděli, přibyl v roce 2022. Je dílem Petra Rudolfa Manouška a jeho dedikace je u nás ojedinělá. Blahoslavenému Karlovi Habsburskému a císařovně Zitě, což se dovídáme z nápisů, které ocituji. Blahoslavený Karle Habsburský a Zito, ordujte za své dědictví a dále pak ke 300. výročí posvěcení kostela v Podlažicích roku 1721 odlit tento zvon v roce 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského léta páně 2022. Při průměru věnce 49 cm a hmotnosti 69 kg je jeho hlavním tónem dvoučárkované gis.

0: Na Vltavě dozněl zvon kostela svaté Markéty Antiochijské v Podlažicích a vstoupili jsme do odpoledne neděle 20. září roku 2026. Klidný den přejí Jana Kozubková od mikrofonu a Nataša Vodvářková z technického pracoviště.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Sága rodu Forsythů se dnes na Vltavě už uzavře v 15 hodin. A předtím pro vás budeme mít parodii milostného příběhu Karla Poláčka, venkovskou povídku, která si bere na mušku mravokárnou četbu 20. let 20. století, určenou mladým dívkám a ženám a záměrně napodobuje její stereotypy, jazyk i předvídatelné situace. To bude ve 13.30 dnes na Vltavě. Za čtvrt hodiny nabídne polední koncert hudbu brněnského skladatele Milana Slimáčka, který dnes slaví devadesátiny, a to je věk, kterého by se dožil minulé pondělí, Václav Havel.
3: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova.
4: Havel.
3: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Svět poezie.
0: Na Jaroslava Seiferta vědomě navazuje autor píšící pod pseudonymem Elza Aitz. Do současnosti přenáší jeho nostalgickou poetiku. Ve sbírce Lazarská v zimě a jiné básně zdůrazňuje každodennost, zklamání a patologické jevy okolního světa, ale lyrický mluvčí je spíše pozoruje a nechává se jimi unášet, než aby je přímo komentoval a odsuzoval. Z této knihy bude na Vltavě teď číst sám autor, Elza Aitz, připravil a průvodní slovo má Petr Gojda.
7: Příběh o lásce. Po období dešťů nastaly tropy. Já neměl práci, ona si vzala dovolenou. Vymili jsme kelímky od jogurtu a vydali se k teplovodu sbírat ostružiny. Byly všude. Kelímky nestačily, a tak jsme je trhali do dlaní a rovnou jedli. Já se svou láskou. Sladká šťáva nám stékala po rukou, rozpálené potrubí stříbřitě zářilo. Byli jsme špinaví, ale nikdo nás neviděl. Dnes je tu paintballová střelnice a všude po stromech růžové tečky.
8: Je to knížka ohlédnutí, uhranutí a vzpomínky, nostalgická a naspodu hořká. Psalo se na přebalu jedné Seifertovy sbírky z období socialismu s lidskou tváří. Čas pokročil, ale ohlížíme se pořád. Tentokrát nám pohled naspod předkládá Elza Aitz. U jehož básnické sbírky Lazarská v zimě a jiné básně se v příštích minutách zastavíme. Jakou chuť má nostalgie v zemi ubytoven a skladů? A jakými slovy můžeme mluvit o štěstí? Elza Aitz je český básník, spisovatel a pracovník v kultuře. Vydal několik sbírek poezie a v roce 2020 také prózu Přípravy na všechno. Jejíž rozhlasová podoba byla odvysílána v rámci vltavského cyklu Četba s hvězdičkou. Milostný příběh z malé země, kde se život mění v nouzový stav, jak zní anotace této novely, si získal ohlas jako syrová sonda do všednodenních patologií současného Česka, v níž implicitní sociální kritika nenásilně vyrůstá z úsporného, zdánlivě deníkového půdorysu vyprávění. Soubor Lazarská v zimě a jiné básně, který vyšel v roce 2023 v nakladatelství FRA, je autorovou čtvrtou básnickou sbírkou. Podobně jako starším textům z knihy Omezení, vydané v roce 2017 nakladatelstvím Rubáto, je i autorovým novým básním kromě intimní polohy vlastní přesah do společenského kontextu. Charakteristické jsou v této souvislosti motivy diskontních řetězců a levných potravin, pornografie, života na periferii a obecně nízkých životních standardů. Nové je téma dočasných či nouzových možností štěstí, spojené pro ty, kdo autorovu poezii znají možná překvapivě, se sajfertovskými aluzemi. Výrazná je také atmosféra melancholické vzpomínky a celkové zjemnění rastru, o němž Elza Aitz v rozhovoru pro web H7O prohlásil: v Lazarské v zimě jsem se snažil ukázat, že zjemnění a vyostření nemusí být protiklady.
7: Špatný začátek. Zvykl si psát, když měl potíže. Pak žádné neměl a nedělal nic. Zastav se na chvíli a trochu si to ujasni. Třeba tě napadne, co s tím. Zimně jsem spadl na myčce a rozřízl si dlaň o led na betonu před měničkou bankovek. Bylo to v noci. Natáhl jsem si gumovou rukavici a zatímco se plnila krví, ujížděl jsem pryč. V dálce zářila Fashion Arena, asfalt se matně leskl a přece jsem viděl jen tmu. Nakonec jsem zajel k benzínce, abych se opláchl. Postával jsem u pultu s teplými zákusky a bylo mi dobře. Písek ze Sahary. Pomalu stárne, ale pořád si uchovává část svojí krásy. Dnes stojí před oknem do zasněžené ulice v bílém triku se znakem nekonečna na zádech a ukusuje proteinovou tyčinku. Na co myslí, nevím a neptám se. Je leden, na Česko dopadá písek ze Sahary a zbarvuje sníh do žluta. Zdálo se nám, že tajícím sněhem prosakuje bláto. A pak jsem si všiml popelavých skvrn na svém obličeji. Něco se nepovedlo a teď se chyba šíří jako poušť. Skaláry. V dřezu se máčejí okurky dovezené z Maroka. Před domem stojí bezdomovec a zahnutou tyčí loví pytle z odpadky. Ty hlupáčku, co pak nevíš, že takhle umřeš? Je po dešti, ulice je plná kaluží. Z mateřské školky vycházejí dvojice zmenšenin v reflexních vestách. Vítr rozechvívá listí a děti proplouvají pod splihlými větvemi bříz jako skaláry. Kam asi jdou? Kam se tu vlastně dá jít? Leda na hřiště za Lidlem anebo k nádrži nakrmit kachny starým pečivem. Ale tak daleko nedojdou. Krasová oblast. Lena Paul není jen stroj na lásku. To bych na ní nemyslel na lávce v Krasové oblasti a nestoupal k vodopádu s myšlenkou na její úsměv. Má mezeru mezi zuby. Něco, co dojímá. Jako lesk slídy, když zvedneš oblázek a náhle ho políbíš a hodíš do řeky. Je po všem. Vidím ji v předklonu, mlčky se usmívá, od ústí visí řetízek slin. Na svého milence čeká v jeskyni, v kožených bikinách ve stylu fantazy. Jmenuje se Troy Francisco, je sametově černý a je smířený se svým osudem. Tichá píseň. Za domem rostou modříny. Jeden z nich, ten s uříznutým vrcholkem, se sklání ke straně a sahá větvemi skoro až do oken. Teprve začíná den, tak ještě spí. Ševelí měkké jehličky. Slyšíš nás? Když odejdeš, kdo bude vířit prach na studených parketách a zahřívat se ve sprše? Kdo dojí zbytky a vysype popelník? Podobné chvíle jsou jako hra. Ta stará hra na šetření. A je to umění propadat se časem. Sedím na vaně a nůžkami na nehty odstřihuju nitě z osušek. Ve stoupačkách šumí voda jako tichá píseň. Lazarská v zimě. Mýval jsem o čem přemýšlet, když večer na Lazarské stály drobné holčičky, sjeté peřím a zmatené jako nutrie v lesním koutku v chuchli. Jestli chci, za 500 mi to udělají v křoví před novoměstskou radnicí. Smáli se a naznačovali rukama, o co jde. Trochu se mi chtělo a trochu ne, sněžilo a byl jsem opilý. Najdi si teplouše, volali za mnou. Stejně by se ti nepostavil. Ale když jsem seděl v tramvaji, jedna z nich, ta menší, zaťukala na sklo a zamávala na mě. Ve vagónu se topilo, na podlaze tál našlapaný sníh a já litoval. Aurora. Řekni mi, kocourku, nejsi smutný? Dostal jsi letos vánoční kolekci, tak jako dřív? Nebo aspoň misku granulí? Mlčíš a já dobře vím, o čem přemýšlíš. Zůstal jsi bez lásky. Takové verše jsou jako vybledlé obrázky na školní chodbě, vytřené savem. Neběhat, uklouzneš, ty to nevidíš. Podlaha se leskne jako led, a jak stárneš, lesk je pořád silnější. To za tebou září úpěnlivá raní hvězda socialismu. Krmítko. Nový střed vesmíru je benzínka na lehovci, ale to platí jen v noci. Přes den je to krmítko na okně. Dívám se na vrabce, jak oždibují lojovou kouli, a myslím na skály za chocenským nádražím, na uhelný dým a vlhké předjaří. Myslím na obrysy smrků a opršelý břízolit, na voděnky a na psí lásku, pod obrázkem jogína s vševědoucím pohledem. Nejsi zklamaný, zeptala se Plaše, když jsme vyšli ven na potemnělou ulici, jako by se bála, že něco pokazí. Asi tehdy jsem jí začala lhát a ona mi věřila. Ta doba nebyla hezká ani ošklivá, ale vzduch studil jako po dešti. Potřeba dálky. Žili jsme spolu jako dvě kočky. Noc na našich tvářích skoro nezanechávala stopy. Rozhodně ne větší než čokoládové tyčinky na mých rtech. To už je všechno pryč. Naši domácnost rozfoukala raní vítr, chomáče chlupů z odkvetlých osik se rozlétly. Nakonec převládla potřeba dálky. Narcisy. Na záhonech kvetou narcisy, ale ještě mrzne. Vstává s rozbřeskem, obléká si legíny s japonským nápisem a běží po nekonečném pásu, svěží jako sen, zalitá měkkým světlem pod střechou obchodního centra. Kdo by si pomyslel, že spolu strávíme tolik let? Ale štěstí se vtěluje do mnoha pokusů než se naplní nebo rozplyne. Ten den mi zkrátila vlasy elektrickým strojkem a řekla mi, že mě miluje. Miluju tě, napsala na lístek a nechala ho na lince.
0: To byl Elza Aic a jeho sbírka Lazarská v zimě a jiné básně ve světě poezie na stanici Vltava z roku 2024. Připravil, hudebně spolupracoval a úvodní slovo měl Petr Gojda. Příští neděli v poledne pro vás budeme mít premiéru textu ze sbírky polské básnířky Malgorzaty Lebdy Hranice lesa. V režii Dimitrie Dudíka uslyšíme Apolenu Veldovou a také překladatele Bogdana Trojaka, který tento svět poezie pro Vltavu připravil, a jehož knižní pól, tedy literární tipy, uslyšíte na Vltavě o den dříve, v sobotu

Slimáčka. Milan Slimáček je nejstarším moravským žijícím hudebním skladatelem, členem klubu moravských skladatelů. Narodil se v Brně 20. září roku 1936. První hudební školení získal prostřednictvím otce, který byl varhaníkem, Josef Slimáček, sbormistrem pěveckého sdružení Förster a pedagogem brněnské konzervatoře. Od roku 1952 studoval Milan hru na varhany u Josefa Pukla a také skladbu u Františka Suchého na brněnské konzervatoři. Po absolutoriu působil krátce jako zpěvák v Českém pěveckém sboru a pak pokračoval ve studiu skladby na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Od roku 1959 až do roku 1963 tam byl ve třídě Alexandra Mojzese. Od roku 1963 byl pedagogem na brněnské konzervatoři a v roce 1971 působil jako hudební režisér v tehdejší Československé televizi v Brně. Na úvod skladatelského portrétu Milana Slimáčka si poslechneme tři nahrávky s brněnským rozhlasovým orchestrem. Nejprve to bude Serenáda in G, solo na housle hraje Pavel Feitl a orchestr řídí Aleš Podařil. Následuje Ekloga, ve které se jako klavírista představí Miroslav Hanák, orchestr řídí Miloš Machek a do třetice to bude Slimáčkova Kanzoneta. V úpravě Jiřího Hudce, rozhlasový orchestr Studio Brno řídí Jiří Hudec a uslyšíme také vokální soubor Jaromíra Hniličky a jako solistu na foukací harmoniku Lubomíra Plevu.

To byly tři skladby Milana Slimáčka. Serenáda in G, solistou na housle byl Pavel Feitl, hrál brněnský rozhlasový orchestr pod taktovkou Aleše Podařila. Dále to byla Ekloga s klavírním sólem Miroslava Hanáka, rozhlasový orchestr Studio Brno řídil Miloš Machek a do třetice Kanzoneta. Na foukací harmoniku hrál Lubomír Pleva, vokální soubor Jaromíra Hniličky a rozhlasový orchestr Studio Brno řídil Jiří Hudec. Milan Slimáček zkomponoval vedle stovky skladeb komorních, orchestrálních a sborových také více než 200 scénických skladeb pro divadelní jeviště i televizní inscenace. V jeho skladatelské tvorbě převažují kompozice vokální a komorní. Z komorních skladeb si teď poslechneme skici pro klavír Milana Slimáčka v podání pianistky Renaty Bialasové.

Dozněly skici pro klavír od Milana Slimáčka, hrála Renata Bialasová. Slimáčkův hudební projev je určen důkladným zvládnutím kompozičních technik nové hudby a na druhé straně tíhne k prostotě a sdělnosti. O tom také vypovídají kompozice sborové tvorby. Nejprve uslyšíte mužský sbor na text Evy Pospíšilové s názvem Paseky. Zpívá akademické pěvecké sdružení Moravan, provedení řídí sbormistr Jan Řezníček.

Z tvorby Milana Slimáčka jste slyšeli mužský sbor na text Evy Pospíšilové s názvem Paseky. Zpívalo akademické pěvecké sdružení Moravan, sbormistrem byl Jan Řezníček. Následuje 5 ženských sborů s názvem Notečky od Milana Slimáčka. Zpívá Vachův sbor moravských učitelek, sbormistrem je opět Jan Řezníček.

To bylo pět ženských sborů od Milana Slimáčka s názvem Notečky. Zpíval Vachův sbor moravských učitelek, sbormistrem byl Jan Řezníček. V tvorbě Milana Slimáčka lze ve velkém rozsahu vysledovat prvky neoklasicismu 20. století. V kompoziční práci uplatňuje tedy klasický smysl pro rovnováhu, pro přehlednou logickou stavbu díla se zřetelnou linií a kontrastními vedlejšími plochami. Občas se nechává unášet i myšlenkami expresionismu, ovšem bez sklonu k pesimismu. Další skladbou z díla Milana Slimáčka budou variace na téma Jakuba Jana Ryby. Hraje soubor Musica Cameralis, Jiří Chlebníček hoboj, Marta Pilátová flétna, Vratislav Lukáš starší violončelo a Jiří Doležel klavír.

Variace na téma Jakuba Jana Ryby od Milana Slimáčka hrál soubor Musica Cameralis. Posluchačsky vděčnou kompozicí je také Slimáčkův třetí smyčcový kvartet. Poslechněme si jej nyní v podání Moravského kvarteta. Jiří Jahoda a Radoslav Havlát housle, Otakar Salajka viola a Antonín Gál violončelo.

To byl třetí smyčcový kvartet Milana Slimáčka. Hrálo Moravské kvarteto. Milan Slimáček je také aktivním hudebníkem. Jak už bylo zmíněno, zpíval a rovněž byl žádaným klavíristou. Ovládá mistrně klavírní i varhanní improvizaci. Jeho varhanní skladby jsou často premiérovány na brněnském varhanním festivalu. Z varhanního díla připomeňme Slimáčkovu fantazii na téma BACH pro varhany, kterou zahraje původem litevská varhanice Line Andretta Kalnciema.

dozněla fantazie na téma BACH pro varhany od Milana Slimáčka. Hrála Line Andretta Calciema. S tvorbou Milana Slimáčka k jeho 90. narozeninám se v dnešním poledním koncertu rozloučíme skladbou Sluný den pro rozhlasový orchestr Studio Brno.

tvorby Milana Slimáčka dozněla na závěr skladba Sluný den. Hrál rozhlasový orchestr Studio Brno pod taktovkou Miloše Machka. Milí posluchači, končí polední koncert, který připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.

Neděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Jiří Voskovec a Jan Werich zpívali a také napsali text k písni Jaroslava Ježka z roku 1930 Tmavomodrý svět. Tmavomodrý svět stříbrného plátna, tak zní podtitul dnešní klapky o tom, jak Jaroslav Ježek rozhýbal český film v rytmu jazzu a satiry. Ohlédnutí za významem skladatele Osvobozeného divadla, od jehož narození uplyne příští pátek 120 let, připravil Tomáš Pilát a poslechnout si ho můžete na Vltavě dnes v 16 hodin a 30 minut. Teď je 13.30.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Povídka.
0: Venkovská povídka patří k 6 literárním parodiím Karla Poláčka z 20. let minulého století. Autor v ní s nadsázkou napodobuje dobovou mravokárnou četbu pro mladé dívky a dámy. Karikuje její jazyk a stereotypní postavy a zápletky.

Jak krásné, jak dojemné čtení. Pětulinko drahá, zvolal vroucně Jarda Deibel, majitel první českomoravské továrny na stiskací knoflíky. Jarouši můj, povzdechla dívka, vinouc se ještě úžeji k svému vyvolenému. Bledá luna, mlčenlivý důvěrník milujících, povyhlédla z mraku. Pětuška skryla rozpálenou tvářičku na prsou svého hocha. Z blízkého háje, majetku to pětuščina otce, zaklokotal slavíček. Jak dojemné, jak krásné čtení.

0: Bětuška byla nejkrásnější nevěstou z celého Slavětína. Půvabné to výsky na hranicích markrabství moravského. Na oblých tváříčkách plálí panenský ruměnec a v modrých jejich očích zářila nevinnost a upřímnost. Stepila její postava pobíhala celý den neúnavně po rozlehlém statku a z jejího hrdélka se linul veselý zpěv našich národních písní. Se zálibou hleděli chasníci ze vsi i přes polní na krásný tento kvítek. A tak mnohý švarný junák dával se slyšet, že by mu nebylo proti mysli nazývati Bětušku svou. Výmluvní starosvati podávali si na statku Dynibilových, tak se nazýval otec dívky této dveře, přicházejíce se vzkazy rodičů z místních vážených rodin. Avšak Bětuška s veselým úsměvem odmítala námluvy, tulíc se k matce své s dětskou prostomyslností.
1: Mamičko, já se nikdy nevdám. U tebe zůstanu a spolu budeme hospodařit.
2: Inu, děvenko, přijde tvůj čas a opustíš nás. Jest údělem ženy následovati svého vyvoleného. Až dospěješ, vyhledáme ti ženicha, který by ti byl roven a s ním založíš novou rodinu.
0: Pravivši toto, zasmušila se a stín přeletěl po vrázčité líci její. Také Bětuščin otec, statkář a představený obce, jakož i starosta místní Raiffeisenky, pan Dynibil, rozšafný tento muž vysoké postavy a hrdého čela, odmítl všechny vzkazy ženichů chtivých ruky Bětuščiny, jakož i rozsáhlého statku Dynibilova.
3: Manželství jest stav posvátný. Pozdě bycha honí ten, jenž bez rozmyslu vstupuje v tento svazek. Jehož příkladů mnoho kolem sebe vidíme. Jednou měř, dvakrát řeš. Co nashromáždil, stýskal, rozházel, výskal. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Bětuščino srdce ještě nepromluvilo. A až promluví, nechť přijde ke mně její vyvolený na kus řeči. A ne za mými zády, abych ho prozkoumal. Neboť já jsem Dynibil a Dynibilův rod sedí již 300 let na tomto statku. Jakž jest psáno na Lomenici.
0: Bláhový to muž, statkář Dynibil, jenž se domníval, že Bětuščino srdce ještě nepromluvilo. Proč zakalilo se přečasto modrojasné oko dívky této? Proč umlkal veselý zpěv, linoucí se z jejího hrdélka? Proč těžký vzdech dere se z jejich ňanher? Abys tomu, milá čtenářko, porozuměla, musíš se se mnou vrátit do nedaleké minulosti.
1: Ráda. Tak hrozně a moc ráda. Vždyť je to takové dojemné. A jako ze života.

0: Je svátek Kosmy a Damiana, na kterýž to den koná se pouť ve Slavětíně. Veselé slunko se uchýlilo k západu, zlatíc s posledními paprsky svými vrcholky dumných borů. Z hospody u věnce rozléhá se veselá hudba. Je slyšet bručivé zvuky basy, vřískavá křídlovka i fidlání housliček. Mezi ně se mísí výskot rozjařené chasy, která se v hospodě sešla, aby ve veselém tanečním reji zapomněla na všechny trudy a klopoty života vezdejšího. Zatímco hospodáři usedli za stůl, aby při sklence pěnivého moku vážně uvažovali o hospodářství i veřejných záležitostech. Také pana Dinibila zde vidíme. An v družném kruhu sousedů rozšafně rozpráví a s nově příchozím přiťukává. Na líci sousedů jest viděti vážnost, promíšenou se staročeskou veselostí. Není divu, že tento vínek navštívila i Bětuška, která se stala středem pozornosti a uchvátila srdce Jonáků, takže z kola ani nevycházela.
1: Bětuško,
0: napomíná jí starostlivá máti, otírajíc pramenky potu příštící z jejího čílka.
1: Šetři se, děvenko, jsi celá říčná.
2: Nešť, matinko, jsem ještě mladá, ať užiju svého věku.
0: Na tuto zábavu zavítal i Jaroslav Dajbl, majitel první českomoravské továrny na stiskací knoflíky z blízkého města Lipína. Byl to jinoch spanilý a jeho líc zdobily měkké knírky, jež lemovaly jeho vrchní red. Ohnivým zrakem svým popatřil do modrých očí Bětuščiných a již ji pojal v náruč a chvátal s touto drahocenou kořistí do tanečního reje. Nevrle patřili místní chasníci na cizáka a mnohá ruka se svírala v pěst. Avšak Bětuška nedbá lidských řečí a oddaně naslouchá slovům svého vyvoleného.
3: A oddaně naslouchá slovům svého vyvoleného.

0: Bylo smavé léto a nastal podzim. Hvízdavě zpívá meluzína v komínech. Zhroucena sedí Bětuška na lavici u kachlových kamen a usedavě pláče. Čelo statkáře Dinibila je zbrázděno přísnou rýhou a jeho ústa pronášejí tuto řeč.
1: Naposled se tě táží, dcero nezdárná, vezmeš-li si domkáře chlebouna.
2: Tatíčku, nenuť mě za muže tohoto.
1: A proč ho nechceš?
2: Jest chudý, má pouze jednu hubenou krávu a dvě koz. Chalupa je na spadnutí a má pouze dva strýchy polností. Je to samá mokřina. Krom toho bych měla výminkáře na krku.
1: Aha, tak tedy pro chudobu se ti nezalíbil. Vydá slečinku, chtěla by sedět v herbáví a šetřit ručinky, aby se jí nenadělali mozole. Nikoli, při své mozolné pravici přísahám, že si chlebouna vezmeš.
2: Je vdovec a má dvě děti. A vdovec má půl srdce.
1: Staneš se dobrou matkou nebohým sirotkům, kteří nepoznali tepla lásky mateřské.
2: A kromě toho je mu už 50 let. Nevdám se za dětka.
1: 50 let jsou nejkrásnější mužská léta. Není to aspoň žádné fanfárum, navrch huj a uvnitř fuj. Dosti řečí. Dal jsem mu své slovo a slovo sedláka Dinibila platí.
0: Bětuška vstala a její oko plálo rozhodností, když děla tichým, avšak zřetelným hlasem.
2: Slíbili jsme si s Jaroslavem věčnou lásku. U kříže u potoka jsem mu přísahala, že si jiného nevezmu. A přísahu tu slavnou dodržím.
0: Zlověstná žíla naběhla na čele statkáře Dinibila. Uchopil dceru svoji zapletenec rusých kadeří a zařval chraptivým hlasem.
1: Tak ty tak, bídnice? Chceš se vdát za továrníka milionáře, zemědělským stavem pohrdajíc? Věz, že učiníc tak, vzdáš se nároku na mé otcovské požehnání. Neb můj rod stojí na této půdě již 300 let, jak je spřáno na Lomenici. A já nedopustím, aby se stala z tebe zhýralá měšťka, která se odívá v pestrý háv a vyvyšuje se nad klopotnou, avšak požehnanou selskou práci. Naposled se tě táží. Vezmeš si domkáře chlebouna?
2: Nevezmu!
1: Tak tě proklínám! Proklínám, dcero! Nepři se stavu zemědělskému odrodila!
2: Táto, váš svá slova!
1: Nech mě, matko! Není již má dcera! Pryč mi s očí! Proklínám ji až do desátého kolena!
0: Venku se zatmělo a náhle zazářilo sirnatým světlem. V zápěti zařval chraptivý hrom.
2: Ježíš Maria, boží posel!
0: Brzy na to rozklinkal se poplašně zvonek na kostelní věži. U Dinibilů hoří!
2: Hoří!
1: Hoří!

0: Kdybys, milá čtenářko, navštívila někdy staroslavné město Lipín, neopomeň navštívit ti první českomoravskou továrnu na stiskací knoflíky.
1: Ano.
0: Pan Dajbl není již tím švarným Jonákem, jakým byl, když jsme ho poznali na počátku této povídky. Trochu stloustl. Jakož i jeho manželku Bětušku značně rozšířila léta a blahobyt. Nicméně nadále miluje vyvolenou srdce svého a činí jí, co jí na očích vidí. Dvě hezoučkých dětí batolí se kolem ní a třetí je na cestě.
1: A co statkář Dyny byl? Její otec?
0: Boží posel spálil statek jeho do základů a tak veškerý majetek jeho přišel vniveč. Nyní nahlédl chybu svoji. Stal se účetním v továrně svého zetě, která prosperuje, a říká, že jedině láska má být základem sňatku manželského.
2: Jedině láska má být základem sňatku manželského.
1: A co Dyny Bilka?
0: Ošetřuje vnoučátka, která se stala radostí jeseně jejího života.
3: Radosti jeseně mého života.
1: A co domkář Chleboun?
0: Přikoupil dva strychy polí a při posledních volbách stal se starostou obce Slavětína za stranu republikánskou. Daří se mu dobře a nyní kandiduje za ředitele Raiffeisenky. A co ty, milá čtenářko? Jsi spokojená s tímto příběhem?
1: Jak bych nebyla spokojená, když to tak krásně dopadlo.

Venkovskou povídku Karla Poláčka upravil pro rozhlas Ludvík Němec. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Maximilián Horniš, Anna Veselá, Eva Hradilová, Světlana Sedláčková a Pavel Zatloukal. Od pondělí do pátku pro vás budeme mít na Vltavě povídky Francise Scotta Fitzgeralda, od jehož narození uplyne ve středu 130 let. Alkoholické opojení a kuřácká vášeň, to jsou náměty jeho zítřejších textů, Ztracené desetiletí a Díky za ten oheň, zítra na Vltavě ve 13.30. Teď se vydáme do sfilmované romance Fitzgeraldova románu Velký Gatsby.

0: Píseň Irvinga Berlina z roku 1924 What Will I Do se stala hlavním milostným tématem filmu Velký Gatsby, vytvořila romantickou linku Gatsbyho a Daisy. Nám skladbu hráli Charlie Hayden a Brett Meldau. Radioseriál, natočený podle Fitzgeraldova románu Velký Gatsby, je pro vás uložen ještě 41 dní na webu vltava.rozhlas.cz. V klapce dnes budeme poslouchat filmovou hudbu Jaroslava Ježka, to bude v 16:30, a za chviličku budeme projíždět země Rakouska-Uherska s průchopníkem muzikologie a autorem dvou hudebních cestopisů Charlesem Burnham.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
5: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
4: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
4: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
6: Krásné hlasy.
7: Je právě 6. července roku 1772 a na francouzský břeh opět dopadá noha anglického varhaníka, skladatele, pedagoga, ale hlavně historika, badatele a hudebního teoretika Charlese Burneyho. Jsou to dva roky, kdy se rozhodl na vlastní oči a uši přesvědčit se o hudebních poměrech na evropském kontinentu a nazbírat autentický materiál pro své dějiny hudby. Hudba byla po celý můj život oblíbeným předmětem mých zájmů. Neprovozoval jsem ji jen jako zaměstnání. Zajímaly mě dějiny tohoto umění. Jeho historie hudby vyšla v celkem 4 svazcích v letech 1776 až 89 a má bezesporu historickou. Ale pro širokou veřejnost je mnohem přitažlivější jeho hudební cestopis, který vzniknul jako vedlejší produkt jeho cest. Burney v něm popisuje nejen hudební a vůbec umělecké zážitky, co a koho slyšel v divadlech, v kostelích, na koncertech, ba na ulicích, s jakými důležitými osobnostmi tehdejšího uměleckého života se setkal, ale rovněž nám mimo děk prozrazuje lecos zajímavého o způsobu tehdejšího života v oblasti sociálních poměrů, hospodářství, cestování a podobně. V roce 1770 takto Burney procestoval Francii a Itálii. A pokud jste pravidelnými posluchači krásných hlasů, přednedávnem jste tyto cesty možná podnikli s ním a přesvědčili jste se na vlastní uši, s jakou hudbou se Burney setkal v těchto zemích. Dnes se s ním na pevninu vracíme po těch dvou letech, která Burney strávil prací na svých dějinách, a po třetí ho budeme provázet. A opět se zaměříme z podstaty této hodinky na hudbu vokální. Tak vás srdečně zvu k poslechu a na cesty. Druhá Burneyho cesta za hudbou vedla přes rakouské Nizozemí a Německo až do Vídně a Prahy a přes Hamburg do Holandska, jak zní překladu její oficiální popis. A my ji opět rozdělíme na dvě části a dnes se s Burneym zastavíme v Bruselu, Schwetzingenu, Mnichově, Nymfenburku a skončíme ve Vídni. Do Bruselu přicestoval Burney ze Saint-Omeru, Lille, Courtrai, Gentu a Alostu. V Saint-Omeru potkal potulné herce, obdivoval krásné 16-stopé varhany v tamní katedrále, viděl vojenskou přehlídku, v Lille si zašel do divadla na Favárovu komedii Osvědčené přátelství s hudbou Grétryho. V Courtrai poprvé narazil na vášeň pro carillon, neboli zvonkovou hru, rozšířenou po celém Holandsku. 15. července dorazil do Bruselu a shledal, že divadlo v tomto městě je jedno z nejrozkošnějších, jaké jsem kdy na této straně Alp viděl. Hra, kterou zde Berny navštívil, se jmenovala Zemíra a Azor, slavná opera komik s mluvenými dialogy a tancem o čtyřech dějstvích belgicko-francouzského skladatele André Ernesta Modesta Grétryho na libreto Jean-Françoise Marmontela. Hudbu Berny ohodnotil jako velmi krásnou, zpěv jen průměrný, herecké výkony okouzlující a půvabné, ale tance pod vši kritiku. Jde o hudební adaptaci klasické pohádky Kráska a zvíře, jejíž děj byl však módně zasazen do blízkovýchodního orientálního prostředí, připomínajícího příběhy Tisíce a jedné noci. V operním repertoáru dodnes žije virtuózní koloraturní árie La Fauvette, pěnice, ze třetího dějství, v níž soprán napodobuje ptačí zpěv.

0: Pěnicí ve slavné Grétryho opeře Zemíra a Azor byla dnes Stephanie Warnere, hrál soubor Latré. Po Bruselu a Antwerpách, kde pátral náš vědec po materiálech k dějinám kontrapunktu nebo vícehlasé hudby, zamířil zlovaně do Darmstadtu. Přes Lutych, který ho ničím příliš nezaujal, Maastricht s velkými rozladěnými varhanami v tamním katolickém chrámu, Cáchy, kde nemají ani pozoruhodné knihy, ani pozoruhodné hudebníky, Jülich, kde jej doslova uhrenuli dva tuláci, kteří na listu papíru a okraji klobouku tak dokonale napodobovali hudební nástroje, že bych je byl sotva rozeznal od originálu, kdybych oba tuláky neviděl. Kolín nad Rýnem, kde o hudbě nelze mnoho mluviti, neb při mé návštěvě se nikde nehrálo, stejně jako v Bonu. Následoval Koblenz, Frankfurt nad Mohanem a konečně Darmstadt, kde byl zcela okouzlen vojenskou hudbou, ale poněkud znechucen tamním obyvatelstvem. Prosté ženy na venkově jsou tu opravdu ošklivé, píše Berny. Ani ne tak tváří, ale způsobem, jak se oblékají a jak vůbec zanedbávají svůj vzhled. A navíc, nesnesitelné jsou tu neustále změny v měně a nesmírné ztráty při výměně peněz. Dále nenasytnost, nevlídnost a hrubost poštovních zaměstnanců. O den později, 6. srpna, už byl Berny v Mannheimu, kde v tamním divadle, stejně jako v Bruselu, dávali Grétryho Zemíru a Azora. Ale divadlo navštívil také v následující zastávce Schwetzingenu, kde hráli operu Buffa La Contadina in Corte italského skladatele Antonia Sacchiniho. Jejíž hudbu Berny považuje ve své zprávě za jasnou, líbeznou a vznešeně prostou, což jsou základní rysy tohoto skladatele. Venkovanka u dvora je příběh dívky Sandríny, která miluje bystrého rolníka Berta, ale její krása okouzlí projíždějícího šlechtice, který ji vezme sebou ke dvoru a nabídne jí manželství. Na rozdíl od těchto typických idylických příběhů, kdy se hrdinka nakonec vrátí k prostému životu, Sandrína u dvora zůstává a Berto musí vzít za vděk její bývalou sokyní. Tak tu jsou hned dvě Bertovy árie.
1: Piano piano, mio signore, su quel colle salirà. Mio signore, piano piano, su quel colle salirà.

Tari pod vedením Gabriela Gataluccio přednesl hudbu ze Sakiniho opery Venkovanka u dvora, kterou vyslechl Charles Berny ve Švecingenském divadle. Mezi 9. a 15. srpnem roku 1772 navštívil Berny města Ludwigsburg, Ulm a Augsburg, na který by asi nejraději zapomněl, neboť jeho sluha a tlumočník nechal pána na holičkách a nechal bloudit ulicemi neznámého a v očích Bernových nevlídného města, zatímco sám ve své posteli si dával šlufíka. A do Mnichova dorazil o den později. Mnichov Berny ho odměnil za útrapy spojené s Augsburkem, neboť tu našel důležitý materiál pro své dějiny a také mnoho výtečných hudebních umělců, jejichž umění i styk s nimi byly zajímavé a poučné. Ale my se opět pídíme po hudbě vokální, kterou zde Berny slyšel, opera, kterou tu viděl v malém nejmenovaném divadle, se jmenovala L'amore senza malizia, láska bezelstná, a zkomponoval ji boloňský skladatel Bernardo Ottani, žák slavného Padre Martiniho, s nímž se osobně Berny setkal při své první návštěvě pevniny v roce 1770. Krom uvertýry bohužel k dispozici žádnou ukázku z tohoto díla nemáme, ale pro představu zde Ottaniho árie podobného ražení. Son Vezzosa e Gentilina, zpívá nám Rosina Sonnenschmidt, hraje Sefira Ensemble Stuttgart.

V Mnichově Berny absolvoval jedno obzvláště vzácné setkání. Na návštěvu jej pozvala signora Regina Mingotti, slavná rakousko-italská sopranistka, skladatelka a jedna z prvních významných žen v čele divadelního managementu. Stala se první ženou, která řídila operní scénu v Londýně. Působila po celé Evropě a byla uznávaná jako jedna z největších div tehdejší éry bel canta. Oplývala skvělou technikou, výborným hereckým projevem a mimořádným intelektem. Však o ní také Charles Berny napsal, že byla dokonalou mistryní svého umění. Signora Mingotti mu při jejich setkání v Mnichově nastínila svůj život a pochopitelně také barvitě vylíčila okolnosti rivality s další pěveckou hvězdou Faustínou. Konkurenční boj mezi ní a Faustínou Bordoni patřil k nejsledovanějším operním soubojům poloviny 18. století. A nešlo v něm jen o tyto dvě zpěvačky, ale také o střet generací, stylů a vlivných mužů v pozadí. Faustína byla v té době mezinárodní hvězdou a neotřesitelnou primadonou drážďanské dvorní opery. A navíc manželkou tamního hlavního kapelníka, tím nebyl nikdo jiný než Johann Adolf Hasse. Mingotti, která se jako mladička provdala za impresária Pietra Mingottiho, dorazila do Drážďan v roce 1747, to jí bylo 25, a byla na vrcholu sil. Navíc se stala žačkou věhlasného učitele Nikoli Porpory, který byl s Hasem rivalem v kompozici. Vznikly tak dva nesměřitelné tábory, Porpora Mingotti versus Hasse Bordoni. Mingotti třeba vyprávěla svému anglickému příteli, jak Hasse, když pracoval na nové opeře Demofonte, se domníval, že se své nepřítelkyni pomstí, napíšeli pro ni adagio s houslovým doprovodem v pizzicato. Rozpoznala však jeho léčku, pilně studovala árii Se tutti e mali miei, kterou později zpívala v Anglii, a to tak skvěle, že překonala i Faustínu. Ale první rolí, kterou v Drážďanech zpívala, byla Aristea v Galupiho olympiádě.

Franziska Gottwald, Venice Barok Orchestra s Markelosem Krysikosem nám připomněla roli, kterou slavná mezzosopranistka poloviny 18. století Regina Mingotti debutovala v drážďanské opeře. S Charlesem Bernym signoru Mingotti necháváme v Mnichově a míříme do Vídně. Tam dorazil Berny přes Pasov a Linec 30. srpna a dohromady zde pobyl 14 dní. A jak se pochvaloval, měl to štěstí, že zde zrovna zastihl básníka Metastázia, neméně znamenitého Haseho i rytíře Gluka. Slovy Charlesa Bernyho, jednoho z největších hudebních géniů přítomnosti i budoucnosti. Jako dramatikovi a divadelníkovi se mu podle Bernyho nevyrovná nikdo. Dříve, než začne vlastní kompoziční práci, studuje dlouho a důkladně báseň, kterou chce zhudebnit. Chce se totiž stotožnit s dramatem, vlastně se stát básníkem, uvažuje Berny. Christoph Willibald Gluck napsal 3 opery na libretto Ranieriho de Calzabigi, Orfeo a Euridice, Alceste a Paris a Helena. Alceste byla vydána s předmluvou napsanou Calzabigim a podepsanou Gluckem, která představuje umělecké krédo tvůrce. Mým cílem bylo přivést hudbu výhradně k jejímu skutečnému poslání, totiž sloužit jako výraz poezie a podpořit nejdůležitějšími momenty děje, aniž by zbytečné ozdoby přerušovaly a nebo bránily ději. Když byl Berny u Glucka na návštěvě, byl prý v tak dobrém rozmaru, že mu Alceste přehrál téměř celou. My si poslechneme Alcestu v árii Non vi turbate, no pietosi dei z 2. dějství, v níž se loučí se životem, protože nabídla bohům posvětí svůj vlastní život výměnou za záchranu svého umírajícího manžela Admeta. Zpívá Anne-Sophie von Otter, hraje The English Concert s Trevorem Pinnockem.

To byla Magdalena Kožená jako Paris, Susan Gritton jako Helena a Gabrieli Players řídil Paul McCreesh. A třetí operou, o které se Berny na tomto místě zmiňuje, je Gluckova Ifigenie. Z této opery prý skladatel ještě nezachytil na papír jedinou notu, má ji však tak dokonale propracovánu v hlavě a jeho paměť je tak pozoruhodná, že ji přespíval od začátku do konce, jako by měl před sebou čistě opsanou partituru. Tak my si poslechneme úvodní sbor.

To bylo tedy úvodní číslo Gluckovy opery Ifigenie, kterou z hlavy celou přehrál Charlesi Bernimu, když byl u něj badatel na návštěvě. Ve Vídni toho stihl Berny dle očekávání za 14 dní pobytu mnoho, podařilo se mu uskutečnit naplánované schůzky s osobnostmi hudebního a vůbec intelektuálního života, navštívit řadu chrámových produkcí, bádat v knihovnách a zúčastnit se produkcí divadelních, navštívit Hasseho a jeho manželku operní dívu Faustínu, která ovšem odmítla jeho přání zaspívat árii a non posso oper duto tutelem je facultà. Nemohu, pravila. Ztratila jsem už úplně hlas. My ještě hlas úplně nestrácíme, ale dlouhého trvání to mít nebude, neboť naše další hodinka na cestách s anglickým historikem spěje ke konci. Příště se s Charlesem Bernym setkáme naposledy a tu závěrečnou část jeho cesty začneme tam, kde jsme dnes skončili. Naslyšenou příště se těší Daniela Čermáková a teď ještě ukázka z první reformní opery Gluckovy Orfeus a Euridika, která se také stala nejoblíbenější a zůstalo tomu tak podnes.

0: Dnes jsme v řadě Krásné hlasy už po třetí vyrazili na poznávací výpravu hudební Evropou 18. věku s anglickým badatelem Charlesem Burnem. Předposlední cesta skončila ve Vídni a my jsme v jejím závěru vyslechli Orfeovu árii z opery Orfeus a Euridika Christofa Willibalda Glucka. Zpívala ji Bernarda Fink, hrál Freiburský barokní orchestr pod vedením Reného Jakobse. Připravila na stanici Vltava Daniela Čermáková. Je 15 hodin.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Hra pro pamětníky.
0: Sága rodu Forsythů je románová trilogie, nejznámější dílo anglického spisovatele Johna Galsworthyho, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1932. Vznikala téměř 16 let a líčí osudy tří generací anglického patricejského rodu od roku 1886 až do počátku 20. let 20. století. 12-dílnou rozhlasovou dramatizaci ságy rodu Forsythů z roku 1998 dnes na Vltavě už uzavřeme.
4: John Galsworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha 3. K pronajmutí. Díl 11. Rod Forsythů, na pohled neochvějně důstojný, zažil nemálo otřesů. Historie Soumse a Ireny byla stará 30 let. Ale Flair, dcera Soumse, ani John, syn Ireny, ji neznali. Flair prodloužila kvůli Johnovi svou návštěvu u bratrance Vala a jeho ženy Holly. V těch 9 dnech se až k prasknutí napíjala vlákna vzájemného napětí. Nejhůř to snášel chudák John. Neměl rád tajnůstkářství a navíc zoufale hledal možnosti ke každé sebekratší chvilce o samotě s Flair.
5: Johne, vy chcete jet na neděli domů na Robin Hill?
6: Slíbil jsem to našim.
5: Mám pro vás návrh. Odjeďte už v sobotu.
6: Proč?
5: Já jedu domů v neděli. Kdybyste odjel v sobotu, mohl byste v neděli přijet potají do Londýna, doprovodit mě vlakem do Maple Darmu a vrátit se posledním vlakem zpátky.
6: Flair, já udělám všechno, abych byl s vámi, ale proč ty tajnosti?
5: Člověk musí volit mezi upřímností k rodičům a splněním svého přání. Já si myslím, že ze všeho nejdůležitější je láska.
6: Mohl bych zatelefonovat domů, že nepřijedu a vydat se do Londýna rovnou, bez trapného vymlouvání.
5: To si rozhodněte sám. Co, Johne? Ještě si neztratil chuť na farmaření?
6: Docela se mi to líbí. Velmi pomáhá, má ohromné zkušenosti.
5: A Holly?
6: Je skvělá, maminko.
5: A co tvoje malá přítelkyně z cukrárny? Byla tam?
6: Ano, maminko.
5: Měl jsi možnost trochu více s ní seznámit?
6: Ano, je úžasně milá. Určitě by se ti taky líbila.
5: Pojď, sedneme si do stínu.
6: Maminko, prosím tě, pověz mi o tom rodinném sporu.
5: To ti jednou vysvětlí tatínek.
6: A kdybych se ho zeptal rovnou?
5: Udělá to sám, až uzná, že je k tomu vhodná doba. Včera mi navrhl, abychom se s tebou vypravili na 2 nebo na 3 měsíce do Itálie. Tak si potom toužil.
6: Ano, jenže teď nevím. Když jsem začal s farmařinou...
5: Třeba by bylo lepší podniknout tu cestu ještě dřív, než se pustíš do práce doopravdy a natrvalo.
6: Já bych si to přece jenom rád rozmyslel.
5: Samozřejmě.
6: Tatínek byl taky?
5: Kdepak s jeho nemocným srdcem. Musí se velice šetřit.
6: Ale to by pak bylo lepší zůstat s ním doma.
5: Byl to jeho nápad, abychom jeli my dva.
6: Jenže já opravdu nevím.
5: Mysleli jsme, že budeš mít radost. Ale když se rozmyslíš jinak, nepojedem.
7: Tak co ti řekl?
5: Chce si to rozmyslet. Jakoby něco tušil.
7: Ireno, dovol mi, abych mu všechno řekl. Je to konec konců dospělý chlapec a jistě by dokázal všechno pochopit.
5: Nevěř tomu. Je zamilovaný. A kdyby se dověděl, že jeho matka se vdala bez lásky, připadalo by mu to jako zločin.
7: Jestli je opravdu zamilovaný, nezmění se nic ani po návratu z Itálie.
5: Dovol mi, abych to zkusila.
7: Jen aby to nepřineslo ještě víc trápení.
8: Dejte můj kufřík do prázdného kupé první třídy.
9: Ano, prosím, slečno.
8: Dvě rohová sedadla proti sobě. Tašku si nechám.
9: Ano, prosím.
10: A vy se, Johna, netvařte tak provinně.
6: Neumím se ovládat jako vy, Flair.
5: Musíme se tvářit nevlídně jako dva morousové, aby nikdo nepřistoupil do našeho kupé. Podejte mi tašku.
6: Prosím.
5: Dostal jste se z domu bez problému?
6: Naši chtějí, abych jel s matkou na 2 měsíce do Itálie.
5: Čekala jsem, kdy přijdou s něčím podobným.
6: Vyprosil jsem si čas na rozmyšlenou. Snad si najdu nějakou výmluvu.
5: To je nesmysl. Vy musíte jet.
6: Na 2 měsíce?
5: Usmlouváte to na 6 neděl. To už na mě možná stejně zapomenete.
6: Já na vás? To spíš vy na mě.
5: Budete mi psát do mého klubu, tady je vizitka.
6: Já to tak dlouho bez vás nevydržím.
5: Hlavně se nesmí poznat, že na mě myslíte. Ale byla bych radši, kdybyste jel do Španělska místo do Itálie.
6: Proč?
5: V Madridu je na jednom Goyově obraze dívka, které jsem podobná. Otec má doma kopii toho obrazu.
6: Tak já maminku poprosím o Španělsko. Nikdy tam nebyla, když to Itálii znám. A tatínek si Goji ohromně váží. Jenže já si neumím představit, jak to bez vás vydržím celých 6 neděl.
5: Jen abyste za ten čas na mě nezapomněl.
6: Budete mi psát?
5: Ne, ale vy mě pište.
6: Mě ty rodinné tajnosti trápí. Nepodařilo se vám vytáhnout něco z holy?
5: Ta mlčí jako hrob.
6: Co jen to může být?
5: Já to zjistím. Nejsem zvyklá se vzdávat. A když budou vidět, že ani po návratu ze Španělska se mezi námi nic nezměnilo, nezbude jim než ustoupit. Poslyšte, Johne, až přijedeme do Readingu, pošlu šoféra domů, vymluvím se na nevolnost. Řeknu mu, že půjdu po navigaci. Můžeme pak jít spolu až ke splavu, dál ne. A na nádraží se nesmíte ke mně znát. Musíte se tvářit přirozeně.
6: Co je to tvářit se přirozeně?
5: Vy se zdáte v jedné vteřině šťastný i vážný. Když jsem vás viděla v té galerii, uvědomila jsem si, že jste úplně jiný než ostatní.
6: A já na první pohled věděl, že nikdy nebudu milovat žádnou jinou než vás.
5: Jenže jsme tak hrozně mladí, to dneska není v módě. Všichni si chtějí užívat.
6: Vy taky?
5: Samozřejmě.
6: V tomhle si neporozumíme.
5: Proč?
6: Nemůžu si užívat, když vidím bídu okolního světa, spoustu nešťastných lidí.
5: Většinou jsou to jen sprostáci a idioti. Lůza.
6: Vám jich není líto?
5: Co chcete? Mám být kvůli nim nešťastná?
6: Musíme jim pomoct.
5: Tak jim jděte pomáhat a na mě už nemyslete.
6: Flair, já musím v něco věřit. Všichni lidé mají právo na radost ze života.
5: Jak to chcete zařídit? Rozdat se jim? Takových tu bylo.
6: Je to strašně deprimující.
5: Miláčku, zapomeňte na ubohý svět. Teď se můžeme líbat. Do nádraží je to skoro míle. Můžeme se líbat skoro celou minutu až k tomu semaforu. Na rozloučenou. Dnes je 23. května. 9. července ve 3 hodiny vás budu čekat v klubu Talisman. Přijdete?
6: Samozřejmě.

0: V Soamesově rezidenci vládla ponurá nálada. Flair se dosud nevrátila z výletu k Valovi a Holly. V pátek místo ní přišel telegram, že přijede v neděli k večeru. Annette dorazila o 2 hodiny později, než slíbila, a navíc ne sama. Přivezla 2 hosty.
1: Vítám tě, Winifred. Kde je Annette?
2: Šla se převlézt a upravit.
1: Čí to byl nápad přivést toho nemožného profonda?
2: Co se ti na něm nelíbí?
1: Co se ti na něm líbí?
2: To též, co tvé ženě.
1: Víc by mi vadilo, kdyby se líbil mé dceři.
2: Aha, to ti nevadí, že Flair je na návštěvě v domě, kde současně bydlí Jolyonův syn?
1: Cože?
2: Mladý John se tam zaučuje u sousedního farmáře.
1: Proč jsi mi to neřekla dřív? Nebyl bych ji tam pustil.
2: Ale jsou si. Flair si přece od malička dělá, co se jí zlíbí. A konec konců, co je na tom tak hrozného, že se potkají 2 příbuzní?
1: Mohla by se dovědět o tom skandálu před 20 lety.
2: Vždyť by jí to nezajímalo.
1: Ne, nesmí se o tom dovědět.
2: To se na to dávno zapomnělo. V celé naší rodině.
1: Radši o tom nemluv. Ať něco nezaslechne ten váš zatracený profond.
3: Jak se máte, pane Forsythe?
1: Děkuji, děkuji. A vítám vás na Mapledarmu, pane profonde.
2: Jdu popohnat Annette, aby si pospíšila.
1: Čaj bude za 15 minut.
3: Pane Forsythe, dovolíte, abych si zběžně prohlédl aspoň pár vašich obrazů?
1: Vy se v tom vyznáte?
3: Mám pár zajímavých originálů, hlavně postimpresionisty. Tohle je Gauguin, ne?
1: Ano.
3: Málo známá věc. Ne, že by mě obrazy nějak moc bavily.
1: Existuje vůbec něco, co by vás bavilo?
3: Přiznám se vám, že mi život někdy připadá jako rvačka opičího stáda o prázdné ořechy.
1: Na tuhle filozofii jste ještě moc mladý.
3: Dneska mladý, zítra starý. Dnes jsme se narodili, zítra umřeme. Financuju belgickou nadaci pro válečné siroty, ale zrovna tak bych mohl ty peníze házet rovnou do řeky.
4: Pane Forsythe, přišel pan Michael Mont a říká, že jste ho pozval.
1: Michael Mont?
5: Promiňte, pane Forsythe, ale pozval jste mě, když jsme se potkali ve výstavní síni v Cork Street.
1: A už si vzpomínám. Podal jste mi můj kapesník. Pojďte dál.
3: Nebudu rušit.
5: Mrzí mě, že jsem přišel nevhod.
1: Ne, vůbec ne.
3: Moje rozmluva s panem Forsythem může pokračovat kdykoliv.
1: Vítám vás, pane Monte.
5: Možná jsem neměl vaše pozvání brát doslovně.
1: Ne, jsem rád, že jste přišel.
5: Bydlím nedaleko.
1: Pojďte vedle. Tam jsou zajímavější plátna.
5: To je Goya?
1: Kopie. Dal jsem jí namalovat, protože mi připomíná moji dceru.
5: Okamžitě mě napadlo, komu je podobná. Je tady?
1: Jestli myslíte mou dceru, tak vás zklamu.
5: Škoda.
1: Měla se vrátit už včera, ale jak se zdá, bude to až dnes k večeru.
5: To je mi líto. Tamhle ta krajinka, to je Matthew?
1: Ano.
5: Když ten namaluje pole, máte chuť vjet na ně s pluhem.
1: A tohle je skutečný Goya.
5: Pro pána, to je něco. Viděl jsem jednoho Goyu v Mnichově. Stařena ve vzácných krajkách. Bylo mi, jako bych dostal ránu do hlavy.
1: Pane Monte, čím vlastně jste, jestli se smím zeptat?
5: Chtěl jsem být malířem, ale zhatila to válka. Pak jsem uvažoval o burze, ale to mi zase překazil mír. Demobilizovali mě teprve nedávno. Mám jakýsi záměr. Zajímalo by mě, co byste mi radil vy.
1: Máte dost peněz?
5: Já ne, ale mám bohatého otce. Vlastní velké pozemky. Je strašně konzervativní. To je ovšem přirozené. U skoro barona.
1: Co je to skoro baron?
5: Baronet. Po něm zdědím titul já, ale snad to přežiju. Pane Forsythe, směl bych se ještě vrátit k té Goyově kopii? K té dívce, která je podobná vaší dceři?
1: To vás ten obraz tak očaroval?
5: Obraz ne. Vaše dcera. Prostě jsem se do ní zamiloval a navštívil jsem vás hlavně kvůli ní. Zdá se mi korektní, když o tom budete vědět dřív než ona.
1: Svému otci jste se nesvěřil.
5: Ví to. Řekl mi, že se o mne postará, když se ožením a založím vlastní domácnost. Je to rozumné, prodělal jsem válku a měl bych si pospíšit.
1: Do manželství a pak zase z manželství. Ostatně Flair je příliš mladá.
5: Ale není, pane. My mladší jsme v ledačem starší než vy. Můj otec je proti mně nemluvně.
1: To je vaše iluze. Ve skutečnosti jste nesmírně mladí. Plně diskutovat není důkaz zralosti. Pravil jste, že doufáte, že přežijete titul baroneta. Když odtud odejdete, přežijete i tuhle zamilovanost.
5: Pane Forsythe, prosím vás, nevyhánějte mě. Dovolte mi, abych se pokusil získat si přízeň vaší dcery.
1: To záleží na ní, pane Monte. Doufám, že se neukvapí.
5: Podle vás tedy nemám naději.
1: Moje životní zkušenost mě naučila nespěchat s manželským svazkem.
5: A když vám řeknu, že jsem si už vybral povolání?
1: To by mě dost zajímalo.
5: Spojil jsem se s jedním nakladatelem. Otec do toho podniku investoval peníze.
1: Pane Monte, já proti vám nic nemám. Ale Flair se ode mne nedoví o tomto našem rozhovoru. Chci, aby se rozhodla sama.
5: Dobrá. Budu se tedy pokoušet o štěstí přímo u ní.
1: To je vaše věc. Pojďte dolů na čaj.
0: Když ti dva přišli do salonu, dotvořili s ostatními společnosti jako stvořenou pro Gojův štětec. Anetu v černých krajkových šatech s rysy aristokratické Španělky, ale bez její oduševnělosti, Winifridinu šedovlasou důstojnost, sevřenou do šněrovačky, snobského žvanila Prospera Profonda, Michaela Monta se špičatýma ušima satyra a nejistým úsměvem, bledého Soumse, rozčileného kvůli Flair, která se dosud nevrátila.
1: Zahlédl jsem dole vůz. Kde je Flair?
2: Šofér se vrátil bez ní. Myslela jsem, že tě našel.
1: Co říkal?
6: Nezdál se rozčilený.
7: Pane Forsythe, slečna Flair mi
1: chci
7: uložila...
1: vědět, kde je.
7: Slečna přijela. Bylo jí prý nevolno z vlaku.
1: No a?
7: A proto se rozhodla, že půjde pěšky po navigaci, pane.
1: Děkuji vám, Simsi.
7: Ano, pane.
2: Zase nějaký rozmar.
6: Pane Forsythe, vaše dcera má vzácný smysl pro dramatickou gradaci.
1: Nebudeme na ní čekat. Přineste čaj a zákusky.
4: Ano, pane.
5: Pane Forsythe, dovolte mi, abych šel slečně Flair naproti. Zdá se mi jistější, když slečna bude mít doprovod. A tady jsem stejně přespočetný.
1: Jen když mi slíbíte, že ji ušetříte přílišné dvornosti.
5: Děkuji vám.

0: Soames hned po svačině odešel do své obrazárny. Bylo odtamtud vidět na břeh řeky. Pocítil žárlivost na toho mladíka, který Flair pospíchá vstříc. Náhle si uvědomil, že v jeho srdci není místo pro nikoho jiného než pro Flair. Záviděl Michaelu Montovi, že ji uvidí dřív než on sám.
1: Dobrý den, slečno Flair.
2: Kdo jste? Co chcete?
1: Váš otec mi dovolil, abych vám šel naproti.
2: Vy se s ním znáte?
1: Prováděl mě svou obrazárnu a když se dověděl, že jdete z nádraží po navigaci...
2: Kdo jste? Jak se jmenujete?
1: Michael Mont. Poprvé jsem měl tu čest vás vidět v té výstřední galerii za rohem Cork Street.
2: Ach tak, vy jste ten mladík, co podal otci kapesník.
1: Vašemu otci ten kapesník opravdu upadl bez jeho vědomí. Na rozdíl od toho dalšího.
2: Co tím chcete říct?
1: Nic, co by se vás mohlo dotknout.
2: To je neuvěřitelné. Co jste zač, mladý muži?
1: Jméno Michael Mont. Věk 24 roků, váha 151 liber, voják anglické pěchoty při otrávený plynem. Bydlím kousek odtud na panství mého otce, aristokratického a nesnesitelně konzervativního rodiče. Využil jsem dnes pozvání vašeho otce k prohlídce jeho sbírky, ale ve skutečnosti jsem přišel do jeho rezidence proto, abych znovu uviděl vás. A rovnou jsem se mu přiznal, že vás miluju.
2: Co si to dovolujete?
1: Sdělit vám pravdu.
2: Já o ně nestojím, nezajímáte mě.
1: Co mám dělat, abyste byla vlídnější?
2: Doprovodit mě domů a dát mi navždy s Bohem.
1: A víckrát vás ani nezahlédnout? Nebuďte tak krutá k člověku, který vás beznadějně miluje.
2: A co když já miluju někoho jiného?
1: Jsem trpělivý. Počkám, až ten váš vztah skončí.
2: Ale já nedopustím, aby skončil.
1: Dovolte mi, abych se nevzdával naděje.
2: Děkuji vám za doprovod, pane Monte. Můžete se vrátit domů.
1: Mohu vás ještě vidět?
2: To je věc mého otce.
1: A mého srdce.
2: S Bohem.
1: Naschledanou.
0: Právě odbyla 6:00. Ze salonu bylo slyšet nárazy kulečníkových koulí. Venku jemně šelestily eukalypty. Flair zamířila do svého pokoje, když ze salonu zaslychla dva hlasy pro Fondův a matčin. On pravil, já ne, Anne, to nevěř tomu. Neslyšela, co říká ženský hlas. Zaslechla jen slovo zítra. Muž na to odpověděl jediným slovem. Dobrá. Flair vyběhla po špičkách do svého pokoje a za pár minut otevřela dveře otcovy pracovny.
2: Tatínku,

0: Chci tě vyslýchat. Doufám, že mi všechno povíš sama. Tak, co je s tím mladíkem?
1: Nesetkám se s ním, jak dlouho budeš chtít. Bude ti stačit, dejme tomu, 6 neděl?
0: Byl bych radši, kdyby jsi řekla 6 roků.
1: Tatínku, o co vlastně jde? Tak proč mi to nechceš prozradit?
0: Protože bys to nepochopila.
1: Pan Profon prohlásil, že prý ženy jsou jen emoce, rozmary a žádný rozum.
0: Nesnesitelný chlap.
1: Vypadá jako mlsný přejedený kocour. Kdo ho vůbec pozval?
0: Tvoje matka. Nechápu, co na něm ženy vidí.
1: Všechny ne, tatínku. Jenom některé.
2: Irena přijela bez námitek Johnův návrh na cestu do Španělska místo do Itálie. Flair Johna poučila, že by nebylo vhodné oznamovat předem návrh na zkrácení cesty o 2 týdny. Pomoc mu přišla, odkud to nečekal. Když onemocněl úpalem, byla celkem přijatelná jeho prosba, aby se vrátili domů. Julian zůstal na Robin Hillu sám. Varování svého lékaře vyslechl s netečností a návrhy June, aby s ní navštívil proslulého léčitele, kategoricky odmítl. Když přišla řeč na obavy z možného vztahu Johna a Flair, obvinila June otce ze zbabilosti a nakonec se rozhodla, že v tomto směru vyvine iniciativu sama, jak to odpovídalo její povaze.
3: Dobrý den, slečno Forsythová.
1: Co si přejete? Chcete mluvit s otcem?
3: Ne. Já jsem June Forsythová, vaše příbuzná. Ovšem dost vzdálená.
1: Myslím, že jsme se viděli v cukrárně vedle vaší výstavní síně.
3: Ano. Zdálo se mi, že vás tam zaujal můj nevlastní bratr John.
1: Myslíte toho chlapce, který mi podal kapesník?
3: V sebeovládání jste důstojná dcera svého otce.
1: Slečno June, byla bych radši, kdybyste mě místo svých komentářů prozradila důvody nepřátelství našich rodičů. Otec mi naznačil, že jde o vlastnické spory, ale já tomu nevěřím.
3: Vlastnictví může mít nejrůznější podoby.
1: Musím se to dozvědět. Za každou cenu.
3: Vy jste tenkrát v té cukrárně upustila svůj kapesník proto, abyste se mohla seznámit s Johnem. Ale věřte mi, že pro vás oba by bylo lepší, kdybyste v tom nepokračovala.
1: Takhle mě od ničeho neodradíte, spíš naopak.
3: Chtěla jsem vás varovat. Nemůžu vám prozrazovat cizí tajemství. Ale souhlasím s vámi, že byste je měli znát. A asi by bylo vhodné, kdybyste si o tom promluvila se svým otcem.
1: Nechcete na něj počkat?
3: Ne, to není třeba. Pro mne bylo důležitější promluvit se s vámi. Jsem ráda, že jsem vás poznala. A zastavte se u mě, až budete v Londýně. Tohle je moje adresa. A otci o tom radši neříkejte.
1: Samozřejmě.
3: S Bohem.
4: Flair, drahoušku. Pojď si k nám sednout.
1: Tetoviny.
5: Slečna Forsythová se mi patrně vyhýbá. A já jsem tak šťastný, když si s ním mohu popovídat.
4: Co se děje s tvým otcem, Flair? Věčně chodí zakaboněný.
5: To víte, viny starosti.
1: Jaké starosti?
5: Ale kvůli té staré záležitosti.
4: Nemluvte o tom, Profonde, nechte to spát.
1: Staré záležitosti existují jenom ve vaší fantazii.
5: Vždyť o nich jistě taky víte.
1: Samozřejmě, ale připadají mi fantastické.
5: Co je fantastického na tom, že se váš otec kdysi úspěšně ucházel o ženu, která se pak provdala za jeho bratrance Joliona? Viděl jsem jejich syna. Velice hezký chlapec.
4: Tak už dost, Prospere. Nechte cizí problémy na pokoji.
5: Už vás co nevidět přestanu otravovat.
4: Co pak opravdu chcete podniknout tu bláznivou cestu na své jachtě?
1: Smím vědět, kam máte namířeno?
5: Do jižních moří.
1: Sám?
5: To se ještě ukáže.
1: Velice milá zpráva.
5: Proč mě nemáte ráda, slečno Flair?
1: Ujišťuji vás, že jste mi naprosto lhostejný.
5: To je mi hrozně líto, ale děkuji vám za upřímnost.
4: Nesmíš brát Profonda vážně, Flair.
1: Tetoviny. Jestli se někdo uchází o ženu úspěšně, znamená to, že se s ní oženil, viď? A ona, aby si mohla vzít jiného, musí se s tím prvním rozvést.
4: Radši o tom nemluv. Tvůj otec si nepřeje, aby ses to dověděla. I když popravdě řečeno, nechápu proč, jen čistě mezi námi. První žena tvého otce si před 20 roky vysoudila rozluku a byl z toho skandál.

0: ale teď žije ve šťastném manželství s naším bratrancem Jolionem. Tvůj otec se pak oženil podruhé a díky tomu si přišla na svět ty. A takže nakonec všechno dobře dopadlo.
1: Zamotaná historka ze šosáckých časů královny Viktorie. Jenže mě ani trochu nezajímá.
2: V Profondově indiskretní povídavosti i v konejšivých slovech tety Winifrid chybělo to hlavní. Láska, nenávist, vášeň, skandály a dokonce jedna sebevražda. Flair sice zatím o lásku jenom zavadila, ale vytušila už její hlubiny a hrozné konflikty. Navíc viděla, jak se její rodiče navzájem odcizují a jak se Profond vytrvale dvoří matce. Netušila však, že její otec dostal poštou anonym, že jeho žena je mu nevěrná s Profondem.
3: Je to pravda, Anet?
4: Neměl by ses moc vyptávat.
3: Pamatuješ, co jsi byla, než jsem si tě vzal?
4: Pamatuješ si, že jsi tenkrát byl dvakrát starší než já?
3: S tím poměrem skoncuješ.
4: A když neposlechnu?
3: Vyloučím tě ze své závěti.
4: To je milhostejné. A ty bys měl být rozumný. Vzal jsi ze mne tolik, kolik jsi chtěl a potřeboval. Ostatní mezi námi je mrtvé. Ale mě to k životu nestačí. Uznej to. A já ti slibuju, že nedojde k žádnému skandálu.
3: Přesto tě varuju, Anet. Umím být stejně bezohledný jako ty.
4: Nebuď tak skromný. Vyučila jsem se u tebe. Chtěl jsi po mně dítě, já ti ho dala. A jsme vyrovnáni.
2: Soames musel dát Anetě v duchu za pravdu. Ale přesto ten večer po delší době vešel do její ložnice. Byla klidná, jako by se mezi nimi nic nestalo. Soames se od ní vrátil do svého pokoje s pocitem podivného klidu. Stačí něčemu neuvěřit a přestane to existovat. Nechce-li člověk něco vidět, stačí zavřít oči. Téhož večera vstoupila jeho dcera Flair do londýnského ateliéru June Forsythové.
5: Dobrý večer, June.
6: A Flair, přišla jste kvůli Johnovi?
5: Ano, dozvěděla jsem se, k čemu došlo mezi našimi rodinami.
6: Nic pěkného, že? No, co budete dělat?
5: Nechci, aby John prožíval stejné trápení.
6: Vy se s ním chcete rozejít?
5: Nevidím jiné východisko. Ale musím se s ním ještě jednou setkat.
6: No snad máte pravdu. Můj otec má na to stejný názor. Ale já bych to nevzdala, kdybych někoho opravdu milovala.
5: To patrně není můj případ. Takhle bezhlavě se zamilovat.
6: Tak proč jste přišla za mnou? No, pojďte dál. Nebudeme stát mezi dveřmi.
5: Ne, děkuju. Nemohla bych se s Johnem setkat tady. Vím, že se předevčírem vrátil s matkou ze Španělska. Když mu dnes napíšete, může to být zítra k večeru. Stačí pár slov.
6: Oh, no dobrá, napíšu mu. Hodí se vám to zítra ve tři?
5: Děkuju vám. Tak zítra ve tři.
6: Naschledanou.
7: Chladná, sobecká, bezohledná. Dokonalá dcera Soamese Forsytha.
8: Flair, to je štěstí. Já nevěděl, proč mě June pozvala k sobě.
5: Proč jste mi nedal vědět, že jste se vrátili dřív?
8: Smluvili jsme si schůzku až na pozítří.
5: Jak jste to mohl beze mě vydržet?
8: V myšlenkách jsem byl s vámi.
5: Johne, vyskytly se překážky a potíže.
8: Co se stalo?
5: Vypátrala jsem, co je mezi našimi rodinami. Myslím, že můj otec se ucházel o vaši matku, ale ona dala přednost vašemu otci. A můj to nese jako strašnou urážku.
8: Ale když milovala mého otce...
5: Jenomže s tím mým byla nejspíš zasnoubená. Třeba mému otci ublížila.
8: Tomu nevěřím.
5: Jde o důležitější věc. Naše rodiny nám nepřejí a chtějí nás odloučit. Jestli vám opravdu na mě záleží, musíme se nechat tajně oddat.
8: Tajně? Ale proč?
5: aby nás nemohli od sebe odloučit. Já vám to řeknu vulgárně. Musíte si mě pojistit.
8: Bez jejich souhlasu?
5: Musíte si vybrat. Já nebo oni. Jestli mě opravdu milujete, nebudete váhat.
8: Jak to chcete udělat?
5: Odjedeme k mé kamarádce do Skotska. Tam se dá uzavřít sňatek bez formalit a bez dokumentů. Vrátíme se jako manželé. A oni se s tím budou muset smířit.
8: Flair, nezlobte se, ale já si to musím rozmyslet.
5: Dělám to kvůli vám, Johnny, protože vás nechci ztratit.
8: Vy víte víc, než jste mi prozradila?
5: Slibte mi to.
8: Musím si to rozmyslet.
5: Tak se s pánem Bohem rozmýšlejte, s Bohem.
8: Flair, to ne. Vraťte se, prosím vás, Flair.
2: Flair vyhnalo z ateliéru zklamání, stud a zoufalství. Protože byla zvyklá od malička prosazovat svou vůli, zaskočili ji Johnovo váhání a výhrady. Dramatická schůzka skončila bez rozhodnutí. John si vyhradil čas na rozmyšlenou. Tenhle nesmělý vzdor se vryl hluboko do jejího srdce.

0: Tak už po 11. milí posluchači patřilo vltavské nedělní odpoledne 12-dílné dramatizaci slavného románu Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů. Je to dramatizace, kterou připravil František Pavlíček a natočil režisér Ivan Hrs a stalo se tak v roce 1999. A my jsme v dnešní 11. části slyšeli Vendulu Křížovou jako Somsovu dceru Flair, Františka Němce jako Somse, Simonu Postlerovou jako jeho ženu Anet. V roli sestry Winifrid jsme slyšeli Janu Drbohlavovou. Jiří Plachý byl Julionem, Daniela Kolářová jeho ženou Irenou, Veronika Žilková jejich dcerou June a Jan Šťastný jejich synem Jonem. Dále účinkoval také David Matásek jako Michael Mont. A i následující závěrečnou částí nás provede herec Viktor Price v roli vypravěče. Sága rodu Forsythů tedy pokračuje. Forsythovi pomalu zavírají dveře svého domu a my se tedy naposledy vracíme k jejich příběhu, k rodině, pro kterou byly majetek, společenské postavení a rodinná tradice téměř posvátnými hodnotami. A přitom v nich nikdy nechyběly vášně, touhy, ale ani vzpoury. Poslední část rozhlasové dramatizace Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů je právě před námi. Pěkné odpoledne, pěkný poslech.
1: John Galsworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha třetí k pronajmutí, díl 12. závěrečný. Přirozenou vlastností kteréhokoliv Forsytha je nevědět, že je Forsyth. To jsou oni. Pokoušejí se na člověku vynucovat, co nazývají svým právem. Flair byla zklamaná, že John okamžitě nepřistoupil na její návrh, aby odjeli do Skotska a nechali se tam tajně oddat. Na rozdíl od něho jí vůbec netrápily výčitky svědomí vůči rodičům, vždyť k celé zápletce došlo podle ní jejich vinou. Neměli před nimi tajit svou minulost a postavit ji jako nepřekonatelnou překážku lásce mladých. Flair považovala za největší nebezpečí odklady a proto byla rozhodnuta jednat co nejrychleji. Věděla, že John nesnáší tajnůstkářství a podvody, ale byla si jistá, že až budou svoji, nebudou jejich rodičům nic platné výmluvy na minulost. Když přijela domů, okamžitě vycítila napjaté ovzduší. Matka seděla zdrceně nad zmačkaným dopisem. Zřejmě jí sklíčila zpráva o profondově chystané cestě do zámoří. Otce našla ve skleníku.
2: Tatínku, co je s matkou? Co jí trápí?
3: Patrně to, že věčně nejsi doma.
2: Nebuď kousavý. Mimochodem, Prosper Profon prý už konečně odpluje se svou jachtou do Jižní Ameriky.
3: Profon mě nezajímá. Mimochodem, už zase to byl tvůj ctitel Mont. Zřejmě přijel jen kvůli tobě, ale když tě nenašel, obrátil se na mne se žádostí o tvoji ruku.
2: Blázen, tobě se líbí?
3: Je to syn své doby. Jako celá tahle generace.
2: Jaký jsi byl ty v jeho věku?
3: My jsme si hleděli víc práce než zábavy. Nejezdili jsme bláznivě v autech a na motocyklech. Neflertovali jsme.
2: Ty jsi nikdy neflertoval?
3: Neměl jsem na to čas. Ani chuť.
2: Možná proto, že jsi někoho miloval doopravdy.
3: Ano, když to chceš vědět.
2: Pověz mi o tom, prosím tě.
3: Proč to chceš slyšet?
2: Protože mě to velice zajímá. Ta žena, kterou jsi miloval, ještě žije?
3: Ano.
2: Je vdaná?
3: Ano.
2: Je to Johnova matka a předtím to byla tvoje žena.
3: Jak to víš?
2: Něco mi prozradili pamětníci, něco jsem si domyslela.
3: Kdo ti to řekl, Winifrid?
2: Nejvíc mi prozradil ten Fouňa Profon.
3: Běda, jestli se objeví.
2: Tatínku, vždyť je to už tak dávno, že na tom nezáleží.
3: Že k tomu došlo dávno, není podstatné.
2: Prosím tě, nerozčiluj se. Já jsem nevěděla, že to ještě nepřebolelo.
3: Nechci, aby mi někdo připomněl. Pro tebe to ovšem není nic významného, protože nemáš tušení, co je velká láska.
2: Já o tom taky něco vím, tatínku. Asi jsem to zdědila po tobě.
3: Co jsi zdědila, prosím tě?
2: Lásku. Velkou lásku.
3: Chceš říct, že od něho neustoupíš?
2: Uhádl jsi.
3: To je šílenství.
2: Nemůžu za to.
3: Myslel jsem, že jsi ho pustila z hlavy.
2: Naopak, je to mnohem silnější než dřív.
3: Šílenství.
2: Co se má stát, se nakonec stane.
3: Ten chlapec taky zná celou tu historii?
2: Ještě ne.
3: Protiví se mi jen na to pomyslet. Ty a syn toho člověka.
2: Ten člověk je těžce nemocný a může každou chvíli umřít.
3: To mě nezajímá.
2: Maminka to ví?
3: Ne, ani ji by to nezajímalo. Má svůj vlastní svět a ten je mi upřímně řečeno úplně lhostejný.
2: Jenže já chci vědět, jak to bylo.
3: Protiví se mi mluvit o tom, ale když to chceš za každou cenu vědět. Nikdy jsem ti neřekl, že jsi pro mne vším.
2: A co, maminka?
3: To je jiná věc. Já všecky naděje skládám do tebe. Od toho dne, co ses narodila, jsem neměl a nechtěl nic jiného než tebe.
2: Já vím.
3: Ty si myslíš, že se to dá jen tak přejít, protože se to hodí tobě. Ale to se hrozně mýlíš. Ti lidé mě nenávidí.
2: Proč by tě dnes měli ještě nenávidět?
3: Lidé vždycky nenávidí ty, kterým ublížili.
2: O Johnovi to neplatí.
3: Je z jejich masa a krve. A pro svou matku možná znamená totéž, co ty pro mne.
2: To ne, tatínku.
3: Stavíš své okouzlení, které trvá několik týdnů, proti citům starým 35 roků. Je to tvoje první láska. Pár schůzek, pár polibků a pošetilých slibů proti něčemu, co trvá 35 let. To nemůže pochopit, kdo to neprožil. Bylo by to opravdu šílenství, Fle.
2: Šílenství by bylo, kdyby minulost měla zkazit můj dnešní život. Tady jde teď o naše životy, ne o vaše.
3: Jenže přítomnost je spjatá s minulostí a budoucnost s obojí.
2: Tatínku, my nechceme nic než jeden druhého. Když nepohřbíš minulost, stane se to proti tvé vůli. Tomu nemůžeš zabránit.
3: Ty jsi byla zvyklá vždycky prosadit svou vůli. Takže to asi pro tebe bude těžká rána, až poznáš, že v tomto případě svou vůli neprosadíš.
2: Ale ty mě můžeš pomoct.
3: Já jsem v jejich očích příčina toho všeho. A v tobě koluje má krev.
2: Tak to není.
3: Já vím, že se s mnoha věcmi musím smířit, abych tě nestratil, ale tahle věc není v mé moci. Všechny následky musíš přičíst sobě.
2: Já to vím.
3: Ani to netušíš.
2: Říkej si, co chceš, mě nezastrašíš.
3: Pojď za matkou.
2: Ty jí o tom chceš říct?
3: Ne. Vztah mezi vámi dvěma se mi nelíbí. Byl bych rád, kdyby se zlepšil.
2: Jdi napřed, já se jen trochu upravím.
4: Anet? Jak se cítíš?
5: Mám příšernou migrénu.
4: To je mi hrozně líto.
5: Ty nedokážeš nic jiného, než říct, je mi líto.
4: Snad by ti pomohlo nějaké rozptýlení.
5: Odjedu na pár týdnů do Francie, k matce.
4: Na jak dlouho?
5: Nevím.
4: Jedeš sama? Nebo s někým? Kdy chceš odjet?
5: V pondělí.
4: Budeš potřebovat peníze?
5: Děkuju, mám dost.
4: Dej mi vědět, kdy se vrátíš.
5: Co pak ti na tom záleží? Mám něco vyřídit matce?
4: Že ji pozdravuji.
5: Samozřejmě. Teď už jsem docela ráda, že jsi mě nikdy nemiloval.
4: Jsem rád, že nechceš, abych ti to vyvracel.
1: John Forsythe na rozdíl od Flair nevěděl o dávných konfliktech v rodině dohromady nic. Rozčilovali ho problémy vyvolané tajnůstkářstvím. Cestou do Junina ateliéru zamířil do klubu Iseum s nadějí, že tam zastihne Vala a něco se od něho doví. Val tam obědval se strýcem Georgem a Prosperem Profondem. Zdálo se, že pro důvěrný rozhovor nejsou vhodné podmínky, ale Val, jako by něco tušil, se omluvil svým společníkům a odešel s Johnem do tichého zákoutí.
6: Vale, odpusti, že jsem tě odvedl od přátel.
7: Jací pak přátelé? Strýc George je zábavný podivín a Profon není můj přítel. Je to podezřelé individuum se spoustou peněz a milostných afér. Teď zrovna prý se dvoří Anetě, ženě strýce Soumse.
6: To je hrozné.
7: Ale ti...
6: Myslím pro Flair.
7: Flair je moderní děvče a pro tyhle věci nebude mít těžkou hlavu.
6: Ale vždyť jde o její matku.
7: Čo ne? Jsi hrozně naivní. Flair je emancipované děvče a vsadil bych se, že ani strýc Soumse si s tím nedělá starosti.
6: Vale, pověs mi, co je mezi Soumsem a mým otcem.
7: V naší dostihové branži se tomu říká stájové tajemství. Upřímně ti radím, pusť to z hlavy.
6: Mně se to protiví. Všechno se přede mnou tají a pak se mi posmíváte, že jsem naivní.
7: Milý Johne, tvůj otec je dokonalý muž. Nikdy nezapomenu, že tvou sestru Holly pustil do Jižní Afriky, když mu řekla, že mě má ráda.
6: To bylo předtím, než se oženil s maminkou?
7: Proč tě to zajímá?
6: Zajímalo by mě, jestli maminka byla předtím zasnoubena se Soumsem.
7: Ale Johne, něco tam asi bylo. Jenže já a Holly jsme tenkrát byli v Jižní Africe a vrátili jsme se později. Proč se o to tak zajímáš?
6: Kvůli Flair.
7: Všimli jsme si z Holly, že tě Flair okouzlila, když jste u nás byli spolu. Považovali jsme to za romanci, která za týden skončí.
6: Neskončila.
7: To by nás mrzelo. Kvůli tobě.
6: Vy máte něco proti Flair?
7: Je velice půvabná, ale v lásce ji nemáme.
6: Proč?
7: Má nebezpečnou povahu, nejspíš po otci.
6: Co vám vadí na její povaze?
7: Má ve zvyku přivlastňovat si lidi, na kterých jí záleží.
6: To není spravedlivé, Vale.
7: Když někoho zbožňuješ, vidíš ho jinak než druzí. Jenže my známe tvoji matku a její lásku k tobě.
6: Ale ta si mě vlastně taky přivlastňuje.
7: Je to velkorysá, obětavá žena. Prostě dokonalá matka.
1: Na Johna měla Valova slova opačný účinek, než se dalo čekat. Zdálo se mu, že všichni se stavějí proti němu a Flair. Všechno mu potvrzovalo její slova, že jim ostatní nepřejí a že by si ji měl zajistit zasnoubením. Přitažlivost jejího kouzla rostla každou hodinu. Konec konců není v Bibli psáno, opustíš otce svého i matku svou a přilneš ke komu? No přece k Flair. John se rozhodl sebrat odvahu a říct všechno rodičům. Nemohou mu v tom bránit, zasnoubí se s ní, ale veřejně a bez tajností. S tím rozhodnutím se vracel domů.
6: Tatínku, vzpomínáš si na tu Juninu galerii? Byli jsme tam asi před 2 měsíci.
8: Ano, pamatuju se na to. Zjistil jsem tam, že nedovedu pochopit moderní obrazy. Dnešní mládež nesnáší naše ideály. Říkáte hlavy dolů všem zastáncům dosavadního stylu. Dnešní umění je třeba pošlapat, vraťme se. Ale k čemu? K nicotě.
6: Já přece nechci nic pošlapat.
8: Co neuděláš dnes, budeš muset udělat zítra. Vyhlašujete konec vlastnictví, protože nevlastníte ani svoje city.
6: Nejsi objektivní, tatínku.
8: Bohem dneška je nic. Vracíme se tam, kde byli Rusové, když před 16 lety začali s nihilismem.
6: My nechceme nic, než svobodně žít. Jenže nám v tom brání minulost.
8: Na to si přišel sám.
6: Tatínku, zamiloval jsem se do dcery tvého nepřítele.
8: Soames Forsyth není mým nepřítelem. Nespojuje mě s ním nic než hořké vzpomínky.
6: Jeho dcera je docela jiná. Řekli jsme si, že se zasnoubíme.
8: O svém životě si rozhodne každý sám.
6: Vy mi v tom nebudete bránit?
8: Předpokládáme, že jste oba zvážili vazbu minulosti s vaším rozhodnutím.
6: Ano. Ano.
8: Dejš vám Bůh štěstí.
1: Toho večera se Jolyon cítil vyčerpán. Chvíle mi nevěděl, zdali se pohybuje na okraji snu či bezvědomí, když ucítil vůni doutníku. Před zavřenýma očima se objevila postava otce, viděl bílé kníry a hluboké oči a slyšel rozhodný hlas. Jednat musíš ty sám, ona je jen žena. Kolem zavanul viktoriánský věk. Je to tvoje žena, tvůj syn, tvoje minulost, dej se do toho. Probral se, vstal a dal se do psaní dopisu pro Johna.
5: Co je s tebou, Jolyone? Necítíš se dobře?
8: Napsal jsem Johnovi. Měla by si to přečíst.
5: Proč tak najednou?
8: Tajemství je prozrazeno. Čti.
5: Můj drahý chlapče, měl bys vědět, co z našeho minulého života se bolestně dotkne tvé budoucnosti. Před velmi mnoha lety tvoje maminka, chudá, osiřelá, jen s nevlastní matkou, uzavřela na její nátlak v roce 1883 nešťastný sňatek s mým bratrancem Soamesem.
8: Nešťastný sňatek s mým bratrancem Soamesem. Brzy poznala, že jde o hrozný omyl. Nebyla to jeho vina, ale její mylný soud a její neštěstí. Někteří lidé jsou schopni soudit životy jiných jen podle svých vlastních. A jejich soudy nejsou objektivní. Píšu ti to proto, abys byl schopen spravedlivě hodnotit svou matku. Po 3 letech marného úsilí potlačit svůj odpor k nemilovanému muži, setkala se s mladým architektem, stavitelem tohoto domu, který se do ní zamiloval a ona se zamilovala do něho. Nedlouho potom došlo k tragédii. V té době její muž jedné noci násilím uplatnil na ní své vlastnické právo. Když se to dověděl její milenec, spáchal sebevraždu. Náhodou jsem jí zahlédl, když se to dověděla. Nebyl jsem tenkrát do ní zamilovaný. K tomu došlo až po 12 letech. Ale ten večer mi nikdy nevymizel z paměti. Podle světského soudu se provinila ona. A její muž byl v právu. Byla přece jeho majetkem. Po oné noci tvoje matka od Soamese odešla a 12 roků žila sama. Její manžel nezažádal o rozvod a ona sama neměla právo to udělat. Po 12 letech zatoužil Soames po vlastních dětech. Chtěl dědit se svého majetku. Tenkrát jsem se dostal do její blízkosti. Podle závěti mého otce jsem byl určen za správce jejího jmění. Teprve tenkrát jsem se do ní zamiloval. Soames chtěl obnovit manželské soužití. Jeho nátlak se stupňoval a ona mě požádala o pomoc. Teprve tehdy došlo k rozluce jejího manželství a mohli jsme se vzít. Soames se potom oženil s velmi mladou Francouzkou.
1: a stal se otcem dívky, kterou miluješ. A právě kvůli tvému citovému vzplanutí jsem se rozhodl popsat ti to všechno aspoň v hrubých rysech. O mne tu nejde. Při mém věku a chorém srdci se nedá počítat s dlouhým životem. Jde mi o tvoje štěstí a o klid tvé matky. Manželstvím se svou sobou dcerou bys vstoupil do rodiny, kde tvoje matka byla zajatcem a prožila tam nejtříznivější roky svého života. Proto tě prosím, abys všechno znovu uvážil. Tvoje matka si nezaslouží zbývající roky svého života prožívat v bolesti a pokoření. Nemá na světě nikoho kromě nás dvou.
9: Nemá na světě nikoho kromě nás dvou. A za nějaký čas jí zbudeš jen ty. Mysli na její srdce a mně odpusť všechnu bolest, kterou ti způsobí tento dopis.
1: Tak co myslíš?
9: Neumím si představit, že by se to dalo napsat líp.
1: Nemám třeba něco vynechat?
9: Ne. Jestli se John má vžít do mé situace, musí vědět všechno.
1: Možná by stačilo napsat, že si Soames se nenáviděla.
9: Nenávist je jen slovo. Nevypovídá to nejhorší. Prosím tě, nech dopis, jak je. Ale ještě mu ho nedávej.

0: Tatínku, přišel jsem ti něco říct.
1: Tak se posaď. Viděl jsi se už s matkou?
0: Ještě ne. Napřed jsem chtěl mluvit s tebou.
1: Tak povídej.
0: Já a Flair jsme se zasnoubili.
1: Ani si mě moc nepřekvapil.
0: Věděl jsem, že se to nebude líbit tobě ani mamince. Flair mi řekla, že moje matka byla zasnoubená s jejím otcem, než se s ní oženil ty. Ale to bylo dávno, to se netýká Flair ani mne. A máme se rádi. Nebylo by spravedlivé, kdyby vaše prastará záležitost zničila naše štěstí.
1: Johne, nic o ní dohromady nevíš. Jestli se té dívky nevzdáš, bude tvoje matka do smrti nešťastná. Minulost se nedá pohřbit.
0: Já se, Flair, nevzdám kvůli něčemu, na čem dnes nezáleží. Nechci, aby se to mezi nás vetřelo. A pak budeme maminku a tebe milovat ještě víc.
1: Johne, mysli na matku. Nemá nikoho jiného než tebe. Já už tu podle doktoru dlouho nebudu.
0: Co teď mám dělat?
1: Nemluv o tom s matkou, Johne. Vím, jak ti je. Ale znáš mne i ji, abys mohl být jistý, že to neděláme s lehkým srdcem. Mějte jen o matku a o tvé štěstí. Napsal jsem ti. Přečti si to v klidu. Já se zatím projdu k dědečkovu dubu.
2: Jolyon přešel zahradou na louku. Ve svém vzrušení viděl všechno s úžasnou jasností. Všechno, co v životě miloval a co chtěl namalovat. Zázračné barvy, světlo, stín, palčivé slunce před ním oživilo celou krásu odpolední hodiny. Co asi dělá v této chvíli John? Dočetl dopis až do konce. Ze začátku si Jolyon nevšímal závrati z parného odpoledne a náhle se mu udělalo strašně zle. S velkým úsilím se dopotácel na své a otcovo místo pod starým dubem. Ležel tam zapomenutý skicár s tuškou. Jolyon na něj napsal jediné slovo. Ireno. A ruka mu klesla. Takhle to tedy vypadá. Tělo se skácelo a nastala tma.
3: Johne? Johne, kde jsi?
0: Tady. Maminko.
3: Johne, tvůj otec je mrtev.
2: John pochopil. Jeho otec dlouho věděl, že to přijde náhle. Pozoroval bledou tvář a teprve potom si všiml na skicáři nejistou rukou napsané jediné slovo. Ireno. Uvědomil si, že matka teď nemá nikoho kromě něho. Políbil studené, mrtvé čelo. Zadíval se do větví prastarého dubu a měl pocit, jako by se život zastavil. Když Soames Forsyth četl v Timesech úmrtní oznámení bratrance Jolyona, napadlo ho, že v Jolyonově předčasné smrti je možno vidět jakousi osudovou spravedlnost. Býval většinou doma sám. Annette byla ve Francii, údajně u své matky, a Flair byla často celé dny pryč. Přivítal proto nečekanou návštěvu Michaela Monta, jehož rodokmen si nedávno přečetl v jakémsi almanachu. První Mont byl povýšen na baroneta už léta páně 1520.
4: Dobrý den, pane Forsythe.
5: Vítám vás, pane Monte. Ale jestli jste přijel dělat společnost mé dceři, vážil jste cestu k nám nadarmo.
4: Mohu doufat, že se jí při své trpělivosti dočkám?
5: Nic vám neslibuji. Jak se daří vašemu nakladatelství?
4: Obchod je pozoruhodná věc. Málo kde jinde člověk potká tak pestrou přehlídku lidských postav.
5: Co pak jste objevil?
4: Nakladatelé to skoro do jednoho dělají špatně. Měli by nabídnout vyšší honorář a teprv potom couvnout.
5: Ano. Ale co, když druhá strana vyšší nabídku přijala?
4: Já myslím, že se vyplácí nabídnout výhodný honorář. Autor ho přijme, jenže my při celkové kalkulaci zjistíme, že zisk byl menší, než se předpokládalo. A on jde se svými požadavky dolů. Jako ovečka. Když mu slíbíte hned na začátku nízký honorář a on na něj nepřistoupí, musíte dodatečně přidávat a on vás stejně považuje za vydřiducha.
5: Pane Monte, nabídka je nezměnitelná smlouva.
4: Je tu ještě třetí cesta. Zrušit smlouvu, když si to autor přeje.
5: Váš podnik už pracuje podle těchto pravidel.
4: Ještě ne, ale už brzy to přijme.
5: A váš podnik zajde. Vy už jste společníkem.
4: Až za 6 měsíců.
5: To by ostatní společníci měli co nejrychleji odstoupit od smlouvy s vámi.
4: Uvidíte, že se to osvědčí. Nastává velká změna. Váš starý vlastnický princip už má zatlučené okenice.
5: Co prosím?
4: Jako když je dům k pronajmutí. Zdá se, že se slečny Flair nedočkám. Smím přijít zítra?
5: Když si můžete dovolit takové plýtvání časem?
4: Jaké pak plýtvání, když jde o můj nejvyšší zájem? Naschledanou.
5: Naschledanou. Ty už jsi doma? Byl tu za tebou Mont.
6: Všimla jsem si jeho motorky, proto jsem šla zadem. Nemám dnes na něj náladu.
5: Z čeho jsi tak mrzutá?
6: Prosím tě, řekni mi, ale upřímně, udělal jsi něco, aby mi John nepsal?
5: Nehnul jsem ani prstem. Ale dá se to pochopit, když uvážíš, že mu před týdnem zemřel otec.
6: Proč jsi mi to neřekl?
5: Čteš přece noviny, stejně jako já. Proč mi nedůvěřuješ?
6: Věřila bych ti, kdybys mi pomohl.
5: V čem?
6: V tom, co chci ze všeho nejvíc. Přečti si, co mi napsal před 10 dny.
0: Od té doby, co jsem se s vámi setkal, dověděl jsem se všecko o minulosti. June mi řekla, že vy jste všechno věděla už dřív, ale pak jste mi to měla říct. Vy jste asi slyšela vysvětlení otce a já svých rodičů. Nemohu dělat nic, co by matku ranilo ještě víc. Samozřejmě po vás celé dny toužím, ale přestávám věřit, že někdy budeme svoji.
6: Mluvila jsem s Johnem hned poté, co jsem dostala tenhle dopis.
5: Ty jsi byla na Robin Hill?
6: Kde jinde jsem ho měla hledat?
5: O čem jste mluvili?
6: Chtěla jsem, aby John zkusil přemluvit matku. Ale když jsem o tom přemýšlela, uvědomila jsem si, že všechno je ve tvých rukou.
5: To je nesmysl.
6: Kdyby si přesvědčil, že já zůstanu tvoje a John její, že náš sňatek nebude obnovením minulosti, že se nikdy nemusíte stýkat, jen ty bys jí mohl přesvědčit, protože jenom ty můžeš dát závazný slib. Snad by pro tebe nebylo tak hrozné jenom jednou jí navštívit.
5: Je to všecko zvrácenost.
6: Udělej něco pro mé štěstí.
5: Tohle není pro tvé štěstí. Jen to oživí staré bolesti.
6: Ty už jsou oživené. Musíš jí přesvědčit, že jde o naše životy a ty nemají nic společného s vaší minulostí. Když to uděláš, počkáme s Johnem na svatbu třeba celý rok nebo dva.
5: Tušíš vůbec, jak mi je při té představě?
6: Snad bys nechtěl, abych byla celý život nešťastná.
5: Přeháníš.
6: Tatínku. Tatínečku.
5: Rozmyslím si to.
7: Co si přejete, pane?
5: Musím mluvit s paní Forsythovou.
7: Koho mám ohlásit?
5: Soumse Forsytha.
7: V jaké záležitosti?
5: Řekněte, že se to týká pana Johna.
7: Račte, pane.
8: Dobrý den. Omlouvám se za svůj příchod. Ale moje dcera na mě velice naléhala a já si myslím, že tuhle situaci musíme nějak vyřešit.
3: Neposadíte se?
8: Ne, děkuji. Snažil jsem se dceru odvrátit od šíleného úmyslu, ale nakonec mě uprosila. A já jsem si zvykl splnit každé její přání. Ostatně, vy máte svého syna jistě také velmi ráda.
3: Ano.
8: Co se tedy dá udělat?
3: To záleží na něm.
8: Jestli k tomu sňatku dojde, nechci se stýkat s vámi ani s vaším synem, ale hrozím se toho. Vy nejste proti tomu?
3: Celým srdcem, ale ne svými slovy.
8: Kde je váš syn?
3: Patrně v otcově ateliéru.
8: Mohl bych si s ním promluvit.
3: Jistě.
7: Prosím, paní.
3: Vyřiďte panu Johnovi, že ho tu čekám.
7: Ano, paní.
8: Jestli rozhodnutí záleží jenom na něm, je tenhle nepřirozený sňatek hotová věc. Komu svěříme vyřízení formalit? Haringovi?
3: Třeba.
8: Budete bydlet s nimi?
3: Ne.
8: Co bude s tímhle domem?
3: O tom rozhodne John.
8: Tenhle dům kdysi vzbuzoval tolik nadějí, když jsem ho dal vystavět. Jestli v něm budou bydlet oni a jejich děti. Věříte, že existuje nějaká nemesis?
3: Ano.
4: Maminko?
8: Promiňte.
3: Pojď dál, Johnny. Pan Soames Forsyth chce s tebou mluvit.
8: Přišel jsem kvůli své dceři. Celá záležitost je podle názoru vaší paní matky ve vašich rukou. Flair mě sem poslala pro vaši odpověď.
4: Řekněte jí, že by to nebylo správné. Musím jednat tak, jak mi to napsal otec.
3: John, prosím
4: tě. Tak je to dobře, maminko. A nedá se to změnit. Opravdu.
8: Vyřídím jí to. S Bohem.
6: Jak to dopadlo, tatínku?
8: Holčičko, dělal jsem, co bylo možné.
6: Ona to nechce?
8: Ona ne. On. Mám ti vyřídit, že bude jednat podle přání mrtvého otce.
6: Protože ses víc nesnažil. Nevěřím. Nevěřím, že by se mě zřekl. Proč jsi tam vůbec šel?
8: Potlačil jsem své city. Udělal jsem pro tebe všechno, co bylo možné. A tohle je odměna. Dobrou noc.
6: Tatínku.
8: Nemám k tomu co dodat.
6: On se mě opravdu zříká? Dobrovolně?
8: Ano. Ano. Ano.
6: Co jsi to vlastně před 30 lety spáchal? Jakou hanebnost.
8: Měla ses zeptat, co ona udělala mně.

Koncem léta se John rozhodl odjet natrvalo do Britské Kolumbie. Irena o něco později odjela za ním. V říjnu se v novinách objevily zprávy barvitě popisující svatbu Flair Forsythové s Michaelem Montem. Forsythové vystoupili do vyšší vrstvy a jejich jmění se přidružilo k pozemkům rodiny Montů. Krásná nevěsta Flair schovala do skřínky se šperky telegram, který přišel 2 dny předtím. Zpáteční adresa i text byly víc než stručné. Jezero Okanagan, Britská Kolumbie. Nevrátím se do Anglie. Bůh vám vždy žehnej. John. Flair se potají vyplakala v Junině náručí a po slavnostní hostině odjeli novomanželé na svatební cestu. Poslední ze starých Forsythů, Timothy, zesnul ve 101. roce věku. Poslední individualista, který 40 let neopustil svou ložnici a vůbec nezaregistroval světovou válku. Vrcholil soumrak rodu Forsythů. Na dveřích Timothyho rezidence se objevila tabulka s lakonickým oznámením. K pronajmutí.

Tak jsme tedy naposledy otočili závěrečnou kapitolu kroniky rodiny Forsythových. Byla to kronika plná majetku, vášní, tajemství, sporů i lásky. A my jsme po 6 vltavských nedělních odpolední sledovali tento příběh 3 generací patricijské londýnské rodiny. Sledovali jsme 12-dílnou rozhlasovou dramatizaci slavného románu Sága rodu Forsythů, který napsal spisovatel John Galsworthy a zachytil v nich život vyšších vrstev anglické společnosti od časů královny Viktorie až po 20. léta minulého století. Jeho dílo vyšlo poprvé v roce 1922 a termín saga Galsworthy použil se zřetelnou ironií. Ve svém původním významu by měl totiž evokovat hrdinské činy postav a těmi Forsythové zrovna neoplývali. V roce 1932 pak získal John Galsworthy Nobelovu cenu za literaturu. První filmové zpracování jeho slavné ságy přišlo už v roce 1920, další v roce 1949 a obrovskou popularitu získal televizní seriál, který v roce 1967 natočila BBC. Ta pořídila také několik rozhlasových dramatizací, ta nejstarší pochází z roku 1945. A v roce 1990 pak BBC odvysílala první epizodu úplně nového zpracování a byl to nejdražší rozhlasový dramatický seriál, jaký byl do té doby vysílán. Nejen díky svému objemu, seriál totiž měl 22 hodinových epizod, ale také kvůli vynikajícímu a prestižnímu obsazení. A my jsme na Vltavě v naší řadě nedělních pamětnických her vysílali 12-dílnou rozhlasovou dramatizaci, která vznikla v Českém rozhlase. Autorem dramatizace byl František Pavlíček a seriál natočil v roce 1999 režisér Ivan Chrs. A na natáčení této české verze také spolupracovala plejáda slavných herců. Slyšeli jsme třeba Vladimíra Ráže, Stelu Zázvorkovou, Bořivoje Navrátila, Jana Hartla, Lubomíra Lipského, Blanku Bohdanovou a řadu dalších. Daniela Kolářová, co by představitelka Ireny, a František Němec v roli Irenina prvního muže, Soumse Forsytha, zvítězili v tehdejším ročníku ankety Neviditelný herec a Viktor Price jako vypravěč se v této anketě umístil jako druhý. A krom Daniely Kolářové a Františka Němce a také Viktora Price jsme v dnešní 12. a závěrečné části české rozhlasové dramatizace románu Sága rodu Forsythů slyšeli také Jiřího Plachého, Jana Šťastného, Vendulu Křížovou, Simonu Postlerovou, Lukáše Hlavicu a nebo Davida Matáska. John Galsworthy, Sága rodu Forsythů jako rozhlasová 12-dílná dramatizace tohoto románu na Vltavě právě teď naposledy.

A minutu po čtvrt na pět vám pěkné stále ještě nedělní odpoledne přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava Martina Kolajová. A až do 17. hodiny bude vltavské odpoledne odpolednem hudebním. Nás už za chvíli čekají skladby France Schuberta a Antonína Dvořáka a od půl páté se budeme věnovat v rámci nedělního pořadu Klapka filmové hudby. A dnes to bude hudba z pera Jaroslava Ježka, která zněla v řadě českých filmových snímků. Pojďme si ale nejdřív poslechnout skladbu, kterou napsal Franz Schubert, a bude to skladba z jeho šestidílného cyklu Mumman Musical, a my si poslechneme asi nejznámější a dalo by se říct i nejpopulárnější část celé této sbírky šesti klavírních skladeb, a bude to Mumman Musical F-moll číslo 3. Franz Schubert, Mumman Musical F-moll v podání flétnisty Roberta Stolmana a kvarteta Martinů. My si poslechneme skladbu France Schuberta, která původně vznikla pro klavír, ale my za okamžik uslyšíme její úpravu pro flétnu a smyčcové kvarteto. A vrátíme se tímto snímkem na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2005, kde umělci tuto krátkou Schubertovu skladbičku zařadili jako koncertní přídavek.

Franz Schubert a jeho Moma Musico F-moll v úpravě pro flétno a smyčcové kvarteto v podání flétnisty Roberta Stolmana a kvarteta Martinů. A teď přišla řada na skladbu Antonína Dvořáka, respektive čtyři skladby, přesněji čtyři písně na lidové texty. Tento čtyřdílný cyklus má název V národním tónu a my si ho poslechneme v podání sopranistky Magdaleny Hajošijové, kterou na klavír doprovází Marian Lapšanský. A ještě připomínám, že Dvořákův cyklus přednese Magdaléna Hajošijová, rodačka z Bratislavy a také dlouholetá solistka Státní opery v Berlíně, která letos v červenci oslavila významné životní jubileum. A jak sama zdůrazňuje, Dvořák spolu s Johannesem Brahmsem patří k jejím oblíbeným písňovým autorům.

0: Tak to byla Magdalena Hajošiová a klavírista Marián Lapšanský a my jsme si v podání sopranistky Magdaleny Hajošiové, která na konci července, konkrétně 25. července, oslavila významné životní jubilum, poslechli je čtyři písně, které na lidové texty zkomponoval Antonín Dvořák.
1: Ry Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: A Český rozhlas Vltava už za malou chvíli přinese řadu nezapomenutelných melodií a také řadu nesmrtelných písní. A to hudbu, kterou komponoval geniální český hudební skladatel Jaroslav Ježek ve 30. letech 20. století pro řadu českých filmů. Hudbě Jaroslava Ježka už za malou chvíli bude věnována nedělní Vltavská klapka. A v 17 hodin vás Vltava zve k poslechu vizitky a jejím hostem bude dnes historik Jan Bárta. Autor obsáhlé biografie Jan Procházka, tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let, si na pozadí Procházkovy hvězdné umělecké i politické kariéry všímá i jiného příběhu. Příběhu československého poststalinismu. Literát, scénárista, vedoucí tvůrčí skupiny na Barrandově, také kandidát UVKSČ a jeden z nejhlasitějších reformátorů pražského jara, prý rozhodně nebyl osobnostně fádní typ. Kromě nejznámějších filmů Ucho a kočár do Vídně napsal přes 30 dalších scénářů. Jak tvorba Jana Procházky odrážela posun v jeho politických názorech, kdy se z něj stal protektor československé nové vlny a jaký měl být závěr trezorového snímku Ucho, který se nikdy nenatočil? Tak i to jsou některé z otázek, které Karolína Koubová položí historikovi Janu Bártovi v dnešní vizitce. Poslouchejte krátce po 17. hodině. Před 120 lety se narodila jedna z ikon československé avantgardní hudby, Jaroslav Ježek. Dvorní skladatel a dirigent Osvobozeného divadla zanechal nesmazatelnou stopu i v našem filmu. A právě té se věnuje dnešní vydání Klapky, které připravil a uvádí Tomáš Pilát. A uslyšíme nepřekvapivě vesměs známé melodie, které v našem éteru a z Kinopláten znějí dodnes.
3: Klapka. Příjemný poslech od vltavského mikrofonu přeje Tomáš Pilát. Tentokrát vás v pořadu Klapka vezmeme do éry, kdy se v československých kinech už napevno zabydloval zvuk. A s ním přišel fenomén, který propojil avantgardu, jazz a masovou kulturu. Jaroslav Ježek. Génius s oslabeným zrakem a sluchem a s nemocnými ledvinami, který však viděl, slyšel a cítil filmovou modernu lépe než kdokoliv jiný. Jako dvorní skladatel Osvobozeného divadla přinesl na stříbrné plátno rytmus, swing a synkopu, ale taky vtip a noblesu, které dodnes nezestárly. Zaměříme se na filmovou éru Voskovce a Wericha a krátce i na stopu, kterou Ježek zanechal v moderní kinematografii dlouho po své předčasné smrti v newyorském exilu roku 1942. Začínáme tam, kde to všechno začalo.

to je, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se.

Prvním celovečerním zvukovým filmem trojice Voskovec-Werich-Ježek byl film Pudr a benzín z roku 1931 v režii Jindřicha Honsla. Zněla to i krásná, vtipná a přitom moudrá píseň Nikdy nic nikdo nemá. Ježek při práci musel vyřešit technický oříšek tehdejšího rodícího se československého zvukového filmu, totiž co nejpřesnější synchronizaci orchestru s obrazem. Hned následující rok, 1932, přinesl komedii Peníze nebo život, kterou režíroval opět Honzl. V ní zazněla i píseň, která se stala hymnou jedné generace a dodnes patří k nejhranějším českým melodiím vůbec. Život je jen náhoda. Ve snímku ji zpívají tehdy začínající herečky Ljuba Hermanová a Hana Vítová, na nahrávce pak Anita Schlesingerová a Jožka Srbová. Ježek tu dokázal geniálně spojit melancholii s jazzovým frázováním. Film sice v kinech narazil u konzervativní kritiky kvůli své avantgardní roztříštěnosti, ale Ježkova hudba ho podržela a drží dodnes.

0: Život je jen náhoda. Píseň s hudbou Jaroslava Ježka, která v popularitě dosáhla hvězdných výšin. Mimochodem, k filmu Peníze nebo život se zachoval úžasný plakát od architekta Osvobozeného divadla Františka Zelenky. V roce 1934 přišla krize a s ní i asi nejfilmovější dílo Voskovce a Wericha v režii Martina Friče Hej Rup. Příběh o nezaměstnaných, kteří vezmou osud do vlastních rukou a založí prosperující družstvo. Ježek pro tento film složil hudbu, která tepe optimismem a kolektivní energií. Ústřední píseň Hej Rup, chceme žít, musel Ježek napsat tak, aby byla snadno zapamatovatelná, ale zároveň kompozičně vynalézavá. Natáčení pak provázely technické inovace. Ježkův orchestr hrál občas přímo na place, aby herci chytili správný rytmus chůze a gegů. Výsledkem je jedna z nejlepších sociálních komedií 30. let v Evropě. Myslím, že například takový Ken Loach měl odkud brát inspiraci.
1: Hej, rup, hej, rup!

0: Nemít chleba, nemít práci, živořit jak darebáci, to přec nikam nevede.
1: Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede.
0: Dvě holí ruce nám krize výjdou zaváže,
1: ale 20 000 rukou hravě dokáže,
0: že když nás krize vypekla, že si pomůžeme z pekla,
1: každý jak to dokáže.
2: Hej, rup,
1: peklo nebude, ráj se vrací,
2: hej, rup,
0: s námi kdo bude.

Tak schutí do toho a Půl je hotovo. Posledním společným filmem čtveřice Ježek, Frič, Voskovec a Werich před fašistickou okupací a emigrací byl snímek Svět patří nám z roku 1937. Atmosféra v Evropě houstla a film byl přímým varováním před nacistickým nebezpečím a domácí pátou kolonou. Ježek pro film vytvořil monumentální, burcující a zároveň neobyčejně lyrickou hudební složku. Píseň Svět patří nám reflektovala bohužel nenaplněnou mírovou naději protagonistů osvobozeného divadla a tehdejší československé společnosti. Cenzura film bedlivě sledovala a některé scény musely být přestříhány. Ježkova hudba však cenzurovat nešla. Její antifašistický podtext byl zašifrován v odhodlaném swingu a odvaze, se kterou se tehdejší orchestr pustil do nahrávání. O necelé dva roky později museli všichni tři autoři prchnout za oceán.

0: Tak schválně, komu patří svět? Jaroslav Ježek zemřel na nový rok 1942. Jeho filmový život však neskončil. Po druhé světové válce a v podstatě až do současnosti filmaři neustále sahají po jeho odkazu. Jeho melodie evokují nostalgii, humor, ale i vzdor. Vzpomeňme na kultovní komedii Jana Hřebejka Pelíšky z roku 1999, kde Ježkova hudba, byť je starší, dotváří atmosféru 60. let minulého století. Další hořkou komedii Vážení přátelé, ano, z roku 1989, nebo novější půvabný snímek Piano na křižovatce, označovaný jeho tvůrci za němý hudební film. Ježkovy písně se objevují v televizních seriálech, v dokumentech a v mnoha jiných audiovizuálních formátech. Moderní režiséři přitom nepoužívají jen původní nahrávky. Ježkovy skladby pro film jsou tak nadčasové, že je současní nejen jazzoví hudebníci neustále aranžují do nových, moderních kabátů, které na plátně fungují i v 21. století. Ježek zkrátka zůstává moderním autorem. Snímek Pelíšky, Nebe na zemi a Bolek polívka.
1: Na nirvánu, na olymp, na nebe.

0: Jaroslav Ježek dokázal během pouhé dekády vtisknout českému filmu pečeť světovosti. Jeho jazzové synkopy, smysl pro humor a schopnost napsat hit, který si zpívá intelektuál i dělník u pásu, s něj dělají jednoho z nejvýznamnějších průkopníků naší filmové hudby. Důležitá u Ježkovy hudby je provázanost filmu s divadlem. Některé kompozice zazněly poprvé na Prknech, která znamenají svět, a následně je trojice Ježek, Werich a Voskovec využila ve filmu. U některých byl postup přesně opačný. Zacitujme teď z bakalářské práce Jiřího Chvojky z Masarykovy univerzity v Brně, nazvané Hudba Jaroslava Ježka ve filmech Jiřího Voskovce a Jana Wericha, ve které autor zmiňuje i Ježkovu práci pro snímky autorů stojících mimo osvobozené divadlo. Uveďme například americkou Paramount Parade z roku 1930, která propagovala společnost Paramount a zvukový film. Pro československého diváka se film promítal pod názvem Paramount Revue a dvojice Voskovec a Werich touto filmovou koláží provázela a zaspívala několik skladeb. Třeba Tři strážníky, což tak byla první autorská píseň osvobozeného divadla, kterou trio Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek použilo ve filmu. Následujícího roku 1931 dochází ke spolupráci komponisty Jaroslava Ježka, Vítězslava Nezvala jako scénáristy a Gustava Machatého coby režiséra na filmu Ze soboty na neděli. Svého času velmi populární snímek má mnoho podobností s filmy Jiřího Voskovce a Jana Wericha, respektive s filmy osvobozeného divadla, například co se týče hereckého obsazení. Ovšem nejenom dramaticky účinná hudba ve filmu Ze soboty na neděli byla úspěšná, dočteme se v práci Jiřího Chvojky. Ježek znovu dokázal, že mu nedělá potíže napsat úspěšný šlágr. Tento talent uplatnil v ústřední melodii, teď ještě ne, až za chvilku.
1: O páté se dívka líbí, večer poslední, při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib. Pojďme, slečno, ještě někam, čím dřív, tím líp. Teď ještě ne, až za chvilku, až zhasnou světla v baru. Teď ještě ne, až za chvilku, se ztratí pár po páru. Teď ještě ne, až za chvilku, až budeme spolu sami. Něco ti slíbím, pak tě políbím, ale teď ne.

tedy až za chvilku. Zpíval Jaroslav Gratvol, autorem textu písně je Vítězslav Nezval. Z dalších snímků s hudbou Jaroslava Ježka jmenujeme třeba U nás v Kocourkově z roku 1934 režiséra Miroslava Cikána, či animované, přesněji řečeno filmově kombinované Všudy bylo o dobrodružství, což je půvabný film Českého rozhlasu z roku 1936, který ukazuje, jakými cestami a přes jaké signály se od zdroje do a z rozhlasových přijímačů dostává hudba či mluvené slovo. Krásný instruktážní snímek s Hurvínkem v hlavní roli. A hudbou Jaroslava Ježka z tohoto uchvatného filmu se pro dnešek loučíme. Nerušené šíření a poslech především vltavských vln a hodně hudby Jaroslava Ježka vám všem přeje autor dnešní ježkovsko-filmové klapky Tomáš Pilát.

0: Příští týden 25. září to bude 120 let, co se do rodiny Krejčího na pražském Žižkově narodil budoucí hudební skladatel Jaroslav Ježek. A Tomáš Pilát v uplynulé půlhodince v dnešním vltavském odpoledni připomněl jeho hudbu, kterou Jaroslav Ježek skládal pro český film. Ježek s filmem začal spolupracovat v roce 1931. V průběhu 30. let minulého století zkomponoval hudbu k 6 celovečerním snímkům a také ke krátkometrážnímu Všudy bylova dobrodružství. A právě nahrávka hudby k filmu Manželů Dodalových z roku 1936 zazněla na závěr dnešního pořadu Tomáše Piláta. Minula 5. hodina odpolední, milí posluchači, a my se už za malý okamžik v dnešním vltavském vysílání vrátíme k vizitce z letošního 20. srpna. Jejím hostem byl historik Jan Bárta.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nezavírej, to přece klidně může ucho slyšet. Pořád zavírat dveře. Posteskne si Jiřina Bohdalová jako Anna v legendárním trezorovém filmu Ucho, který přímo zhmotňuje strach a stres z režimu, v němž není bezpečno ani pro ty, kdo s ním spolupracují. Snímek podle novely Jana Procházky byl natočen v roce 1969 a okamžitě skončil ve filmovém trezoru. A právě jako připomenutí výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, od kterého dnes v noci uplyne 58 let a také následné normalizace, vám nabízíme na Vltavě rozhlasovou úpravu tohoto slavného trezorového filmu, a to v sobotním dramatu od 15 hodin. Nedlouho po natočení Ucha Jan Procházka umírá. Po tvrdém pronásledování a mediálním lynči organizovaném STB zemřel v roce 1971 v pouhých 42 letech a stal se tak jednou z prvních obětí husákovského režimu. Nakolik byl český spisovatel a scénárista sám personifikací tehdejšího politického vývoje. Ze zpočátku angažovaného svazáckého funkcionáře, loajálního komunisty, z blízkého spolupracovníka prezidenta Antonína Novotného a kandidáta UVKSČ se Jan Procházka následně stává jednou z hlavních postav Pražského jara a někým, koho jeho někdejší soudruzi začnou mít za zrádce. Zrekapitulovat krátkou o to silnější životní dráhu někoho, kdo měl pro kulturní i politické dění v tehdejším Československu neoddiskutovatelný význam, se snaží biografie s názvem Jan Procházka, tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let. A se mnou ve studiu už je její autor, historik Jan Bárta ze Sládočkova vlastivědného muzea v Kladně. Dobrý den.
2: Dobrý den, já děkuji za pozvání, zdravím posluchače i posluchačky.
1: Dnešní vizitka je tady tak trochu netradiční, přiznávám, svým obsahem, ale vlastně je historická. Připomínáme si tedy 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy z 20. na 21. A věřím, že i o kultuře bude hodně co říci, takže se našemu formátu nepronevěříme. Ale řekněte mi, pane Bárto, skoro 600 stran o Janu Procházkovi, který je znám hlavně filmem Ucho a Kočár do Vídně, jakkoliv má na svém kontě asi 30 scénářů. V čem je jeho příběh tak neuvěřitelný, že jste se o něm rozhodl napsat i tuhle obsáhlou biografii?
2: Ten příběh je neuvěřitelný hlavně v tom, že vlastně troufám si říct, že nejde jenom o Ucho nebo o Kočár do Vídně, což jsou notoricky známý díla. Ale Procházka byl skutečně mnohovrstevnatou figurou. Takže kromě tady těch několika velmi známých filmů a té asi třicítky další, což teď vlastně jako cituji Jana Procházku, pak jsem napsal asi těch 30 dalších a usmívá se u toho v jednom interview z roku 68 televizním. Tak, ale on není pouze scenárista. On je zároveň literátem a určitá část těch jeho filmových předloh tak vlastně souběžně vznikala a byla vydávána literárně. Jedinou výjimkou vlastně tady v tom ohledu tak je, nebo z těch skutečně jako významných, tak je román Přestřelka z poloviny 60. let z pohraničního prostředí, který vlastně jako sfilmován nebyl nakonec. Ale kromě tedy scénáristy a prozaika, tak máme co dočinění i s výrazným organizátorem kulturního života, hlavně tedy toho filmového. On je vedoucím tvůrčí skupiny na Barrandově, tvůrčí skupiny Švabík Procházka, kde pod jejímž patronátem vznikají i další ikonické a zásadní filmy toho československého filmového zázraku. Zmínil bych třeba Markétu Lazarovou, Vláčilovou, nebo vznikají tam filmy novovlných tvůrců, kterými byl Jan Němec nebo Věra Chytilová. Takže to je další rovina, že on vlastně jako ty látky jako dramaturg prosadí a zároveň je prosadí i v tom stranickém aparátu, což je potom nevím, třetí, čtvrtá jeho nějaká velmi podstatná role.
1: Dost zásadní role, že byl politickým funkcionářem, kandidátem u VKSČ.
2: No, jako a zároveň, já to vlastně nechci bulvarizovat, ale i důvěrníkem prezidenta Antonína Novotného a šéfa strany, což je konsekvence, která je velmi podstatná, protože vlastně umožní mu oproti všem ostatním tvůrcům v těch nebývalé vlastně jako dynamických 60, tak mu umožní politické krytí a je to další vlastně jako z rovin. Mimo to je tvůrce kulturní politiky, protože Novotný z něj udělá nejenom kandidáta u VKSČ, ale jmenuje ho i do ideologické komise, což byl orgán nebo instituce téhož orgánu u VKSČ. On je tam s předními stranickými ideology a vyjednávají, jaký knížky se vydají a jakým směrem se bude ubírat film a podobně. No a možná vlastně jako předposlední a ještě potom poslední rovina, tak je zároveň i publicistou, je veřejně činným člověkem. V tom roce 68 tak vlastně vstupuje na tribuny Pražského jara s tím, že je člověkem, který rozhodně není neznámý.
1: A s velmi ostrými proslovy.
2: Ale ta retorika se vlastně jako stupňovala v průběhu už, řekněme, od poloviny 60. let a troufám se, že Procházka byl radikální nejenom těmi ostrými proslovy a potom vlastně tím, že v tom 68. jako předbíhá i ten Dubčekův program a celý ten koncept reformy, která začíná ze zhora, tak vlastně jako radikální jsou, ale i jako ta jeho díla, on vždycky jako vlastně jako posouvá hranice vyslovitelného v mnoha ohledech. No a kromě teda tady té veřejné úlohy nějakého tribuna lidu, nebál bych se tady toho označení, nebo Mariusz Cigel, polský reportér a autor reportáží o Češích a o Čechách, tak ho označuje přídomkem Miláček, myslím si, že velmi výstižným. No a úplně poslední rovina, která je vlastně ale jako také podstatná, tak Procházka v době Pražského jara je místopředsedou Svazu československých spisovatelů a úloha inteligence a spisovatelů tady v té době ještě vlastně jako byla značná. Pokles významu veřejného intelektuála a literáta v našem prostředí s nějakou obrovskou historickou tradicí, tak můžeme vysledovat ten pokles až od 70. let řekl bych, že to není spojeno s normalizací, ale vlastně i obecně s nástupem nějakých jiných mediálních platform a s nástupem televize a podobně.
1: To jsou všechno různé vrstvy Jana Procházky, tak jak vystupoval. A teď mě zajímá vlastně, jaký byl člověk z toho, co vy jste o něm studoval, protože my mluvíme o tvůrci v 50. a 60. letech. Když jsem si četla vaši knihu, tak Jan Procházka, který se se svým otcem vlastně rozkmotří, protože režim jeho otce označí za kulaka a Jan Procházka to má ale za správné, tu kolektivizaci. Tak to jsou tedy ta 50. léta. A jak se najednou z něj stane člověk, který v roce 1969 natočí Ucho jako výsostně kritický snímek, který si nelze vykládat jinak?
2: Ta odpověď je strašně komplikovaná a ta otázka je nesnadná. Jan Procházka se narodil v Ivančicích na jižní Moravě nedaleko Brna v roce 1929.
1: Stejně
2: jako Vladimír Menšík.
1: Hvězda další československého filmu.
2: Ale v době, kdy končí válka, tak je mu těch asi 15 nebo 16 roků, vstupuje do strany v 18. Řekl bych, že velkou výpovědní hodnotu tady v tom ohledu má jeden z jeho předních filmů a to je Ať je republika. Je to film o 11-letém klukovi, který nahlíží poslední dny a hodiny druhé světové války tady v tom prostředí, ale ten film je i obrovskou zprávou o československém venkově. Aniž bychom relativizovali jakoliv zločiny kolektivizace a celý ten proces, který vlastně jednoznačně to prostředí sociálně rozvrátilo ekonomicky, všechno vlastně jako bude ve všech aspektech jinak tady potom silovém prosazení radikální změny, se kterým komunisté přišli, tak ale to prostředí není ideální. To prostředí je vázané na sociální hierarchie, jsou tam postavy sedláků, které já bych vlastně se asi jako nebál označení toho, že z hlediska té komunity nemusí to být jenom obraz Františka ze všech dobrých rodáků, jako muže charakterového, zásadního, s autoritou, ale můžou to být sedláci právě i z těch procházkových filmů, z Noci nevěsty nebo z Ať je republika.
1: Dobře, rozumím.
2: Chci tím jenom vlastně jako říct, že to prostředí je surové, nekompromisní a procházka prostě jako přichází legitimně s tím, že má povahovou výbavu na to, aby chtěl to prostředí změnit, takže s tím otcem se nepohodne a nefunguje to. No, druhá část té otázky potom se vlastně jako týká toho té proměny. No. Myslím, že tam vlastně jako není jednoduchý nějaký jako jeden moment a že by bylo nepřesné vyprávět ten příběh jako člověka s tím nějakým náhlým procitnutím. Mm. Prostě ten vývoj všech těch jeho souputníků, musíme se na ty děje dívat nikoliv ahistoricky, ale i jejich tehdejší perspektivu. Oni jako skutečně věřili po válce, že je možné měnit svět, že komunismus a Sovětský svaz, že jsou záruky nějaké pozitivní proměny. Procházka, Kohout, Kundera, všichni jako tady ti lidé, Vaculík tam patřili. A ty změny přicházely postupně, no, tak po Stalinově smrti a nebo jako s obeznámením.
1: Po oddělení kultu osobnosti jsme v roce 1956.
2: A potom vlastně Procházka třeba jako se seznamuje s zločiny minulosti, jako vysoký stranický funkcionář, s násilím, s politickými procesy. To všechno vlastně jako vede k nějakému přehodnocování té víry.
1: Já jsem samozřejmě to tak jako dala ten začátek 50. a konec prostě 60. let, abychom si řekli, jako jaký byl ten vývoj, protože mě zajímá váš pohled, když píšete, že Jan Procházka byl taková osobnost, která vlastně se dobře hodí i jako zorný úhel k tomu širšímu mapování různých jako dobových názorů, dominantních myšlenkových vzorců. Tak to mě taky zajímá, ale teď na chviličku si o tom můžeme přemýšlet během písničky, kterou jste pro nás na úvod vybral. A to je tedy semaforský hit. Je to Život je pes. Pavel Sedláček, tedy hudba Jiří Šletor, Jiří Suchý a samozřejmě Černý Petr.
2: No, z toho důvodu jsem tu píseň zařadil. Procházka nepřikrývá zrovna Formanovy filmy, přikrývá ty Němcovi nebo Chytilové, ale silou svých politických kapitálů a zaštítění, ale já jsem veliký fanoušek filmu Černý Petr a 60. léta jsou samozřejmě i dekádou mladých lidí, takže myslím si, že pro takový jako tematický vstup do 60. je odkaz tady na ten film a na tuhle píseň ideální.

0: pes.
1: Posloucháte Vizitku, Český rozhlas Vltava. Připomínáme si, že před 58 lety v noci z 20. na 21. srpna vstoupila vojska Varšavské smlouvy do Československa a skončilo tak obrodný proces Pražského jara a začala normalizace. My si to připomínáme i v souvislosti s osobností Jana Procházky, scénáristy, literáta a politického funkcionáře, autora scénáře k filmu Ucho. A znovu jenom připomínám, že vám rozhlasové zpracování tohoto legendárního trezorového filmu nabízíme v sobotu od 15 hodin na Vltavě. A my právě o osobnosti Jana Procházky a také o filmu, o filmech 60. let, protože do toho on hodně měl co mluvit ze své pozice na Barrandově. Mluvíme dnes s historikem Janem Bártou a slíbila jsem, že vlastně se podíváme na ten Procházkův osobnostní vývoj a vývoj jeho komunistického světonázoru i tak jako v souvislosti s celým tím kontextem těch té doby poststalinické a potom těch 60. let. Jak symbolické to bylo, ten jeho vývoj?
2: Myslím, že Procházka

0: v 56. roce, kdy Chruščov takzvaně odhalí zločiny kultu, tak říkám, mě bylo 30 roků a neuměl jsem si představit, že by můj život vlastně jako skončil, proč by měl. Takže jsou to lidé, kteří bytostně jako se identifikovali s nějakým ideálem, potom jsou konfrontováni s jeho realizací a snaží se, jak to říct, polepšit nebo snaží se o nějakou nápravu. Myslím si, že jako ty zločiny 50. let a potom jako ten byrokratismus toho státu v praxi tak je vede k představě o nutnosti změn, o nějaké otevřenější společenské diskuze. V případě toho Procházky tak je tam určitě velmi silný motiv ten, že on vlastně jako vidí ty mechanismy moci zblízka, protože je jedním z nich.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli třeba byl i tím víc kritický nebo víc odvážný v té kritice jakoby zevnitř, protože jeho projevy byly opravdu potom, hlavně už později, ale velmi ostré a nelíbily se moc jeho soudruhům.
0: Myslím, že to má dvě roviny. První je ta, že Procházková osoba, jestli něco je tam skutečně jako nějaký tak jako výrazný motiv, který se táhne jeho celým velmi krátkým životem, tak je to, že byl velmi výraznou osobností a že ve všech fázích, i v té svazácké, i té funkcionářské, tak vlastně nebyl osobnostně fádní typ. A vždy vlastně...
1: Hezky řečeno, osobnostně fádní typ, tak to Jan Procházka nebyl.
0: To rozhodně nikoliv a tady v tom ohledu tak prostě chtěl prosazovat a byl ochoten prosazovat ledascos. No, spíš než o tom, on se jako nakonec jako stane jedním z těch jako nejradikálnějších řečníků 68. nebo protagonistů, ale v průběhu těch roků předtím, než vlastně jako 60. leta nejsou čekání na 68. je to prostě nějaký jako proces dlouhý, tak ta jeho výlučná pozice jako stojí na těch stranických funkcích, takže vlastně jako jeho radikalita je umožněna i díky tady tomu statusu, no, že prostě jako je někým, kdo jako patří k té elitní nomenklatuře a vlastně jako je tím jako velmi jako obtížně napadnutelný.
1: No ale ve finále potom se mu právě tohle stalo hodně osudným, protože byl opravdu považován za zrádce a dá se říct, že tím režimem následně byl vymazán hodně, třeba si řekneme, že dílo Ludvíka Vaculíka nebo Pavla Kohouta jako tady jako máme, ale dílo Jana Procházky, tak na tom režim hodně zapracoval, aby trochu zneviditelnilo.
0: Myslím si, že vlastně míra té agresivity, my vnímáme normalizaci jako takovou epochu, která je samozřejmě ambivalentní. Naše historická paměť je rozkročená mezi represí a mezi každodenností a mezi nějakým klidným životem
1: a
0: dobovým konzumerismem a smrtí Jana Palacha a je to jako vlastně jako velmi široce pestrá škála nějakého vzpomínání na tu Husákovu éru, ale co myslím jako není úplně akcentováno, tak je její násilný charakter, hlavně v té počáteční fázi. A mně přijde symptomatické, že vlastně Jan Procházka je vystaven takové míře násilí a že to je právě on. Svým takovým zavrženíhodným způsobem to vlastně možná trošičku i potvrzuje jeho naprosto jako výlučnou pozici. Tady je asi jako potřeba i celou tu štvavou kampaň a ten nešťastný konec jeho života.
1: Možná řekněte, co se tedy dělo. Za prvé, připomínáme si dnes opravdu výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Jak Jan Procházka nesl 68. tedy.
0: Byl to pro něho šok. Den předtím upozorňoval ještě jako všechny své přátele, že žádné okupaci nedojde. Byl to pro něho šok jako pro bezpočet dalších občanů Československa. No, ale Procházka po okupaci, tak se rozhodne zůstat, neemigrovat.
1: Vůbec neuvažoval o emigraci.
0: Neuvažuje, odmítá to a a je přesvědčen, že není možné se svých reformních a předlednových názorů vzdát.
1: Tady jsem si s dovolením poznačila citaci Jana Procházky. Spisovatel je zvláštní povolání, které je ohromné, ale má za určitých okolností i velká rizika. Tímto rizikům se spisovatel nemůže vyhýbat. Hmm. Je důvod, proč tady nezvolil emigraci.
0: No a zároveň jako s nadsázkou asi jako netuše vlastně jako co ho čeká, tak ještě jako se smíchem dodával, že každý spisovatel správný by měl být aspoň jednou zavřený. No,
1: takže co se mu dělo následně tedy?
0: Dělo se mu to, že byl samozřejmě v roce 69 vyloučen ze strany, celkem jako logicky. V roce 69 také končí vynuceně jeho pracovní angažmá na Barrandově a je vymazán z veřejného života. Přestane existovat. Zároveň je sledován společně s dalším okruhem lidí z veřejného života, kteří byli vesměs také jako bývalí reformisté a veřejně činné postavy, ať už já nevím, jako právě Pavel Kohout, ředitel filmu Poledňák a bezpočet dalších. Byli odposloucháváni a ty odposlechy následně jako vedly k jeho plánované kriminalizaci.
1: To je ta kampaň státní bezpečnosti.
0: To je kampaň státní bezpečnosti, ale ruku v ruce s tím, tak státní bezpečnost vytváří i tiskovou kampaň, no a jejím zmotněním je neblaze proslulý pořad portréty Oceány, pozdravy Oceány. No,
1: vidíte, ano, pozdravy Oceány.
0: Pozdravy Oceány. Jsou tam využity jeho odposlechy a Procházka se tam, neřekl bych, že úplně jako vulgárně, ale třeba ne jako zcela lichotivě, protože v soukromí vyjadřuje o některých představitelích Pražského jara. To je odvysíláno v televizi, Procházka se zhroutí a...
1: No a jsou tam evidentní zásahy, střih a podobně, manipulace s tím materiálem, s tou výpovědí.
0: Byl to rozhovor, který učinil soukromně v bytě Václava Černého, literárního vědce. Nutno podotknout, že oba trochu popili, ale je to prostě jako soukromý rozhovor, že jo? Takže ty poslechy následně, teda jako ten establishment pustí v televizi, byl to bezprecedentní zásah i na kontext začínající normalizace, takovýhle vpád do soukromí jedince, no a Jan Procházka potom už jenom jako se snaží jako vysvětlovat, uzavře se do sebe, propadne těžké depresi a velmi rychle u něj potom propukne vážné onemocnění a jak jste uvedla v úvodu, tak zemře na vážnou nemoc ve 42.
1: Jak jsem si nedolistovala, Svědectví Oceány.
0: Svědectví Oceány, no. Tam,
1: listuji vaší knihu, kterou tady mám
0: no,
1: na poruce.
0: Jako, nepamatuju si to.
1: Jan Barta, historik, je naším hostem. Mluvíme o 60. letech v Československu, a to skrze osobnost Jana Procházky, spisovatele, scénáristy. A my si teď zase dáme další písničku. A to jsou Starci na chmelu do gala. To jste vybral také tematicky, myslím, že jsme tedy v roce 64.
0: Ano, a vybral jsem ji kvůli tomu, že já jsem ročník 82 a celý 68. tak mám zprostředkovaný rodině, ať už je to z pozice mého táty, který 21. srpna tak je zrovna asi měsíc na vojně na Slovensku na letišti a snaží se tam umístit nějakou techniku, aby nemohli ty invazní letadla přistávat. No a nebo maminky, která zažila klasicky jako ranní bouchání babičky, která říká, je válka, jdeme kupovat mouku. Klasická rovina, ale rodina ze Žadce, ten film se odehrává na chmelu, takže budíš to i taková oslava Žadce a znovu i mladých lidí.
1: Tak hoďme se trochu do

0: Pokračuje vizitka na Českém rozhlase Vltava. Dnes mluvíme o Janu Procházkovi, scenáristovi, spisovateli a také komunistickém funkcionáři, ale následně tedy jedním z nejreformnějších hlasů Pražského jara. Mluvíme o tom v souvislosti s dnešním výročím okupace a také mluvíme o tom kvůli tomu, že v sobotu si budete moct poslechnout rozhlasovou verzi legendárního Ucha Trezorového filmu. A když jsme říkali, dnes mluvíme tady s historikem Janem Bártou, že Jan Procházka umírá ve 42 letech v roce 1971. A když se podíváme, že film Ucho vznikl v roce 1969, okamžitě byl tedy zatrezorován. Jak to stihl a jak je vůbec možné, že natočil s Karlem Kachyňou ještě tenhle explicitně kritický snímek v čase, kdy už byl takzvaně na tapetě a vlastně pranýřován?
1: No, stihl to velmi rychle. Stihl to díky tomu, že ta povídka vlastně sama o sobě není moc dlouhá. Zároveň Jan Procházka se vyznačoval enormním pracovním tempem a pracovitostí a rychlostí psaní.
0: A ještě ho nikdo z toho Barandova nesundal, nebo nestihl sundat?
1: Ještě ho nikdo nestačil sundat. On tu filmovou povídku napíše na začátku roku 69. To je leden 69. No, jsme v době činu Jana Palacha, mimochodem Jan Procházka vystupuje v televizi, má tam projev k mladým lidem. No a někdy v březnu, v dubnu, tak je dokončen scénář. V těch interních informacích barandovských, tak vlastně už ten projekt vlastně jako kódován do takových vlastně velmi neurčitých označení. Je to příběh muže, kterého stihne asi nějaká katastrofa a podobně. No a v průběhu léta, je to tuším červenec až září, tak vlastně jako velmi rychle ten projekt je teda zrealizován, je natočen poloilegálně.
0: Jak si to představit?
1: Představme si to tak, že natáčení v prostředí té vily, kde se to vlastně jako celé odehrává, to drama, on to vlastně jako není jenom politický thriller, on je to jako i příběh té manželské krize, že jo? To je jako druhý jako motiv, který tam jako je, ale ty veřejné části tak jsou točeny ty z té recepce na zámku v Kroměříži, tam je takový jako pozoruhodný moment, že vlastně jako místní stranická nomenklatura chtěla vlastně jako si to natáčení pohlídat, takže jako v momentě, kdy tam v tom prostředí toho zámku schází ta místní ekipa vedená soudruhem, tak řada jako těch dalších, řekněme, komparzistů, kteří jako mají stvárňovat ty stranické špičky, tak jsou jako místní špičky jako nějaký jako místních papalášů, už normalizačních. Záběry z toalet tak jsou natočeny na ruzinském letišti. No a kameraman Josef Ilí tak natočí třeba kolonu těch 600 trojek, jak přijíždějí na pravidelné plenární zasedání UV, které se konalo ve Vladislavském sále na Hradě, tak v průběhu jako toho klasického příjezdu tak prostě jako tajně natočí teda jako příjezd těch limuzín a tady těmi záběry je ten film prokládán. Ten film je teda potom na podzim roku 69 dokončen.
0: Já si představuju, že tady ty normalizační šrouby se opravdu utahují, ale zároveň ještě ta past nesklapla na Jana Procházku, ale zároveň jeho film podle jeho novely jde před nějakou schvalovací komisi.
1: Ty schvalovací procesy v 60. letech, tak vlastně díky tomu můžeme hovořit o tom filmovém zázraku, tak jsou vlastně jako výrazně rozvolněny. Takže
0: ještě v 69.
1: Upřesním, vlastně jako jediný nějaký jako schvalovací proces tak probíhal v rámci té tvůrčí skupiny, kdy vlastně jako ta nějaká dramaturgická a umělecká rada tak je vlastně jako limitována na tu samotnou tvůrčí skupinu, na ten tvůrčí tým, takže když budeme mluvit o Procházkově skupině, tak je tam František Vláčil, je tam Radovan Brzobohatý, je tam básník Jan Skácel a jako podobné postavy. Takže ten film vlastně jako je schválen tou skupinou. Potom vlastně ten film by měla schvalovat ještě teda jako oficiální cenzura, ale to už jako nebylo myslitelné. Takže aby se to vešlo do plánu výrobního toho podniku, tak ten film je dokončen koncem prosince 69, proto taky vlastně jako distribučně, kdy se uvádí rok 69 nebo 70. No a v tom 69. prosinci, tak oni vlastně už si ho jenom jako promítnou pro skupinu vybraných na Barrandově a hned vlastně jako v lednu zasedá předsednictvo UV, které se zabývá filmovou tvorbou a společně s Jasného Rodáky a Menslovými Skřivánky na niti, tak to ucho je zařazeno do skupiny filmů, které jako ani po úpravách fakt nemůžeme pustit jako už jako do distribuce divákům.
0: Mm-hmm. Zároveň jenom připomenu, pište nám, milí posluchači, na vizitka@rozhlas.cz. Já vždycky tak trochu spoléhám, že je to známá adresa a pak se probudím, abych ji ještě řekla, že vizitka@rozhlas.cz, cokoliv vás zajímá právě o světě filmu Jana Procházky v 60. letech a v 50. letech, tak se ptejte, je tady historik Jan Bárta. Ale ještě mě zaujalo, že ucho v podání Jana Procházky původně mělo ještě další jiný konec, než ten, který známe, kde tedy Anna na konci zasvítání na balkoně, poté, co je Ludvík jmenován po zatčeném Košarovi, na jeho místo říká: Ludvo, já se bojím.
1: To je na což měl Brzo Bohatý odpovědět: bojíme se všichni.
0: To už tam není.
1: A následně je tam dalších asi 6 obrazů, tam je strašně ona ho obléká, nasazuje mu kravatu, říká, že ale do Košerovy vily jako nepůjdeme, jako tam jako by jsem se zbláznila, říká Anna, Ludvík, na to budu trvat z principiálních důvodů.
0: Aby nám nedali tedy tu jeho vilu.
1: No. A nastupuje na ministerstvo, tam je konfrontován s takovou servilitou těch úředníků a toho aparátu, je jmenován ministrem. Je tam zasedání nad tou zprávou o těch cihelnách, která vlastně jako je která stojí za tím Košarou, a ten je vlastně jako zatčen, že jo, jako v rámci jako těch procesů. No tak Ludvík otočí desky bílou stranou dolů, všichni udělají po něm to stejné, potom zavolá domů, vystupuje tam ten syn, který vlastně v tom filmu není, tak jestli náhodou neodešel do školy s těma vkladníma knížkama, ale syn jako vynese další z rekvizit toho filmu, což byl ten Ludvíkův vojenský kufr, ve kterém vlastně jako oni jako hledají nějaké ty materiály, které potom jako ten protagonista pálí. No, a vynese to ven před barák a tam víte rozfouká nějaké papíry a jeden z těch papírů, tak je tam slogan, jenom socialismus nás dokáže učinit šťastnými. No a najdou to popeláři, kteří se na to koukají, vyvážejí, dělají svoz a tak se tomu jako pousmějí a poslední věta toho plánovaného filmu tak měla být, kde to zapíchneme, u bubeníčka, tam jako nevím, nečistit trubky nebo podobně. Myslím, že ale je jako zajímavá jako proměna té perspektivy, jo? Že ten film nám vlastně jako stvárňuje ty dvě lovná zvířata pomyslná, jako ten manželský pár, který tam žije v té hrůze, jako té noci, kdy jako objeví ty odposlechávací zařízení a nevědí, kdy teda jako si pro ně přijdou nebo nepřijdou, ale v těch dalších 6 obrazech vlastně z toho Ludvíka se stává najednou jako sebevědomý jedinec a je to jako výrazné jako psychologické obrácení.
0: Myslím si, že to zkrácení
1: bylo jako cílené. No.
0: Tak. A to jsem se chtěla zeptat, jako jestli jste vybádal, proč tedy došlo k tomu, že tenhle závěr, tahle poenta, která je významná, tahle změna perspektivy.
1: Výrazně tady nad tím uvažoval rovněž třeba jako filmový vědec Štěpán Hulík a scénárista, ten také jako rekonstruoval ty produkční údaje, ale myslím si, že ten zásah jako byl vlastně jako čistě takový, aby ten film jako získával další nadčasovější rovinu. Ono, ten samotný film vlastně jako odkazuje na politický procesy mezi těma stranickýma špičkama 52. roku. Byl taky tam vlastně pro Procházku typický vetknutý takový ten kontextualizační titulek na úvod a ten zněl tento film nebo ten náš příběh, kdyby nebyl vymyšlen, tak by se mohl stát v roce 52, kdy byl socialismus ještě velmi zdeformován. Ten titulek oni vlastně jako také vystřihli, pokud si na ten film jako vzpomenete blíže, nebo ten film je notoricky známý, tak ale vlastně jako všechny reálie odkazují jako na 60. léta, že jo? Jako na Vozový park, Účesy, jako je tam ten soudruh, což je prostě jasná nápodoba Novotného. Takže jako snaha vlastně dostat do toho filmu co nejvíc jako obecné vyznění, myslím, asi jako byla jako tím cílem, proč nakonec ty závěrečné scény vystřihly a zůstaly pouze u toho traumatického momentu z té vily.
0: Říká historik Jan Bárta. Mluvíme o osobnosti Jana Procházky, o filmu Ucho. To je jeho snad nejznámější snímek. Ale teď přišel čas zase na píseň a vy jste vybral Časy se mění od Golden Kids, takže...
1: Protože Golden Kids byla v 60. letech naše první skutečně moderní a soudobá skupina, kteří dělali soudovou pop music. Také kvůli tomu, že máme 20. srpna, takže trochu toho dějinného optimismu a nadějí, které vlastně s tím můžeme spojit, ale zároveň jako poslední, tak pro 60. léta, ať už se to týká jako Boba Dylana, který jako je autorem tady té české adaptace, nebo té původní verze, tak ale jak ti folkaři, tak vlastně jako pop music ve své době byla v 60. letech byly vlastně jako nositelem i nějakých angažovaných sdělení.
0: Takže to je ještě ten optimismus, který tady potom ale skončil právě.
1: Myslím si, že ta píseň nám jako opravdu jako vypovídá hodně o dobové atmosféře.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku. Dnes s historikem Janem Bártou mluvíme o jeho biografii s názvem Jan Procházka, tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let. To znamená, že tady mluvíme samozřejmě o Janu Procházkovi, scénáristovi, literátovi, ale také politickém funkcionáři. A mě vlastně ještě zajímá, protože vy jste říkal, nebo vy tam i píšete, že skrze Jana Procházku se chcete podívat na nějaký širší kontext té doby, je to i v tom názvu. Tak co se vlastně z tvorby Jana Procházky třeba dozvíme o, nevím, klíčových úvahách tehdejší inteligence nebo o podobách socialismu, případně o těch představách, jak by se měl socialismus přesně do toho socialismu s lidskou tváří transformovat?
1: No, vzhledem k tomu, že těch filmů je 30, tak dozvíme se toho strašně moc.
0: No ale z toho začátku, z těch 50. let tam asi...
1: V 50. letech on je pouze svazacký funkcionář a hlavně žurnalista, píše první povídky. Úplně ty první filmy, tak to je rok jako třeba jako 58, 7, jo. Jako,
0: ty nebyly moc přijaty a byly to takové ty filmy nebo o brigádách na hranicích, v pohraničí.
1: Ty filmy budovatelské, přijaty, řekněme ty první dva, jako přijaty moc jako nejsou, ale jako je to dané i tím, že jako Procházka ještě neumí psát, ale já bych vlastně vůbec jako tady tu tvorbu úvodní nějak nespochybňoval, nebo nemluvil bych o ní.
0: No oni spochybňovali sám Jan Procházka, ne?
1: Jak kterou? ale asi bych vlastně jako nehovořil o něčem, co jako patří k tomu, co má být jako po právu zapomenuto. Myslím si, že vlastně jako právě jako bližší pohled na tady ty budovatelské látky, tak nám můžou říct vlastně mnoho o posunek nějaké dobové ideologie a nějakých jako drobných vyjednávacích posunech, ale asi jako to gro, jako o němž jako by bylo možná zajímavější jako hovořit, tak jsou vlastně jako ty nové pohledy na cokoliv. To znamená na válku, na člověka, na odcizení, na lidi, kteří jsou znevýhodnění, nebo kteří nejsou privilegovaní, kteří jsou outsideri, na mladou generaci. Všechno to vlastně on přináší do té diskuze v 60. letech velmi výrazně.
0: Čili to byla ta linka humanismu v díle Jana Procházky.
1: Ale myslím si, že to je linie, která jako prostupuje jak tím jeho dílem, tak jeho osobností a nelze oddělit. Jan Procházka byl velmi empatický člověk, jo? Jako, abychom vlastně tady jako nepracovali jenom s tím, že byl také funkcionář, byl, ale je to...
0: Tady promíte, ale zase čerpám z vaší knihy a tam ze vzpomínek jeho manželky například, že tedy taky se dost špatně vyrovnává s tím, že získal tu pozici kandidáta UVKS, či myslím jako lidsky, že mu to nebylo úplně příjemné. A teď, když si na jednu stranu povídáme o jako humanismu v jeho díle, tak si potom říkám zase v té politické rovině, kdy byl opravdu blízko něčemu, třeba s čím nesouhlasil, tak pak tam to ale také kritizoval nebo nějak.
1: Ale dokázal vlastně, a to jsme znovu u jeho výrazné povahy a osobnosti, tak vlastně jako dokázal i těm stranickým špičkám říkat nepříjemné věci. Vzpomínal to Arnošt Lustig, no, je to člověk, který neváhá zeptat se nejvyšších stranických špiček, jestli vědí, kolik stojí chleba nebo lístek na fotbal a ať jmenujou aspoň tři vynálezy, které nevznikly genialitou ruských nebo sovětských vědců.
0: Se skutečně ptal svých.
1: Takže...
0: Antonína Novotného například.
1: Antonína Novotného bych si netroufal tvrdit, ale ten vztah byl privátní a je velmi obtížné ho rekonstruovat. No. Ale ptá se i ostatních a dokáže se vlastně jako stavět i na odpor a vlastně sám.
0: Vlastně zajímala ta jeho pozice s tím, že je tedy jedním jako z vrcholných politických funkcionářů, ale zároveň v té umělecké sféře, filmové branži, má také dobré jméno u samotných umělců. Josef Škvorecký ho v dobrém označil za pátou kolonu barandovského člověka na Hradě. Jan Němec vzpomínal samozřejmě, že nad nimi držel ochrannou ruku. Tak jak fungoval právě v tom tvůrčím prostředí a zároveň využíval těch politických konexí jak pro sebe, nebo ještě víc právě pro...
1: Jak pro sebe, tak pro svoje okolí, hlavně filmařské.
0: No a to znamená, že třeba to, co on jako měl za kvalitní tvorbu, tak to prosazoval a to, co ne, tak třeba tak neprosazoval, když to řeknu jemně, nebo je, co víme o tom, jak fungovala ta jeho tvůrčí skupina, jaké filmy preferovala, jaké ne?
1: Tvůrčí skupina je hlavně jako týmová záležitost, takže jeho hlas byl výrazný, on měl obrovské charisma, obrovskou energii, takže dokázal prosazovat látky, které chtěl. Díky tomu i tvorba té skupiny tak vlastně byla velmi zajímavá. Ale ruku v ruce s tím i vlastně jako v rámci jeho vlastní tvorby. Jo. On prostě jako udělá čistě žánrový filmy, což jsou takový, řekněme, žánrové ne, třeba úplně zdařilý detektivky a špionážní filmy, ale ve svém deníku potom píše scénář ke Kočáru do Vídně a je jasné jako z toho deníkového záznamu, že to je něco, na čemu skutečně záleží a že se jako trápí s každým slovem a že jako i sám takhle jako rozlišuje, no, to jako co opravdu jako chce povědět, no. Ještě bych ale doplnil, že vlastně jako Procházka je ale protektorem té filmařů a je někým, kdo jako dokáže využít ten politický štít, ale zároveň je to i člověk, který vyvolává kontroverze a určitá část umělců ho zase vnímá jako hradního autora, jako příliš blízkého politické moci a dívají se na něj s nedůvěrou. Pavel Juráček ve svých denicích tak vlastně říká, že Procházku začal přijímat až po roce 68.
0: Že začal přijímat až po roce 68. A tak mě ještě zajímá právě, jaké třeba bylo jeho poslední veřejné vystoupení. To byl ustavující se z českých spisovatelů, nebo jak se právě potom, když si říkáme dneska 20. srpna, Jan Procházka jako mnoho dalších vůbec nevěřil, že přijde okupace. Myslím, že se setkal, to jsem si přečetla, s Milanem Kunderou ještě 20. srpna, to myslím Milan Kundera vzpomíná.
1: Sedí spolu na obědě 20. srpna dopoledne s ním a s Kunderovou ženou. No, Kunder říká, strkal mi do kapsy saka doutníky a vymýšlel obrovské plány, jak se nám otevře svět a s kým na západě se spojit proti ruskému novosovětskému tlaku a jak se prosadit zahraničí. No, Kundera potom dodává, pravděpodobnost umisťuje lidský život někam do 40, asi do půlky. Mně druhá půlka života začínala, on druhou půlku neměl. Takže takhle k 20. srpnu.
0: A ptala jsem se potom na jeho poslední veřejné vystoupení a jak vlastně z těch světel ramp, ať už filmových či politických, se najednou osobnost Jana Procházky vygumuje.
1: Vygumovali ho cíleně. No. Vlastně už jsme o tom hovořili tady někde před půl hodinou, tak pro ten normalizační establishment vlastně nebyla podstatná nějaká nekomunistická opozice. V roce 69, 70, 71 pro ně největší protivníci jsou ti reformisté a ty vlastně jako musíme nejprve. A Procházka je prostě čelnou postavou a znovu opakuji, jako ta míra toho násilí, kterému je vystaven, tak vlastně jako odpovídá jeho významu, no. Bohužel.
0: Tak to je z dnešní vizitky vše. Mluvili jsme o biografii Jan Procházka, tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let a to s autorem této biografie, historikem Janem Bártou ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Moc vám děkuju, že jste přišel.
1: Já taky děkuju za pozvání, za velmi příjemný rozhovor.
0: A zároveň vás velmi poprosím ještě, abyste nám uvedl poslední píseň, která zazní v dnešní vizitce. Nemůže to být nikdo jiný než Marta Kubišová, ale ovšem jste nevybral tu, která 1. srpna nejčastěji zaznívá, ale vybral jste jinou, a to Magdalénu.
1: Vybral jsem Magdalénu z toho důvodu, že nejde vlastně jenom o ten biblický motiv té biblické hříšnice, ale je to píseň o pokrytectví a o nějakém konjunkturalismu a myslím, že to je přesně něco, s čím potom bohužel ten obrovsky silný Procházkový osud a ta skutečně jako pozoruhodná fantastická osobnost tak je najednou vlastně jako konfrontována. No, takže Magdalena.
0: Jan Bárta, děkuju, nashledanou.
1: Já také, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Magdaléna, slavná píseň z alba Songy a balady debutového alba Marty Kubišové z roku 1969. A možná by vás zajímalo, že autorem hudby k této písni je Španěl Luis Aute Gutiérrez a text napsal básník a textař Jan Schneider. Tolik tedy repríza vizitky z letošního srpna, jímž hostem byl historik Jan Bárta. Vizitku ve všední den vysíláme vždy dopoledne krátce po 10. a zítra ve vizitce přivítáme malířku a grafičku Radku Foltprechtovou. Pokračuje podvečer na stanici Český rozhlas Vltava. My jsme se v dnešní vizitce ocitli s knihou, která pojednává o životě Jana Procházky v 50. a 60. let v tehdejším Československu a do 50. let nás zavede o 6:30 také naše četba na pokračování. Čeká nás další kapitola četby z knihy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Ještě předtím ale pro vás máme jazzovou podvečerní půlhodinku a jejím autorem už za malou chvíli bude Jan Hála. Posloucháte Vltavu.
1: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Jazzový podvečer.
5: Druhé album washingtonského big bandu skladatele, aranžéra a trombonisty Javiera Nera je pojmenované podle starověkého názvu afrického kontinentu Alkebulan. Nahrávka vyzařující prvotní sílu big bandového stylu vyjadřuje stylovou šíři moderního jazzového orchestru.

Špičkový jazzový trombonista, skladatel, aranžér a pedagog Javier Nero působí v orchestru armády Spojených států Pershing's Own. Vedle toho vede vlastní Javier Nero Jazz Orchestra. Jako sideman vystupoval a nahrával se soubory, jako jsou Maria Schneider Orchestra nebo Stephen Fifeky Big Band. Po debutovém albu Nerova Big Bandu z roku 2023 s názvem Kemet vydal na jaře roku 2026 druhé album Alkebulan.

Album Alkebühlen obsahuje 7 nerových skladeb, v nich se prolínají vlivy jazzu, klasické, filmové a afrolatinské hudby. Doplňují je dvě nápaditá aranžmá jazzových standardů. Na nahrávce hostují zpěvačky Nicole Zuraidis a Veronica Swift, trumpetisté Randy Brecker a Sean Jones a vibrafonista Warren Wolf.

Na závěr dnešní jazzové půlhodinky zazní titulní skladba alba Alkybiolen, kterým Javier Nero vzdává hold svému africkému dědictví. Od mikrofonu stanice Vltava se pro dnešek loučí a těší se opět naslyšenou Jan Hála.

0: Jan Hála vybírá pro vltavské jazzové podvečery skladby v podání těch velkých jazzových kapel a orchestrů. Ani dnešní vydání jeho pořadu nebylo výjimkou. A Jana Hálu vystřídá v 19 hodin u vltavského mikrofonu jazzový kontrabasista Jaromír Honzák. Právě on bude autorem nedělního vydání pořadu Sedmé nebe. To ale až za půl hodinky. Teď nás čeká setkání literární. Je tady pravidelná četba na pokračování.
1: Četba na pokračování.
0: Ano, je to tak, přesně o půl sedmé pro vás máme každodenně literární půlhodinku a v té dnešní už po páté otevíráme stránky románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Čeká nás tedy další pokračování příběhu, který od 20. do 50. let minulého století prožívá snaživý a podnikavý muž, který touží po bohatství, po lásce a uznání ve své profesi. Četbu z knihy Bohumila Hrabala natočila režisérka Markéta Jahodová a my posloucháme v podání Ladislava Mrkvičky.

Dávejte dobrý pozor, co vám teďka řeknu. Moje štěstí bylo vždycky v tom, že mne potkalo nějaké neštěstí. A tak jsem opustil hotel Tichota s pláčem, protože šéf si myslel, že jsem to byl já, který schválně popletl Bambino di Praga s falešným pražským jezulátkem, že jsem to narafičil já, abych ukořistil ty 4 kila zlata, ač jsem to nebyl. A tak přijel s tím samým kufrem zase nějaký jiný číšník a já jsem se vydal do Prahy a tam jsem měl hned na nádraží to štěstí, že mne potkal pan Walden. Právě jel na rajón a zase s ním byl ten jeho trégr, ten smutný muž, který na zádech měl v loktuši ty 2 stroje, ty váhy a stoleček na řezání salámu. A ten mi napsal psaní do hotelu Paříž. A já jsem se s ním zase rozloučil a tak nějak jsem mu byl milý, hladil mne a pořád mi říkal, chuďato, drž se, seš malej, z malýho, ať to někam, chuďato, dotáhneš, já za tebou přijdu. Volal a já jsem stál a dlouho jsem za ním mával, vlak už byl dávno pryč a já jsem zase stanul před nějakým dobrodružstvím. Ostatně já jsem se už v hotelu Tichota bál. Ono to začalo tak, že jsem viděl, jak ten Podomek, on měl takovou kočku, která čekala jenom na něho, až přišel z té své divné rachoty, nebo čekala na dvoře a dívala se, jak štípe dříví, aby byl viděn našimi hosty. A ta kočka, to bylo toho Podomka všechno. Spával s ní. A teď za tou kočkou začal chodit kocour. A ta kočka se mrňoukala a nechodila domů. A náš Podomek byl celý zesinalý. Hledal jí, kudy chodil, pořád se otáčel, jestli nejde ta jeho míla. On totiž ten náš Podomek si rád hovořil sám se sebou a kdykoliv jsem šel kolem něj, tak jsem slyšel, kterak neuvěřitelné se stalo skutkem. A tak jsem se z té jeho samomluvy dozvěděl, že byl v kriminále, že sekerou posekal nějakého četníka, který mu chodil s paní, a paní spráskal provazem, až ji museli převést do nemocnice. A tak dostal 5 let. A jednou ten kocour přišel až za kočkou toho Podomka a ten toho kocoura přitlačil cihlou ke zdi a sekirou mu přesekl páteř. A ta kočka začala naříkat nad svým kocourem. Ale náš Podomek přitlačil toho kocoura tak pevně do takového sítěného zamřížovaného okýnka, že tam chcípal 2 dny a dopadl zrovna tak jako ten četník. A kočku pak vyhnal a kočka chodila pozdě, ale domů už nesměla. A pak se ztratila, asi ji Podomek taky zabil, protože on byl tuzince jemný a citlivý a tedy háklivý. A proto hned na všechno šel sekirou, jak na tu svoji paní, tak i na tu svou kočku, protože děsně žárlil jak na četníka, tak na toho kocoura. A u soudu litoval, že místo ramene nerosekl četníkovi hlavu i s přilbou, protože ten četník byl v posteli jeho paní v přilbě a s opaskem a pistolí. A hlavně tenhle Podomek si vymyslel a řekl to šéfovi, že já jsem chtěl to pražský jezulátko ukrást, že mám plnou hlavu, jak jen rychle zbohatnout za cenu zločinu a šéf se polekal. Protože Podomek, co řekl, tak to bylo svatý. A potom nikdo nikdy by si u nás nic nedovolil, protože Podomek měl takovou sílu, jak 5 dospělých chlapů. A potom... Teď jsem na nádraží poznal, jak za půl roku jsem zblbnul v hotelu Tichota. Průvodčí pískali, cestující nastoupili na svoje místa, průvodčí dávali píšťalkami znamení panu výpravčímu a já jsem běhal od jednoho konduktéra k druhému a ptal jsem se, prosím? A když výpravčí pískal, jako jestli je všechno od konduktéru hotovo, jestli už zavřeli dveře a tak, přiběhl jsem i k němu a ptal jsem se uctivě, prosím? A vlak odvážel pana Waldena a já jsem kráčel pražskými křižovatkami a 2krát se mi stalo, že strážník řídící dopravu na křižovatce zapískal tak pronikavě, že jsem se rozběhl a postavil mu kufr na nohy a optal jsem se, prosím? A tak jsem kráčel ulicemi dál, až jsem došel k hotelu Paříž.

Hotel Paříž byl tak krásný, že jsem se skoro svalil. Tolik zrcadel a tolik mosazných zábradlí a tolik mosazných klik a tolik mosazných svícnů a tak vyleštěných, že se to podobalo Zlatému paláci. A všude červené tepichy a skleněné dveře, že to bylo jako v zámku. Pan Brandeis mne hned vlídně přijal a odvedl mne do mého pokojíku. Byl to prozatímní pokojíček pod střechou, odkud byl tak pěkný výhled na Prahu, že jsem si umínil, že už kvůli tomu výhledu a pokoji se budu snažit, abych tady byl na pořád. A když jsem otevřel kufr, abych vyvěsil svůj frak a prádlo, otevřel jsem skříň a vidím, že je plná šatů. Otevřel jsem druhou skříň a ta zas byla plná deštníků a ta třetí skříň byla plná převlečníků a zvnitřku na provázcích přibitých velkými napínáčky tam visely stovky kravat. A tak jsem stáhnul ramínka a svoje šaty jsem si tam pověsil. A pak jsem se díval na Prahu, na ty střechy. Viděl jsem třpitící se hrad. A jak jsem jen viděl ten hrad českých králů, tak mne slzy polily a úplně jsem zapomněl na hotel Čichota. A teď jsem byl rád, že si mysleli, že jsem chtěl ukrást pražské jezulátko. A šel jsem dolů a bylo zrovna poledne a číšníci se střídali, taky obědvali. Viděl jsem, jak obědvají šišky. Vařené bramborové šišky se strouhankou. Jak všem v kuchyni roznášejí ty šišky. A viděl jsem i šéfa, jak tady dostal ty šišky, jak je jedl v kuchyni, zrovna tak jako pokladní. Akorát vrchní kuchař a jeho pomocníci měli k obědu vařené brambory na loupačku. I já jsem dostal ty šišky se strouhankou. Šéf si mne posadil vedle sebe a zatímco jsem jedl, jedl taky. Ale tak nějak opatrně, spíš jakoby pro reklamu, jako když to můžu jíst já jako majitel, tak to můžete jíst i vy, moji zaměstnanci. A brzy si utřel ubrouskem ústa a zavedl mne na plac a napoprvé jsem dostal roznášet pivo. A tak jsem bral ve výčepu plné sklenice, narovnal jsem si jich plný tác a za každé pivo jsem dal, jak tady bylo zvykem, červené sklíčko. A starý vrchní s šedivými vlasy, jak hudební skladatel, mi bradou ukazoval, kam mám dát pivo. A pak už jen ukazoval očima. A já jsem nikdy neselhal. Pořád tam, kam šly oči toho krásného vrchního, tak jsem dal pivo. A za hodinu už jsem viděl, že ten starý vrchní mne očima pohladil a dal mi tak najevo, že se mu líbím. Tenhle vrchní, to byla tedy persona. Učiněný filmový herec, frakmen, nikdy jsem neviděl, že by někomu tak slušel frak jako jemu. A taky se hodil do tohohle prostředí zrcadel. A i když bylo popolednách, tak tady se svítilo. A svítilny ve tvaru svící, pod každou žárovka, všude byly cingrlátka z broušených skel, takže jsem se viděl v zrcadle, jak nesu světlá plzeňská piva. Viděl jsem, že taky jsem tak nějak jinačí, že si musím v těchto zrcadlech opravit o sobě mínění, že jsem ošklivý a malinký. Tady mi slušel frak a když jsem se postavil vedle vrchního, který měl bílé, kudrnaté, jako od kadeřnice vyčesané vlasy, viděl jsem v zrcadle, že nic bych tak nechtěl dělat jinýho, než abych byl na place a sloužil s tímhle vrchním, z kterého pořád vyzařoval klid a ovšem věděl, všemu se věnoval, doplňoval objednávky a pořád se usmíval, jako by byl na plese nebo pořádal doma domácí bál. A taky věděl, kdo, kde, u kterého stolu nedostal ještě jídlo a zakročil a taky věděl, kdo chce platit. Nikdo, jak jsem zatím viděl, nikdo nemusel zvednout ruku a luskat prstama ani třepat lístkem. Vrchní se tak divně díval, jako by přehlížel veliké množství lidí, nebo se díval z rozhledny do krajiny, nebo z nějakého parníku na moře, jako by nikam, protože každý pohyb hosta a hostů okamžitě mu říkal, co host by si přál nebo si přeje.
A hned jsem si všiml, že vrchní nemá rád Pingla. Už očima mu vytýkal, že splet jídlo a místo na šestý stůl podal vepřovou na stůl jedenáctý. A když jsem už roznášel pivo týden, tak v tomhle nádherném hotelu jsem si dobře všiml, že tenhle Pingl, když nese na tácu jídla z kuchyně, ale vždycky se zastaví před dveřmi do restaurace a když myslí, že se nikdo nedívá, z úrovně svých očí dal do úrovně svého srdce tác a rozhlížel se mlsně po jídlech a vždycky si uždíbl kousíček toho a kousíček onoho. Tak maličko si vzal, že to bylo, jako by si jen tím jídlem umazal prsty, jen olíznul, ale přece. A taky jsem viděl, jak ten krásný vrchní jej tak nachytal, ale nic neřekl, jen se podíval a zase ten Pingl mávl rukou, vzepřel tác nad rameno a kopancem otevřel houpací dveře a vběhl do lokálu. To bylo jeho. Běžet, jako by mu tác padal dopředu, nožkama mrskál, a to byla pravda, nikdo se neodvážil nést tolik talířů jako tenhle Karel, tak se jmenoval ten Pingl. 20 talířů si narovnal na tác a zrovna tak, když napřáhl ruku, tak si narovnal na tu napřaženou ruku jako na nějaký úzký stolek 8 talířů a ještě 2 držel v prstech rozevřených jako vějíř a do druhé ruky si dal talíře 3. To bylo skoro artistické číslo a šéf Brandeis měl tohohle číšníka asi rád. To nošení tolika jídel považoval za ozdobu podniku. A tak skoro každý den jsme měli k obědu jako personál ty šišky. Jednou s mákem, po druhé s omáčkou, po třetí s opékanou houskou, jindy polité máslem a cukrem, pak zas politý malinovou šťávou, jindy sekanou petrželkou a sádlem. A náš šéf pokaždý jedl taky v kuchyni ty šišky, ale vždycky jen málo, říkal, že má dietu. Ale pak ve 2 hodiny mu nesl právě ten Pingl Karel tác a na něm všechno bylo ve stříbře a podle poklopů to byla vždycky husička nebo kuře, kachna, zvěřina. Podle toho, co se právě podle ročního období jedlo a vždycky se to neslo do separé, jako by tam obědval nějaký člen nebo senzál z plodinové burzy, která pokračovala vždycky ze sálů burzy u nás v hotelu Paříž. Ale vždycky do toho separé nenápadně se vloudil náš šéf a když vyšel, tak se leskl a byl spokojený s párátkem v koutku úst. A právě tenhle Pingl Karel, ten asi měl něco se šéfem, protože když skončil hlavní den na burze, to býval každý čtvrtek, tak burziáni přišli k nám a oslavovali uzavřené obchody pitím šampaňského a koňaku, stáci jídla pro každý stůl, vždycky byl jen jeden tác, ale plný, že to byla hostina. A ač byl ještě den, tak už od 11 hodin seděli v lokále krásně nabarvené slečny, tak jako jsem je znal od rajských, když jsem pracoval u Zlatého města Prahy, a ty kouřili a popíjeli těžké vermuty a čekali na burziány. A když přišli, tak dívky se rozešly, každá už měla svůj stůl, už byly objednané do chambre separé. A když jsem procházel, za střelnými záclonkami se ozýval smích a cinkání sklenic a to trvalo kolik hodin. Až na večer se rozcházeli burziáni rozjaření a krásné slečny vycházely a česali se na toaletách, malovali si rozmazané slíbané barvičky z úst, utahovali si blůzičky a házeli oči za sebe, div si nevyvrátili hlavu, aby se podívali, jestli znovu natažené punčošky mají čáru. Šef, táhnoucí se od poloviny stehen až dolů do kramflíčků, rovnou na střed paty. A když burziáni odešli, nikdy jsem nesměl ani nikdo jiný vejít do chambre separé. Jen každý věděl, a já jsem to kolikrát viděl rozhrnutou záclonou, jak Karel vytahuje všechna polstrování, a to byl jeho kšeft, vybírá odtud zapadlé koruny a bankovky, někdy i prsten a utržený přívěsky od hodinek a všechny ty peníze byly jeho.
Co burziáni nebo slečny, jak se tam svlékali nebo oblékali nebo se všelijak vrtěli, vysypali z kapes kabátů a kalhot a vestiček nebo co se jim utrhlo od řetízků u vesty. A takhle jednou v poledne se stalo, že Karel si opět naložil na tác těch svých 12 talířů s příkrmem a zase, jak měl ve zvyku, postál u dveří, vybral si kousíček hovězí vařený špičky a k tomu drobeček kapusty a místo moučníku žďabánek telecí nádivky a pak si nahodil tác, jako by tím jídlem posílen a s úsměvem se vřítil do restaurace. Ale nějaký host, který šňupal tabák nebo měl rýmu, byl to venkovský člověk, natáhnul nosem a jak natáhl, tak ten tah, jako by jej za vlasy vytáhl, až se musel prudce vztyčit a jak si tak hlučně kýchl, cípem zavadil o rám tácu. A Karel, který v předklonu dobíhal ten vzduchem letící tác, naložený talíři, jako nějaký létající koberec, tak vzduchem restaurace Karel vždycky nosil ta jídla, tak ten tác dostal zrychlení, nebo Karlovy nohy utrpěly zpoždění, prosmekl se, protože ten tác se posunul mimo k nebi otočenou dlaň, marně prsty sahali po tom podnosu. Všichni, kdo jsme byli od fochu, i šéf, který měl tady návštěvu grémia hoteliérů, sám pan Šroubek seděl u tabule a viděl to, co potom přišlo a jak jsme předvídali. Karel udělal ještě mocný přískok, zachytil ještě ten tác, ale dva talíře se svezly a nejdříve kousky špačka a lápusta a potom omáčka a pak talíř a potom přesně to samé s vteřinovým zpožděním udělal i ten druhý talíř, omáčka a maso a nakonec knedlíky padalo a padlo na hosta, který si předčítal jako vždycky celý jídelní lístek a pak, až si vybral, zvedl oči a objednal a dlouho se přitom vyptával, jestli to maso nebude tvrdé a omáčka dost horká a knedlík, jestli bude péřový, tak to teklo a padalo na hostova záda a jak se vztyčil i s tou omáčkou, knedlíky se mu svezly do klína a pak pod ubrus a jeden knedlík mu seděl na hlavě jako čepička, jak jarmulka, jaký nosil rabín, jako kvadrátek velebný pán. A Karel, který zachránil všech ostatních 10 jídel, když tohle viděl, a viděl i pana Šroubka, majitele hotelu U Šroubku, tak zvedl ještě výš ten tác a nadhodil si jej a obrátil a všech 10 talířů mrskl na koperec. A tak jako na divadle nebo v pantomimě ukazoval, jak ho otrávili ty dva talíře a taky tak si odvázal zástěru a i s tou zástěrou praštil a rozkacený odcházel a oblékl se do civilu a šel chlastat. Já jsem ještě tohle nechápal, ale každý, kdo byl od fochu, tak každý o tom říkal, že kdyby se mu to stalo s těmi dvěma talíři, tak by to s těmi 10 dopadlo zrovna tak. Protože pingl, číšník na place, má čest jenom jednu a ta patří k pravidlům reprezentačního stolničení. Ale to ještě zdaleka neskončilo. Pan Karel se vrátil a Metaje očima se posadil v kuchyni, očima do restaurace a z ničeho nic vyskočil a chtěl na sebe strhnout tu velikou kredenc, ve které jsou skleničky pro celou restauraci. A pokladní a kuchaři přiskočili a zase tu kredenc, ze který se sypali s řinkotem sklenky a tříštili se na zemi, tak zase tlačili tu kredenc zpátky. Ale pan Karel měl s těmi dvěma talíři takovou sílu, že třikrát pomaličku skoro už zvrátil celou kredenc na podlahu, ale kuchaři, už celý červený, zase pomaličku třikrát zatlačili tu skříň na svoje místo. A když si jakoby všichni oddychli, tak pan Karel přiskočil, vzal za ty restaurační kamna, tak dlouhý, že když do dvířek přiložíte, tak než doběhnete k troubě, tak už skoro pod pláty vyhaslo,
tak vzal za ty kamna a šmejknul jimi tak, že vytrhl roury a brzy byla kuchyň plná čmoudu a dýmu. A všechno kuckalo a s námahou zasadili tu rouru a docela domazaní kuchaři se svalili na židle a dívali se, kde je pan Karel. A ten byl pryč. A tak jsme si všichni oddychli, ale najednou se ozval řinkot a pan Karel produpl skleněnou podlahu ve světlíku nad plotnou a probořil se dolů do kuchyně a jednou nohou do držkové speciální přesní dávkové polévky až po nohavici a druhou stál v kastrolu s gulášem kombinovaným s omáčkou z hříběte na hříbkách. A tak se brouzdal a kuchaři se svalili a všude byly střepy a tak běželi pro potomka bývalého zápasníka, aby použil násilí a vyvedl pana Karla, že asi něco bude mít proti hotelu Paříž. A potomek se rozkročil a roztáhl od sebe tlapy, jako by v nich držel přadeno vlny k namotání a řekl, kde seš ty vemeno? Ale pan Karel dal pěstí takovou potomkovi, že ten se svalil a musela přijít policie a pan Karel už byl klidný, ale na chodbě srazil dva policajty a kopal do helmy a ta helma byla na hlavě policajtů a tak táhli pana Karla do šámbr separé a tam mu napráskali. Po každém křiknutí všichni hosté v restauraci cukli rameny a nakonec vyvedli pana Karla. Byl samá modřina, ale řekl šatnářce, ty dva talíře, že ještě budou něco koštovat. A taky ano. Jak přišla zpráva, že se uklidnil, tak z ničeho nic produpl umývadlo z porculánu a vyrval ze zdi trubky a tak všechno v místnosti i policisté, všechno bylo politý a postříkaný, než se podařilo prsty zacpat ty díry v trubkách.

0: A tak jsem se stal číšníkem na place pod vedením vrchního pana Skřivánka. Byli jsme tady ještě dva číšníci, ale já jsem mohl jediný stát zády opřen o stůl v přístěnku, když po polednách už bylo trošku volno. A pan vrchní mi říkal, že ze mne bude dobrý vrchní. Že ale musím si vypěstovat takovou schopnost, abych, jak host vejde, si ho zapamatoval a věděl, kdy odchází. Ne za poledne, když je šatna, ale odpoledne, kdy se servíruje do kavárny. Abych se naučil znát, kdo se chce pouze najíst a odejít nepozorovaně bez placení. Abych taky dovedl odhadnout, kolik má host sebou peněz a zda podle toho taky utrácí, nebo by utrácet měl. To, že je podstatou dobrého vrchního. A tak, když byl čas, mi vrchní tiše líčil, jaký host právě přišel a jaký právě odchází. Několik týdnů mne takhle cvičil, že jsem se odvážil sám typovat. Už jsem se těšil na odpoledne, jako kdybych byl na nějaké dobrodružné výpravě. Tak jsem býval vzrušen, jako lovci, když očekávají načekané zvěř. A pan vrchní buď to kouřil, měl přivřené oči a spokojeně kýval, nebo vrtěl hlavou a opravil mne a sám šel a na hostovi mi dokázal, že on měl pravdu a taky vždycky pravdu měl. Opravdu. A já jsem se tak poprvně dověděl, když jsem položil panu vrchnímu shrnující otázku. Jak pak to tak všechno víte? Odpověděl a celý se narovnal, protože já jsem obsluhoval anglického krále. Krále? Spráskl jsem rukama. Pro pana krále, vy jste obsluhoval anglického krále? A vrchní spokojeně kýval hlavou. A tak jsme se dostali do druhého období. Když vstoupil odpoledne nějaký host, přikývnul pan vrchní a vešli jsme do přístěnku a tam jsem řekl, to je Ital. A pan vrchní zavrtěl hlavou a řekl, to je Jugoslávec ze Splitu nebo Dubrovníku. A dívali jsme se chvilku do očí, a pak jsme přikývli a já jsem položil 20 korun a pan vrchní taky na tác v tom přístěnku. A šel jsem se zeptat, co si host přeje. A když jsem přijal objednávku, už když jsem se vracel, tak pan vrchní podle mého obličeje schrábnul obě 20 koruny a vkládal je do své ohromné tašky, kvůli které měl kapsu v kalhotách obšitou tou samou kůží, jako měla ta taška. A já jsem se divil, jak pak to tak, pane vrchní, poznáte? A on řekl skromně, obsluhoval jsem anglického krále. A tak jsme se sázeli a já jsem vždycky prohrál. Ale to už mě zase pan vrchní učil, že když chci být dobrý vrchní, tak musím poznat nejen národnost, ale co si ten host asi dá. A když sestupoval host do restaurace, přikývli jsme si a vešli do přístěnku a tam jsme položili každý 20 na odkládací stoleček a já jsem řekl, že host si dá gulášovou polévku nebo speciální držkovou a pan vrchní řekl, že host si dá čaj a opékaný chléb bez česneku. A tak jsem šel pro objednávku a když jsem popřál dobrého jitra a optal se, co si host přeje, objednal si opravdu ten čaj s topinkou. A jak jsem kráčel, tak už pan vrchní si vzal obě 20 koruny a řekl mi, to musíš hned poznat žlučníkáře, jen se na hosta podívej, ten má možná i játra v sakrech. A jindy zase jsem hádal, že host si dá čaj a chleba s máslem a pan vrchní tvrdil, že si objedná pražskou šunku s okurkou a sklenici plzeňského piva. A taky ano. Jen jsem přijal objednávku, tak jsem se otočil a pan vrchní, když mne viděl, jak jdu, tak se na mne podíval, zvedl okénko a místo mne volal do kuchyně pražskou šunku. A když jsem došel, dodal do kuchyně a okurku navíc. A já jsem byl šťastný, že se takhle mohu učit. Sice jsem všechny tuzéry takhle utratil, protože jak jsme mohli, tak jsme se sázeli a vždycky jsem prohrál, ale vždycky jsem se zeptal, jak to tak, pane vrchní, všechno víte. A on ukládal 20 koruny do tašky a říkal, obsluhoval jsem anglického krále. Stačí vám to? Tím dneska končím.
1: V roce 1971 napsal spisovatel Bohumil Hrabal na své chatě v Kersku během několika týdnů román s názvem Obsluhoval jsem anglického krále. V roce 2006 podle této knihy natočil Jiří Menzel stejnojmenný film, ovšem už o 2 roky dřív v Českém rozhlase vznikla četba na pokračování a vy jste právě poslouchali její 5. část. 14-dílnou četbu z románu Bohumila Hrabala připravil Jiří Červenka a natočila režisérka Markéta Jahodová. 6. část na Vltavě zase zítra v 18.30. A teď minula 19. hodina. Na Vltavě otevíráme další hodinku nedělního podvečerního programu.

0: Sedmé nebe.
1: O kvintetu z Los Angeles, který se nazývá SML, neboli Small, Medium, Large, jsem se ve svých pořadech zmínil už dvakrát. Poprvé, když jsem pouštěl album bubeníka Bukera Stardrama Close Up on the Outside a podruhé před měsícem v souvislosti s basistkou Anou Butters a jejím albem Mighty Vertebrate. Oba zmínění hudebníci jsou totiž členy SML a kapelu dále dotváří hráč na modulární syntezátor Jeremiah Chew, saxofonista Josh Johnson a kytarista Gregory Ullman. První dvě alba SML byla důkladně editována a postprodukována, nicméně jejich základem byly živé nahrávky kolektivně improvizované hudby. Poslední album kapely se jmenuje Spontaneous Music Live, což je další možnost, jak rozvést zkratku SML, a také je to ilustrace toho, co na albu zazní. Odpadla totiž postprodukce a uslyšíme tak hudbu kapely stejně, jako zazněla na pódiu. Konkrétně šlo o koncert v prosinci 2025 v klubu Zebulon v LA. Album obsahuje jen dva tracky a ten první se jmenuje The Drums.

To byla kolektivní improvizace kapely SML z alba Spontaneous Music Live, nazvaná The Drums. Kapelu na koncertě nahrál a živě mixoval na analogový pás magnetofonu Nagra zvukový kouzelník Bryce González. Druhý track má název Roundabouts.

Doznělo album Spontaneous Music Live kapely SML a ve zbývajícím čase si ještě pro srovnání pustíme dvě skladby z předchozího alba kapely How You Been. První bude Taking Out the Trash a poté titulní How You Been. Ze sedmého nebe se s vámi loučí Jaromír Honzák.

0: Hudba, která se jim líbí, hudba jejich srdce, hudba, kterou podle jejich mínění by nás neměla minout. Tak to je hudba, která každodenně zní mezi 19. a 20. hodinou z Vltavy. Je to hudba, která zní v pořadu Sedmé nebe a jeho dnešním autorem hudebního výběru, který jsme v uplynulých 60 minutách poslouchali, byl Jaromír Honzák.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: A slyšet hudbu můžete na pokračování nedělního 20. zářijového večera, milí posluchači u nás na Vltavě. Dnešním večerním programem vás i dál s potěšením provází Martina Kolajová. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha například dnes v Rudolfínu nabízí koncert souboru 12 violončelistů berlínských filharmoniků. Nabídne pestrý program, který mimo jiné obsahuje filmové evergreeny nebo šanson Edith Piaf a v různých úpravách v Rudolfínu dnes večer zazní díla Michela Legrána, Dmitrije Šostakoviče, George Gershwina a dalších. Dvořákova Praha, tento festival klasické hudby, potrvá ještě příští týden do 23. září. A hudba, jak už bylo řečeno, bude znít i z vltavských vln. Třeba už za chvíli nás čeká další z našich nedělních koncertů Bez hranic. A Anna Marie Šorm, hudební redaktorka Vltavy, připravila dnes dva koncertní záznamy z programu Pohoda Live Session. To znamená, že se vydáváme za malou chvíli na výlet na Slovensko a budeme poslouchat košickou kapelu Pudding paní Elvisové a budeme také poslouchat bratislavskou indie folk popovou kapelu, která se jmenuje Genius Loci. Víc Anna Marie Šorm už za malou chvíli v dnešním koncertu Bez hranic. Futurissimo, 10. hodina večerní, to je každou neděli čas pro soudobou hudbu, hudbu tedy 21. století. A my dnes budeme poslouchat nové kompozice třeba Dagmar Lukajové, Jana Adama Gregora, Adama Izáka Pospíšila nebo Jana Kotyka. To jsou mimo jiné studenti katedry skladby na HAMU a právě jejich nové kompozice zazní v hodince mezi 10. a 11. v dnešním vydání vltavského Futurissima. Jack Black, Nemáte šanci. Tak to je knížka, kterou čteme na pokračování v naší předpůlnoční četbě s Hvězdičkou. Jestli vám jméno Jack Black nic neříká, pak vězte, že to je spisovatel, nebo možná se nedá ani říct, že to byl spisovatel. Je to tulák, který se 30 let toulal Amerikou, vesměs tedy jejím podsvětím, 15 let strávil ve vězení a říkal si tedy pseudonymem Jack Black a ve 20. letech minulého století napsal knihu Nemáte šanci. Literatura uvádí, že se jedná o autobiografii tohoto tuláka, také narkomana a kriminálníka, který zaznamenal svůj věčný zápas s mocí, ale hlavně se sebou samým. Tak knihu Jacka Blacka Nemáte šanci otevíráme po čtvrté dnes o 23. hodině. A nerozloučíme se ničím jiným od 11:30, než je opět hudba, hudba klasická. Dnes si připomeneme dva skladatele 20. století, české skladatele Emila Hlobila a Oldřicha Flossmana. Taková je nedělní večerní nabídka Vltavy, ať se vám hezky poslouchá. Krásný večer.
5: Koncert Bez hranic.
6: Dobrý večer. U poslechu pořadu Koncert Bez hranic vás vítá Anna Marie Šorm. Dnes se podíváme k sousedům na Slovensko a pustíme si dva záznamy tamních kapel z koncertní session Pohoda FM Live, natáčené v komorním studiu Slovenského rozhlasu. Nejprve to bude taneční elektro-indie pop kapely Pudding paní Elvisovej a jejich koncertní set z roku 2025. A poté se vrátíme do roku 2024 a poslechneme si kapelu Genius Loci, jejíž hudba se ocitá na pomezí indie folku a popu. Slovenská popová scéna je podle mě unikátní tím, jak dokáže skloubit v nejlepším slova smyslu chytlavé a zároveň řemeslně a producensky poctivě zpracované hudební postupy s texty, které jsou kvalitní nejen jazykově, ale hlavně snahou o hlubší sdělení a zároveň určitým potouchlým humorem a nadsázkou. Přála bych si mít víc takových kapel i u nás v Česku. Kapela Pudding paní Elvisovej má na kontě 5 studiových alb plus jedno takzvané nulté. Dále několik prestižních slovenských hudebních cen Radiohead Awards a zkušenosti s hraním na mezinárodních festivalech, jako je Siget, Europa Vox či transmuzikál Ren. Vznikla v Košicích a svůj svébytný elektroindie popu či funku blízký hudební žánr, zvaný mohair pop, pěstuje letos už 30. rokem. A k tomuto výročí si PPEčka, jak kapelu zkratkou nazývají i její fanoušci, nadělila československé koncertní turné. V Praze je můžete vidět a slyšet 14. listopadu na vlnách lodního klubu Cargo Gallery, nebo se za nimi vydejte 6. listopadu do brněnské Alterny či 27. listopadu do klubu Mír v Uherském Hradišti. K oslavám 30 let fungování vydává kapela Pudding paní Elvisovej i novou skladbu s názvem Opustím město ve spolupráci s bratislavskou kapelou Lepajako, která patří k legendám slovenské devadesátkové scény. Kromě toho zní hudba PPEček také v novém slovenském filmu režiséra a scénáristy Dominika Giordiho s názvem Dva sršně, který bude mít premiéru 29. října. Hlasem kapely Pudding paní Elvisovej je Silvia alias Slivka Minihertová, klávesy a kytaru má na starosti Petr Undělť a Martin Krajčír a rytmickou sekci basa bicí zastávají William Lauko a Miloš Rabatin. Jejich nakažlivě taneční set z Pohoda FM Live z roku 2025 si pojďme pustit právě teď.

0: Světová.
1: Jinak vážíme si všetkých vás, čo jste v tomto krásně škaredom počasí přece len došli a merali jste cestu. My sami jsme zvažovali, či to nezrušíme, lebo no však viete, ale nakonec jsme přece len prišli a vy jste prišli tiež a všetko dobre dopadlo. A tým pádom sa mi podarilo krásne premostiť na pesničku s názvom Polooblačná.

pořadu Koncert bez hranic na Vltavě dnes posloucháme slovenské kapely ve dvou záznamech z komorního studia Slovenského rozhlasu, kde se natáčí koncertní session Pohoda FM Live. Slyšeli jsme set kapely Pudding paní Elvisovej z podzimu roku 2025. Teď se vrátíme o rok nazpět a čeká nás záznam vystoupení kapely Genius Loci. Jádro kapely tvoří sestry Ela Boldiš a Mária Kisová alias Kerry. Založili ji v roce 2013 v Bratislavě a soustředili kolem sebe spřízněné muzikanty. V naší live session uslyšíme dále kytaristu Vladimíra Pánika, houslistky Janku Macíkovou a Evu Brunclíkovou, Jana Jáníka na baskytaru a Marka Sasko na bicí. Typickým zvukem kapely Genius Loci je kytara ve spojení s ukulele a vícehlasými ženskými vokály v autorských skladbách Ely Boldiš. Po 3 roky však byl kapelní zvuk obohacen také o klávesové party Kristýny Smetanové, které uslyšíme i v dnešním koncertním záznamu. Vrcholem tvorby kapely, která byla též nominovaná na cenu Radiohead Award, je studiové album Shifted z roku 2024, reflektující mimo jiné čerstvou mateřskou zkušenost Ely Boldiš. V mezidobích mezi koncertními příležitostmi, mezi které patřila i vystoupení na festivalech Pohoda či Beseda u Big Beatu, nebo předskakování Tomu Odelovi, žije Kerry, jedna polovina sesterského jádra kapely, v zahraničí. Jejich společná tvorba se nicméně stále postupně vyvíjí a v současné době se vrací k indie folk popovému zvuku. Pojďme si nyní poslechnout, jak kapela Genius Loci zněla v roce 2024 s klávesovými aranžemi na Pohoda FM Live Session. Pěkný poslech přeje a od mikrofonu se dnes loučí Anna Marie Šorm.

0: Děkujeme. My jsme boli, a jsme aj budeme, kapela Gene Zloči. Vy jste super publikum a Radio FM je taktiež super. Děkujeme. Milujem, jak se tu všetci obzeráme teraz, že čo ideme hrát. Čo, každý začne něco jiné, tak jsem zvedavá, či aspoň něco z toho spoznáte.
1: No tak poď. Tak idem, tak Marč. Tak...

0: Děkujeme.
1: Nedělní večer, 20. zářijový a v programu Českého rozhlasu Vltava nechyběl pravidelný hudební pořad, pravidelný koncert Bez hranic, který každý týden nabízí záznamy z těch nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních festivalů. A dnes nás koncert Bez hranic vzal na Slovensko, kde jsme poslouchali dva koncertní záznamy z programu Pohoda Live Session. A nedělní hudební program na Vltavě pokračuje.
2: Futurissimo.
3: Katedra skladby Hudební akademie muzických umění, solisté orchestru Berg. Tak zněl titul koncertu v prostorách Galerie Hamu na Malostranském náměstí v Praze, který se uskutečnil 12. února 2026. A jeho nahrávku zpracovávala akademie se studenty cvičení Základy audiovizuální techniky. Jak komponují současní studenti a studentky bakalářského a magisterského studia? Poslechneme si dnes ve skladbách Dagmar Lukajové, Jana Adama Gregora, Adama Izáka Pospíšila, Jana Kotika, Jakuba Neumana a Kláry Jelen Zemanové. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová s poděkováním vedení a produkci katedry skladby, ale i orchestru Berg za možnost s Českým rozhlasem opět úzce spolupracovat. Hodinové Futurissimo dnes bude praskat ve švech, ba co víc. Časově při součtu stopáží všech šesti skladeb už docela prasklo a tak dvě z nich jsme nuceni odvysílat jen jako drobnou ukázku. Tedy vždy stručné informace ke skladbám samotným z koncertního programu, do kterého přispěli samotní studenti. A ještě drobná poznámka, v souvislosti s koncertem a hudbou, kterou dnes budeme poslouchat, vznikla recenze od skladatele Jana Dobijáše. Recenze je dostupná na webu katedry skladby HAMU. Tak tedy, Dagmar Lukajová, narozena v roce 1984. Ve školním roce 25-26 studentka druhého ročníku bakalářského studia u docenta Michala Nejtka. Skladba Sféria, kterou teď budeme poslouchat, postavená na základě modu složeného z 11 tónů a transponovaného do vyšších poloh, využívá barev jednotlivých nástrojů, které přeznívají na jeho tónech. Dominantní funkci má nejprve klavír v podobě souzvuků a krátkých běhů. Tuto funkci později přejímají ostatní nástroje a klavír převezme jejich předchozí roli v podobě hry konkrétních tónů, upozorňuje Dagmar Lukajová.

Marta Bílá, hoboj, Hanuš Axman, klarinet, Jan Červenka, trubka, Štěpán Janoušek, trombón, Veronika Jaklová, klavír, Oleg Sokolov, vibrafon. Solisté orchestru Berg, které vede Petr Vrábel, a skladba studentky Hamu Dagmar Lukajové s názvem Sféria. Koncert z letošního 12. února posluchačů katedry skladby pražské Hamu. Ten pokračoval tedy uvedením skladby Nocturno Jana Adama Gregora, který v té době studoval první ročník magisterského studia u profesora Martina Smolky. Navzdory svému studijnímu zaměření zůstává autor žánrově různorodý. Kromě psaní soudobé hudby působí v metalových či pop-folkových hudebních skupinách, jak o sobě píše. A na adresu skladby Nocturno také tedy následující. Vzešla z pokusu a omylů odehrávajících se mezi klavírem a obyčejnou houbičkou na nádobí. Název mi byl jasný ve chvíli, kdy jsem hrou na nejvyšší struny za klavírní kobylkou objevil zvuk podobný cvrčímu cvrkání. Celkově jde, myslím si, o skladbu na mé poměry nezvykle nehybnou. Během procesu psaní bylo pro jednou příjemné zastavit se v čase a nevršit na sebe nápady jako hromadu prádla. Jan Adam Gregor.

Jan Adam Gregor, Nocturno pro klarinet, hoboj, klavír a perkuse a solisté orchestru Berg v prezentaci studentů katedry skladby pražské HAMU. Adam Izák Pospíšil, student prvního ročníku bakalářského studia ve třídě Jana Duška, přispěl na koncert skladbou Antemoéza. Co k ní uvedl? Jde o sólovou skladbu pro trombon, založenou na ostinátu, tónu gis a a. Mezi tyto tóny se chvílemi vmezeřuje více hudby, chvílemi méně a někdy také ticho. Cílem je vyvolat dojem lámaného trojhlasu. Ostinato může značit pohyb vesel agronautů, proplouvajících kolem ostrova Antemoéza. Melodie, které k němu přicházejí zhora, mohou být hlasy sirén. Občasné přizvukování pedálových tónů pak budíš například hlasem okeánovým. Na solový trombon hraje Štěpán Janoušek.

Trombonista Štěpán Janoušek hrál skladbu Adama Izáka Pospíšila Antemoesa. Byla příspěvkem do koncertu katedry skladby Hudební akademie muzických umění v Praze, který se konal v galerii HAMU 12. února tohoto roku. Následující skladby Jana Kotyka a Jakuba Neumanna, které na koncertě zazněly, uslyšíme z časových důvodů jen v ukázce, ale ráda se k jejich celkové podobě vrátím jindy. 26-letý Jan Kotyk v současné době završil bakalářská studia skladby na pražské HAMU u Martina Smolky. Jeho kompozice pro orchestr Světlo smutnění zazněla v provedení Janáčkovy filharmonie Ostrava nedávno v pořadu Soudobá hudba na Vltavě. Kotyk se jí dostal do finále letošní soutěže Generace. Teď tedy jedna věta z kompozice Tři oříšky pro Rubena, pro hoboj, klarinet, trubku, trombon a klavír. Ruben, novorozený synovec Jana Kotyka. A jak dále skladatel uvádí, skladba má tři části, které jsou komponované technikou sebereplikujících se melodií po vzoru Toma Johnsona. První věta je psaná v unisonu, v různých rychlostech a hoketech. Druhá v tercii a třetí je komponovaná tak, aby se tři stejné, avšak různě rychlé linie setkávaly na stejných sept akordech. Tak teď tedy oříšek třetí. Jan Kotyk.

aspoň ukázka. Třetí věta z 8minutové skladby Jana Kotyka s názvem Tři oříšky pro Rubena. Pro hoboj klarinet, trubku, trombon a klavír a hráli solisté orchestru Berg. A teď tedy také jen část skladby, a to Jakuba Neumanna, ročník 2004, z prvního ročníku bakalářského studia katedry skladby HAMU v Praze ze třídy Jana Trojana. Opět asi 8minutová kompozice se jmenuje Prohoboj, klarinet, klavír a velký buben, ve které, jak se autor zmiňuje, je patrná myšlenka opaků a protipólů, kdy se dva elementy od sebe natolik odlišují, že spolu v konečném důsledku utvářejí neodmyslitelnou dvojici. Navzájem se doplňují, ovlivňují, definují a také spolu mohou dát vznik něčemu novému, třetímu elementu. Dalším výrazným aspektem skladby je její živelnost, kdy v ní nacházím spojitost se čtyřmi živly, píše autor, vodou, zemí, ohněm a vzduchem. A to v různých podobách. Jakub Neumann. Právě druhou část ze čtyř, oheň živost, voda emoce, země hmota, vzduch čistota, si teď vyslechneme.

Marta Bílá hoboj, Hanuš Axman klarinet, Veronika Jaklová klavír, Oleg Sokolov velký buben. A z časových omezení pořadu Futurissimo jen druhá věta z díla Jakuba Neumana s názvem Pro hoboj, klarinet, klavír a velký buben. Na Vltavě se k její celé podobě vrátíme v pořadu Soudobá hudba. A teď poslední kompozice koncertu z 12. února, pořádaného katedrou skladby HAMU ve spolupráci s orchestrem Berg. Je od letos 25-leté Kláry Jelen Zemanové z druhého ročníku bakalářského studia Slavomíra Hořínky a doslova mě uhranula svou nekompromisností, jinakostí, hloubkou meditace, úsporností zvukového materiálu, který přesto vytváří zvukový svět, kterému chcete naslouchat. Ano, zvláště v závěru vyžaduje poslech skladby velké soustředění, protože co je skrz fyzickou přítomnost v sále srozumitelné, zachytitelné, to se už vytrácí prostřednictvím rozhlasového vysílání. Ale i tak stojí za to si skladbu poslechnout celou. Klára Jelen Zemanová si cení jednoduchosti a čistoty, jak uvádí. Ráda nachází podněty v různých druzích umění, v nedokonalosti, každodennosti a obyčejných věcech. 5463U pro basklarinet, bastrombón, tympány a klavír. Takový je název její skladby. A 5463U je také zastřená temně modrá barva z grafického vzorníku Pantone. To je vše, co ke své asi 25-minutové kompozici Klára Jelen Zemanová uvedla. A je to naprosto dostačující. Vstupujeme do temně dunivé atmosféry. Přeji nerušený poslech.

0: Hanuš Axman, bas klarinet, Štěpan Janoušek, bas trombón, Oleg Sokolov, tympány, Veronika Jaklová, klavír. Ve skladbě Kláry Jelen Zemanové 5463U pro bas klarinet, bas trombón, tympány a klavír. U konce je pořad Futurissimo, který připomněl koncert katedry Hudební akademie muzických umění v Praze a orchestru Berg, který vedl Petr Vrábel. A to ze dne 12. února 2026. V kontaktech s HAMU budeme pokračovat v nejbližší době na orchestrálním koncertě studentů skladby, a to ve spolupráci s Pražskou komunní filharmonií. Loučí se Renáta Spisarová, mistr zvuku Aleš Huber, a přejeme klidnou noc.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
4: 666. Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Christophrové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderberga. Břitká krimikomedie Christophrové v kinech od 17. září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Četba s hvězdičkou.
7: Nemáte šanci, tak se jmenuje strhující autobiografie Tuláka a Lupiče, která zaznamenává 30-letou cestu americkým podsvětím na počátku 20. století. A tento bestseller, který ovlivnil celou generaci býtníků, je už po čtvrté vltavskou četbou na pokračování. Posloucháme Tomáše Drápelu,

Byl jsem polomrtvý strachy. Dali nás všechny do jedné velké místnosti s mnoha dalšími tuláky, které sebrali. Policie dostala obecný příkaz vyčistit město. Ráno nás všechny předvedli k soudu. Bylo to poprvé, co jsem byl u soudu. Všechny nás obvinili z potulky. Když vyvolali mé jméno, protestoval jsem. Řekl jsem, pane soudce, nemůžete říkat, že jsem tulák. Mám ve vězeňské kanceláři v úschově $20. Podíval se na mě stejně chladně a neosobně, jako bych byl mísa bramborového salátu. 15 dnů v úklidové četě. Další případ. Odvedli mě dolů a zavřeli do cely. Můj spoluvězeň byl pohledný, usměvavý mladík ve věku asi 22 nebo 23 let. Vypadal jako venkovský kluk, byl statný, měl zdravě červené tváře, modré oči a světlé vlasy. Zdálo se, že je ve vězení jako doma. Někdo vykřikl, co je to za čerstvou rybu, sluníčko? Další pobuda, odvětil, 15 dní. Okamžitě jsem mu vypověděl svůj případ. Zuřil jsem. Zapomeň na to, hochu. Tvých 15 dní uplyne dřív, než tvý jméno oschne na příkazu k uvalení vazby. Tebe do úklidový party nedaj. Ty dostaneš práci spolehlivýho. Mně právě končí mých 10 dní a z téhle cely jsem nevytáhl paty. Dneska odpoledne odsud mažu pryč a z tohohle města taky. Usmál se. Pojďme se najíst. Máš v kanceláři peníze, necháme si něco přinést. Dobrá, řekl jsem, udělej to. Spolehlivý si zapsal moje jméno a naše objednávky. Sluníčko si objednal tabák a také papírky. Posel přišel do hodiny se 2 jídly a kuřivem. Podepsal jsem se na šek a v kanceláři mu zaplatili. Když jsme se najedli, Sluníčko zpíval písničky, tancoval nebo stál u dveří a čekal, až ho pustí. Jdu na západ, chlapče. Tak doufám, že tě cestou uvidím, abych ti mohl oplatit pozvání na žvanec, řekl, když ho přišel spolehlivý propustit. Sluníčko se mi líbil a přál jsem si, abych mohl být s ním. Ráno se v celách podávala káva a okoralý chleba. O 15 minut později se ozvalo několikeré bouchnutí dveří. Někdo vykřikl, úklidová četa. Moje dveře se otevřely. Padej ven, chlapče, řekl spolehlivý. Následoval jsem ostatní vězně chodbou do velké otevřené místnosti, kde se omyli pod tekoucí vodou u dřezu a utírali se kapesníky. Spolehlivý přišel s mým kloboukem. Kabát nebudeš potřebovat, chlapče. Postarám se ti o něj.

Policista otevřel dveře do ulice a stál uvnitř, další byl venku, úklidová četa se po jednom jako had vyplazila z budovy a nastoupila do otevřeného vozu s místy k sezení po obou stranách naproti sobě. Kolem vozu postával dav zvědavých mužů a chlapců. Když na mě přišla řada, místo abych vlezl do vozu, instinktivně jsem začal uhánět ulicí jako divoké zvíře. Stráže mě nepronásledovali ze strachu, že by upláchli ostatní. Dav křičel a povzbuzoval mě. Byl jsem volný. V pokoji jsem nic neměl, ani jsem se k němu nepřiblížil. Neměl jsem vůbec žádné peníze a okamžitě mě přepadl hlad. Vyšel jsem z města a celý den až do tmy se trmácel po silnici, až jsem se úplně vyčerpaný ocitl v nějakých 20 mil vzdáleném tuláckém táboře na okraji malého městečka. Sebevědomně jsem došel k ohni. Byl jsem jedním z nich. Utekl jsem z vězení, byl jsem hladový a připravený na cokoliv. Patřil jsem k těm okolo ohně. Uslyšel jsem výkřik. Spoza ohniště se vstyčila nějaká postava a oběma rukama mě popadla. Byl to Sluníčko. Takhle se sedí v lochu, chlapče, co? Převezl si je? Kde máš kabát? Jo, kabát mám ve vězení. Odpočni si hodinku, zajdeme spolu do města a já ti nějaký opatřím.

Cestou do města mi vysvětlil jak. Asi v 10 hodin tudy bude projíždět vlak, chlapče. Vloupám se do prvního domu, který bude vypadat, že za to stojí. Určitě najdeme kabát a možná i pár dolarů a něco k snědku, pokud budeme mít dost času. Bystře se rozhlížel po domech. Na druhé straně ulice jsme zaslechli, jak někdo prásknul dveřmi. Z branky vyšly žena a muž, ve stavení byla tma. Obešli jsme blok a vrátili se k domu. Sluníčko suverénně prošel brankou a já za ním. Zazvonil, nic se nedělo. Obešli jsme dům zezadu a on našel otevřené kuchyňské okno. Prolezl dovnitř a odemkl mi dveře. Podívej se po něčem na zub, brachu, a zůstaň tam, dokud se nevrátím. Zmizel. Za malou chvilku jsem se rozkoukal a prozkoumal jsem spíš. Našel jsem chléb a maso a svázal jsem je do nějakého kusu látky. Sluníčko se vrátil z přední části domu a nesl ranec šatů. Měli jsme se k odchodu. Našel jsem kabát, který mi celkem slušně padnul. Zbytek jsme tam nechali a nikým neviděni jsme se vypařili. Vlak přijížděl a my doběhli k vodní nádrži, kde musel zastavit, a sotva jsme našli vagon, do kterého bylo možné se dostat, už zase odjížděl. Jako ubrus nám posloužil papír, prostřelili jsme si na něj oběd, po kterém se jen zaprášilo. Sluníčko měl nějakou bižuterii, staré stříbrné hodinky a pár dolarů. Rozdělil peníze a když přeskoumal zbývající kořist, vyhodil ji ze dveří vagónu. Ta vetež by nám vynesla 5 let, chlapče, kdyby nás s ní chytili, a nemá přitom cenu ani 2 dolary. Toto dobrodružství mě fascinovalo. Že šlo o vloupání, mi vůbec na mysl nepřišlo. Připadalo mi správné opatřit si kabát a jídlo. Moje peníze zůstaly za mřížemi, nemohl jsem si ty věci koupit. Tak jsem je ukradl. Pociťoval jsem určité uspokojení, jako kdybych si s někým vyrovnal účty.

Jak se ti tahle prácička líbí, chlapče? Zeptal se Sluníčko, zatímco jsme si rolovali kabáty a dělali si z nich polštáře. Je to skvělé. Jak dlouho to už děláš? Ale jen pár let. Od té doby, co mě policajti vyhnali z mého rodného Detroitu. Tohle byla jen taková mrňavá fuška, co jsme tam provedli. A já bych do toho býval nešel, kdybys nepotřeboval kabát. Jak by se ti zamlouvalo zlodějské řemeslo, chlapče? Líbil se mi, jak se pořád usmíval a byl připraven pomoci vždy, když jsem to potřeboval a choval se přátelsky. Myslím, že by se mi zamlouvalo. Je to zábava. Dobrá, chlapče. Až se dostaneme do Salt Lake City, ukážu ti, jak to doopravdy funguje. Fajn, řekl jsem. Jak dlouho nám to bude trvat do Salt Lake City? Tímhle tempem asi týden. Pojďme jezdit osobními vlaky, řekl jsem celý nedočkavý na své první lekce v loupení. Dáme osobní vlak z Cheyenne, chlapče, pokud se nám podaří vyhnout Jeffu Carovi, řekl Sluníčko. Nikdy si o něm neslyšel? Je to železniční strážník a stran tuláků má jasno. Nemá nejmenší problém je zabít. Budeš utíkat, zastřelí tě. Budeš stát, napaří ti 6 měsíců. Ale je radši, když budeš utíkat. O Carovi a jeho válečném stavu s tuláky jsem se dozvěděl všechno později. Vynaložili velké úsilí na to, aby ho zabili, ale nikdy se jim to nepodařilo. Později mu bylo svěřeno vedení železniční jednotky bojující s vlakovými lupiči, ale nikdy žádného nezabil a tuláci se toulali přes Cheyenne v klidu.

Nasedli jsme na vlak, aniž bychom se střetli s vražedným Karem, a jeli v zavazadlovém vagonu až ke křižovatce, kde byla 20-minutová zastávka na večeři. Zatímco jsme se rozhlíželi, kde bychom si mohli dát kávu, minuli jsme klenotnictví. Klenotník pracoval na lavičce před obchodem. Když jsme zašli do postraní uličky, Sluníčko řekl: uděláme to plato s hodinkami, co je ve výloze, chlapče. Sebereš hrst šutráků, obejdeš obchod zezadu a budeš je házet na dveře klenotnictví, dokud neotevře. Jakmile se tak stane, já vyberu výlohu. Neházej moc sprutka, abys ho nevystrašil, jen tak polehonku, aby to vzbudilo jeho zvědavost. Řídil jsem se jeho pokyny a chystal se hodit čtvrtý kamínek, když se dveře otevřely. Klenotník vyšel ven a důkladně se rozhlížel po okolí. Vyšel jsem z uličky do ulice a brzy dohnal Sluníčka, který rychle mazal pryč. Musíme ty krámy někde schovat, chlapče. Nemůžeme riskovat a tahat je sebou. Byli jsme teď v železničním depu a Sluníčko si zvědavě prohlížel vagony, mezi nimiž jsme se procházeli. Zastavil se vedle vagonu s uhlím a podíval se na cedulku, která na něm byla připevněna. Jede do Butte v Montaně, řekl. To se hodí. Svázal hodinky, které vytáhl z kapsy kabátu, do velkého kapesníku. Vyšplhali jsme se na vagon a balíček ukryli v jednom rohu a nahrnuli na něj zase zpátky spoustu uhlí. Když byl Sluníčko znovu na zemi, odtrhl růžek cedulky. Zapamatuj si to, chlapče, pro případ, že by se mi něco stalo. Budeš vědět, že je to tenhle vagón. Zvládli jsme to všechno za méně než 20 minut a měli spoustu času chytit náš osobní vlak, což jsme udělali, a byli si jisti, že kořist, kterou jsme tam nechali, za námi dojede. Možná ty krámy nebude postrádat až do zavírací doby, chlapče, anebo je možná postrádá už teď. V Evanstonu nás každopádně zatknou a prošacujou. Musíme jim prostě jenom říct pravdu, že jsme jeli v tomhle zavazadlovém prostoru z Cheyenne a v Rock Springs jsme nevytáhli paty z depa. A nechaj nás jít. Nedojde jim, že bychom mohli vyloupit ten kšeft a odjet stejným vlakem. Každopádně zastavíme v Evanstonu a počkáme si na ten vagón s uhlím. Pak místo, abychom jeli do Salt Lake City, pojedeme nákladním vlakem s kratkou do Pocatella a Mary mi za ty krámy okamžitě vysolí prachy. Kdo je Mary? Otázal jsem se. Počkej, zítra ji uvidíš. Ta koupí všechno od sudu whisky až po dětský kočárek.

Byla teplá noc a jízda v přední části zavazadlového vagonu byla docela příjemná. Pokud nás vyhmátnou strážníci, chlapče, nebudeš říkat nic. Mluvit budu já a řeknu jim, kdo jsme a kam jdeme. Ty jen poslouchej, nic víc. Hele, řekl z ničeho nic, sundej si ten kabát, ať se na něj podíváme. Zblízka si ho důkladně prohlížel ve světle z lokomotivy. Byl šitý na míru a na kusu bílé látky všité do vnitřní kapsy našel sluníčko jméno majitele. Vytrhl ho a já si kabát zase oblekl. Člověk nikdy nemůže být dost opatrný, chlapče. Měli jsme toho šéfovat už prve. Kdyby nás Jeff Carr v Cheyenne sebral, mohl si už mít na krku to mizerný vloupání. Jak neměl mladý kluk takovou moudrost obdivovat? Lichotilo mi, že mě vzal do party někdo tak zkušený, tak sebejistý a v práci tak aktivní a zároveň tak bezstarostný, spokojený a usměvavý.

V Evanstonu nás nikdo neobtěžoval. Vystoupili jsme a čekali na svůj nákladní vlak. Přijel na druhý den a ten večer jsme z něj vyskočili ve městě Pocatello v Idaho. Pocatello bylo v té době jen malým městečkem, které vzniklo v souvislosti s výstavbou železnice. Bylo to slavné přestupní místo pro tuláky směřující na východ, západ, sever i jih. Nacházela se tu velká džungle vedle nevelké čisté říčky, kde tuláci vyvařovali své zavšivené oblečení, nebo hadry, jak jim říkali, vařili si své husté, vydatné vývary, anebo pořádali srazy, jestliže se jich dalo dohromady dost. Tyto srazy, stejně jako mnoho dalších věcí, byly pouhou záminkou pro bezuzdné chlastání. Někdy končívali tím, že někdo někoho zabil, nebo nějaký opilý pobuda upadl do ohně a popálil se tak, že na to umřel, načež se všichni tiše vypařili. Častěji to dopadlo tak, že sraz trval, dokud nedošly peníze na alkohol, jemuž tuláci s takovou vervou holdovali. Tuláci pak začali otravovat domorodce žebráním a krádežemi, až se celé město naštvalo. Objevil se pak městský šéf policie s četou vyzbrojenou holemi vyrobenými z mladých stromků. Stál na stráži s brokovnicí, zatímco četa se vrhla na sraz a pustila se holemi do shromážděných tuláků a hnala je po železniční trati ven z města. Svou vetež jsme pod uhlím našli bez problémů a spěchali s ní k Mary.

Kdybych toho věděl víc o slohu, psaní a vyprávění, dokázal bych snad věrně vykreslit Mary, překupnici kradeného zboží a přítelkyni tuláků a zlodějů. Je nefér vůči památce Mary, nebo nasolené Mary, jak ji tuláci láskyplně nazývali, pokusit se ji popsat ve zkratce v několika málo odstavcích nebo i v celé kapitole. Zasloužila by, aby o ní byla napsána celá kniha. Už si jedl? To byla první věc, kterou jste slyšeli, když jste vstoupili do jejího domu. Mám na plotně hrnec fazolí a v nich pořádný kus nasoleného vepřového. Pokaždé lidem nabízela fazole a pořádný kus nasoleného vepřového a vždy se cpala se stejným apetitem jako kterýkoliv z jejich hladových hostů. Její hlavní obchodní činností bylo prodávat víno, ženy a zpěv chlapům od železnice a hazardním hráčům. Půl tuctu svých dívek vládla tvrdou rukou. Na okraji města měla omšelý, starý dvoupatrový dům s několika místnostmi přistavěnými z jedné strany, kde žila a přijímala své přátele, kteří byli na cestě. Sluníčko ji znal a byli jsme vítáni. Na stole se před námi ocitly fazole a nasolené vepřové maso. Zamkla dveře a zatímco jsme na jednom konci kuchyňského stolu s ubrusem z voskovaného plátna jedli, prováděla tato naprosto výjimečná žena odhad ceny našeho lupu rozprostřeného na jeho druhém konci. Nasolená Mary na hodinky žádnou lučavku nekapala ani se nevrtala v jejich strojcích. Žluté potěžkala cvičenou rukou a bílým věnovala jeden jediný pohled. Zkoumavě jsem si ji při jídle prohlížel. Bylo jí okolo 40 let, měla tvrdou tvář a ruce jak lopaty. Její vlasy měly barvu vepřovice a malá modrá očka se jí leskla jako led v březnovém slunci. Dokázala říct ne rychleji než jakákoliv jiná žena, jakou jsem kdy znal, a žádné z nich nikdy neznamenalo ano. Šla do vedlejší místnosti a vrátila se svazkem bankovek. $400, sluníčko. Fajn, dej nám malé bankocetle, Mary. Rozdělil peníze na dva stejné díly. Jeden mi dal a zvedli jsme se, že půjdeme. Pojďme dovnitř. Koupíme holkám pár láhví piva, chlapče. Jen tak, to není nic proti ničemu. Ne, netahej tam toho kluka. A ještě něco, sluníčko, poslouchej, řekla tato přímočará, upřímná žena. Hádám, že ten kluk je v pohodě, jinak by s tebou nebyl. Pokud mě chytnou s těmihle krámy, tak radši ve vězení schniju, než abych ukázala prstem na vás. A pokud chytnou někoho z vás, přitom se zadívala na mě, a ten někdo si bude myslet, že vyvázne s lehčím trestem, když mě do toho namočí, tak se šeredně mejlí. Hodím to do řeky a ve vězení si může schnít on. Sehnali jsme pokoj, kde jsme si mohli odpočinout a než jsme šli spát, rozhodli jsme se, že Salt Lake City je pro nás příliš malé. San Francisco by bylo lepší. Sluníčko tam nikdy nebyl a nemohl se dočkat stejně jako já, až je uvidí. Kupovat jízdenky by znamenalo mrhat penězi. A tak jsme dojeli na černo vlakem do Ogdenu a odtamtud cestovali jižní pacifickou dráhou. Jezdili jsme v noci na přední části zavazadlového vagonu osobních vlaků, dělali jsme dlouhé štreky a vyhýbali se tuláckým táborům. Za jídlo jsme platili a nekradli jsme. Dostali jsme se bez nehody do Sacramenta, odpočinuli si pár dní a cestovali dál směrem k vysněnému městu. Za tmy dojeli nákladním vlakem do Oaklandu, kde jsme se dostali na trajekt. Koupili jsme si nové oblečení, pronajali pokoj a provedli očistu. San Francisco nás fascinovalo. Trávili jsme dny na nábřeží pozorováním lodí a námořníků, nebo u Cliff House, kde jsem poprvé spatřil oceán, anebo v parku. Noci jsme trávili ve čtvrti Barbary Coast. Hazardní hry se hrály všude. Také jsme to zkoušeli a prohrávali.
Rozfofrovali jsme své peníze po zábavách, tančírnách a opiových doupatech, která byla běžně přístupná a policie si jich nevšímala. Za měsíc jsme byli skoro na mizině a připraveni vyrazit na cestu. Bylo rozhodnuto, že pojedeme do Salt Lake City, kde sluníčko měl za lubem podniknout něco mimořádného. Po týdnu na cestě, který se obešel bez zvláštních událostí, jsme tam dorazili. Mezi tuláky se tradovala legenda, že mormonský svatostánek Tabernacle v Salt Lake City je skutečným skladištěm zlata, stříbra a drahých kamenů. A právě to sem sluníčka znovu přilákalo. V té době byl pozemek, na kterém se nacházel svatostánek a tehdy nedokončený mormonský chrám, obehnán vysokou zdí z vepřovic. Prohlíželi jsme si ji několik dní a nocí, ale nenapadal nás žádný proveditelný plán. V neděli jsme se zúčastnili bohoslužeb a viděli talíř celý ze stříbra a zlata víc, než jsme mohli odnést, kdybychom se k němu dostali. Nakonec jsme se rozhodli přelézt zeď a důkladně to tam celé obhlédnout. Kdyby to vypadalo nadějně, mohli jsme sehnat pár dalších zlodějů, kteří zrovna neměli co na práci, a důkladně to tam vyrabovat. Vytáhli jsme nahoru na zeď svůj lehký žebřík a spustili ho dolů do ohrazeného prostoru. Sluníčko slezl jako první. Sotva jsem sestoupil ze žebříku já, vynořilo se z křoví tucet mužů vyzbrojených brokovnicemi a obstoupili nás. Stáli jsme bez hnutí u zdi. Jeden z nich promluvil přísným, klidným hlasem. Přelezte přes tu zeď zase nazpátek. Málo jsme znali mormony. Vylezli jsme po žebříku nahoru, vytáhli ho, slezli dolů a šli pryč. Když se sluníčkovi vrátila dobrá nálada, pozvedl ruku k přísaze. Brácho, už nikdy se nepokusím okrást nějaké

si zajistit další. Nejstarší a nejběžnější systém uplatňovaný domovními zloději, když si chtějí vytipovat místo, kde jsou peníze a šperky, je postávat u divadel, kaváren a lepších obchodů, všímat si jejich zákazníků a pokud to vypadá, že jsou bohatí, sledovat je až k ním domů. Jednou v noci jsme se Sluníčkem sledovali ženu a muže vracející se z divadla až k jejich domu. Žena na sobě měla tolik diamantů, že by tím omráčila jakéhokoliv zloděje nebo majitele zastavárny. Vešli do dobře udržovaného dvoupatrového domu, nacházejícího se uprostřed dvora, plného stromů a keřů, nějaký tucet ulic od hlavní třídy. Odemkli si sami a zdálo se, že jsou jedinými obyvateli té budovy. Několik dní a večerů jsme to místo sledovali. Měli tam služku, ale žádné děti ani psy. To byla dobrá zpráva. Děti, zejména malé, často potřebují v noci pozornost, která se chlapíkům plížícím se za tmy s postranními úmysly nemůže hodit do krámu. Psi, ať mladí nebo staří, jsou pro zloděje metlou. Pes v domě, kde lidé spí, znemožňuje vloupání a čím je menší, tím hlasitěji tak činí. Z toho, co jsme zatím viděli, se nám zdálo, že to místo je pro nás jako stvořené.

Nemáte šanci, tak se jmenuje kniha, ze které už po čtvrté četl Tomáš Drápela. A my posloucháme četbu z knihy, kterou napsal Jack Black, což je patrně pseudonym tuláka, narkomana a kriminálníka, který svoji autobiografickou knihu napsal ve 20. letech minulého století. Četbu připravila Petra Hinčíková z překladu Tomáše Míky, natočil režisér Jakub Doubrava. My se ke knize Jacka Blacka Nemáte šanci vrátíme zase zítra. Jack Black prý z tohoto světa odešel dobrovolně, skočil do řeky se závažím na nohu a tvrdil údajně, že když už je život příliš ponurý, měl by být člověk připraven jít k řece.

Vítejte při poslechu pořadu Soudobá hudba na stanici Český rozhlas Vltava. Od mikrofonu vás zdraví autor Jan Hlaváč. Dnes vybírám z tvorby českých skladatelů 20. století Emila Hlobila a Oldřicha Flossmana. Nejprve zazní trio pro hoboj, klarinet a fagot od Emila Hlobila. Hraje Pražské dechové trio.

Doznělo trio pro hoboj, klarinet a fagot. Hrálo pražské dechové trio. Následuje skladba Oldřicha Flossmana. Vybírám fugy pro smyčce, skladba z roku 1970. Hraje ansámbl Opera Diversa, řídí Gabriela Tardonová.

0: Fugy pro smyčce z díla Oldřicha Flossmana zněly v podání ansámblu Opera Diversa. Řídila Gabriela Tardonová. Milí posluchači, končí pořad Soudobá hudba, ve kterém jste slyšeli tvorbu českých skladatelů 20. století Emila Hlobila a Oldřicha Flossmana. Pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Možná je teď pod mýma nohama slyšet křupání kamínků, tak vězte, že jsme právě teď na zámeckém nádvoří v Litomyšli. Blížíme se do kanceláře, ale která se právě nachází v tomto nádherném místě, mého dnešního hosta, ředitele Národního festivalu Smetanova Litomyšl, Vojtěcha Stříteského.
2: Madamina, il catalogo è questo delle

La piccina, io mio orvezzosa, io mio orvezzosa, io mio...

0: Dona Giovanni a jedna z nejslavnějších árií teď dozněla ve vysílání Českého rozhlasu D-dur. My jsme stále v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Koukáme tady na to zámecké nádvoří, které máš přímo jako výhled z jednoho ze svých oken. Don Giovanni je titul, který se tady častokrát ohřál, anebo jak je to vlastně s Mozartovou hudbou tady na Smetanově Litomyšli, Vojto?
1: No, že bychom uváděli Dona Giovanniho nějak přes příliš často, to tedy ne, ale je pravda, že jednou jsme ji uvedli v režii Václava Věžníka, to byl rok 1993, kdy on úplně otočil jeviště a hlediště. Vznikla z toho naprosto úžasná inscenace s využitím arkád a prvního nádvoří, protože tam se prostě otevírala ta vrata. A tak to bylo moc zajímavé. Je pravda, že na to, že je to opera oper, tak rozhodně tady tak často frekventovaná není, ale ono to může být i tím, že to není ani díl, které by se nějak často nastudovávalo v našich operních domech, anebo ne na té úrovni, kde bychom si to asi přáli, představovali. Já jsem tuhle árii prosil zařadit z toho důvodu, že jednak mám Kleporelovi blízko, protože to je můj hlasový obor. Také jsem se jí samozřejmě pokoušel interpretovat. Navíc je to komická figura, ke kterým mám vždycky jako docela srdečný vztah. A tahle nahrávka s Brynem Terflem, nebo Terflem, já velšskou výslovnost úplně neovládám. Někdo říká Tervel, někdo Terfl. A s Jamesem Levinem, no, tak to je taková ta parádní vypalovačka, kdy on si doopravdy s celým tím partem hraje. Ostatně Mozartova hudba, to byla první hudba, která se tady ocitla po tom, co se tady směli hrát pouze a jen čeští autoři, pakže tedy i slovanští, nejdře to byl skutečně jenom Smetana, pak Smetana Dvořák, pak Smetana Dvořák Martinů, pak Čajkovský a Mozart byl ten první, kdo se objevil na Smetanově Litomyšli. To bylo na přelomu právě 80. a 90. let a já tedy moc rád vzpomínám třeba na kouzelnou flétnu v zámeckém amfiteátru, který už dneska není. Ostatně byli jsme se tam podívat, tam už dneska operu bychom inscenovat nemohli a ono by to ani už popravdě nešlo.
0: Přece jenom ty technické možnosti a možná i ty úpravy, které musí podstoupit ty jednotlivé operní soubory, tak asi mají i větší pohodlí a možnosti vzhledem k tomu, jak vůbec ta scénografie postoupila, tak přeci jenom to zámecké nádvoří jim skýtá asi větší pohodlí. Vlastně i tím, že oni musí ty inscenace o něco málo technicky měnit, pokud je sem převážejí.
1: Samozřejmě, třeba letošní hry o Marii upravoval pan režisér Herman opravdu významným způsobem, zapojil projekce, videomapping a tak dál, což v tom amfiteátru ono by to šlo taky, ale museli bychom hrát až skutečně úplně ve tmě a ten šílený risk, že bude špatné počasí, to vám ani nikdo nepojistí, protože kdyby tam přišlo 2000 lidí při ceně vstupenek a tak dál, to už jsou velké peníze, to by nebylo jen tak.
0: Jak moc se musí kolikrát scény přizpůsobovat Smetanově Litomyšli?
1: No, nejvíc tehdy, když v originální verzi režisér použije točnu, kterou my tady v Litomyšli prostě vzhledem k rozměru toho jeviště na druhém nádvoří k dispozici nemáme. To je samozřejmě problém, ale takhle byl třeba Dimitrij ve Státní opeře a nám všem, kteří jsme na něm ve Státní opeře byli, se zdálo, že v Litomyšli po scénické úpravě, aby to u nás šlo zahrát, to bylo lepší než v tom kamenném divadle. Ten Dimitrij byl na nádvoří úplně úžasný.
0: V podstatě ale hezky vyzněla třeba i loňská Libuše, byť když jsem se bavila s panem ředitelem, tak říkal, že má z toho obavy a přestože ty pojízdné pásy, které potom v Národním divadle instalovány byly, tak si myslím, že si s tím všichni poradili tak hezky, že to nijak nepoškodilo a bylo to velmi zajímavé. Zas ty kulisy, které tady tvoří arkády zámeckého nádvoří, to je kolikrát něco, co možná člověk podprahově vnímá a nahradí mu to ty prvky, které používá to kamenné divadlo.
1: Přeci jenom se pohybujeme v historickém prostředí. Toto je unikátní památka, to je renesanční perla první velikosti a my se k ní chováme ohleduplně a ona nám, ta památka, se odvděčuje tím, že dodává té interpretované muzice úplně nový, další a někdy netušený rozměr, což je třeba případ, když hrajeme starší díla, což byl třeba ten Dimitri nebo díla zabývající se starší historií, tak to velmi dobře váže.

0: Druhá ukázka z Mozartových oper teď dozněla na návštěvě u Vojtěcha Stříteského, který nás pozval do své kanceláře s výhledem na to pověstné zámecké nádvoří, kde se koná většina představení Smetanovy Litomyšle. Vojto, ty jako dramaturg možná málo kdy zařadíš do programu festivalu dvě díla stejného skladatele za sebou, teď si je ale do návštěvy zařadil. Opět dozněla scéna z Mozartovy opery, tentokrát z Così fan tutte, tak to má určitě nějaký dramaturgický záměr.
1: Ale no, ne úplně dramaturgický, tak já samozřejmě jako posluchač si užívám různé hudební směry, ale když slyším tohle terčeto z Così fan tutte, Soave si al vento, tak se vždycky nesmírně dojmu, protože já jsem v podstatě založeným romantik a cíťa, abych to řekl tak, jak mě to někdy někdo říká, a tohle je zrovna hudební číslo, kde fakt je slyšet, že ten Mozart byl naprosto jedinečný, že to bylo sluníčko, tak jak se o něm vyjadřovali pozdější skladatelé. A to jsme tady ještě Così fan tutte neměli, ona se taky ta opera neuvádí tak často, ale tohle terčeto zařazuji, když se nám sejde vhodné pěvecké obsazení do gala koncertu. Například to tady zpíval Adam Plachetka se svými kolegyněmi z Vídeňské státní opery.
0: Uvažuješ třeba i o zařazení tohoto titulu? Ono, jsem se setkala už s několika názory od hudebních skladatelů, že možná Così fan tutte je nedoceněná Mozartova opera a že z hlediska toho, jak je hudebně neuvěřitelná, bohatá, jaké myšlenky hudební tam jsou, že je možná neprávem opomíjená a nechávaná ve stínu Figarovy svatby, Dona Giovanniho a těch podobných možná více opředených příběhy, proto možná známějšími.
1: Já se přiznám, že kdyby tento titul se objevil na trhu v nějakém báječném nastudování, že bych okamžitě projevil zájem o to, abychom jej k nám přivezli, ale ty poslední dvě inscenace, a na obou jsem byl, nebyly úplně kompatibilní s naším druhým zámeckým nádvořím, takže to nešlo. Ale máš pravdu, Veroniko, že každý skladatel jedno, dvě taková díla má, která nejsou tak frekventovaná, přitom skrývají netušené krásy, i když tedy, abych zase Soave si al vento zná každý a každému se líbí, tak to není netušená krása. Myslím si, že i u Smetany by se daly najít pozoruhodné věci. Nechci se teď pouštět na ten led, abych je začal jmenovat, ale jak často je na programu symfonických orchestrů, vidíš, a už jej jmenuju, Richard III. Jak často se hraje Valdštýnův tábor. Přitom to jsou krásné, vynikající věci. A to se spíš zařadí Tu věta z mé vlasti, tadyhle skerco z Triumfální a tak. Ale každý skladatel to má.
0: Co pro tebe znamená Richard Wagner, kterého si vybral jako další ukázku, kterou si budeme hrát? Wagnerovy opery přeci jenom při své délce a při tom, že festivalová představení tady začínají většinou kolem 21. hodiny, nebo možná i některá později, některá dřív, pravda, ale ta 21. je taková průměrná. To je asi také trošku těžký oříšek zařadit Wagnera do programu Smetanovy Litomyšle.
1: Přiznávám se, že nechci úplně mluvit o vztahu Smetana-Wagner, protože si myslím, že z dnešního pohledu je to už téma trošku mrtvé a to, z čeho Smetanu prostě naskli mnozí před 100-120 lety, nechme spát. Máš úplnou pravdu, že délka Wagnerových oper není příliš příhodná pro otevřenou scénu a když tady začneme v 9 hrát, tak prostě nemůžeme ve 3 ráno skončit, protože by lidi mrzli. Pokud bychom neměli tedy nějakou tropickou noc, i takové se nám vydaří, ale prostě 5-6 hodinové opusy uvádět nemůžeme. Na to to zámecké nádvoří stavěno není. Přesto už jsme se do letčeho pustili. Vůbec jako prvního Wagnera jsme tady uvedli koncertního Tannhäusera. Ondrej Lenárt se Slovenskou filharmonií, s Evou Urbanovou, Wolfgangem Milgramem a dalšími vynikajícími pěvci, Ivanem Kusnirem a tak dál. To byl počin, který mimochodem, pokud si dobře vzpomínám, tenkrát vysílal Český rozhlas a měl velký problém, protože lilo jako z konve celou operu. A pak jsme uvedli s Gerdem Albrechtem Procházku Lohengrinem, pak jsme uvedli Celého bludného Holanďana a já, na co si pamatuju snad úplně nejvíc, byl Ring beze slov s vynikajícím americkým dirigentem Johnem Fiorem, který právě dělal Prsten Nibelungů v Praze. A já jsem vybral do té ukázky ze Soumraku bohů Siegfriedův smuteční pochod. To je skladba, kterou znám jako kdyby strašně dlouho, jen jsem dlouho nevěděl jako kluk, co přesně to je, protože film Excalibur obsahuje citace několika skladeb, například Orfových Carmina Burana, a také tam opakovaně zazní právě Siegfriedův smuteční pochod. Tam jsem se, ten film je myslím z roku 1980, s ním setkal poprvé a kdykoliv mohu, tak si jej pustím, zejména když se vedle mě děje něco závažného a tak dále, nevyhledávám to vždy, ale to je muzika, panečku.
0: A vybral si ji s berlínskými filharmoniky a Herbertem von Karajanem. A připojíme ještě, aby zazněl i ten zpívaný Wagner, tak a závěrečný zpěv Brynhildy ze třetího dějství. Toho už se chopí Nina Šteme, Orchestr národní opery v Paříži a Filip Jordan.

0: Soumrak bohů a Richard Wagner, tak to byly teď dvě ukázky právě z této čtvrté opery ze slavného Ringu tohoto autora. Ovšem Vojtěch Střítezký sám přiznal, který je hostitelem dnešní návštěvy, že hudba Richarda Wagnera přeci jenom není možná úplně tou nejčastější tady na Smetanově Litomyšli, ke které ty vytváříš dramaturgii a se jejím uměleckým ředitelem. Za to třeba hudba Joaquina Rossiniho, konkrétně Lazebník sevilský, ten se tady ohřál, je mu tady hezky. A dokonce zažil i docela, pokud si vzpomínám, tuším, že to bylo před rokem nebo dvěma, tak zažil docela hezky netradiční uvedení.
1: No to na něj vzpomínáme všichni rádi, protože to byl Lazebník sevilský, tři vykřičníky podle toho ostravského loga s třemi vykřičníky písničkář Jarek Nohavica přebásnil libreto do té jeho kouzelné češtiny. A musím říct, že jsem na opeře, na Smetanově Litomyšli, dlouho neviděl diváky se tak upřímně řechtat. Nastudovali to umělci z Národního divadla Moravskoslezského Ostrava, jednak je to báječná inscenace, veselá sama o sobě a navíc Svatopluksem a všichni další solisté. Bylo to prostě skvělé představení a ty slovní a hudební žerty se tam snoubily tak dokonale, že zkrátka nešlo jinak, než se smát. Samozřejmě, že někteří lidé považují možná tu poetiku Nohavicovou za příliš odvážnou, ale myslím, že je to velká minorita. A jsem rád, že ten Rossini může zaznít právě po Wagnerovi, abychom nebyli jenom smrtelně vážní. Já mám kontrapunkt rád v muzice i v životě a prostě po tom trošku temném Wagnerovi, když si pustíme Lazebníka, to bude jedině dobře. Navíc já jsem zase vybral, já nevím, jestli to není ode mě takové nějaké příliš troufalé, že tady zpívá Brintervl a další, zkrátka bas baritonové, role baritonové, protože jsem vybral Cavatinu Figara v podání umělce, který tady zpívá nesmírně často, Ivan Kusnier, solista opery Národního divadla v Praze. I tuto árii tady samozřejmě zpíval, on to tady má moc rád, protože je velký rybář a když už je v Litomyšli, tak si jde s jedním kamarádem zarybařit. Prostě Largo al factotum je opravdu taková, já nevím, jak to říct, symbolická árie z té opery.
0: Já se ale stejně zeptám ještě určitou paralelou. Už jsme tady probírali limity zámeckého nádvoří. Jaké jsou určité mentální limity, ať už vás jako iniciátorů tohoto festivalu a diváků ohledně toho, co chtějí a mohou přijmout. Když si vezmeme právě ten příklad toho Lazebníka se třemi vykřičníky, do jaké míry se pouštíš do odvážných dramaturgií a kde už si myslíš, že by to bylo moc pro tento festival?
1: Joj, to jsme se ocitli na tenkém ledě. Musím říct, že se situace trochu vyvíjí. Na druhou stranu respektuji a uznávám, že Litomyšlský festival je založen na poměrně tradičním divákovi, na posluchači, který preferuje klasiku. Ostatně já k ním patřím také. Já nejsem přes příliš velký modernista, ale na rozdíl od některých, a teď, ať to nikdo pro boha nebere doslovně, tady naznačují uvozovky konzerv. Prostě budu tady hrát hudbu Miloslava Kabeláče, hudbu Luboše Fischera, hudbu Dmitrie Šostakoviče. Postupně Karla Husy. Zkrátka se nedá jenom hladit a elegantně se usmívat. A hudba je prostě více vrstevnatá a samozřejmě jsme letní festival. Všechno musí mít nějakou mez. Takže se asi nedá očekávat, že bychom se stali najednou festivalem hledačským, ať už ve smyslu scénografií, režií. Mimochodem to já docela upřímně nesnáším. Takové ty pokusy o přenosy děje a aktualizace a hlavně buďme hodně originální, ať je tam hodně mrtvol, ať tam jsou kostýmy, které šokují. Ne, já si myslím, že opera je především hudební divadlo, v níž jde o hudbu, drama, ale šokovat to umí každý hlupák, ale udělat operu tak, jak ji skladatel a libretista zamýšleli a představit ji dnešnímu divákovi. Samozřejmě, genium to je dáno, když si vzpomenete na Četovu stěnu Davida Pountneyho, no tak to prostě je kongeniální. Když vidím Hermanovi hry o Marii, no tak to je prostě výjimečné a čas od času se zadaří. Já jsem třeba viděl jen dvě inscenace české Lady Macbeth Mcenského újezdu a obě byly vydařené, jak ta Nekvasilova v Ostravě, tak kdysi Radoková v Praze, kterou dirigoval František Preissler, velký kamarád, předčasně zesnulý, bohužel. Obecně vzato se snažím, aby diváci nám neodcházeli z koncertů a zejména tedy z oper tím, že jim připravíme nehorázně pro mě nepřijatelný zážitek. Nedávno jsme byli s kolegy v Drážďanech na Prodané nevěstě a já si myslím, že to by zdejší publikum asi úplně nevydýchalo, protože ten přesun byl do toho Kecalova baru až příliš z mého pohledu a zejména, nechci mluvit o jedné konkrétní inscenaci, se tam smíchalo několik stylů kostýmů od diskotékových a diskotékových koulí a do toho staré české možná kroje. Zkrátka a dobře, přesahy nemám úplně rád, když je nedělá někdo, kdo přesně ví, co tím chce říct, kdo přesně ví, jak to zapůsobí na toho diváka. A takových lidí zas tak mnoho není.

0: Jsme na návštěvě stále v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele Smetanovy Litomyšle. Koukáme na ono pověstné zámecké nádvoří, které se stává rok co rok dějištěm tohoto festivalu a zaznívá na něm i italská hudba. My se teď od toho lazebníka Sevilského, o kterém jsme mluvili, od Rossiniho posouváme k Puccinim. Jak má vlastně Smetanova Litomyšl ráda italské opery, italské autory? A když bych se zeptala i takovou podotázkou právě na Pucciniho a jak ho má rád Vojtěch Stříteský, tak jak by to dopadlo? No,
1: začnu u té Itálie na italském zámku, protože jej postavili italští architekti. Se samozřejmě italské opeře daří dobře, ale musím dodat momentálně, protože v minulosti italská opera naprosto nepadala do úvahy, že by se na Smetanovském festivalu hrála. Ještě jakž tak, že by byl v 80. dříve vůbec ne letech přijatelný Verdi, ale verismus to v žádném případě, to argumentovali takoví ti bigotnější zastánci smetanovských názorů, že tedy verismus je v přímém protipólu proti hudbě a duchu hudby Smetanovy. Musím říct, že mě už dneska už nějaký čas nechávají tyhle ty půdky úplně jako chladným a vůbec se tomu nevěnuju, protože prostě, teď to řeknu nesmírným kliše, buď je hudba dobrá, nebo je hudba špatná, hudba Pucciniho je vynikající a mám pocit, že nehrát tohoto autora proto, že se špatně snáší s poselstvím hudby Smetanovy, je prostě dávno překonané. A já se snažím, když někde je nový Puccini, tak jej samozřejmě na festival přivést a tak jsme letos uvedli triptych. Ale ta návštěvnost prostě není hned taková. Samozřejmě, když nasadím Tosku, Madame Butterfly, Manon Lescaut, tak to je zájem hnedle jiný. Já jsem mám s Pucciniho samozřejmě celoživotně, jako každý muzikant, nějaké styky, kontakty, posluchačské, interpretační a tak. A já jsem včera mluvil o návštěvách Itálie a tady jednu bych si dovolil zase takovou připomenout. Jel jsem do města Montalcino, které je domovem toho slavného hutného Brunella, protože já jsem na červené víno, což ostatně víš, a asi 25 kilometrů tam odtud je město Montepulciano. Krásné na takovém kopci, jak už to v Toskánsku bývá. A já jsem se v tom městečku zamotal do těch uzonkých uliček a najednou jsem se octl v úplném centru toho Montepulciana, v historickém centru na náměstí San Francesco, a proti mně byla vinárna nebo enotéka, lépe řečeno, která se jmenovala Eluce van le Stelle. Mile svítily hvězdy, no tak samozřejmě, co jsem jiného udělal, jestliže narazím na jaksi vinárnu tohoto jména, což je podle mě jedna z nejkrásnějších Pucciniho árií, zpívají samozřejmě Cavaradosi, kdo by nevěděl, v opeře Tosca, tak jsem se tam posadil ke stolečku a díval jsem se na zapadající slunce, vycházející hvězdy, popíjel jsem jejich nádherné vino nobile di Montepulciano, vznešené montepulčanské víno, a seděl jsem ve vinárně s úžasným názvem a ještě navíc reproduktorů tiše zněl Puccini. Takže jsem moc rád, že se k Tosce dostaneme i v našich ukázkách, že si budeme moc pustit tuto árii. Já jsem našel jednu moc pěknou, ale velmi starou nahrávku Richard Lewis z roku 1959, ale pak, a to je zajímavé, na tom jsme se shodli, že bychom si mohli pustit závěrečnou finální scénu.

La

0: Vojtěch Střítezký, hostitel dnešní návštěvy na Českém rozhlase D-dur a umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle nás teď zavedl jednak do období verismu za hudbou Giacoma Pucciniho a také do 50. let, ale když se vrátím do té současnosti, pro mě třeba musím přiznat, byla jedna z určitě ikonických inscenací této opery. Nedávno jsem ji viděla v Brně ještě na výstavišti, když Janáčková opera hrála v tom provizorním prostoru a bylo to velmi působivé, inscenace Jiřího Heřmana. Ta konec konců vlastně také ale tady byla na Smetanově Litomyšli.
1: Byla, ona je docela náročná technicky a pan šéf opery a zároveň režisér představení Jiří Heřman kolem ní měl spoustu práce a starostí, ale byla prostě nádherná. Měli jsme tady v titulní roli Majdu Hundeling, která byla vynikající. Vůbec Jiří Heřman je osobnost stejně jako Jiří Nekvasil a někteří další tvůrci, kteří mají náš festival rádi v oblibě a nedělá jim potíž inscenaci přizpůsobit našemu prostředí, ba dokonce jej třeba ještě zapojit do těch inscenací, tak z toho máme vždycky radost. No a já, když si jenom vzpomenu právě na tu jeho tosku tady, tak si taky musím nutně vzpomenout na rok 96, kdy jsme neměli kryté nádvoří a kdy jsme měli na programu dvakrát tosku a jednou jsme ji odehráli v naprosté pohodě v italské noci a druhý večer, kdy měla tosku zpívat Eva Urbanová, tak byla průtrž mračen, jakou si nepamatujeme, a stěhovali jsme tosku do aukční haly, která nebyla nějak zvlášť moc připravená na ten eventuální přesun, ale tedy to byla logistická akce, no, nezapomenutelná, ale nakonec jsme tu tosku odehráli, tak s toskou mám své zkušenosti. Mimochodem, když přijel první a takový velký tenor, tedy on byl malý postavou, ale velkým hlasem do Litomyšle v roce 92 Gaetano Bardini, tak samozřejmě i Lucio van Lesle také tady zpíval. A od té doby v podstatě tuto árii zařazují většinou tenoristé, kteří k nám jdou na gala koncert.
0: Italskou operu má zdejší zámek jistě rád už pro ten svůj původ, pro ten svůj styl architektonický. Jak je to s operou francouzskou, která vůbec se možná těší tak trochu, řekněme, roli popelky mezi operami? Možná je to tou určitou neznalostí, menší přístupností té hudby, menší hraností těch titulů. Ale teď narážím na to, že si pro nás vybral část Hoffmannových povídek Jacques'a Offenbacha.
1: Hoffmanky se, tedy jak říkáme my, Hoffmanky se naštěstí sem tam uvádějí, teď budou v Brně, v Janáčkově opeře, mimo jiné. Samozřejmě, že se hrají opery Charlesa Gounoda, ostatně jsme tady měli Fausta a Markétku. Já jsem nicméně árii z Hoffmanových povídek vybral tak trochu, protože jí mám s jedním interpretem, na nějž má Smetanova Litomyšl i já osobně velké vzpomínky. Byl to ruský tenorista Sergej Larin, který bohužel docela předčasně zemřel, už je to pár let, a ten tady měl gala koncert, kde tuto árii o malém Žakovi zpíval. Nemůžu říct, že bych slyšel víc tenoristů živě, snad jednou v Obecním domě Viazona, který by vystřihl tolik árií v jednom večeru. Ten Sergej Larin tady odspíval 13. Všechny ty nejnáročnější, co si umíte představit, včetně Prince z Rusalky, Kalafa, Nesundorma a tak dál, prostě všechno to nejtěžší, relativně nejtěžší, protože co je těžší, je 7 vysokých C, že jo, nebo prostě nějaká charakterní tenorová role, to tady se nebudu pasovat do role soudce. V každém případě na Sergeje Larina moc rád vzpomínám, protože to byl nesmírně pokorný a prostý člověk, velmi přátelský, a vidíte, zemřel docela mlád.

0: Sergej Larin jako další typ Vojtěcha Stříteského do dramaturgie nikoli v Smetanovi Litomyšle, ale naší návštěvy, kam nás pozval sem do své pracovny na zámku, na státním zámku Smetanova Litomyšle. Ovšem, Vojto, když se dostáváme k těm interpretům, kteří prošli tvýma dramaturgickýma rukama, tak určitě tam je mnohokrát zapsaný a říkám, že je, protože stále je aktivní a činný Richard Novák. My se k němu teď dostáváme, protože si vybral výsek z opery Rusalka, kde on je v roli vodníka. Tak co Richard Novák a vůbec hudební přátelství, která musí určitě vznikat, protože pokud takový interpreti procházejí Smetanovými Litomyšlemi, neříkám rok co rok, ale v nějakém pravidelnějším intervalu, tak to už se musí narodit asi mnoha hudební přátelství.
1: No já pevně doufám, že právě s mistrem Novákem, i když on nechce, abychom mu říkali mistře, jedno takové máme, vždyť on tady vystupoval asi 40krát, tomu prvnímu vystoupení už je přes 50 let, on tady zpíval někdy ve 63. roce. A já, když jsme připravovali dramaturgii tohoto pořadu, tak jsem velmi váhal, kterého vodníka, protože je to moje milovaná role, kterou jsem samozřejmě na studiích často zpíval, a říkal jsem si Eduard Haken nebo Richard Novák. To jsou pro mě dva takový nejlepší představitelé, jakkoliv jsou fyzicky, tou fyzickou podobou dosti rozdílní, a nakonec, když jsme doznali, že Eduard Haken bude mít biblické písně, tak jsem moc rád, že Richard Novák zazní jako vodník. Ostatně Rusalka byla z mého pohledu tou nejlepší možnou operou do zámeckého amfiteátru. Viděli jsme tam mnohé zajímavé inscenace, asi vůbec nejvíc lidé budou vzpomínat na Heřmanovu a Hrušovu Rusalku, kdy se konalo první dějství v zahradě, druhé dějství v nádvoří zámku, tak, jak to děj předepisuje, a třetí dějství zase zpátky v amfiteátru. Jednou tedy, protože jsme to hráli třikrát, byla tak strašná zima, že jsme prostě oznámili, že už se z druhého nádvoří na třetí dějství do amfiteátru nebudeme stěhovat a odehrajeme ho také v nádvoří. A ozval se takový obrovský aplaus, že my jsme se trochu báli, že nám lidé vynadají, ale oni už byli tak prokřehlí chudáci, že měli takovou radost, že nás vytleskali, že tedy mohou zůstat v nádvoří, kde je přeci jenom trošku největší teplo, ale nebyla tam tak strašná zima, abych to řekl přesně. Vůbec Rusalka je báječný, dle mého soudu nejlepší operní opus Antonína Dvořáka, také se nejčastěji hraje se na celém světě, i když to, co jsem viděl jednou z Berlína, to už bych nikdy v životě vidět nechtěl, ani to, co se před lety hrálo v Bratislavě. A tak já si myslím, že Rusalka je pohádková opera. Někteří lidé říkají, že trošková inscenace, kterou jsme tady hráli, je kýč. Já si to tak úplně nemyslím. Já se zkrátka přikláním k tomu, jak to Dvořák a Kvapil mysleli, a ten troška to pochopil dobře.

0: Richarda Nováka nám teď představila, připomněl Vojtěch Střítezký, hostitel dnešní návštěvy v Českém rozhlase D-dur, protože právě tento pěvec tvoří také asi jednu z ikon Smetanovy Litomyšle, že Vojto? Musíme doplnit ještě, kdo zpíval v těch dalších rolích. Z toho druhého dějství jsme si pustili poměrně velký úsek Rusalky.
1: No tak Gabriela Beňačková, která také psala dějiny a píše dodnes tohoto festivalu, protože u nás vystupovala samozřejmě nejen jako Rusalka, ale v poslední době například v oratoriích Sylvie Bodorové měla tady samostatný recital a myslím, a teď se nechci plést, to byl pan Ochman. Jednou z velkých osobností české operní scény posledních 30 let je bezesporu Eva Urmanová. A já bych moc byl rád, kdybychom mohli posluchačům pustit něco, co jí této vynikající zpěvačce bylo a je takřka nejvlastnější, a to je role Libuše. Já zkrátka, kdykoliv slyším proroctví Libušinu, tak mám slzy na krajičku, vůbec se za to nestydím a myslím, že zdaleka nejsem jediný. Je to věc, která nás všechny dojímá, když si vezmete tu hudební krásu i to mimohudební poselství, co kněžna vidí a tak dál. Navíc to Smetana úžasně vygradoval, když pak nastoupí ten sbor, tak víte, to není nějaké plané vlastenčení, to už opravdu tedy to je národ, který neskoná, abychom to řekli doslovně. Já mám na Evu Urbanovou jen ty nejlepší vzpomínky. Ona tady byla Libuší nejen na 40. ročníku Smetanovy Litomyšle v roce 1998, ale také o 10 let později, když byl 50. ročník festivalu, tak jsme Libuší zahajovali také s Evou Urbanovou v titulní roli. Prostě ona, víte, je to strašně těžká role. Já si samozřejmě nepamatuji Podvalovou, mám ji tady na nahrávce, ale stál jsem o to, abychom pustili Evu Urbanovou. Byl jsem ve 84., kdy to byla Gabriela Beňačková v amfiteátru, to zpíval, to byl rok české hudby tenkrát. A ta Eva Urbanová prostě tam má něco, co mě nějak zvlášť se dotýká, nevím proč, a asi se o tom hloupě mluví, to se víc cítí.